až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

problém, ať se na hucelý spíší, ke najmout dám. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.

0: chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší ty najmou dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Mohelnický folkfest a jeho 7. ročník se rychle blíží, ale my se v pořadu Na cestě vrátíme ještě na loňský ročník, protože nám zbývá spousta muziky, kterou tady zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Budeme poslouchat Folk Team a Věru Šustekovou s jejími hosty, kteří vystoupili na scéně velké. A vypravíme se i na Morava scénu, odkud nám zahrají kapely Do větru a FT s tebou. Klidný poslech přeje Jarka Nosková. A začneme Folk Teamem.

0: Folk Team vystoupil na Mohelnickém folkfestu na Moravascéně v sobotu odpoledne a přivezl osvědčené folkrockové hity, jako byla třeba úvodní písnička Ještě jsme neumřeli. Tahle ta brněnská kapela hraje už více než 50 let a stále skvěle. A tak dostanou prostor i teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: U Kina Alfa.

Folkfest se konává tradičně poslední prázdninový víkend v Mohelnických sadech a v kempu Morava. Loni se konal už šestý ročník a my teď společně posloucháme záznam vystoupení folk týmu z velké scény v sobotu odpoledne.

pořadu Na cestě se z velké scény mohelnického folkfestu, kde dohrál folktým, přesuneme do kempu, kde funguje scéna Morava, a taky tady Český rozhlas Olomouc zaznamenal vystoupení dalších muzikantů. Pokračovat bude kapela s názvem Do větru, která přijela ze Svitav. Hraje muziku folkovou s prvky rocku, funky i latina.

Následující písničku Léto věnovala kapela Do větru Štajglovým a celé kapele Madalen, což jsou kromě toho, že jsou muzikanti, taky pořadatelé mohelnického folkfestu, který navazuje na tradici dostavníků. A Léto si poslechneme teď taky v pořadu Na cestě.

Pokud vás písničky kapely Do větru zaujaly, můžete si celý záznam najít na internetu, protože všechna vystoupení na Morava scéně Mohelnického folkfestu se streamovala na YouTube. Najdete tam tedy i další kapelu, která se jmenuje FT s tebou.

To byla písnička jarní v podání brněnské kapely FT s tebou, která měla za sebou celonoční hraní u pátečního osadního ohně, což je pěkná tradice, která navázala na dostavníky a stále pokračuje. Ovšem na vystoupení muzikantů prospívaná noc nezanechala následky.

kapelou FT s tebou se rozloučíme symbolicky písničkou Domů. A bude to pro dnešek i poslední písnička zaznamenaná Českým rozhlasem Olomouc na Morava scéně Mohelnického folkfestu. Ale potom se ještě jednou vrátíme na scénu velkou.

Jak už jsem uvedla, teď nás čeká v pořadu Na cestě návrat na velkou scénu, kde vystoupila slovenská zpěvačka Věra Šusteková a její hosté.

Věra Šusteková je nejenom zpěvačka a muzikantka, ale i moderátorka, skladatelka a herečka. Ti hosté v názvu jsou skvělí muzikanti. Ve vokálech Věru doplňuje Laura Tománková, na elektrickou kytaru hraje Petr Kavický, dobro Henrich Novák, bicí Marian Kašaj a basa Adam Huděc. A vystoupení Věra Šusteková a hostia v nahrávce Českého rozhlasu Olomouc z Mohelnického folkfestu bude pokračovat.

Pořad Na cestě dospěl ke svému závěru. Věra Šusteková nám zaspívá poslední písničku. Pro dnešek se s loňským 6. ročníkem Mohelnického folkfestu loučí taky Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jitka Němcová. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, tak nevím, jestli se budu bavit, protože tady se na mě svítí a já jsem jako u výslechu, takže můžete pokládat otázky, ale nemám ještě pouta. Všechny světla tady, reflektory na mě svítí, nechápu proč. Vůbec nic nevidím, takže nevidím tady ani na toho Kučeru, který se na mě usmívá.
1: Tak to svítí pan režisér, aby ti dobře nakameroval.
2: A výborně, děkuji.
1: Už praotec Čech věděl nahoře říp, že s úsměvem jde všechno líp.
0: Humoriáda.

0: Dnešní humoriáda zahájena se skupinou Buty a Františkem Dobrotou. Tak Jitko, buď od té Dobroty a řekni nám, co děláš v těchto horkých dnech?
1: V těchto horkých dnech právě jsem natáčená v rádiu, to znamená, že jsem za hvězdu, filmovou hvězdu dokonce. Teď se cítím jako režisérka, která je vždycky za kamerou, tak se cítím jako herečka.
0: A jaký je to pocit být na druhé straně?
1: Já musím říct, že to je já jsem nervózní, ale je to dobře, protože aspoň vím, že to nemají ty herci lehký. Že?
0: No, a aspoň podáš maximální výkon.
1: A podám maximální výkon. No. Já už ho podávám celý týden, abych chtěl něco vědět.
0: A v čem a kde a proč?
1: Protože někdo v klidu má nohy, teď nikdo nevycházejte, takže vlastně nás všichni poslouchají, co by dělali venku v tom vedru.
0: Vyhlašuješ zákaz vycházení?
1: Já ne, ještě, ale já nemám to nemám
0: ještě
1: právo.
0: Ještě k bazénu by se mohlo.
1: Do bazénu by se mohlo, no. Ale od pondělka to mám po hodinách, jsem se nezastavila. Po hodinách. Jedna věc za druhou.
0: Nebudu
1: vás pracovní.
0: Tak to jedna je dobře. Věc,
1: výborně, ale já mám taky už trošku nalítáno, že jo?
0: No to určitě, jako, teda ne, to... Vidíš, jak mě svádíš k tomu říct něco, co bych ani říci jindy nechtěl. Tak prosím tě, mezi tím jsme rádi v té tvé velké činnosti, že jsi na nás udělala čas a že nám teď vybereš první výstup. Kdo to bude?
1: Já bych si prosila do této situace, já to řeknu, když jsem na kameru, tak to řeknu hezky, Jaroslava Štercla.
0: Výborně.
2: Dobrý večer. Tak jsem tady. Rád každému ochotně sdělím... Zda Čunčulák je eroticky zdatný mládenec habešského původu či značka ovčího síra z Moravy vyznamenaná zlatým Merkurem. Ano, takhle jsem dopadl díky televizi. Kde jsou ty doby, kdy jsme si spolu na Silvestra vyprávili rošťárničky? Třeba o tom, jak manželovi utekla manželka. Třetí den někdo zvoní. Služebná jde otevřít a je překvapená. Je to s tebi milost, paní? A kdo pak by to měl být, ptá se paní přísně. No já myslela, že to je zase nějaký další gratulant. Nebo to o tom, jak sousedka povídá sousedce, jestli není nemocná. Proč myslíte? Už třetí ráno jsem si všimla, že od vás odcházel doktor. Ta druhá se na ní snivě podívá. Poslyšte, ptám se já vás... Jestli bude válka, když vidím, jak od vás každý ráno odchází nějaký důstojník. Ano, kde jsou ty doby? Ještě v loni jsem se s vámi zanášel sexem. Ale od vysílání souboje s pamětí, jako když utne. Moc lidí zajímalo, proč právě mě si do toho vybrali. Souboj s pamětí, to bylo vždycky moje. Hnedka po svatbě to začalo.

0: A nejen to, začal jsem dostávat i korespondenci. Vážen pane Štercl, vážím si vašich vědomostí, napsal mě pan Jukajda z Osoblahy. Rád bych s váma uzavřel sázku, jestli víte, co je to pididuk. Napište, vyhrál jste 100. Když nevíte, prohrál jste, pošlete 100, napíšu vám, co je to pididuk. Pátral jsem po pididukovi 2 dny. Nic. Poslal jsem teda 100 a obratem jsem obdržel odpověď. Vážen pan Štercl, už si tolik nevážím vašich vědomostí. Pididuk je trouba, který se kvůli každý pitomosti nechá připravit 100.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik souboj s pamětí a Jaroslav Štercl zůstává na Ačku, na Bčko nastupuje František Nepil, tak si vyberte humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 01 04, telefon 731 800 900 a teď nám zaspívá Petra Janů.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu

0: www.anglicke-leto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, dnešní posádka Jitka Němcová a Pavel Kučera. Náš tým dnes nastoupil v bledě modré, to musíme říct posluchačům, ano, mají prosím představu.
2: Ano, já mám tu modrou hezčí.
1: Dobře si, že ne, já to uznávám. Nebudu se s tebou dohadovat. Dobře. Ty máš dneska hádavou, tak dobrý, necháme to tak. Přátelé, vyhádejte si, koho chcete dál. Jaroslava Štercla nebo Františka Nepila. Ptáme se vás na telefonu, přidáváme hlasy. Dobrý den.
3: Jaroslav z Karviné, dobrý den, paní Němcová.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
3: A pokračování.
1: Děkujeme. Děkujeme pěkně, hezký den. Zůstaňte svěží, o to tady běží, jak říkáme ve vedrech. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
4: Ano, já zdravím Galantního Patrika a šaramátní paní Němcovou. Mm-hmm.
2: Dobrý den.
1: Dobře, děkujeme. Já taky zdravím Galantního Patrika, tady Pavlík, a jdeme na další telefonát. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, já vás moc zdravím, mojí oblíbenkyně speciálně, paní Němcovou.
1: No
5: a já si můžu poprosit pana Nepila.
1: Prosit ani nemusíte.
2: Já vás taky moc zdravím, děkuji.
1: A děkujeme.
5: Děkuji. Příjemné vysílání.
1: Nápodobně, díky moc. Dobré odpoledne, kdo je tady?
6: No dobrý den, tady je posluchač z Vysočiny. Oba vás pozdravuju. Mm-hmm. Chtěl bych dvojku pana Nepila. Mm-hmm. A můžu jednu vzpomínku k paní Němcový?
2: Určitě, pokud nebude...
1: Těším se na to.
2: Pokud nebude choulostivé.
6: Ne, je to asi tak 5 let, byli jsme s příbuznýma, s malýma dětma v Praze na výletě a šli jsme do Zemědělského muzea. A šli jsme po letenských sadech.
2: Ano.
6: A protože jsme nevěděli kudy kam, tak jsme se zeptali nějakých dvou dam, který venčili psa. Dostali jsme radu a pak, když jsme odešli dál, tak mě moji příbuzní říkali, kdo to byl? No to byla přece Němcová od Vávy.
2: Výborně. A všimnul jste si i pejska?
6: Všimnul jsem si i pejska, nevím, jestli máte pořád toho stejného.
2: Mám českýho fouska pořád.
6: Ano.
2: Dobře.
1: Tak to byla ona.
2: Ano.
1: Paní režisérka. A vaše křestní jméno ještě, ať máme k této historce?
6: Aleš.
1: Aleš.
2: Tak ahoj, tak. Aleši. A děkuji za vzpomínku.
1: Děkujeme.
6: Pozdravuju.
1: Děkujeme. Tak Jitka ve volném čase ještě dělá průvodkyně po Letné.
2: No protože já tam bydlím, víš.
1: No já vím, mě no, to došlo.
2: Došlo ti to, děkuju. No. Já tě dneska fakt napadám.
1: Ne.
2: Dobře.
1: Mě napadají taky věci, ale jo. O tom potom. Tak přátelé, Jarda Štercl nám to vyhrál, v tuto chvíli bude pokračovat.
7: Už od malinka jsem byl povaha zvídavá. Už tenkrát snažil jsem se odpovědět popravdě na všechny mi kladené otázky. Už jako dítě jsem jednou porazil jednu paní na kole. Když jsme vstali, dala mi pár facek a otázala se. To neumíš zvonit? Zvonit jo, odvětil jsem, ale jezdit ne. Pamatuju se, jak jsem již ve druhé třídě základní obecné školy otřásl autoritou pana učitele před celou třídou, když jsem ho upozornil, že kecal není jenom dohazovač prodaný nevěstě, ale kvatemálská měnová jednotka. Ve třetí třídě jsem udivil pedagoga, že Lahore není pouze indické knížectví, ale také slovenský country song. Vstávaj mi Lahore, už se rozednívá. A že široko není jenom příslovečné určení místa, ale hlavně horkej vítr v oblasti Středozemního moře. Všichni spolužáci tenkrát věděli, že je puč populární střelec Slávěv. Ale nikdo netušil, že to taky ozbrojený převrat a zvolání v nouzi nejvyšší. I spolužáci, kteří se v životě dopracovali daleko významnějších postavení než já, ještě dnes si pletou poligámy z Polynézií. Snad proto, že Polynézii tolik neužijou. Mnohokrát jsem se nedočkal vděku za správnou odpověď. Pamatuju, když jsem se s ředitelem Kucbabou vrátil ze služební cesty a celý zničený říká manželce, tak mě, Věruško, někdo v trokadéru vytáh portmonku. Jaká byla tá, že se zděšeně manželka? Taková vysoká blondýna. Řekl jsem popravdě, ale víckrát mě na služební cestu už sebou nevzal. Ani tenkrát jsem se nezavděčil, když ten pán v nádražní restauraci se ptal vrchního: pane vrchní, proč je ten řízek tak malej? Já mu řekl, to aby vám neujel vlak, dětino. Ale se zadosti učiní musím přiznat, že ve třetí třídě dostala paní učitelka nervový šok, když jsem jí upozornil, že kusimansa není japonský hudební nástroj, ale pucholovitá šelma a veselá kopa, že je 60 komiků na druhém kanálu. Ale jinak přicházím do zajímavých situací. Tudy, když podzim klepal na okno, zastavila mě v modřanech dívenka. No takovýhle oči. Holka rozkošná. Nádherně vyvinutá mládež. A prej, pane Štercl, vy všecko znáte. Vy všecko umíte, culila se jako Mataháry. A hnedka do lesíčka. Když jsme došli k Mítince, nad kterou by Karel Hynek Mácha zajásal. Dívenka se zapířila. Zvedla ty kukadla a špitla. Vy všecko víte, pane Štercl, kde tady rostou Václavky. Ovšem nejhorší je, když pražská informační služba má obsazený telefon, lidi mě volají domů. Moc zajímavý dotazy mě dávají. Včera jsem šla po Karlově mostě. Jsou to tam všecky sochy pravý, nebo jedna z nich je můj úplně tvrdý starý? Jana Ňosf mě telefonovala, že její manžel si jen tak z legrace začal na zahrádce v Nuslích kopat soukromou podzemní dráhu. A že se dostal dál než oficiální instituce. Humoriáda.

0: Marek Ztracený, zastav mě. Tak my se zastavíme v tuto chvíli u momentu, kdy vyhlašujeme soutěž humoriádnickou. Hrajeme o knihy z edice Humoriády a ještě o šanci v pátečním losování získat digitální rádio. 731 800 900 jsme připraveni, tak kdo pak se dovolá na naše číslo v tuto chvíli. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ano, kdo volá, odkud?
1: Jana z Pardubic.
0: Janu z Pardubic zdravíme. Otázka se týká Jitky Němcové, našeho dnešního hosta, paní režisérku tu máme. No a ta nám režírovala hodně věcí, ale také mimo jiné seriál Přejděte na druhou stranu, kde hrála hlavní roli za A. Jiřina Bohdalová, za B. Jiřina Jirásková.
1: Je, tak tohle nevím. Jiřina Jirásková.
0: Tak bohužel, byla to ta druhá Jiřina. Tak jo, mějte se hezky přesto. Naschledanou, děkujeme za účast. Tak, Jiřina Bohdalová v hlavní roli seriálu Přejděte na druhou stranu. Byl to satirický seriál o práci jednoho pražského obvodního podniku bytového hospodářství, takzvané OPBH. Tak co nám k tomu Jitka řekne jako režisérka?
2: Jako režisérka k tomu řeknu, že to byla moc hezká práce. Bohužel ten seriál měl 13 dílů, ale oni to stopli po 6.
0: Byl moc kritický?
2: Moc neunesli. Zaprvé skvělý herecký obsazení. Byl Čepek, přeučil.
0: Všechny,
2: absolutně skvělý herecký obsazení, protože jsme se bavili.
0: A byl to rok 88, abychom to doplnili?
2: Byl to rok 88 a ještě navíc jsme to trošku přehnali, že jsme opravdu udělali to OPBH, jak je to zoufalý. Přeučil sedí přece na hlavní třídě na WC, protože sehnal záchod před Vánocem a prostě všichni se ptají, co tady děláte, že jo?
0: Jak se tehdy říkalo, kritizovat se smí, ale ne moc.
2: Ale ne moc. Ani ta Jiřina to nezachránila. To se stoplo a šli jsme od válu.
0: No, přesto se to leckde opakuje na různých kanálech televizních, takže přejděte na druhou stranu,
2: ale
0: můžete
2: to mě
0: vidět.
2: Ale to mohlo mít ještě pokračování, ale nemohlo, takže mě oznámili, že takhle nesoudružko.
0: Tak dobře, tak to stopneme, tuhletu událost. Nevyhráli jsme, nevadí, jedeme dál.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: A takhle, jo, milá paní režisérko, koho vybereme dál? Posluchačům?
2: Já, no. Protože zase další můj oblíbenec, ale tak když už jsme v té vzpomínce, no tak dáme samozřejmě Vladimíra Menšíka, ne?
0: Ano, s Lubomírem Kostelkou, to byli velcí kamarádi, že?
2: Oni ale teda byli, protože si chodili spolu na víno.
0: A pili na další
2: ho.
0: Věc.
2: A pili ho.
4: Jenomže, Jenzo, s tímhle bobličem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle Astraši dělá velice dobře.
5: No a co?
4: No co?
5: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde. Děkuji, oči. Pozná.
5: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: Já budu dělat Jelena v dálce.
5: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit, jako jeden, zkusí to.
4: Ne, Lizo, to po mně nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
5: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Aby,
5: no.
4: Abych nespolk, plže.
5: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lizo, a co když se ta komise za mnou vydá? Jak co to? Když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
5: No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
5: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se, co je to?
4: Kaviár.
5: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. To jelení bobky a praví.
5: Hlava, hlava, kamaráde. Ty svalí, tady, tady to musím být. No, to staví.
4: Lojzo, a kde tolika ti množství přišel, prosím?
5: Kde jsem tolik bobků nazbíral?
4: No,
5: kamaráde,
4: nazbíral?
5: Včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se. Čili je to jasný, budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni, plácneme si.
4: No počkej, počkej. Počkej, na jedno si zapomněl. Že nemám parohy, kamaráde.
6: To si myslíš, papejta?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak přátelé, pojďme pokračovat. Zveme k dalšímu hlasovacímu kolu. Vladimír Menšík by tady byl, tentokrát s Jiřinou Bohdalovou, výše jmenovanou, budou odcházet do opery, anebo Miloš Kopecký s dalšími kolegy. Můžete si vybrat SMS-kou Humor Mezera a Humor Mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda je v plném proudu, stejně jako hlasování. V tuto chvíli Vladimír Menšík nebo Miloš Kopecký je otázka i na naše posluchače na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké, i když horké odpoledne, přeji vám, Pavle.
2: Děkuji.
3: Posluchačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Jitku. Jste správná žena a kromě zdraví vám přeji hodně úspěchů ve vaší plodné práci.
4: Já vám děkuji.
3: Vybírám Pavle Ačko.
2: Mějte máme zapsáno. Děkujeme správné děkujeme. Posluchačce. Díky moc. Tak správná žena ve studiu, to jsem netušil, koho tu dneska máme.
4: Nech si toho.
2: Máš to zpátky. Tak dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František, Jalupina Zutavou, zdravím.
2: Zdravíme.
5: Paní Němcovou hlavně, poněvadž úžasná empatická dáma.
4: Já vám děkuji.
5: Tam častěji, Pavle. A jinak bych vám přál všem zdravíčko a hlavně dejte tu jedničku.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: A ještě vám musím říct, že jsme se shodli s mnoha lidma, že máte hlas jako Pavel prezident.
2: Ne.
5: Podobný hlas.
2: No, no ne. Navíc Petr a Pavel ale... budeme slavit pondělí svátek. No výborně. Tak třeba
5: ještě. No vidíte, ale tak vám přeji stále zdraví, díky.
2: Děkuji.
4: Děkujem.
2: Tak, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Karel Bojkovič, zdraví vás, Pavle, i vaši... Já jsem zapomněl to...
2: Milou paní ve studiu, Jitka Němcová, já vám pomůžu. Pohodě.
6: Milou paní Němcovou a já bych si přál pokračovat, Menšíka.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Dobrý den, celý den, Honza Slukavý, zdravím vás, Pavle, i paní Němcovou.
4: Dobrý den.
2: My vás.
7: A já bych teď hlasoval pro pana Menšíka. Pro
2: děkujeme pěkně. Ano, díky moc, naslyšenou. Hezký den. Tak přátelé, přičteme všechny hlasy, které dorazily SMS-kami a tak dále a výsledek zní odchod do opery, scénka ze Silvestra 1977, Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
8: Se nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já budu sám.
9: Budu sám.
8: Ty si tu, viď? A já co půjdu, já pojedu sám.
9: Ty a operance nedělej. Tam jde stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z těch vedoucích nedělá do parašutismu, jinak by byl už na placku.
8: Nazvedni ho.
9: Co? Co je?
8: Otevři pusu. Já mám klíče.
9: Ale...
8: Vyšel,
9: no to tak
8: nikam
9: nechoď. Koupíme si lahvinku a
8: zbýváme
9: si doma, no.
8: Prosím, nevyrožuj, nevyrožuj, buď tak laskavý.
9: Emile, ty jsi ty klíče ztratil třeba.
8: Jak já můžu ztratit
9: já mám třeba.
8: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit
9: já,
8: klíče.
9: Určitě.
8: Ale já ne.
9: Já všechno.
8: Protože já mám systém, 10 let. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil. Vyndá jsem kapesík, mám ho tady. Peněženku mám ji tady, lístky na opeu má. Lístky já musel mít ty klíče v ruce. Pak si mi dal, do kapsičky, kde jsem měl patrně nějaký starý lístek od čatničky, no.
9: No a ten lístek tam máš.
8: A ten lístek tam taky nemám.
9: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
8: Ale tam byl ten lístek.
9: No, ten lístek mám totiž já. Víš?
8: To znamená, že máš taky moje klíče, tak mě
9: no, to taky.
8: Povídá nejmí ty moje
9: pěšení. Ani mě nenapadne, nejprv mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek, jakoby od šatny, je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělal náš vůz 10. 11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Mi teď řekneš, je to.
8: To nemyslíš vážně.
9: No to myslím vážně.
8: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si sněhuláka?
9: Ale
8: no, to, no parkovat
9: tam
8: asi,
9: ne? Ale to taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
8: Jsem zaparkoval z úhradu.
9: No.
8: A chtěl jsem ti ten hrad, Ježíšku, koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebylo překvapení, ty. Hloupá.
9: Jseš podvodník.
8: Boženko, kontroluj se.
9: Neříkej mi, Boženo, pro vás otrubo jsem už zas jen slečna biskupová.
8: Miláčko, posaď se.
4: Držaj.
8: Já ti to říkám, ty máš něco buď s Eustachovou klubicí nebo s Hávou. Až takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přece já si můžu svý auto zaparkovat kde chci, nebo ne? Já si tě můžu přát, nebo co?
9: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Kobylicích od 15 do 20 šachový turnaj v Kobylicích.
8: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, se šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no, no tak co?
9: Takže ty jsi hrál v Kobylicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídej někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nejsem ale trápím.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik odchod do opery a taky šachisti v Kobylisích. Tak přátelé, na to všechno nemá Jitka Němcová určitě čas, protože na něčem pracuje. Teď nám prozradí, na čem, na co se můžeme těšit.
2: Jakože nemám čas chodit do opery, že jo?
1: Nikam.
2: No nikam vlastně.
1: Protože píšeš.
2: Protože píšu, no píšu paměti, píšu to s paní Lucí Vajsovou, taky pracovala v Českém rozhlase, takže na tom děláme, ale už na tom děláme dlouho, ale teď jsme řekli, že to musíme dodělat. Jsou to paměti Jitky Němcové, jmenuju se, nic si nepamatuju. Jo, paměti Jitky Němcové, nic si nepamatuju.
1: To je jenom jako, že...
2: Je to pracovní název.
1: Ano.
2: A vlastně to začíná tím, že jsem po té hrůze toho covidu, jak jsem byla ve špitále celý rok, a když mě teda nakopali a probrali mě z umělého spánku, tak se mě sestřička, když mě zrovna cefkovala, zeptala, jaký to bylo s tím panem režisérem Otakarem Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No s tím Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No vy jste žila přece s režisérem Otakarem. Jo, to si děláte srandu s takovým starým pánem. No to nepřichází úvahu, takže nic si nepamatuju.
1: Mm-hmm.
2: To jsou ty paměti, mají už asi 180
1: ale
2: stránek.
1: Ale už jsi změněná, už si pamatuješ, už se ti to překlopilo, abychom nepostrašili posluchače.
2: Ne, neboj, mně se to tam vrátilo, ale jo. Ono se to postupně, já ho odkrývám v té hlavě.
1: Mm-hmm.
2: Takže je to zajímavý docela.
1: Dobře. Jo. Tak piš. Až to bude, tak si to tady všechno povíme.
2: Dobře,
1: budeme se těšit. Přátelé, na co se můžete těšit vy v Humoriádě? František Nepil, vracíme ho do hry, anebo Miloš Kopecký by tu byl. Vyberte si SMS-kou, připomenu opět spojení 90 011 04, SMS ve tvaru humor, mezera A nebo B, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli vybíráte, připomenu, Františka Nepila nebo Miloše Kopeckého. Tak Jitka už má také sluchátka, sluší velmi a může vás poslouchat na našem telefonu. Kdo je tam? Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady Antonín Pospíšil z Bedějoště a prosil bych pana Františka Nepila.
1: Děkujeme za váš hlas, pane.
3: Děkujeme.
1: Mějte se pěkně.
2: Naschle.
1: Naslyšenou, naschledanou, kdo pak se nám hlásí dál. Dobrý den.
4: Tady Iveta z Teplic, zdravím vás, Pavle, i paní Jitku.
3: Dobrý den.
4: Přeju jí hodně sil na dopsání těch pamětí a pak třeba zase na nový film nějaký námět pěkný.
3: To máme, děkujeme.
4: A hlasuju za Bčko.
1: Miloš Kopecký má váš hlas a my děkujeme, hezký den. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady Petr ze Štětí.
1: Slyšíme rádio, Petře, trošku, tak.
5: Zdravím vás i paní Němcovou.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A chtěl bych Františka Nepila.
1: My ho nemusíme pouštět, vy nám ho uděláte tady naživo. Tak dobře, děkujeme pěkně. Tak naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Jana a já bych si dala Františka Nepila.
1: Jo, taky, tak jo. A dodržujte pitný režim, když jsme u toho samozřejmě. Nepil, ale my pijeme. Nealko samozřejmě.
3: Dobře.
1: Jitka má čistou vodu, já taky. A vy si dejte.
6: Paní Němcovou, mějte se.
1: No, ona vás slyší, takže je pozdravena přímo od vás.
3: Já vás slyším.
1: Bezva. Tak, a koho máme dál? Dobrý den. Přepojujeme.
7: Jo, ano. Mhm. Dobrý den, já vás zdravím a oba dva a prosím pěkně paní Němcové, chci poděkovat za celoživotní její práci.
3: Děkuju.
7: A do další hodně zdraví.
1: Ano.
3: Jdeme do toho.
7: Hromadu, ano. A přála bych si Ačko.
1: Dobře, Nepila.
7: Nepila, ano, děkuju pěkně.
1: Děkujeme.
7: Mějte se hezky, naschle.
1: Děkujeme krásně.
3: Hezký den.
1: Tak to bylo hezké přání, hezké vyznání. A teď bude hezký František Nepil na téma vlasy.
8: Vlasy, to je taková krása. Vy si jich neumíte dost vážit, ale já, když přišel na vojnu, tak nám ostříhali hlavu na bleskovku. Měli jsme ji jako koleno. Podíval jsem se do zrcadla a pochopil jsem, že člověk to někdy nezní hrdě, že člověkem je možno pohrdat. To je takové zvláštní. Lidé přece mají pleš také normálním, tedy chronologickým pochodem. A to vám je něco úplně jiného. Ona je tou pleší obdařena vždycky hlava, nějak esteticky tvarovaná, kulturně tvarovaná a jí absence vlasového porostu naopak prospívá. Jenže to mluvím o vlasech mužů. Vlasy jsou u muže s jakoukoliv hlavou nakonec něčím zbytným. Ale vlasy žen, to je ta taková krása. Jsou o nich celé legendy, ale spíše než legenda mě od malička fascinovala představa posledních dnů Kartága, jak se město připravovalo k nerovnému boji s Římany a jak si Kartáginianky stříhali své krásné vlasy a pletli z nich pevné tětivy pro luky bojovníků. Když jsem si však vzpomněl na tu svou ostříhanou hlavu, říkal jsem si, ty museli chodinky vypadat. Když je Kartáginané spatřili, to jim asi klesla bojová morálka. Kdo ví, jestli by to s Kartágem nedopadlo úplně jinak, kdyby Kartáginianky šly místo toho raději k holiči a před zahájením útoku obešly načesané hradby, aby obránci viděli, za co, či lépe za koho budou bojovat. No nevím, to víte, já jsem taky jako každý jiný, co po bitvě bývá generálem. Jenže já jenom v Kartágu.
1: Tolik František Nepil, jsme v závěru dnešní humoriády. Jitka Němcová byla milým hostem, děkujeme.
3: Já taky děkuju, opatrujte se a co je důležitý, všechny starosti hoďte za hlavu a užijte si leta.
1: A on to pak někdo uklidí, tu on hromadu
3: někdo
1: starostí.
3: Uklidí, zamete.
1: No, dobrá, přátelé, hezké léto přejeme Jitce Němcové. Pavel Kučera se loučí, přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
5: V Jihomoravském kraji včera padlo 7 teplotních rekordů. Pracovníci městské části Brno-Střed ochlazují v tropických vedrech ulice i lidi. Emeritní římskokatolický biskup Vojtěch Cikrle v Brně odslouží mši k ukončení školního roku. Dnes bude převážně slunečno, někde oblačno, teploty až 36 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Meteorologové včera na 7 stanicích na jižní Moravě naměřili teplotu vyšší než dosavadní rekord pro 25. června. 6 z nich překonalo i rekordy z roku 2016. Nejvyšší hodnotu zaznamenala stanice v brněnských Žabovřeskách, a to 35 stupňů Celsia. Podle meteorologů na to měl vliv příliv velmi teplého vzduchu od jeho západu.
6: Dosavadní nejvyšší teplotu pro včerejšek překonaly teploty i ve Strážnici na Veselsku, Pohořelicích, Brně-Tuřanech nebo třeba v Kuchařovicích na Znojemsku. Dnes může být podle meteorologů až 36 stupňů Celsia. Tropické teploty očekávají i o víkendu. Podle předpovědi vystoupají v neděli na 36 až 40 stupňů Celsia. Hana Novotná, Český rozhlas.
5: Záchranáři mají kvůli horkému počasí nadprůměrný počet výjezdů. V posledních dnech se pohybuje okolo 350 za den. Často ošetřují lidi po kolapsech, nevolnostech nebo třeba s úpalem a úžehem. Postarat se musí i o seniory, kteří sice jsou doma, ale ve vyhřátém bytě, málo pijí a jsou dehydratovaní. Další případy popisuje mluvčí záchranářů Michaela Botová.
7: Jezdíme také k seniorům, kteří si takzvaně nedají říct a třeba v pravé poledne bez pokrývky hlavy jdou pracovat na zahrádku, skolabují, my přijedeme na místo a dozvíme se, že ten senior i velmi málo pil.
5: Městská část Brno-Střed nasadila kvůli extrémnímu horku do ulic centra Kropicí vůz. Jezdit bude až do neděle. Má zvlhčovat vzduch, snižovat prašnost a pomáhat zavlažovat zeleň. Lidé se můžou osvěžit i u nového mlžítka na náměstí Svobody nebo fontána na Moravském a Dominikánském náměstí a dalších místech.
8: Mám pocit, že se tady líp dýchá, je to příjemný.
9: Osvěžení bylo fakt super, tady v ty letní dny, prostě to je potřeba, no.
10: Akorát to nevypadá moc hezky, když je toto auto, ale jinak je to skvělý nápad.
11: Pochvalují si kropící vůz lidé procházející centrem. Proč jsou tato opatření důležitá, připomíná starosta městské části Brno-Střed Vojtěch Mencl z ODS.
12: Teploty v Brně už překročily 30, tak jsme rozhodli o nasazení tady těch kropících vozů, takže doufám, že ta situace bude trošku lepší a že to lidem příjemný pobyt v centru města.
11: Vozy, které pojmou až 8000 litrů vody, budou vyjíždět v hodinových intervalech po zbytek týdne. David Jager, Český rozhlas.
5: V katedrále na Petrově v Brně se sejdou věřící na slavnostní mši k ukončení školního roku. Povede ji emeritní římskokatolický biskup Vojtěch Cikrle. Mše je hlavně pro studenty brněnského biskupského gymnázia, které Cikrle pomáhal před více jak 35 lety obnovit.
13: Chci mluvit o tom, že každý z nás, studentů i dospělých, dostal mnoho darů. Mnoho darů, které mnohdy nevyužíváme. A že každý z nás je odpovědný za to, jak a jakým způsobem je využije pro dobro druhých.
0: Počasí.
5: Na jižní Moravě dnes bude převážně slunečno, v průběhu dne přechodně i oblačno. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, večer se bude měnit na východní směry. Rozptylové podmínky jsou teď ráno a budou také později večer místy mírně nepříznivé, jinak dobré a biozátěž bude kvůli horku vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
5: Provoz na silnicích jižní Moravy houstne. Kratší kolona už je teď na D1 na příjezdu do Brna od Prahy mezi s tím 89. a s tím 94. kilometrem, zdržení do 5 minut a na stém 70. kilometru je nehoda. Další informace nemáme. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Dobré ráno, Moravo. Je 5 minut po 5. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi v pátek 26. června, v den, kdy svůj svátek slaví Adriana a také Adrian. Písničku pošleme po 8. hodině, ale nebudou chybět už od samotného počátku především ty, které nestárnou. Kamélie, pamatujete si, v německém Ein Kessel Buntes jim také říkali Hanna a Dana, a kamélie, které zpívají dodnes, nás dnes okouzlí písničkou jako Robinson hned na začátku hodiny. Legendární Terezu, to už bude Valdemar Matuška, tu přidáme hned v zápětí. Chystáme počasí, přejeme pěkné vstávání v klidu, v pohodě, uvolněte se, začíná další den. Bude horký, vypadá to podle předpovědi, o tom ale více už za chvíli. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné vstávání a ať se vám dnes daří. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno.

Valdemar Matuška na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 5 hodin a 12 minut. Dnes je 26. června 2026, 177. den letošního roku. Dnešek je Mezinárodním dnem boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi. Vyhlášen byl na podnět Valného shromáždění před 39 lety. Před 141 lety se narodila herečka Antonie Nedošínská. Proslavila se už v době němého filmu a dodnes jsou pak známé její zvukové snímky Otec Kondelíka, Ženích Vejvara, Kariéra matky Lízalky nebo Velbloud uchem jehly. Poslední filmovou roli stvárnila v Čapkových povídkách v roce 1947. Před 128 lety se narodil Willy Messerschmitt, německý letecký konstruktér a průmyslník. Za druhé světové války pobýval dokonce i v Brně a obýval konkrétně vilu Tugendhat. Před 108 lety se narodil režisér Jiří Krejčík, nejen režisér, ale také scenárista, dokonce i příležitostný herec. K filmu původně nechtěl, chtěl být pilotem, to se málo ví. Dokonce absolvoval velmi náročné zkoušky. Když se ale zavřeli vysoké školy, tak si šel přivydělat na Barrandov, no a tam objevil magický svět filmu. Kdyby tehdy nezůstal,

zůstal, nevznikly by filmy jako Vyšší princip, Svatba jako řemen, Penzion pro svobodné pány a další. Občas si Jiří Krejčík také ve filmu zahrál, určitě si ho vybavíte třeba jako lékaře v legendárních Pelíškách. 104 lety dnes začala stavba Kounicových kolejí v Brně. Prvních 100 studentů se pak do budovy nastěhovalo v roce 1923. V roce 1930 se uskutečnila poslední návštěva prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v Brně. Přijel tehdy ze Židlochovic na výstaviště, aby si prohlédl výstavu Antropos v pavilonu Morava. 86. narozeniny dnes oslaví Tibor Lenský, zpěvák orchestru Gustava Broma. Narodil se na Slovensku, se zpěvem začínal v Novém Městě nad Váhom a později přijal angažmá v Brně. Blízké jsou mu české taneční písně, hlavně swingové skladby. Vzpomínáme dnes také na Vlaďku Kozderkovou, ta by dnes oslavila 77. narozeniny. Brněnská rodačka, herečka a zpěvačka. První písničku natočila v brněnském rozhlase, představte si, už jako 11letá. Na začátku pěvecké kariéry Laďky Kozderkové spolupracoval a stál Gustav Brom a Karl Krautgartner a od roku 1973 se jí domovskou scénou stalo hudební divadlo v Karlíně. Bohužel zemřela v pouhých 37 letech, podlehla rakovině. Před 34 lety byly pro veřejnost slavnostně otevřeny opravené kasematy na Špilberku, oprava trvala více než 5 let. A před 13 lety se v Brně otevřel tehdy nejvyšší dům České republiky, 111 metrů vysoký AZ Tower. A ještě jedno hudební výročí, kulaté 70. narozeniny, dnes oslaví Elegán s kytarou Muž, tak trošku mezi Elvisem, Royem Orbisonem a také filmem Davida Lynche, Chris Isaak. Jeho nejznámější skladba Wicked Game mu výrazně pomohla tehdy použít ve filmu videoklipovou estetiku, takže dnes si tato zlomená srdce v podání Chrise Isaaka připomeneme i na vlnách Českého rozhlasu Brno. Ano, tohle známá melodie, to je Chris Isaak, dnes čerstvě 70 letý. Dobré ráno.

0: Dnes čerstvě 70-letý Chris Isaak na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je 5 hodin a 20 minut, je tu počasí.
1: Počasí.
0: Předpověď počasí pro dnešek slibuje opět další z horkých letních dnů a vypadá to, že ta předpověď je tak trošku jak přes kopírák s ohledem na včerejšek. Teploty na jihu Moravy se momentálně pohybují mezi 15 a 20 stupni Celsia. Dnešní ráno je tedy o něco teplejší. Včerejší ranní hodnoty se pohybovaly i kolem 10 stupňů, což už je dneska opravdu historie. 15 stupňů, tedy nejnižší teplota v tuto chvíli v Kobylí a v Pohořelicích, v Brně 20 v tuto chvíli. Předpověď počasí dnes slibuje převažující jasno, přechodně drobná kupovitá oblačnost a nejvyšší teploty dnes ještě vyšší než včera 33 až 36 stupňů Celsia. Buďte na sebe velmi opatrní. Slabý proměnlivý vítr severních směrů do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré, no a bio díky velikánskému horku opět na trojce. Vyvarujte se pohybu na přímém slunci, dodržujte pitný režim, ten především, ať nejste dehydrovaní. A doma si vyvětrejte pouze přes noc, pak raději zavřete okna, zatáhněte závěsy, pokud vám slunce svítí přímo do bytu. Pozor na to. 4 hodiny a 48 minut je čas, kdy dnes slunce vyšlo a zapadne 5 minut po 21. hodině, takže svítit a hřát bude dnes opravdu dlouho.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Zpíval vám Karel Gott, 5 hodin a 26 minut. V rámci akce Korund zkontrolovali moravští policisté spolu s celníky, hygieniky, potravinářskými inspektory a Českou obchodní inspekcí více než 30 prodejen nabízejících psychoaktivní a psychomodulační látky. Při kontrolách zjistili tisíce výrobků, květy konopí, elektronické cigarety, několik desítek kilogramů sušiny konopí a několik stovek kilogramů kratomu. Na Moravě také zajistili 5 samoobslužných automatů s těmito látkami a další postup týmu bude záviset na výsledcích chemické expertizy. Spolupracující organizace řeší desítky přestupků. Státní zástupce zamítl všechny stížnosti proti zahájení trestního stíhání policistů z dálničního oddělení v Domašově na Brněnsku. Stížnost podalo počátkem března 19 z 20 obviněných a obžaloby zatím podané nebyly. Vyšetřování trestné činnosti z let 2022-2023, které se podle policie dělo na Vysočině v Jihomoravském kraji, pokračuje. Prodlužují ho však i zahraniční jednání, protože oběťmi trestných činů byli často cizinci. Policisté od nich při silničních kontrolách na D1 brali peníze, které si nechávali. Zatím neskončily ani výslechy obviněných, kteří vypovídají před generální inspekcí policejních sborů. Obvinění policisté byli postaveni mimo službu a za zneužití pravomocí hrozí až 5 let vězení. Těm, kteří jsou obviněni z přijetí úplatku, hrozí v případě odsouzení až 10letý trest. Zprávy pro vás dnes chystá Věra Šenbeková a ty další tu budou už za 3 minuty. Dobré ráno.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Brně mají vzniknout dvě centra duševního zdraví pro nezletilé, a to do roku 2029. Brněnští zastupitelé to tento týden schválili na svém zasedání. Důvodem je nedostatek dostupné komplexní a mezioborové péče o děti s duševními potížemi. První takové zařízení má být v centru Chovánek v Brně-Bystrci. Po více než roce prací a několika letech plánování skončila úprava návrší pod zříceninou Kozí hrádek poblíž centra Mikulova. Obnovené návrší včera otevřeli zástupci města i firem, které se na obnově podílely. Na práce za 45 milionů korun město získalo 24,5 milionů korun z regionálního operačního programu IROP. 8 milionů přispěla nadace Blíž k sobě. Oddělení lékařské mikrobiologie kroměřížské nemocnice využívá nový přístroj, který významně zrychlí a zpřesní identifikaci původců infekčních onemocnění. Nová technologie u některých vzorků zkrátí čekání na výsledek i o desítky hodin. Lékaři tak můžou rychleji zahájit cílenou léčbu, uvedla mluvčí nemocnice Kristýna Pospíšilová. Lidé se můžou zapojit do sečení luk. Spolek Javořice chystá údržbu rašelinné louky u rybníka Horní Mrzatec nedaleko Lhotky u Telče. Sdružení Krajina zase s dobrovolníky míří do Třešňového sadu kousek od Sněžného na Žďársku, informovala zástupkyně ředitele sdružení Kateřina Marečková. Kosení začne v sadu v pátek v podvečer a bude pokračovat do sobotního odpoledne. Chovatelé brněnské zoo ve spolupráci s policií včera odchytili pandu červenou, která utekla ze svého výběhu. Po asi dvouhodinovém pátrání ji našli v jedné ze zahrad v sousední čtvrti Kníničky, informoval o tom mluvčí zahrady Jan Bedřich. Na jižní Moravě dnes bude převážně slunečno, přechodně oblačno, teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů. Vítr bude slabý a biozátěž kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po dálnici D1 pojedete přes jižní Moravu plynule, dejte pozor na dopravní nehodu, která se stala na tahu Znojmo Pohořelice, a to nedaleko Miroslavy. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Anna Zagorová zpívala na vlnách Českého rozhlasu Brno v 5 hodin a 39 minut. Naladili jste si nás v pátek 26. června. Zemědělcům začínají žně. Její hlavní část, tedy sklizeň obilí, propukne naplno příští týden. Už teď je ale možné zahlednout kombajny, jak na polích sečou třeba vojtěžku nebo jetel. Do polí zemědělci výjíždějí například na Znojemsku.
1: Do polí u Olexovic na Znojemsku dnes kombajn vyjel sklízet travní semena. Nedaleké pole s jetelem už má posečené. S agronomem místního zemědělského družstva Michalem Reiterem jsme se přesunuli na pole s ozimou pšenicí. Tu bude kombajn sklízet příští týden.
2: Čekáme, až se nám utvoří vlastně zrno, si můžeme jít podívat, že už vlastně je hotové. Ale ještě se dá rozmáčknout, takže ještě to bude nějaký čas chtít.
1: Žně brzy čekají taky ozimý hrách na vedlejším poli. Ten už je na první pohled skoro celý žlutý.
2: Tam se budeme pohybovat, teďka nás čekají úmorné teploty, takže tam se budeme pohybovat taky asi v příštím týdnu, koncem příštího týdne by se dal sklízet asi.
1: Michal Reiter letos počítá spíš s podprůměrnými výnosy z plodin. Poznamenalo je totiž nebývale suché jaro.
2: Loni touhle dobou jsme měli asi 200 mm srážek za půl rok, letos jsme na nějakých 160, takže tam pokles o nějakých 40-50 mm a hlavně to rozložení srážek. Letos to prostě spadlo v květnu 40 mm, teďka nám spadlo 10. června asi 15 a to rozložení srážek je nepřívětivé pro nás.
1: Plodiny se podle Michala Reitera díky nedávným dešťům trochu vzpamatovaly, nedostatek vláhy z předchozích měsíců se ale úplně nevykompenzovaly.
2: Nemyslím si, že by to měl být úplný propadák, ale budeme se bavit o srovnání třeba s minulýma rokama, že budeme asi o tunu, o půl tuny níž na výnosech u těch obilovin.
1: To, že kvůli suchu by letošní výnosy mohly být nižší, potvrzuje i mluvčí agrární komory Barbora Pánková.
3: Přestože v polovině června přišly srážky, na řadě míst už nedokázaly dřívější škody významně zmírnit. Zemědělci už nyní upozorní, že v některých regionech mohou být letošní výnosy nižší než obvykle.
1: Termín začátku žní je podle Pánkové podobný jako v předchozích letech. Zemědělci se teď kromě ozimé pšenice chystají na sklizeň ječmene, na řadu pak přijdou další plodiny, například řepka. Na celkové hodnocení sklizně je podle Pánkové pořád ještě brzy. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Krásné ráno vám všem, 5 hodin a 44 minuty aktuální čas. Teploty na jihu Moravy dnes po ránu vyšší ve srovnání se včerejškem, pohybují se mezi 15 a 20 stupni Celsia. Těch zmíněných 15 je třeba ve Strážnici, v Nemochovicích nebo v Kobylí, no a 20 stupňů v tuto chvíli už v Brně, ale také třeba ve Ždánicích nebo ve Znojmě Kuchařovicích. A předpověď pro dnešek, ta je téměř jedna ku jedné stejná jako včera, jen ty teploty přes den budou vyšší. Převažující jasno, přechodně drobná kupovitá oblačnost a teploty, a to se podržte 33 až 36 stupňů Celsia, a to prý ještě nejsou tento týden ty nejvyšší. Slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů do 15 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, bio je na trojce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 48 minut, zapadne 5 minut po 21. hodině. Tady je Český rozhlas Brno, přejeme vám ráno beze spěchu, a když už spěchat musíte, tak aspoň s dobrou muzikou. Teď to bude Marie Rotrová.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zpívala vám Marie Rotrová, je 5 hodin a 49 minut, je tu s vámi páteční Český rozhlas Brno. S cyklem Co v učebnicích nebylo se dnes vydáme do Českého středohoří. Martin Písařík vás tam zavede k jedné dýmající hoře.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že vrch Boreč v Českém středohoří nedaleko Lovosic v zimě vypadá, jako by se pod ním probouzela sopka? Tento přírodní úkaz je ve skutečnosti ohromujícím fyzikálním procesem probíhajícím uvnitř znělcového masivu. Hlavní roli zde hrají ventaroly, systém hlubokých skalních puklin a průduchů, které propojují úpatí hory s jejím vrcholem. Celý kopec funguje jako obří tepelný výměník. V zimě nasává studený vzduch u země, ten se průchodem skrz masiv ohřeje o teplo akumulované v hornině a nahoře vyfukuje ven jako horká pára. Díky těmto výdechům vrchol hory nikdy nezamrzá a drží si stabilní teplotu kolem 10 stupňů. To vytváří specifické mikroklima, kde se daří unikátní teplomilné rostlině játrovce borečce vzácné, jejímž domovem je Středomoří a která by jinde u nás nepřežila. V létě se proces obrátí, nahoře se nasává teplý vzduch, který se uvnitř hory ochladí a úpaty kopce pak příjemně mrazí. Boreč je zkrátka důkazem, že příroda nepotřebuje elektřinu, aby vytvořila dokonalou klimatizaci.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas

0: je pes.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Zemědělcům začali žně, řidiči můžou na silnicích častěji potkávat kombajny. Městská policie Znojmo posílí hlídky kvůli poslednímu dni školy. Organizátoři Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici kvůli horku přidali mlžné brány. Dnes bude slunečno s tropickými teplotami až 36 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Zemědělcům v Česku začaly žně. Termín sklizně je letos podle agrární komory podobný jako v předchozích letech. Zemědělci teď sklízejí seno a chystají se na ozimé plodiny, jako je pšenice nebo žito. Mluvčí agrární komory České republiky Barbora Pánková upozorňuje, že na silnicích u polí tak můžou řidiči častěji potkávat zemědělskou techniku.
4: Kombajny, traktory s přívěsy i nákladní vozy zajišťují sklizeň a odvoz úrody z polí. Žně jsou často spojené se zvýšeným provozem, prašností i hlukem. Prosíme proto řidiče i obyvatele venkova o trpělivost a ohleduplnost vůči zemědělcům, kteří v tomto období využívají každé vhodné počasí k zajištění sklizně.
3: Zhruba stovka strážníků bude dnes ráno a dopoledne hlídkovat u téměř 30 základních škol v Brně. Zaměří se hlavně na bezpečný pohyb dětí na přechodech a dodržování pravidel silničního provozu. Jak funguje spolupráce brněnských strážníků a škol, přibližuje mluvčí městské policie Brno Markéta Skřivánková.
5: Strážníci jsou v pravidelném kontaktu s vedoucími pracovníky jednotlivých škol, kteří je informují o předběžném konci výuky. V případě nějaké nenadálé změny v časovém harmonogramu mají možnost se s hlídkami městské policie spojit telefonicky a domluvit se s nimi podle potřeby.
3: V kuřecích řízcích z Teska našli inspektoři bakterie způsobující salmonelózu. Jednalo se o chlazená prsa z Polska s datem spotřeby do 25. května, informoval o tom mluvčí státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva. Kuřecí řízky odebrali inspektoři v jedné z brněnských poboček řetězce Tesco. Maso už v prodejnách není, zákazníci ho ale můžou mít doma v mrazáku. Inspekce proto lidem doporučuje, aby maso nejedli. S prodávajícím zahájí inspekce správní řízení. Ve Strážnici na Hodonínsku dnes bude pokračovat Mezinárodní folklorní festival. Pořadatelé také zohledňují horké počasí. Například pódia s programem v Zámeckém parku se snaží rozmístit pod stromy a do stínu. V amfiteátru Bludník bude většina vystoupení až k večeru. Podobně jako loni budou v areálu i mlžné brány, říká prezident festivalu Martin Šimša.
6: Posílili jsme o 3 nové mlžné brány, jednu další v areálu skanzenu, další 2 tady v areálu Zámeckého parku. Hlavně pro děti si věřím tomu, že to je osvěžení. Jinak samozřejmě na všech sociálních zařízeních je možné si natočit vodu. Všechna je to voda pitná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
7: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Počasí.
3: Dnes bude na jižní Moravě převážně jasno, v průběhu dne přechodně i oblačno, teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky jsou teď ráno a budou také později večer mírně nepříznivé, jinak většinou dobré, biozátěž je kvůli horku vysoká.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 už teď počítejte se silným provozem, začíná za Velkou Býteší a nesouvislá kolona na stém 80. a končí na stém 96. kilometru, zdržení je do 5 minut. Dejte pozor ale také na roztrhanou pneumatiku, máme ji hlášenou v úseku mezi stým 44. a stým 46. kilometrem ve směru na Brno. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásný den vám všem, milí posluchači, je 5 minut po 6. hodině, tady je Český rozhlas Brno, je pátek 26. června, svátek slaví Adriana a možná nevíte, že dnešek třeba v Anglii slaví jako mezinárodní den čaje se smetanou a koláčky a dneska je to opravdu hodně mlsací, protože dnešek je také den čokoládového pudinku, tak dejte si třeba ke snídani, jestli budete mít chuť. Písničky, které nestárnou, na vás čekají Pták Rosomák od Olympiku, Modrá od Jany Kiršner. Přejeme vám šťastnou cestu v tuto chvíli, ať už jdete do práce nebo třeba jen vedle do pokoje, ale hlavně dnes přejeme šťastnou cestu všem školákům, kteří si jdou pro vízo, tak ať to všecko dobře dopadne a prázdniny začínají už v podstatě za pár hodin. Hezký poslech a dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Jeden z prvních velkých hitů písnička Modrá Jana Kiršner na vlnách Českého rozhlasu Brno. 6 hodin a 12 minut a teď na téma počasí. Podle předpovědí nás čeká tropický víkend. Teploty budou na některých místech zřejmě atakovat 40 a mohou ji dokonce překročit. Lidské tělo přitom i v takových podmínkách dokáže udržovat překvapivě stálou teplotu. Pomáhá k tomu soustava mechanismů od rozšiřování cév přes pocení až po složité řízení v mozku. Tato přirozená klimatizace ale nemusí podle doktorů fungovat stejně dobře u všech. Pozor by si měli dát zejména lidé se srdečními onemocněními nebo seniori.
1: My musíme udržovat stálou teplotu. Někteří živočichové jsou závislí na okolní teplotě, ale člověk generuje sám to optimum.
2: Kateřina Kaňková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně popisuje náš mimořádně účinný termoregulační systém. Tropická vedra ale odhalují i jeho limity. Jak potvrzuje paní Jana, seniorka ze Zlína.
3: Sedím v pokojíku u počítače, je tady trošku větší takový chládek, otevřeno mám do průvanu. No a snažím se nemyslet na to, jak je mi horko.
2: Zatímco se paní Jana snaží na teplo nemyslet, naše tělo ho měří neustále, vysvětluje Kateřina Kaňková.
1: Měříme teplotu tekutin v našem těle, což je krev.
2: Hlavní termostat máme v našem mozku.
1: Ten základní měřič je hypotalamus a tam je termoregulační centrum.
2: Jakmile mozek vyhodnotí, že je tepla příliš, začne organismus ochlazovat sám sebe.
1: Když roztáhnete cévy, zejména v kůži, to vás dovede části toho tepla zbavit.
2: Pak přichází na řadu také další silný nástroj – pocení.
1: Na to máme potní žlázy.
2: Pokud je vzduch velmi horký, tak pomoc může třeba voda.
1: Ve vodě je to ochlazování mnohem významnější.
2: A právě na vodu spoléhá i paní Jana.
3: Pomáhá mi hlavně chladná voda, takže chce to nejméně 2 sprchy denně.
2: Ta zvládá vysoké teploty hůř, má také problémy se srdcem.
3: Patřím mezi skupinu kardiaků, kteří se

0: musí hlídat.
1: Právě pro lidi se srdečním onemocněním představují vedra větší zátěž, doplňuje Kaňková.
2: Ty trubky, které se roztáhly, tak musí být vlastně do nich ta tekutina tlačena nějakým čerpadlem tlakovým, a to je srdce.
1: Pokud míra tepla přesáhne i u zdravého člověka chladící možnost těla, dostavují se první potíže, nevolnost, malátnost, točení hlavy nebo i úpal.
2: To je přehrátí organismu v příliš teplém prostředí.
1: Přesto považuje Kateřina Kaňková lidskou termoregulaci za mimořádně efektivní systém.
2: Extrémy, které se odehrávají v kůži a na povrchu našeho těla, tak jsou důsledkem těch regulací, ale to, co se děje uvnitř, je velmi stabilní. Takže ta robustnost té regulace, to je to, co je fascinující.
1: Zatímco většina živočichů je odkázána na okolní prostředí, člověk si díky milionům let evoluce nosí vlastní klimatizaci stále sebou. Marek Hensel, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6 hodin a 20 minut, je tu předpověď počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno. Teploty na jihu Moravy pomaličku stoupají, 15 stupňů ve Strážnici, to jsou zatím nejnižší hodnoty, 16 v Dyjákovicích, no a na mnoha místech už teplota atakuje 20, Troubsko, Brno, Žabovřesky, Brno, Tuřany, Ždánice, Znojmo, Kuchařovice, už tam všude je 20 stupňů Celsia. A jaké bude počasí? Čekáme dnes převažující jasno, přechodně drobnou kupovitou oblast. A nejvyšší teploty dnes budou ještě vyšší než včera, buďte na sebe opatrní, 33 až 36 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr severních směrů do 15 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a bio pochopitelně na trojce, protože nás čeká velké horko. Vyhněte se přímému slunečnímu svitu, pobývejte ve stínu a hodně píte, ať to s vámi dnes nesekne. 4 hodiny a 48 minut je čas, kdy vyšlo slunce a zapadne 5 minut po 21. hodině. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobré ráno přejeme.
2: Dobré rady v pondělí 29. června budou na sladko. Přivítáme cukrářku a pekařku Petru Burianovou, která poradí, jak s úspěchem upéci letní moučníky. Jak například zabránit tomu, aby ovoce pustilo příliš mnoho šťávy a těsto se nám rozmočilo? Tradiční a pro léto typická je bublanina. Co u ní nepodcenit? Řeč bude také o pečení křehkých koláčů, přípravě ovocných knedlíků nebo domácí zmrzliny. Těším se moc. A co vy? Přidejte se k nám. Zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, páteční s datem 26. června je 6 hodin a 25 minut. Čeká nás opět horký letní den a vypadá to, že i o víkendu budou teploty ještě stoupat. Letos už dvakrát zasahovali strážníci Městské policie Brno u psů ponechaných jejich majiteli bez dozoru v rozpáleném autě během horkých dnů. Teplota v autě na slunci stoupá velmi rychle, o desítky stupňů, připomíná mluvčí strážníků Jakub Ghanem. U psů může dojít převřátí a kolapsu, protože ve snaze se ochladit klesá v jejich organismu v krátké době velké množství vody. Ke kolapsu může dojít také u malých dětí, které nemají ještě dostatečně vyvinutou termoregulaci. Ponechat dítě nebo zvíře v rozpáleném autě i na pár minut může znamenat vážné ohrožení jejich zdraví a při delší expozici dokonce i života. Pokud jsou strážníci přivoláni svědky, okamžitě na místě vyhodnotí situaci. Je-li dostatek času, pokouší se dohledat majitele nebo provozovatele v případě, že v autě zavřené dítě nebo zvíře je známky vyčerpání nebo přihřátí, tak mohou přistoupit k násilnému otevření vozidla, buď speciální sadou nebo rozbitím okénka. Odpovědnost za takovou škodu však nese majitel či provozovatel vozidla, protože ponecháním dítěte nebo zvířete způsobil jejich ohrožení. Více informací, včetně zajímavé reportáže, najdete v článku Zdeňka Truhláře na našem webu brno.rozhlas.cz. No a písničky, které nestárnou, vás budou provázet do půl sedmé, než přijde Věra Šenbeková s čerstvými zprávami. Na řadu přijde Jiří Korn v písničce Chci tě mít a po zprávách po půl sedmé se můžete těšit na Galaxii v přání v podání Leony Machálkové anebo také Crazy Little Thing Called, známý hit kapely Queen. Pavel Kašpar u mikrofonu, hezký poslech a dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno, písni

0: Kapela pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farma Kala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Městská část Brno-Střed nasadila kvůli extrémnímu horku do ulic centra Kropicí vůz. Jezdit bude až do neděle. Lidé se můžou osvěžit i u Nového Mlžítka na náměstí Svobody nebo u fontána na Moravském a Dominikánském náměstí a dalších místech. Meteorologové včera na 7 stanicích na Jižní Moravě naměřili teplotu vyšší než dosavadní rekord pro 25. června. 6 z nich překonalo i teploty z roku 2016. Nejvyšší hodnotu zaznamenala stanice v brněnských Žabovřeskách, a to 35 stupňů Celsia. Dnes může být podle meteorologů až 36 stupňů. Tropické teploty očekávají i o víkendu. Podle předpovědi vystoupají v neděli na 36 až 40 stupňů Celsia. 6 desítek lidí evakuovali hasiči včera odpoledne kvůli požáru v jednom z průmyslových areálů v Prostějově. Hořelo ve filtračním zařízení, zasahovali 3 jednotky, nikdo nebyl zraněn. Škoda je zhruba 1,5 milionu korun, informovala mluvčí hasičů Lucie Balážová. Ve Žďáru nad Sázavou je u kostela svatého Prokopa nově socha jeho patrona. Bronzové dílo sochaře Jiřího Plieštika pracovníci umístili na mohutný žulový blok nové kašny. U kostela a sousední tvrze, ve které je muzeum, dokončuje radnice dvouleté úpravy veřejného prostranství. V katedrále na Petrově v Brně se sejdou věřící na slavnostní mši k ukončení školního roku. Povede ji emeritní římskokatolický biskup Vojtěch Cikrle. Dnes bude převážně slunečno, v průběhu dne přechodně i oblačno, teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů. Vítr je slabý a biozátěž bude kvůli horku vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 opatrně, pokud jedete ve směru na Prahu, na 130,5 kilometru je v levém jízdním pruhu plastový nárazník a o kus dál mezi 99. a 98. kilometrem je na vozovce židle. Jestliže směřujete z Vyškova na Kroměříž, tak potom pozor na 237. kilometru, tam je olej na vozovce a o kus dál stojí porouchané nákladní auto. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 39 minut. Malý displej na přilbě upozorní zasahujícího záchranáře na nebezpečí a zároveň ukáže, kde se pohybují jeho kolegové. Tak by měla vypadat rozšířená realita pro záchranné složky. Pracují na ní odborníci z Brněnské univerzity obrany i Českého vysokého učení technického a technologických firem.
1: Tři vrstvy zásobový oděv, dýchací přístroj, a ještě na obličeji takovou masku.
2: Hana Horka z chemické jednotky hasičského záchranného sboru ukazuje příklady technologií, které hasiči využívají v nebezpečném prostředí.
1: To žlutá krabička je detekční přístroj, měří nějaké druhy plynu.
2: Nepřetržitě nasává vzduch okolo nás.
1: Přístroj máme osazený pěti čidly, kyslík, tady pak tady je vlastně oxid uhelnatý.
2: Ve chvíli, kdy je potřeba uhasit požár, ovšem není čas podrobně sledovat přístroje. Životně důležité informace by hasiči, záchranáři nebo vojáci měli dostávat jednodušším způsobem, ukazuje Miroslav Bureš z fakulty elektrotechnické ČVUT.
3: Takhle jsme schopni si to naštelovat.
2: Na běžnou hasičskou přilbu jednoduše připevňuje takzvaný vizor rozšířené reality.
4: Prakticky je to průhledný displej, který nějak nezastínuje výhled, zobrazují se v něm nutné informace.
2: Vypadá to jako jedno sklo z brýlí, nad tím držák nějaká elektronika.
4: Koukněte do toho, jo.
2: Číslice.
4: Simulaci pozice a stavu ostatních členů jednotky.
2: To jsou tady kolečka.
4: Tímhletím směrem někde přes neprůhledný terén je člen té jednotky.
2: Zelená, žlutá, červená.
4: Ten stav barevně na tom semaforu znamená, jestli je v pohodě zelená nebo jestli nějakým způsobem zraněný.
2: Systém totiž zároveň snímá i co se děje kolem lidského těla.
4: My to dokážeme z těch senzorů vitálních funkcí, to je tady ten pás.
2: Je to tenký asi jako normální opasek, jenom přesná. Je to vyrobené z umělé hmoty.
4: Tady jsou na tom jsou právě elektrody na EKG a jsou na tom další senzory. Dohromady dokážeme odvozovat, co se může dít s tím členem jednotky.
2: Systém tak může vyhodnotit nebezpečí ještě dřív, než si ho člověk uvědomí. Když je hasič při zásahu ve stresu, nevnímá totiž tolik bolest.
4: Třeba vyčerpání, to ten systém dokáže varovat v řádu desítek vteřin dopředu, někdy třeba i minuty. Na opasku je řídící jednotka.
2: Řídící mikropočítač musí vyhodnotit nejrůznější data o člověku a jeho okolí a přeložit je do jednoduchých signálů jako na semaforu.
4: Ta pointa je, že ho můžete vidět skrz zeď. Prostor třeba je plný kouře. Když se stane situace, že někdo potřebuje pomoc, tak vidíte rychle kam jít.
2: Rozšířenou realitu by měli využívat hasiči a další složky záchranného systému, ale také vojáci při misích v nepřehledné a nebezpečné situaci. Martin Srb, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, máme pro vás předpověď počasí, je 6:45 přesně. Teploty na jihu Moravy zvolna stoupají mezi 15 a 20 stupni, takové je aktuální rozpětí. A předpověď ta slibuje stejně jako včera převažující jasno, přechodně drobná kupovitá oblačnost a nejvyšší teploty mezi 33 a 36 stupni Celsia. Slabý, proměnlivý nebo vítr severních směrů do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, ale pozor, bio je dnes na trojce kvůli očekávaným horkům. Buďte na sebe velmi opatrní, pobyt na přímém slunci, pokud to není nezbytně nutné, tak určitě raději vynechejte. Když už musíte, tak se pohybujte ve stínu, nezapomeňte na pokrývku hlavy a hlavně nepodceňujte pitný režim, poněvadž dehydratace v těchto dnech nastupuje víc než rychleji, jak o tom svědčí i reakce záchranářů. Slunce dnes vyšlo ve 4 hodiny a 48 minut, a zapadne 5 minut po 21. hodině. Hezký poslech a dobré páteční ráno.
2: Julie, co vám při sledování verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
3: Jardo, to je tak nějak dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
2: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
3: Omyl, Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve verbuňku.
2: Nevěřím, kdy, kde, jak?
3: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
2: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.
4: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
5: Mně se strašně líbily se Skácelovy tvorby, když jsem byl na gymnáziu. Ty PFK čtyřveršový, který on posílal, a já jsem se tím nechal inspirovat a vlastně jsem taky psal takovýhle PFK. A to jsem pak posílal svým různým kamarádům a vlastně nevím vůbec proč, ale posílal jsem to i na katedru. A pak se mi jednou pozvala profesorka Librová a ona mi říkala: Radku, já ty vaše věci použiju do té knížky, kterou teďko píšu.
4: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 50 minut. Krátce před sedmou je tu ranní přehled důležitých a zajímavých událostí spjatých s dneškem, tedy pátkem 26. června 2026. Událostí číslo jedna je bezesporu vysvědčení. Dnešek je pro řadu dětí dnem, kdy přebírají vysvědčení, končí školní rok a začnou prázdniny. Naplno dnes začíná taky 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. V Blížkovicích dnes otevřou zrekonstruovanou Sokolovnu a v Mikulově je od dneška otevřený opravený kozí hrádek a jeho okolí. Od zítřka začínají ve většině škol prázdniny, což sebou nese i změny v dopravě nebo provozních dobách některých institucí a obchodů. No a zprávy v 7, poslední aktualita, přinese Věra Šenbeková a budou tu už za 9 minut. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Je pozdě v noci, všude je klid, jen moje srdce nějak moc buší, prosím, namaluj Bože už sluneční svět. Ty její oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Hledám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh. Ani ten vlak na mě nemá. Jsem tak rychlej, že ani nevrhám stín, letím za tebou. Rozrážím větve a už vidím síl. Je to ten dům s hnědou střechou. Hledím ti do očí, ty vracíš ten úsměv, který jsi mi dala na rozloučenou.

až zase někdy pojedu pryč. Byť se mi z toho už teď kufr zvedá, i kdyby na den nebo až na měsíc, nemůžu dočkat.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Zdravotníkům kvůli horkému počasí přibývá práce. Hasiči se musí častěji střídat. Tisíce nebezpečných výrobků zadržela policie, celníci, inspektoři a hygienici na Jižní Moravě. Československá letadla na víkend přiletí do Kunovic na Uherskohradišťsku. Dnes bude slunečno, s tropickými teplotami vyšplhají až na 36 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Ženbeková. Dobré ráno. Záchranáři mají kvůli horkému počasí nadprůměrný počet výjezdů. V posledních dnech se pohybuje okolo 350 za den. Často ošetřují lidi po kolapsech, nevolnostech nebo třeba s úpalem a úžehem. Pomáhají i starším lidem, kteří jsou sice doma, ale ve vyhřátém bytě málo pijí a jsou dehydratovaní. Další případy popisuje mluvčí záchranářů Michála Botová.
2: Jezdíme také k seniorům, kteří si takzvaně nedají říct a třeba v pravé poledne bez pokrývky hlavy jdou pracovat na zahrádku, skolabují, my přijedeme na místo a dozvíme se, že ten senior i velmi málo pil.
0: Vysoké teploty zatěžují i hasiče. Například při středečním požáru rodinného domu ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku několik zasahujících ošetřovali záchranáři kvůli přehřátí. V horkém počasí se tak musí častěji střídat, pokračuje mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
3: V některých případech může velitel zásahu také snížit stupeň ochrany, to znamená hasiči si například odloží kabáty. Často se tak stává u požárů v přírodním prostředí, ale ne vždy to právě možné je. Spolupracujeme na místě třeba i se záchrannou službou, kontroluje zasahující hasiče.
0: Více než 1,5 milionu žáků a studentů dnes dostane vysvědčení a ukončí tak školní rok. Učitelé doporučují, aby rodiče k hodnocení přistupovali s nadhledem a řešili ho s dětmi v klidu. Do lavic se školáci znovu vrátí v úterý 1. září. Tisíce nebezpečných výrobků s obsahem psychoaktivních a psychomodulačních látek zajistili jihomoravští policisté při kontrolách v rámci akce Korund. Při ní spolu s hygieniky, celníky a pracovníky státní zemědělské a potravinářské inspekce navštívili více než 30 prodejen nabízejících toto zboží a také zajistili 5 samoobslužných automatů. Cílem bylo omezit dostupnost rizikových produktů, které můžou způsobit vážné zdravotní problémy, říká policejní mluvčí Pavel Šváb.
4: Při kontrolách jsme zajistili tisíce výrobků, květy, konopí, elektronické cigarety, jejich náplně, cukrovinky, dále několik desítek kilogramů sušiny konopí, několik stovek kilogramů kratomu. Řešíme několik trestných činů. Další postup kriminalistů a toxitýmu bude záviset na výsledcích chemické expertízy.
0: Letiště v Kunovicích na Uherskohradišťsku ode dneška bude hostit 13. slet československých letadel. Přihlášených je rekordních 150 nejen historických letounů. Přiletí z Česka, Slovenska, ale například i Estonska, Nizozemí, Švýcarska, Německa, Polska nebo Maďarska, informoval hlavní organizátor akce Michal Masař. Lidé tak na obloze uvidí například letouny značek Aero, Zlín nebo Let. Zhruba polovina přiletí dnes, zbytek pak v sobotu, kde je naplánovaný i společný let 25 letadel.
1: Počasí.
0: Na Jižní Moravě dnes bude převážně jasno, v průběhu dne přechodně i oblačno, teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky jsou teď ráno a budou také později večer místy mírně nepříznivé, jinak většinou dobré a biozátěž je kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Silný provoz je na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Nesouvislá kolona začíná u Ostrovačic na stém 78. kilometru, končí na stém 96. Zdržení je okolo 15 minut. Pokud jedete na Prahu, opatrně na stém 30.5. kilometru v levém jízdním pruhu je plastový nárazník. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: krásné ráno vám všem, milí posluchači. 5 minut po 7 hodině je s vámi Český rozhlas Brno. Je pátek 26. června. Pátek speciální, protože děti už za chvíli jdou pro vysvědčení. Tak držím palce, ať to všecko dobře dopadne a rodiče, buďte na své děti milí, vstřícní, čekají je prázdniny, tak jim to neskazte, i když ty známky třeba nebudou úplně podle vašich představ. Co vás čeká na vlnách Českého rozhlasu Brno? Tak samozřejmě písničky, které nestárnou, není všechno paráda, zaspívá Karel Zich, to se k tomu vysvědčení možná víc než hodí. Keď přijde láska, MC Erik a Barbara a pak už je tu soutěž, jak se u nás mluví, vyrazíme tentokrát na Slovácko. A pro výherce máme knihu, která se jmenuje Odvaha. Do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. A na lince 726465200 se budeme těšit samozřejmě na vaše tipy. Zavolejte, zkuste to, máme pro vás tradičně připraveny i 3 možnosti. Ať vám to dnes všecko dobře a bez poždění jede, ať už to bude auto, tramvaj, vlak, autobus nebo třeba také vaše hlava. Pavel Kašper u mikrofonu, dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Rádie Český rozhlas Brno je 7 hodin a 12 minut. Tradičně po 7 je tu soutěž Jak se u nás mluví. Vyrážíme pro další soutěžní slovo, dnes to bude na Slovácko a myslím si, že dnes by to nemuselo být složité. Budeme se vás ptát, co to znamená, když se řekne na Slovácku gulivári. Co to podle vás je? 726465200, linka sem k nám do studia. Zavolejte, zkuste to, těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Haló?
0: Haló, Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Ano, dobré ráno, tady je Jana z Žadovic.
0: Jano, krásné ráno vám přeju, jenom si malinko slumte rádio, chytá nám to zpětnou vazbu. A dnešní soutěžní slovo si myslím, Jano, že pro vás nebude problém, doufám tedy. Co myslíte, že jsou na Slovácku gulivári? Víte sama? Poprosím vás to rádio ještě trošičku slumit.
1: Ale nechám si poradit.
0: Určitě. Takže gulivári můžou být buď za A bramborové placky, nebo za B vánoční nepečené kuličky, anebo za C ovocné knedlíky. Tak co myslíte?
1: Já bych myslela za Cčko.
0: Typovala byste ovocné knedlíky, jasně. Je to přesně tak, jak říkáte, gratuluju. Mimochodem, Jano, máte ráda ovocné knedlíky?
1: Určitě.
0: S jakou náplní nejradši?
1: No, nejradši jahody.
0: Jahody. Já mám rád i meruňky, teda se přiznám. Můžou být i borůvky klidně. Velká dobrota. Zbíhají se mi sliny. Gratuluju, knížka je vaše. Jano, poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na předání ceny a přejeme krásný víkend.
1: Výborně.
0: Naslyšenou.
1: Výborně, děkuju. Děkuju moc. Naschle.
0: Naschledanou. 7 hodin a 15 minut je aktuální čas. Soutěž Jak se u nás mluví, to bude zase v pondělí krátce po 7. hodině. Madonna na vás čeká a po písničce počasí. Dobré ráno.

0: počasí.
1: 7 hodin a 18 minut je tu pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty na Jihomoravě stále v rozpětí mezi 17 a 21 stupni Celsia a předpověď pro dnešek slibuje horký letní den. Převažovat bude jasno, přechodně drobná kupovitá oblačnost, nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů Celsia. Bude tedy ještě větší horko než včera. Slabý proměnlivý vítr severních směrů povane rychlosti do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré. Bio je na trojce, čeká nás kvůli horku nejvyšší stupeň, vysoká zátěž, buďte na sebe velmi opatrní. Pokud to není nezbytně nutné, vůbec na sluníčko dnes nechoďte, zvlášť v odpoledních hodinách. Sluníčko nejvíce pálí většinou mezi 14. a 18. hodinou, ale díky tomu, že dny jsou dlouhé, tak sluneční svit i s výstrahou je v podstatě až do od 11. až do 22. hodiny. Hlavně hodně pijte. Ve 4 hodiny a 48 minut vyšlo slunce a zapadne 5 minut po 21. hodině. Dobré ráno.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
2: Páteční chovatelskou poradnu 26. června po 11. hodině věnujeme králíčkům, mazlíčkům. Veterinář Miloslav Martinec poradí, jak přistupovat k chovu králíků v domácnostech, jaké podmínky bychom měli králíkům v prostředí bytu poskytnout, v čem se takový chov liší od toho hospodářského a s jakými úskalími se mohou chovatelé setkat. Prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Páteční poradnou provází Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 7:23 je s vámi páteční Český rozhlas Brno, v tuto dobu také tipy na víkend. Krumlov Family Fest. Od 26. do 27. června ožije zámek v Moravském Krumlově dvoudenním festivalem pro všechny generace. Nabídne koncerty, program pro děti, tvořivé dílny, inspirativní hosty a také prostor pro společné rodinné zážitky. Páteční program bude patřit především mladým návštěvníkům, oslavě začátku prázdnin za doprovodu regionálních kapel. Hlavní festivalový den v sobotu nabídne koncerty třeba Leny, Poetiky, Kateřiny Marie Tiché a chybět nebudou ani přednášky a doprovodný program pro děti. Krojované hody v Božicích na Znojemsku od 26. do 28. června začínají už dnes v 18 hodin stavění máje na fotbalovém hřišti. Sobotní program pak zahájí v 8 ráno slavnostní předání hodového práva, následně zavádění krojované chasy po obci za doprovodu kapely Trenďanka a odpoledne nabídne fotbalové utkání Božice České Křídlovice. Vystoupí také hudební školy Vox, kouzelník Stanislav Jílek pro děti i předtančení krojované chasy. Večer pak vyvrcholí taneční zábavou. Nedělní program začíná v 10:30 mší svatou v kostele svatého Petra a Pavla a odpoledne bude pokračovat kulturní program i s předáváním hodového práva starostovi a další taneční zábavou. Dětský den z Římany na vás čeká v návštěvnickém centru Mušov, brána do Římské říše. V sobotu 27. června od 10 do 18 hodin se můžete těšit na výcvik mladých legionářů, úkoly, hry a tvořivé aktivity inspirované světem starověkého Říma. A součástí jsou také nové letní archeopátračky. Konec školního roku můžete oslavit i ve sklepě. V sobotu 27. a v neděli 28. června ožije sklep pod novou radnicí v Brně postavami z brněnských pověstí a legend. Historické sklepení se pro tyto dny promění v podvodní doupě, v němž několik generací brněnských vodníků a hastrmanů bude připraveno spolu chytat neposedné dušičky. Myslím si, že s ohledem na počasí to není vůbec špatný tip. K dispozici budou také dílničky pro děti, malé odměny a to vše mezi 10. a 17. hodinou. A ještě vás pozveme na duhový den v Břežanech. Zámek v Břežanech na Znojemsku, který slouží jako domov pro osoby se zdravotním postižením, zve poslední červnovou neděli na tradiční duhový den. Letošní ročník navíc připomene 100 let působení kongregace sester svaté Hedviky v Břežanech a těšit se můžete na hudební vystoupení, výstavu fotek, program pro děti, jízdy na koních, ponících, jarmark z výrobků místních dílen a samozřejmě občerstvení. Duhový den v Břežanech začíná v 10 hodin. Pavel Kašper u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Před námi čerstvé zprávy s Věrou Šenbekovou, které tu budou už za 4 minuty. No a zpívat vám teď bude Jiří Suchý, legendární Clementine. A další písničky, které nestárnou, na vás čekají už po zprávách. Bude tu Háj modřínů Karla Kahovce, anebo Karel Gott zaspívá a bude vzpomínat na to, když jsem já byl tenkrát kluk.
1: Byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn. Na zahrádce

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Zemědělcům v Česku začaly žně. Termín sklizně je letos podle agrární komory podobný jako v předchozích letech. Zemědělci sklízejí seno a chystají se na ozimé plodiny. Mluvčí agrární komory České republiky Barbora Pánková upozorňuje, že na silnicích u polí můžou řidiči častěji potkávat zemědělskou techniku. Zhruba stovka strážníků dnes hlídkuje u téměř 30 základních škol v Brně. Zaměřuje se hlavně na bezpečný pohyb dětí na přechodech a dodržování pravidel silničního provozu, uvedla mluvčí městské policie Brno Markéta Skřivánková. V kuřecích řízcích z Teska našli inspektoři bakterie způsobující salmonelózu. Jednalo se o chlazená prsa z Polska s datem spotřeby do 25. května, informoval o tom mluvčí státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva. Kuřecí řízky odebrali inspektoři v jedné z brněnských poboček řetězce Tesco. Pokud je mají lidé doma zamražené, neměli by je konzumovat. V Modřicích u Brna přibydou parkovací místa, dělníci upraví ulici Pilcova. Práce začnou v červenci a potrvají asi 3 měsíce. Obyvatelé budou moci do ulice dočasně výjíždět po domluvě se stavaři, uvedl nezávislý starosta Modřic Libor Procházka. Ve Strážnici dnes bude pokračovat mezinárodní folklorní festival. Kvůli horku pořadatelé umístili do areálu mlžné brány a program přesouvají do stínějších míst anebo také do večerních hodin, informoval prezident festivalu Martin Šimša. Podrobnosti o programu jsou na webu festivalu a nově také v mobilní aplikaci. Na jižní Moravě dnes bude převážně jasno, v průběhu dne přechodně i oblačno, teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů. Vítr bude slabý a biozátěž je kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 stále počítejte se zdržením a silným provozem na příjezdu do Brna od Prahy. Silný provoz začíná na stém 72. kilometru, nesouvislá kolona na stém 80. a zdržení postý 96. je okolo 15 minut. V Brně teď pozor na odstavené porouchané nákladní auto před Královopolským tunelem ve směru z Králova pole na Žabovřesky. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Karel Gott na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 7 hodin a 39 minut, pátek 26. června. Zemědělcům začínají žně. Její hlavní část, tedy sklizeň obilí, propukne naplno příští týden. Už teď je ale možné zahlédnout kombajny, jak na polích sečou třeba vojtěšku nebo jetel. Do polí zemědělci výjíždějí například na Znojemsku.
1: Do polí u Olexovic na Znojemsku dnes kombajn vyjel sklízet travní semena. Nedaleké pole s jetelem už má posečené. S agronomem místního zemědělského družstva Michalem Reiterem jsme se přesunuli na pole s ozimou pšenicí. Tu bude kombajn sklízet příští týden.
2: Čekáme, až se nám utvoří vlastně zrno, si můžeme jít podívat, že už vlastně je hotové. Ale ještě se dá rozmáčknout, takže ještě to bude nějaký čas chtít.
1: Žně brzy čekají taky ozimý hrách na vedlejším poli. Ten už je na první pohled skoro celý žlutý.
2: Tam se budeme pohybovat, teďka nás čekají úmorné teploty, takže tam se budeme pohybovat taky asi v příštím týdnu, koncem příštího týdne by se dal sklízet asi.
1: Michal Reiter letos počítá spíš s podprůměrnými výnosy z plodin. Poznamenalo je totiž nebývalé suché jaro.
2: Loni touhle dobou jsme měli asi 200 mm srážek za půl rok, letos jsme na nějakých 160, takže tam pokles o nějakých 40-50 mm a hlavně to rozložení srážek. Letos to prostě spadlo v květnu 40 mm, teďka nám spadlo 10. června asi 15 a to rozložení srážek je nepřívětivé pro nás.
1: Plodiny se podle Michala Reitera díky nedávným dešťům trochu vzpamatovaly, nedostatek vláhy z předchozích měsíců se ale úplně nevykompenzoval.
2: Nemyslím si, že by to měl být úplný propadák, ale budeme se bavit o srovnání třeba s minulýma rokama, že budeme asi o tunu, o půl tuny níž na výnosech u těch obilovin.
1: To, že kvůli suchu by letošní výnosy mohly být nižší, potvrzuje i mluvčí agrární komory Barbora Pánková.
3: Přestože v polovině června přišly srážky, na řadě míst už nedokázaly dřívější škody významně zmírnit. Zemědělci už nyní upozorní, že v některých regionech mohou být letošní výnosy nižší než obvykle.
1: Termín začátku žní je podle Pánkové podobný jako v předchozích letech. Zemědělci se teď kromě ozimé pšenice chystají na sklizeň ječmene, na řadu pak přijdou další plodiny, například řepka. Na celkové hodnocení sklizně je podle Pánkové pořád ještě brzy. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Přesně ve 7:45 je tu čas na počasí a také setkání s našimi pozorovateli. Konkrétně teď do Nedvězí přejeme krásné ráno paní Haně Kadlecové. Paní Kadlecová, vítejte, pěkné ráno. Jak to u vás vypadá?
2: Krásné, dobré, horké ráno, po horké noci.
1: Ano.
2: Protože večer ještě do půlnoci jsme měli třeba teplotu 23 stupňů Celsia, což na spaní moc nebylo, pak se ráno trošku ochladilo, ale jen trošku. Takže nyní tu máme teplotu 23,4 stupně Celsia, při zemi je něco kolem 20. Včerejší maximum tady jsme dosáhli 29 stupňů Celsia, trošku nás ochladěval mírný severozápadní vítr. I ten větříček jako byl příjemný. No, máme to horko po těch deštivých dnech do poloviny června, kdy napadlo 42,8 mm.
1: To je dobře.
2: Nyní to máme teprve 0,5 mm, takže žádná sláva, hlavně ty horka. Trpí lidé i koně pracující v lese, kde třeba kromě horka je trápí ve stínu i hovada a kloši. No, podle vlastní zkušenosti vím, že teda tak do půl jedenácti se to tam nedá vydržet. No, v zemědělských provozech to taky není žádná sláva, v ty živočišní výrobě trápí třeba i čpavek, že jo, ty koncentrace a
1: ano, je
2: potí
1: to tak,
2: se zvířata, jsou horká taky, tak to přenášejí na lidi, když jsou v kontaktu, no. Ani v potravinářských provozech to taky není, třeba v pekárně žádný med. No, ale moc bych přála všem, aby to ty horké dny všichni přežili bez úhony, no. I když to je nepohodlné.
1: Moc krát děkujeme, paní Kadlecová. Přejeme vám to též, ať ty horké dny přečkáte v klidu a v pohodě. Vypadá to, že vydrží celý víkend a ochlazení snad až na začátku toho příštího týdne, tak držme palce, ať to všechno dobře dopadne. Mějte se hezky, děkujeme za dnešní setkání a budeme se brzy těšit. Naslyšenou.
2: Také děkuji a všichni to dejte. Přeju vám to moc.
1: Děkujeme. A přidáme ještě předpověď. Čekáme převažující jasno, přechodně drobnou kupovitou oblačnost. Nejvyšší teploty dnes od 33 do 36 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré. Bio kvůli horku na trojce. Ve 4 hodiny 48 minut vyšlo slunce a zapadne 5 minut po 21. hodině. Dobré ráno.
3: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
4: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
5: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
6: Nechte si zahrát přímo z festivalu Blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
7: Žijeme tu s vámi.
3: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června.
8: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 51 minut. Pacientů s mnohočetným myelomem bude v dalších letech vzhledem ke stárnutí populace přibývat. Uvedli to lékaři z fakultní nemocnice Brno, podle kterých je potřeba zefektivnit péči. Mnohočetný myelom je vzácné krevní nádorové onemocnění. Nejvíce postihuje věkovou kategorii 60 až 70 let, ale onemocnět může i mladší člověk. Téma teď probereme s redaktorkou Hanou Novotnou, která už je se mnou ve studiu. Hanko, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaké jsou příznaky mnohočetného myelomu?
1: Člověk na počátku nemoci nepociťuje nic neobvyklého. Prvním příznakem může být dlouhodobá a zesilující bolest zad v oblasti bederní a hrudní páteře. Rychle se začíná stupňovat a objevuje se i při kašli. Dalším signálem bývá patologická únava. Podle lékařů je problém, že příznaky jsou nespecifické, jako třeba v případě pacienta Miloše Duška.
2: Prvotní příznaky byla únava, menší výkonnost, pak další krok byl vlastně selhání ledvin. Jakoby, no. Člověk pocitoval už rok zpátky, že chodil doktorovi, dávali mu antibiotika, infekce byly častější.
1: Mnohočetný myelom není dědičný, ale pokud se vyskytne v rodině, je i u ostatních příbuzných vyšší pravděpodobnost, že jim onemocní. Mezi rizikové faktory patří například obezita či zvýšený kontakt s chemikáliemi.
0: Praktická otázka, dá se nemoc léčit?
1: Ano, díky novým typům léčby, například imunoterapii, mají pacienti naději dožít se stejného věku jako jejich vrstevníci. Popisuje to lékař interní hematologické a onkologické kliniky fakultní nemocnice Brno Luděk.
3: Máme tady léky, o kterých se opravdu ani nezdálo, ani ty největší optimisti o nich netušili, že budou existovat, že budou tak dobrý, a v podstatě všechno je to na základě, že my využijeme vlastní, řekl bych, imunitní systém k tomu, aby bojoval proti tomu nádoru.
1: Jenom doplním, že lidé s mnohočetným myelomem mají silně oslabenou imunitu, objevují se i bolesti hlavy a anémie, tedy nedostatek červených krvinek, a taky zvýšená krvácivost, poškození ledvin a mozku.
0: Zmiňovali jsme, že podle lékařů je potřeba zefektivnit péči, co si pod tím můžeme představit?
1: Podle přednosty interní hematologické a onkologické kliniky Michaela Doubka se teď sice daří víc pacientů vyléčit, ale stále potřebují nějakou terapii nebo podpůrnou péči. Znamená to, že čekárna je plná a lidé přijíždějí z širokého okolí. Kapacity fakultní nemocnice Brno by na to mohly přestat stačit. Podle Doubka je potřeba, aby se specializovaná centra, kterých je v celém Česku 7, soustředila opravdu na špičkovou péči. Některá vyšetření by pak mohla delegovat jinam, tedy do regionálních nemocnic. Většina z nich na to ale zatím není připravená.
0: S redaktorkou Hanou Novotnou jsme mluvili o mnohočetném myelomu. Podle lékařů bude v nadcházejících letech pacientů s tímto krevním nádorovým onemocněním přibývat kvůli stárnutí populace. Hanko, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Taky přeju naslyšenou.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Honzík se dozví, že se rodiče chtějí rozvést a František přivezl babi Bětě trochu hrůzostrašné překvapení. Seriál Vyprávěj. ČT 2. Láska nebo zákon? Katrin Denévová jako krásná gangsterská holka a Alan Delon jako policajt. A ČT Art uvádí vizuálně opulentní multimediální koncert populární české skupiny Tata Boys. Páteční večer s Českou televizí.
1: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Přichází tropický víkend, kardiaci a seniori by měli být podle lékařů na pozoru. Muzea v Boskovicích a v Blansku Jihomoravský kraj od ledna sloučí. Římskokatolický emeritní biskup Vojtěch Cikrle v Brně odslouží mši k ukončení školního roku. Dnes bude slunečno a teploty až 36 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Česko čeká podle předpovědi tropický víkend. Teploty budou na některých místech zřejmě se blížit až ke 40. Lidské tělo přitom i v takových podmínkách dokáže udržovat překvapivě stálou teplotu. Některé skupiny lidí by ale měly být podle lékařů na pozoru.
5: My jsme si v průběhu evoluce vyvinuli velice sofistikované mechanismy, jak v případě zimy teplotu zvýšit a v případě horka ji snížit.
6: Říká Kateřina Kaňková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Tyto mechanismy ale nemusí fungovat dobře u všech.
5: Příkladem mohou být lidé s srdečním onemocněním.
6: Vedra představují podle Kaňkové větší riziko nejen pro seniory, ale i pro děti.
5: Děti mají obecně menší povrch těla, že rychleji se zahřívají a hůře se toho tepla zbavují.
6: Opatrní by měli být podle doktorů také lidé s onemocněním ledvin, plic nebo cukrovkou. Marek Hensel, Český rozhlas.
3: Teplotní rekordy naměřili meteorologové už včera. Vyšší než dosavadní rekord pro 25. červen byly na 7 stanicích na Jižní Moravě. 6 z nich překonalo i teploty z roku 2016. Nejvyšší hodnotu zaznamenala stanice v brněnských Žabovřeskách, a to 35 stupňů Celsia. Rekordy padly i ve Strážnici na Veselsku, Pohořelicích, Brně, Tuřanech nebo třeba v Kuchařovicích na Znojemsku. Dnes může být podle meteorologů až 36 stupňů Celsia. Muzea Boskovická a Blanenská budou sloučená do jediné organizace pod jedním vedením. I přes nesouhlas Boskovické radnice to odsouhlasili jihomoravští zastupitelé na svém posledním jednání. Změna se projeví od ledna. Kraj tvrdí, že díky ní budou obě instituce fungovat efektivněji. Podrobnosti nabídneme po zprávách. Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy zůstává vhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice, která kvalitu vody sleduje na více než 20 nejvíce navštěvovaných místech v regionu. Mírně zhoršená kvalita vody je podle měření z minulého týdne v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku. Na Vysočině je nevhodný ke koupání kvůli velkému množství sinic Domanínský rybník na Žďársku. Voda v Plumlovské přehradě u Prostějova je před příchodem další vln veder v dobré kvalitě. Katedrále na Petrově v Brně se sejdou věřící na slavnostní mši k ukončení školního roku. Povede je emeritní římskokatolický biskup Vojtěch Cikrle. Mše je hlavně pro studenty brněnského biskupského gymnázia, které Cikrle pomáhal před více jak 35 lety obnovit.
7: Chci mluvit o tom, že každý z nás, studentů i dospělých, dostal mnoho darů. Mnoho darů, které mnohdy nevyužíváme, a že každý z nás je odpovědný za to, jak a jakým způsobem je využije pro dobro druhých.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Sponzorem programu je farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz.
4: Počasí.
3: Na jižní Moravě dnes bude převážně jasno, v průběhu dne přechodně i oblačno, teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů. Vítr slabý a biozátěž kvůli horku vysoká.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Počítejte se silným provozem na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Zdržíte se v silném provozu od Velké Býteše a v nesouvislé koloně od stého 82. postý 96. kilometr asi 10 minut. S komplikacemi teď počítejte také na příjezdu do Kuřimi od Čebína. Stala se tam na kraji města dopravní nehoda a projíždí se kyvadlově jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 8 hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Je pátek 26. června a kromě toho, že si jdou děti, žáci a studenti pro svoje vysvědčení těsně před začátkem školních prázdnin, slaví svůj svátek dnes Adriana nebo také Adrian. Jméno Adriana má latinský původ, je odvozeno od města Adria, případně Hadria, které dalo jméno Jadranskému moři a je vykládáno jako pocházející z Adrie. Jen pro zajímavost, u nás je zhruba 7,5 tisíce nositelek tohoto jména a samozřejmě Adriany jako takové mají v sobě vždycky kousek Jadranu, tak vám přejeme, ať vám vydrží i při dnešní písničce Souměrná, kterou posíláme nejenom Adrianám, ale také všem dnešním narozeninovým oslavencům, mezi které svého času patřívala třeba Laďka Kozderková, nebo také herečka Antonie Nedošínská a nebo také například Chris Isaac slaví dnes své 70. Věřím tomu, že určitě i mnozí z vás dnes budete slavit své narozeniny, protože pátek je pro oslavy víc než stvořený, tak vám přejeme, ať jste zdraví, šťastní a spokojení. Z písniček, které nestárnou, kromě Báry Basikové, tu budou za chvíli také Plavci, kteří mají rádi swing a počasí s brněnskými meteorology je tu co by dub. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Přeju vám klidné ráno, ať se nestane nic dramatického dřív než po první kávě.
4: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Počasí s brněnskými meteorology v 8 hodin 14 minut u mikrofonu Bára Kučerová. Báro, dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Jak to vypadá v tuto chvíli? Jak vysoko jsou teploty? Počasí bude asi vesměs podobné, co říkáte?
2: Ano, přesně tak. Ty teploty už se teď nejčastěji pohybují mezi 23 a 26 stupni a k tomu je na obloze většinou jasno, byť je pocitově možná trošku bělejší nebo taková zašmouzená, protože zatím se zdá, že na obloze jsou nějaká vysoká patra oblačnosti, případně nějaký opar.
1: Jaké počasí přinese 26. červen?
2: A měla by zůstat převážně jasno, v průběhu dne se může na přechodnou dobu tvořit malá kupovitá oblačnost a ty maximální teploty by dnes měly být mezi 33 a 36 stupni Celsia.
1: Před námi je také víkend, ve znamení jakého počasí budou tyto dva dny?
2: Poměrně horkého, respektive tropického až příliš tropického dle mého úsudku. Mělo by být slunečno s vysokými tropickými teplotami v sobotu, ta maxima mezi 34 a 38 stupni Celsia, v neděli pak mezi 36 a 40 stupni Celsia a zatím se zdá bez srážek, k tomu by v obou dnech měl vát slabý vítr, případně mírný vítr, ale jenom těch nižších rychlostí do 20 km v hodině, takže opravdu teplo bude velké.
1: Moc krát díky, poprosím ještě o teplotní rekordy pro 26. červen. Včera jich spousto padlo, uvidíme, jak to bude dneska. Tak jaké jsou ty aktuální hodnoty?
2: Zatím to maximum je z Loňska, z Lednice, tehdy tam, respektive loni se tam naměřilo 35 stupňů a 8 desetin, ale obecně dnes

0: ty rekordy jsou mezi 33 a 36 stupni Celsia, takže na některých stanicích se dá čekat, že ten rekord by padnout mohl. A minimum pochází z roku 1949 ze Žďárny na Blansku, na Blanensku, tam na teploměr klesl 2,4 stupně nad nulu.
1: Moc krát díky, to byla meteoroložka Bára Kučerová. Báro, hezký víkend a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Dobré rady v pondělí 29. června budou na sladko. Přivítáme cukrářku a pekařku Petru Burianovou, která poradí, jak s úspěchem upéci letní moučníky. Jak například zabránit tomu, aby ovoce pustilo příliš mnoho šťávy a těsto se nám rozmočilo? Tradiční a pro léto typická je bublanina. Co u ní nepodcenit? Řeč bude také o pečení křehkých koláčů, přípravě ovocných knedlíků nebo domácí zmrzliny. Těším se moc. A co vy? Přidejte se k nám. Zve Jarka Vykoupilová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 20 minut. Muzea Boskovická a Blanenská jako dvě samostatné instituce končí. Obě zřizuje Jihomoravský kraj a jeho zastupitelé teď rozhodli o jejich sloučení. Pod jednotným názvem Absolonovo muzeum Blanenská a Boskovická začnou fungovat jako jedna organizace od ledna. Vedení Boskovic s tím dlouhodobě nesouhlasí, stěžuje si na špatnou komunikaci a jihomoravským zastupitelům poslalo otevřený dopis. Podrobnosti už teď přidá reportérka Alena Hesová, která je se mnou ve studiu. Aleno, vítej, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co má sloučení muzeí, městům a regionu podle kraje přinést?
1: Podle krajského úřadu bude mít spojení pozitivní vliv, protože vznikne silnější a stabilnější instituce. A efektivnější bude třeba i připravování výstav, tvrdí mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
2: Jejich spojením vznikne prostor pro specializaci odborných pracovníků, lepší zastupitelnost zaměstnanců, sjednocení ekonomických a provozních agend anebo rozvoj digitalizace. Díky společnému vedení bude organizace lépe připravena také na rozsáhlejší investiční a výzkumné projekty.
1: Kromě toho kraj upozorňuje, že okres Blansko je na Jižní Moravě jediným, kde fungují dvě samostatná muzea. Jinde je jedno krajské muzeum s pobočkami v jiných obcích.
0: Co vedení Boskovic píše v otevřeném dopise jihomoravským zastupitelům? Co konkrétně městu vadí?
1: Mimo jiné v něm stojí, že jde o zásah do instituce s více než stoletou tradicí, která je přirozenou součástí identity Boskovicka. Sloučení je podle radnice nepřipravené a netransparentní. Kritizuje taky to, že vedení kraje mění argumenty, proč k tomuhle kroku vlastně přistupuje. Bodů je celkem 7. Radní Boskovic taky tvrdí, že je nikdo nepozval na veřejné jednání, které se k tomuto tématu konalo. Říká místostarosta Lukáš Holík z hnutí ANO, který je zároveň opozičním krajským zastupitelem.
3: Já s tím nesouhlasím, nic mi to obrovsky vadí. V tomto jednání ve mně kraj ztratil velkou důvěru v rámci té komunikace a v toho přístupu. Protože i teďka to veřejné jednání, které bylo, k nám nedošla žádná pozvánka, aby jsme se jí zúčastnili. Takže pokud někdo s náma chce jednat a zase nás obejde, že nám neposlal pozvánku, je to smutný.
1: V minulosti muzeum Boskovicka spravovalo a platilo město. Podle Holíka by to bylo možné i teď, ale s tím by musel souhlasit kraj i zastupitelstvo města zvolené v říjnových volbách.
0: Víme, kdo bude stát v čele sloučených muzeí.
1: Jihomoravský kraj počítá s tím, že po prázdninách nejspíš hned září vypíše výběrové řízení. V současné chvíli vede obě instituce Pavlína Komínková. Ředitelkou Boskovického muzea se stala v březnu potom, co rezignoval dosavadní šéf Roman Malach. Ten vystupoval proti slučování.
0: Aleno, připomeň prosím ještě, jak se oběma městy pojí Karel Absolon, jehož příjmení se stane součástí názvu nové instituce.
1: V Boskovicích se v roce 1877 narodil a stal se jedním z nejvýznamnějších evropských archeologů. Probádal velkou část moravského krasu. Mimo jiné objevil punkevní jeskyně. Několikrát probádal propast Macochu a udělal spoustu dalších výprav do jeskyního komplexu.
0: Za informace o sloučení muzeí v Blansku a v Boskovicích děkujeme reportérce Aleně Hesové. Aleno, hezký den a naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8:30.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Městská část Brno-Střed kvůli tropickým teplotám posílá do ulic kropicí vůz. Centrem města bude jezdit do neděle, uvedl mluvčí městské části Michal Šťastný. Pro osvěžení jsou lidem v centru Brna k dispozici také pítka, mlžítka a vodní prvky. Žáci a studenti si dnes přebírají závěrečná vysvědčení a ze škol budou odcházet dříve než obvykle. Na jejich zvýšený pohyb v ulicích budou dohlížet hlídky a v Brně i strážníci. Policie apeluje na řidiče, aby jezdili opatrně a zohlednili pohyb dětí, uvedla policejní mluvčí na Vysočině Dana Čirtková. Tisíce nebezpečných výrobků s obsahem psychoaktivních a psychomodulačních látek zajistili jihomoravští policisté při kontrolách v rámci akce Korund. Při ní spolu s hygieniky, celníky a pracovníky státní zemědělské a potravinářské inspekce navštívili více než 30 prodejen nabízejících toto zboží a také zajistili 5 samoobslužných automatů, informoval policejní mluvčí Pavel Šváb. Na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje přibyly brněnský hantec a tradiční obchůzka blažejáků v obci Blatnička na Veselsku. Návrh včera schválili jihomoravští krajští radní. Dvě sošky svaté Barbory jsou od včerejška v šachtách v ulicích Česká a Středova v Brně. Mají chránit dělníky, kteří tam na podzim začnou hloubit podzemní chodbu pro vedení vodovodu, kanalizace, horkovodu a různých kabelů. Takzvané kolektory ulehčí údržbu infrastruktury a při opravách nebude potřeba rozkopávat ulice. Na jižní Moravě dnes bude převážně jasno, v průběhu dne přechodně i oblačno, teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů. Vítr slabý a biozátěž kvůli horku vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Silný provoz na D1 je ve směru od Prahy na Brno, od Osové Bytýšky. Nesouvislá kolona je pak od z tého 78. kilometru postý 96. Zdržíte se okolo 15 minut. Dejte pozor také v Brně na nehodu v Žabovřeské ulici. Stala se kus za výjezdem z Královopolského tunelu směrem do Králova pole a koordinátor regionální dopravy v kraji informuje na hustý a silný provoz ve Znojmě a také okolí jeho spoje tam nabírají zpoždění až 15 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starý mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý.

budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 38 minut. Podle předpovědí nás čeká tropický víkend. Teploty budou na některých místech se blížit 40 a mohou ji dokonce překročit. Lidské tělo přitom v takových podmínkách dokáže udržovat překvapivě stálou teplotu. Pomáhá mu k tomu soustava mechanismů od rozšiřování cév přes pocení až po složité řízení v mozku. Tato přirozená klimatizace ale nemusí podle doktorů fungovat stejně dobře u všech. Pozor by si měli dát lidé se srdečními onemocněními nebo seniori.
1: My musíme udržovat stálou teplotu, někteří živočichové jsou závislí na okolní teplotě, ale člověk generuje sám to optimum.
2: Kateřina Kaňková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně popisuje náš mimořádně účinný termoregulační systém. Tropická vedra ale odhalují i jeho limity, jak potvrzuje paní Jana, seniorka ze Zlína.
3: Sedím v pokojíku u počítače, je tady trošku větší takový chládek, otevřeno mám do průvanu, no a snažím se nemyslet na to, jak je mi horko.
2: Zatímco se paní Jana snaží na teplo nemyslet, naše tělo ho měří neustále, vysvětluje Kateřina Kaňková.
1: Měříme teplotu tekutin v našem těle, což je krev.
2: Hlavní termostat máme v našem mozku.
1: Ten základní měřič je hypotalamus a tam je termoregulační centrum.
2: Jakmile mozek vyhodnotí, že je tepla příliš, začne organismus ochlazovat sám sebe.
1: Když roztáhnete cévy, zejména v kůži, to vás dovede části toho tepla zbavit.
2: Pak přichází na řadu také další silný nástroj, pocení.
1: Na to máme potní žlázy.
2: Pokud je vzduch velmi horký, tak pomoct může třeba voda.
1: Ve vodě je to ochlazování mnohem významnější.
2: A právě na vodu spoléhá i paní Jana.
3: Pomáhá mi hlavně chladná voda, takže chce to nejméně 2 sprchy denně.
2: Ta zvládá vysoké teploty hůř, má také problémy se srdcem.
3: Patřím mezi skupinu kardiaků, kteří se musí hlídat.
2: Právě pro lidi se srdečním onemocněním představují vedra větší zátěž, doplňuje Kaňková.
1: Ty trubky, které se roztáhly, tak musí být vlastně do nich ta tekutina tlačena nějakým čerpadlem tlakovým, a to je srdce.
2: Pokud míra tepla přesáhne i u zdravého člověka chladící možnost těla, dostavují se první potíže, nevolnost, malátnost, točení hlavy nebo i úpal.
1: To je přehřátí organismu v příliš teplém prostředí.
2: Přesto považuje Kateřina Kaňková lidskou termoregulaci za mimořádně efektivní systém.
1: Extrémy, které se odehrávají v kůži a na povrchu našeho těla, tak jsou důsledkem těch regulací, ale to, co se děje uvnitř, je velmi stabilní. Takže ta robustnost té regulace, to je to, co je fascinující.
2: Zatímco většina živočichů je odkázána na okolní prostředí, člověk si díky milionům let evoluce nosí vlastní klimatizaci stále sebou. Marek Hensel, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Je to neuvěřitelné, za minutu bude 8:45 a už teď po ránu jsou teploty na Moravě mezi 23 a 27 stupni Celsia. A není divu, poněvadž přes den vystoupí podle prognóz meteorologů na 33 až 36 stupňů. Čekáme převažující jasno, jen přechodně drobná kupovitá oblačnost a vítr jen slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio na trojce, buďte na sebe velmi opatrní, dodržíte zejména pitný režim. Slunce vyšlo ve 4 hodiny a 48 minut a zapadne 5 minut po 21. hodině.
2: Julie, co vám při sledování verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
3: Jardo, to je tak nějak dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
2: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
3: Omyl, Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve verbuňku.
2: Nevěřím, kdy, kde, jak?
3: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
2: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.
3: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
2: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
4: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
5: Nechte si zahrát přímo z festivalu Blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
4: Žijeme tu s vámi.
3: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 8 hodin 48 minut a je tu 59. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Připomíná ty smutnější součásti historie Moravy, které často zasáhly života mnoha rodin. Cyklus uváděný hercem Michalem Isteníkem zní každý týden v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1943. Porodní tábor, ve kterém umírali děti. Tohle místo v Dětřichově, severovýchodně od Moravské Třebové, mělo být původně zázemím pro stavbu takzvané Hitlerovy dálnice spojující Vídeň a Vratislav. Vzniklo až v roce 1939 a nikdy nezačalo sloužit svému účelu. Osud mu dal roli mnohem horší. V nevyužitém areálu v roce 1942 nacisté nechali internovat lidi z několika zemí vybrané pro nucené práce. A v srpnu následujícího roku přišlo nové využití. Tábor začal sloužit pro těhotné, podle pamětníků jen zahraniční dělnice a ženy s malými dětmi. 4 dřevěné ubikace a 1 zděná budova s porodním sálem, jídelnou a kuchyní. K tomu oddělení, kde vybírali děti vhodné pro poněmčení. Nedaleký původní lesní hřbitov je děsivým dokladem toho, co se tam po měsíce dělo. Děti i ženy umírali na podvýživu a střevní problémy. Jedna z těch, které přežily, Marie Chomišáková, po válce líčila, že museli pomáhat jedna druhé a po porodu hned pracovat. Za jejího 3měsíčního pobytu prý u Dětřichova denně umíralo 6 až 8 dětí. Celkový počet odhadla na více než 1000. Potulující se psi v okolí lágru vyhrabávali ze sněhu z mělkých hrobů tělíčka nemluvňátek a rvali se o ně, vzpomínala. Němci prý s ženami dělali i pokusy. Její výpovědi ani přesný počet obětí nejde ověřit. Nacisté doklady zničili. Byl podle všeho nadhodnocený. I další svědci se ve svých výpovědích rozcházejí. Lékař s manželkou, kteří tam zůstali také uvěznění a od některých přeživších sklízeli kritiku, odhadli počet narozených dětí v táboře na 2000 a jejich úmrtnost zpočátku na 80%, později zhruba na polovinu. Válečný starosta Moravské Třebové tvrdil, že podepsal 150 úmrtních listů, ovšem počet mrtvých mohl být výrazně vyšší. Průzkum hřbitova našel zhruba 120 hrobů a tehdejší farář mluví za 2 roky fungování tábora o zhruba 250 pokřtěných a 70 zemřelých dětí. Historii místa připomínají 2 pomníčky. Jeden v někdejším zarostlém táboře, druhý u onoho hřbitova.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 59. díl našeho cyklu. Za dalšími temnými příběhy se budeme vypravovat celé léto. Společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem si připomeneme všechny dosud publikované díly. Po celé léto to bude vždy v pracovních dnech krátce po 5. hodině ráno a pak před 18. hodinou odpoledne.

0: Česká.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 55 minut. Dobré ráno, s pátečním datem 26. června se pomalu chýlí ke svému konci a ve studiu se mnou už je srdcař, srdcovkář, srdce bijící Zdeněk Junák. Zdeňku, vítej, pěkné páteční ráno ti přeju.
2: Děkuji ti za milé přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Musím vám, moji milí posluchači, říci, že venku nám zatopili a já přicházím do studia, Pavlík má všechna okna zavřený, vypnutou klimatizaci, říká Zdeňku, to ti chystám, aby ti bylo teplo. Ne, pěkně má vyvětráno, je to úžasné. Pavlíku, představ si, včera jsem jel, nějaký věci jsem potřeboval odvést na Radějov, tak jsem jel, měl jsem odpoledne volno, bylo krásně teplo. Přijel jsem tam a říkám si, tak jenom mám taková lehátka, lehnu si lehce po takový košatý smrk, bylo něco kolem, dejme, já nevím, 14:45. Já jsem ti usnul tak hluboce,
1: fakt?
2: Že najednou slyším, že zvoní telefon. Podívám se, volala mi Jirenka, kde jsem, bylo 6 hodin.
1: Cože?
2: Představ si to, já
1: takhle
2: jsem...
1: Takhle hezky si skorupnul
2: odpoledne. Tak jsem tvrdě tam na tom to čerstvém vzduchu pod tím smrkem. Ono tam jako, že my to máme v lese, takže tam jako lehce tak jako profukovalo, no byla to nádhera. Říkám, Jirenko, promiň, teď kam zrovna vstávám, už vyrážím, takže fakt nádherný odpoledne a už se těším teď právě na víkend. Ty budeš mít víkend volno, viď?
1: Jo.
2: Já ho taky budu, já budu vysílat tady z té strážnice, ale to je paráda, to je zábava, to je pohodička. Takže já se na tebe v pondělí budu těšit.
1: Těším se taky, Zdeňku. Krásný víkend tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. V pondělí po páté jsem tady jako na koni. Na závěr trocha poezie, dnes pera neznámého autora. Každý rok sbíráme jabka z naší jedné jabloně. Nejsou nic moc. Dáme je do garáže a na jaře je vyvezeme na kompost. Mějte se hezky, v pondělí naslyšenou.

Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kůřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Zemědělcům začali žně. U brněnských škol hlídkují strážníci. Organizátoři Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici kvůli horku přidali mlžné brány. Dnes bude slunečno, teploty až 36 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Zemědělcům v Česku začali žně. Termín sklizně je letos podle agrární komory podobný jako v předchozích letech. Zemědělci sklízejí seno a chystají se na ozimé plodiny, jako je pšenice nebo žito. Mluvčí agrární komory České republiky Barbora Pánková upozorňuje, že na silnicích u polí tak můžou řidiči častěji potkávat zemědělskou techniku.
2: Kombajny, traktory s přívěsy i nákladní vozy zajišťují sklizeň a odvoz úrody z polí. Žně jsou často spojené se zvýšeným provozem, prašností i hlukem. Prosíme proto řidiče i obyvatele venkova o trpělivost a ohleduplnost vůči zemědělcům, kteří v tomto období využívají každé vhodné počasí k zajištění sklizně.
0: Zhruba stovka strážníků dnes hlídkuje u téměř 30 základních škol v Brně. Zaměřuje se hlavně na bezpečný pohyb dětí na přechodech a dodržování pravidel silničního provozu. Jak funguje spolupráce brněnských strážníků a škol, přibližuje mluvčí městské policie Brno Markéta Skřivánková.
3: Strážníci jsou v pravidelném kontaktu s vedoucími pracovníky jednotlivých škol, kteří je informují o předběžném konci výuky. V případě nějaké nenadálé změny v časovém harmonogramu mají možnost se s hlídkami městské policie spojit telefonicky a domluvit se s nimi podle potřeby.
0: Na Dališickou přehradu se v sobotu vrátí vodní záchranáři. Svůj nástup uspíší i kvůli dřívějšímu začátku letních prázdnin. Obvykle na bezpečnost rekreantů dohlížejí až od července, upřesnil Petr Němec, předseda vodní záchranné služby Českého červeného kříže Třebíč, která má u přehrady své stanoviště. Strážnici na Hodonínsku dnes bude pokračovat Mezinárodní folklorní festival. Pořadatelé také zohledňují horké počasí. Například podia s programem v Zámeckém parku se snaží rozmístit pod stromy a do stínu. V amfiteátru Bludník bude většina vystoupení až k večeru. Podobně jako loni budou v areálu i mlžné brány, říká prezident festivalu Martin Čimša.
4: Posílili jsme o 3 nové mlžné brány, jednu další v areálu skanzenu, další dvě tady v areálu Zámeckého parku. Hlavně pro děti si věřím tomu, že to je osvěžení, jinak samozřejmě na všech sociálních zařízeních je možné si natočit vodu, všechna je to voda pitná.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude převážně jasno, v průběhu dne přechodně i oblačno, teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky dobré, k večeru místy mírně nepříznivé a biozátěž kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S dlouhým zdržením teď počítejte v Královopolském tunelu a před ním ve směru z Králova pole do Žabovřesk. V Žabovřeské za tunelem se stala dopravní nehoda a před tunelem je odstavené porouchané nákladní auto. S omezením počítejte na silnici 1/50 a to mezi 27. a 28. kilometrem. V pravém jízdním pruhu tam pracují silničáři. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Opět krátce po deváté zdravím davy rozehřáté. I dnes budu nerušeně hrát vám všem, zvlášť jedné ženě. Ani pátek neodpáře dárek pro ty z kalendáře. Song, co zbrousí ostré hrany, bude znít pro Adriany. Na světě holt větší není, než z písniček potěšení. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
5: Český rozhlas Brno. Srdcovky.
6: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

pátek 26. června roku 2026. Datum začíná 26. Končí 26. To se stane něco hezkého, výborného. Zatopili nám, máme nádherné léto. No a když se dívám do kalendáře, takže svátek mají Adriany. Takže všem ženám, dívkám, dámám, nositelkám tohoto krásného, dálkou vonícího jména Adriana vinšujeme všecko nejlepší. A taky bych chtěl popřát hodně úspěchů a krásné prázdniny všem študákům, žákům, žáčkům, paním učitelkám, učitelům, protože dnes je poslední školní den a začínají prázdniny. Děti dostanou vysvědčení, doma je pochválí, no a už se můžou těšit na prázdniny. Takže a ti, co končí 9. třídu, tak se zase těší už na další stupeň svého vzdělávání, ať už je to nějaký hezký učňovský obor, anebo nějaká střední škola. Takže, moji milí žáčkové, užijte si léto, dávejte na sebe pozor, ať se nezraníte, ať si neublížíte. No a já už tady mám první přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Zahrajte prosím pěknou píseň našemu panu faráři Stanislavu Kovářovi, který si v těchto dnech připomíná 50. výročí svého kněžského svěcení. Děkujeme mu za jeho obětavou službu. Farníci ze Ždánic, Lovčic, Nechvalína a Ostrovánek. Moji milí farníci, jak rád vám zahraji pro pana faráře. No ale vy jste mu nevybrali písničku, milí farníci, zas to necháváte na mě. A co, když já se netrefím a vy se na mě budete zlobit, co? No, nedá se nic dělat, mám tady druhé přáníčko z mailové adresy. A to zní takto. Dobrý den, milé srdcovky, prosím o zahrání písničky pro paní Alžbětu Humlíčkovou, které všichni říkají Marcelko. Naše Marcelka se v úterý 23. června 2026 po 40 letech přestěhovala z Bystrce do Střelic do penzionu pro důchodce. Marcelko, přejeme ti krásné bydlení v novém působišti, blízko tvých nejbližších, hodně nových přátel v penzionu a bude nám moc chybět tvoje veselá povaha, tvoje kuchařské umění. Ale neboj, budeme tě navštěvovat. Vlasta a Tonda Machálkovi. Tož, moji milí Machálkovi, jako ti farníci, zahrej junák písničku, ale abyste vybrali pro paní Marcelku nějakou hezkou, to vás ani nenapadne. No, nebojte se, moji milí, mám tady těch písniček, jak se říká Habakuk. Takže přáníčka byla vyslovena a já už vám posílám Jitku Zelenkovou.

Tož, moji milí posluchači, dneska nám končí školní rok. A to znamená jediné. Děti školou povinné dostávají vysvědčení. Kdo z nás si na to nepamatuje? Ten papír, co jste si šli od paní učitelky přebrat na stupínek a pak jste na něj koukali jako na rozsudek. Jedničky potěšili. Čtyřka z matematiky se dala přežít. Ale jak to říct doma tatínkovi nebo mamince? To byla teprve zkouška. Já na školní léta vzpomínám rád. Já jsem nebyl až tak komplikovaný dítě, já jsem spíš měl problémy s chováním, takže občas přiletěl pohlavek od maminky, ale že by třeba nás otec řezal nějak nebo byl vyznavačem tělesných trestů, to až tak nebylo. Víceméně výchova spočívala na mamince a maminka to řešila výborně, prostě zákazem. A ona věděla, na čem my, děcka, prostě lpíme a co nám dělá radost, tak prostě to zakázala a řekla, dokud si tu známku nespravíš, tak nic. Já jsem v podstatě na devítiletce na základní škole měl samý jedničky. To maximálně třeba, já nevím, v osmé třídě jsem měl třeba dvě dvojky nebo tak, ale jinak jako opravdu samý jedničky vyznamenání. A když jsem končil sedmou třídu, tak jako maminka se mě zeptala, co bych si přál a já říkám, mami, já bych chtěl favorita. Kolo favorit, to bylo s těmi beranami takový, měl jsem vyhlednutýho modrýho favorita, byl jako v takové modré metalíze, no prostě úžasný. A maminka řekla, dobře, tak si šetři a když budou sami jedničky, já ti přidám s tatínkem a koupíme ti ho. No a já jsem dřel celý rok, pomáhal jsem dědečkovi, sbíral jsem rybíz, chodil jsem do jahod, do brambor, prostě sbírat mandelinku bramborovou, no a tam jako jsem dostal k narozeninám 3 korunu modrou od babičky a tamhle jsem dostal zelenou 5 korunu, to byla papír, mluvím o papírových bankovkách, a já jsem si to všechno střádal, no a za ten rok přišlo vysvědčení, a já měl sami jedničky a maminka řekla, kolik Zdeničku máš? Já jsem řekl, maminko, já mám 260 korun. A maminka řekla, výborně, šeli jsme a koupili favorita, stál 780 korun. To bylo peněz jako hrom. A nebo pak byla 9. nebo 8. třída a to jsem si zase přál kytaru. Zase jsem si našetřil a když jsem měl hezké vysvědčení, maminka mi koupila kytaru takovou tu obyčejnou, tenkrát stála tuším 120 korun, říkali jsme jim pádlo. Takže v podstatě všechno bylo za něco. Maminka se o nás starala, ale to, ta její starost a to všechno, že ona nám, jak se říká, ne sloužila, ale vlastně vyhověla nám ve všem, tak my jsme museli taky jí pomáhat. To znamená na zahrádce, na poli, vynést odpadky a tak dál, umývat nádobí třeba, že jo, vysát a všechno bylo vykoupeno, prostě maminka říká, já pro vás a vy taky pro mě. Ovšem pak se to trošku zhoršilo, když jsem nastoupil na střední školu. Jéminkote, to už lítali trojky, číry, jéminkote, to bylo. No první vysvědčení na gymplu v prváku, to si pamatuju do dneška, o pololetí 6 čtverek a na konci roku jsem to teda stáhl na 2 čtverky. No potom ve druháku, to už jsem si zvykl na ten drill a na ten způsob té školy nebo té výuky a tam už to bylo jenom tělo těch trojek, ale přesto občas 4 sardel neboli kula neboli 5 přiletěla a to pak byl doma pohlavek a nikam. Třeba v sobotu, v neděli jsme s klukama jezdívali na Břestek, kytary, že jo, pod Širák a maminka řekla, dobře, nikam. Kytaru vzala, zavřela do skříně a já jsem musel sedět doma. To byl trest nad všechny tresty. Tož tak, přátelé, ale jedno se přece jen změnilo. Zazvoní a začínají prázdniny. A to je známka, která udělá radost snad každému. Nejen školákům, takže moji milí školáci, já vám přeji krásné pohodové prázdniny. Užijte si je ve zdraví, dávejte na sebe pozor, nepředvádějte se před holkama, že tamhle to přelezete, tamhle to přeskočíte, tamhle se vyšplháte. Ne, může se něco stát a vy si zraníte. V nejlepším případě třeba si zlomíte malíček na pravé ruce, ale co když to bude něco horšího? A vy, milí rodičové, když přijde jedna ta čtverka, trojka, nezlobte se. Pohlaďte dítě po hlavě a řeknete, miláčku, to se spraví, neboj se, my ti s tátou věříme. Tož tak, už vám pouštím písničku.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Holky z Gimplu a Vítězslav Vávra. No a já už tady mám přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Pane Junák, zahrajte prosím 26.6. v pátek všem spolužákům u příležitosti 60 let získání výučního listu obor číšník, tehdejší podnik restaurace a jídelny Uherské Hradiště, Raj Gottwaldov a Interhotel v roce 1963 až 66. Nynější Zlín. Prosím písničku Jarošovský pivovar od spolužáků z Uherského Hradiště. Děkuji za všechny spolužáky, Anička z Uherského Hradiště.
0: Milá Aničko, rád splním vaše přáníčko, to je dokonce ve verších, a Jarošovský pivovar, to je moje obrovská vzpomínka, protože tam jako gymnazista jsem po 2 roky vždycky o prázdninách byl na brigádě. Tož Jarošovský pivovar.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Písnička dozněla a moji milí posluchači, já už od pondělka avizuji, že tento týden srdcovky budou kratší, že už v pátek budeme odtajňovat naši celotýdenní hádanku, protože v sobotu vysíláme živě ze Strážnice, protože tam probíhá folklorní festival. A Miloš Šenkýř, editor Českého rozhlasu Brno, už je ve studiu, ale než začneme odtajňovat, má pro nás velmi, velmi smutné oznámení. Miloši, prosím.
1: Ve věku 91 let včera zemřela brněnská historička Milena Flodrová. Potvrdili mi to před chvíličkou zástupci internetové encyklopedie dějin Brna, u jehož zrodu stála. Pro mě je to, možná je to cítit na hlase, poměrně dost smutná událost, protože jsme si s paní Flodrovou byli, ano, troufám si říct, blízcí, a je mi moc líto, že nás tato velká Brňanka opustila. A co říct víc? K tomu asi není moc co jiného říci, takže je to tak. Více samozřejmě informací k tomu, jaké bude rozloučení, asi nebude, protože si přála rozloučení skromné, soukromé, ale určitě další informace přineseme, protože jejím přáním by určitě bylo, aby každý, který na ní vzpomíná s láskou, a třeba udělal něco pro to město, které měla tak ráda.
0: Takže zahrajeme písničku, já myslím, že by ji potěšila, potěší všechny, protože paní doktorka byla srostlá s městem Brnem, takže Sedmi krásky nad Brnem ji určitě potěší.

večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klu

dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy

0: Písnička dozněla a Miloši, já tě ještě jednou srdečně vítám. Vím, že to je smutné, ale takový už je život.
1: Takový je život.
0: Nedá se nic dělat. Naši posluchači určitě čekají, jak to s celotýdenní hádankou kdo kdy, kde dopadlo. Musím říci, že tohle kolo hodně, hodně typovali pouze naši posluchači. Padaly různé odpovědi a třeba někdo si dokonce myslel, že se jedná o Karlštejn. Já si myslím, že k tomu naváděla středeční indicie, ale to bylo vedle, jak se říká, jak ta jedle. Takže správná odpověď je...
1: Strážnice.
0: Strážnice. A jak jste k tomu měli dospět? V pondělí zněla tato indicie. Ve 20. století se stěhoval obří kostel. Ve 21. století více než 300 kilometrů odtud polozničená kaplička.
1: Ten kostel, který se stěhoval, byl kostel v Mostě. Takže to asi většina lidí uhodla, ale málo známé je, že v roce 2015 ve Strážnici poškodil kamion tamní kapličku a oni ji poté, když ji opravovali, tak ji posunuli o pár desítek metrů.
0: A úterní indicie zněla takto. 35 let starý zákon číslo 553 tyhle ženy znají velice dobře.
1: To je zákon o obecní policii a členky obecní policie jsou zdenku...
0: Strážnice se jim říká.
1: Přesně ano. Tak.
0: Ale já musím ti říci, že když jsem četl ten, jako tu indici a říkám zákon, to bude možná třeba teď, ať se strážnice neurazí, jakože třeba něco o vykřičených ženách, víš, které stojí někde na silnici, na pomezí hranic našich slovenských a českých. Ne, je to opravdu, jsou to strážnice. No a středeční indicie tam mě potěšila. Zní takto. Sem posílá Jaroslav Marvan i Zdeněk Junák. Přestože se tam pije, hrají a hrají vrchcáby.
1: Tak Zdenku, kam v roli Purkrabího v muzikálu Noc na Karlštejně posíláš Alenu?
0: Ano.
1: Neteř svoji.
0: Tam je taková scéna, kdy prostě já mám trošku upitov, že jo, a Alena tam poskakuje a říkám a teď já volám, pane Pešku, dost už ani slovo. Ten neřád stráví noc na strážnici. Odvést, zavřít, pověsit na hák. A ona říká, za co? Pro mě, za mě, třeba za vousy. Takže ano, prostě je to strážnice. Tam ji posílám. No a poslední čtvrteční indicie zněla takto. Ne každé město může tvrdit, že se počet jeho obyvatel na pár dnů v roce z několika násobí. Kam vás to celý týden i v sobotu zveme?
1: Strážnice má přes 5000 obyvatel, ale na festival přijíždějí desítky tisíc lidí a budeme tam v sobotu i my dva, protože sobotní srdcovky vysíláme živě.
0: Ano, takže tam bude 10 000 plus dva. Budeme tam
1: ano.
0: S Milošem. Vy všichni jste soutěžili o audioknihu s názvem Spalovač mrtvol Ladislava Fuchse. V ní můžete slyšet hlasy herců Davida Novotného, Ivana Trojana, Petry Špalkové a řady dalších. No a kdo se stal tím šťastným výhercem či výherkyní? Šťastnou výherkyní se stává paní Eva Michalicová z Mikulčic. Takže paní Evo, my vám blahopřejeme a ať vás cena potěší. A teď si pustíme písničku.

Můj milí posluchači, máme po 9:45 a já tady mám ještě jedno přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, pane Junáku, zahrajte prosím mému manželovi Petrovi pro radost a zasmání písničku Doňa Broňa. Písničku zahrajte prosím v pátek 26. června. Děkuji i za váš bezva pořad. Zdraví Slávka ze Šumperka. Milá paní Slávko, rád splním vaše přáníčko. Vybrala jste hezkou písničku, takže už je tady Los Brňos a Doňa Broňa. We'll be right back.

už, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomalilililinku končí. Ale jakým jim dobrým zvykem, ještě vám zopakuji indicí. Nezopakuji, protože už jsme vyluštili a na tu další musíme počkat do pondělí. Takže pokud chcete, abych vám hrál a plnil vaše přáníčka, musíte mi to dát vědět. Máte tyto možnosti. Buď mi to namluvíte na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. Mějte se moc a moc hezky a zítra v sobotu ze Strážnice po 11. hodině opět naschledanou.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Zemřela brněnská historička Milena Flodrová. Teplé počasí stěžuje práci hasičům. Tisíce nebezpečných výrobků zadržela policie, celníci, inspektoři a hygienici na Jižní Moravě. Dnes bude slunečno a teploty až 36 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Ve věku 91 let ve čtvrtek zemřela brněnská historička Milena Flodrová. Českému rozhlasu Brno to potvrdili zástupci internetové encyklopedie dějin Brna, u jejíhož zrodu stála. Milena Flodrová také spolupracovala dlouhá léta s Českým rozhlasem. Současné velmi teplé počasí komplikuje práci hasičům. Náročné jsou hlavně zásahy u požárů. Třeba při středečním požáru rodinného domu ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku museli několik hasičů kvůli přehřátí ošetřit záchranáři. V souvislosti s tropickými teplotami proto jihomoravští hasiči zavádějí častější střídání. Pokračuje jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
2: V některých případech může velitel zásahu také snížit stupeň ochrany, to znamená, hasiči si například odloží kabáty. Často se tak stává u požárů v přírodním prostředí, ale ne vždy to právě možné je. Spolupracujeme na místě třeba i se záchrannou službou, kontroluje zasahující hasiče.
0: Tisíce nebezpečných výrobků s obsahem psychoaktivních a psychomodulačních látek zajistili jihomoravští policisté při kontrolách v rámci akce Korund. Při ní spolu s hygieniky, celníky a pracovníky státní zemědělské a potravinářské inspekce navštívili více než 30 prodejen nabízejících toto zboží a zajistili také 5 samoobslužních automatů. Cílem bylo omezit dostupnost rizikových produktů, které můžou způsobit vážné zdravotní problémy, říká policejní mluvčí Pavel Šváb.
3: Při kontrolách jsme zajistili tisíce výrobků, květy, konopí, elektronické cigarety, jejich náplně, cukrovinky, dále několik desítek kilogramů sušiny konopí, několik stovek kilogramů kratomu. Řešíme několik trestných činů. Další postup kriminalistů a toxitýmu bude záviset na výsledcích chemické expertízy.
0: Letiště v Konovicích na Uhersko-Hradišťsku od dneška bude hostit 13. slet československých letadel. Přihlášených je rekordních 150 nejen historických letounů. Přiletí z Česka, Slovenska, ale například i z Estonska, Nizozemí, Švýcarska, Německa, Polska nebo Maďarska, informoval hlavní organizátor akce Michal Masař. Lidé na obloze uvidí například letouny značek Aero, Zlín nebo Let. Zhruba polovina přiletí dnes, zbytek pak v sobotu, kdy je naplánován plánovaný i společný let 25 letadel.
1: Počasí.
0: Na Jižní Moravě dnes bude převážně jasno, v průběhu dne přechodně i oblačno, teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky dobré, večer místy mírně nepříznivé a biozátěž kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V silném provozu pojedete po dálnici D1 do Brna od 9 křížů. Nesouvislá kolona pak začíná zakývalkou na 180. kilometru. Zdržíte se po 196. okolo 15 minut. Opatrně na silnici 1/55 u Hodonína na kruhovém objezdu, je tam dopravní nehoda. Jezdí se kyvadlově jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné dopoledne, milí posluchači. Je pátek 26. června roku 2026. Máme 10 hodin 4,5 minuty a od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás zdraví Zdeněk Truhlář. Dnes pro vás budu mít opět spoustu písniček, které nestárnou. Za chvilku nám dá Více lásky Olympik, také se zasníme s kapelou Lucie. No a ABBA zase přinese píseň Super Trooper a bude tady spousta dalších písniček, ale mezi tím si také budeme třeba povídat s naším regionálním stopařem Vojtou Halašem, kterého kterého už vysíláme dopředu do strážnice, ze které budeme nakonec vysílat také. Můžete se těšit na zítřejší opravdu naplněné strážnicové vysílání. No ale co se tam děje už teď, tak to řekne Vojta Halaš. Také se ohlédneme za pochoutkovým rokem. No a pozveme vás třeba na zámek Slavkov, protože tam zítra budou burácet motory veteránů, takže i na tuto událost vás rádi pozveme. No a přijdou také babské rady, tak se nechte překvapit, jaké dobré rady dnes pro vás budou mít. Pěkné dopoledne.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Regionální stopař.
1: Včera začal prvními pořady pro školy 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Nemůže na něm chybět ani náš regionální stopař Vojtěch Halaš. Součástí festivalu je ale i 44. ročník dětské Strážnice. Jejíž první dnešní aktivity se konají právě teď v areálu Zámeckého parku. Zdravím tě, Vojto, do Strážnice, ahoj.
2: Ahoj, Zdeňku, hezké dopoledne.
1: Tak co se na místě děje a kolik je přítomných dětí?
2: Na louce u Platanové aleje právě v Zámeckém parku před chvílí odstartovaly tvořivé dílny a soutěže pro děti. Malí návštěvníci se mohou vydat na dobrodružnou cestu napříč různými zeměmi, Španělskem, Spojenými státy, Japonskem, Francií, ale třeba i Českou republikou. Děti si zábavnou a hravou formou vyzkoušejí řadu rukodělných i pohybových aktivit, které jsou pro dané země typické a přibližují jejich kulturu, zvyky či způsoby života. Namátkou vyberou, že si tady mohou vyrobit vějíř, ten se myslím bude v tomto počasí víkendu obzvlášť hodit, dále třeba masku, maďarskou výšivku, čínského dráčka, nebo se rozpohybovat novozélandskou hakou. Děti se tu tady zatím spíš trousí, jejich tu přibližně 10 až 15, ale myslím si, že s přibývajícím časem se to tady bude plnit.
1: Ano, co budou moci návštěvníci tohoto folklorního svátku ještě dnes zhlédnout?
2: Návštěvníci už se pomalu sjíždějí, já jsem zaparkoval před chvílí a už první parkoviště se začíná plnit a návštěvníci se mohou těšit například od 17 hodin na dětský pořad ve skanzenu, potom v 19 hodin u tradičního setkání u bysty Slavka Volavého, kde bude zahájení noci s hudci, pak samozřejmě zahájení samotného festivalu v amfiteátru Bludník, no a pak třeba namátkou vyberu ještě pořad vojenského uměleckého souboru Ondráž nebo pořad zahraničních souborů.
1: Tak to je přehlídka toho, co se dnes děje ve Strážnici, no a samozřejmě i my se tam s naším vysíláním vydáme a zítra vám rádi zprostředkujeme přímo dění v průběhu celého našeho vysílání. Tolik regionální stopař Vojta Halaš, který se nám poprvé přihlásil právě ze Strážnice. Vojto, děkujeme a nezapomeň na dostatečný přísun tekutin.
2: Budu pít, mějte se hezky, naslyšenou a třeba tady ve Strážnici i naschledanou.
1: Naschledanou, no a když už byla řeč o těch vějířích, jestli jste to zachytili, tak my vám zítra také do Strážnice vějíře přivezeme. Tak snad se tam potkáme.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Mně se strašně líbily se Skácelovy tvorby, když jsem byl na gymnáziu. Ty PFK čtyřveršový, který on posílal, a já jsem se tím nechal inspirovat a vlastně jsem taky psal takovýhle PFK. A to jsem pak posílal svým různým kamarádům a vlastně nevím vůbec proč, ale posílal jsem to i na katedru. A pak se mi jednou ozvala profesorka Librová a ona mi říkala: Radku, já ty vaše věci použiju do té knížky, kterou teď píšu.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Žalman a spol. Rána v trávě ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Teď už se ale ohlédneme za pochoutkovým rokem. Letošní rok je 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti jubilea tohoto pořadu spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude cukrář Josef Maršálek péct likérové řezy s broskvemi a šlehačkou od Aleny Doskočilové z Drnovic. Recept ze třetího místa roku 2022. Patrik Rozehnal se ho ptal, jaké to je péct podle někoho.
1: Jdu do toho s tím, že si to absolutně užiju, protože jídlo je bez diskuze naším kulturním bohatstvím.
2: Ty máš novou troubu, ne?
1: A jde do ní vidět.
3: No,
1: konečně to někdo ocení. Konečně někdo ocení to, že jde vidět do trouby. Já si toho vážím hodně. Trvalo to jenom 7 let, přátelé, ale už vidím do trouby. Takže jsem tak jako klidnější, jo? Do té doby jsem byl vyzenovaný a teď jsem vyzenovanější.
2: Radost nám při pečení udělala i ta obyčejná domácí žlutá vejce.
1: To domácí? K Peťovi babičky. Letos snáší hodně. Nevím, jak se to stalo, ale prostě snáší, tak to oslavujeme tím, že děláme tady recepty pro rozhlas.
2: Pepu rozesmálo i moje komentování pudinkového krému.
4: To je, když tam padá silikon.
1: Tak a Patrik je dneska samá chvála, samý kompliment.
2: Ale byl i dojatý. To když kvůli nám musel koupit polohrubou mouku. Protože z ní on nikdy nepeče.
1: Ale když teď to tady připravuju, jo, tak přesně babička Josefka dělala roládu takhle a taky to dělala z polohrubé mouky. No tak, takový jenom sentiment tady na mě pad. Tak, pečte teď!
4: Likérové řezy, piškot, krém, šlehačka, ovoce.
1: Těším se na to, protože já jsem na řezech na plech vyrostl.
0: A tyhle likérové řezy jsou opravdu lehounké, šťavnaté a také krásné. Opravdu se povedly. Cukrář Josef Maršálek je naučí i vás. Stačí si poslechnout už tuto neděli po 10. hodině pořad Pochoutkový rok, ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní likérové řezy budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: 10 hodin, 35 minut, posloucháte Český rozhlas Brno, no a teď se podíváme na to, co se bude dít na zámku ve Slavkově u Brna zítra. Ten totiž opět ožije Veteranfestem. Podrobnosti k tradiční historicko-motoristické akci teď nabídne vedoucí programového oddělení zámku Slavkov Austerlitz David Kučera, kterého zdravím po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak kolik veteránů letos očekáváte?
1: My nemáme žádný registrační systém pro majitele historických motorových vozidel, takže je to vždy pro nás trošku překvapení, ale každý rok se nám počet těch historických vozidel trochu navyšuje. Loni to bylo dokonce přes 1300, tak uvidíme, jak to bude vypadat letos, ale určitě přes 1000 vozů to bude.
0: Nebude jistě chybět ani doprovodný program, můžete zmínit ta největší lákadla?
1: Určitě. Na hlavním pódiu u zámku bude Jakub Machulda s kapelou jako Elvis Live. Také tam uvidíme taneční ukázky swingu nebo módní přehlídky zaměřené především na kloboukovou módu první republiky a můžeme se těšit zase na patronku našeho festivalu Alenu Antalovou. A ještě máme tedy jedno pódium spodní a tam budeme mít program s Karel Gott Revival Morava.
0: Tak to se mají návštěvníci na co těšit. Na závěr ještě tedy připomeňme čas začátku a ukončení zítřejšího Veteranfestu.
1: V 7 hodin ráno otevíráme pokladny a brány areálu pro návštěvníky. V 9 hodin potom začínají programy na obou pódiích a konec je tedy po 13. hodině.
0: Na letošní Veteranfest nás pozval vedoucí programového oddělení zámku Slavkov Austerlitz David Kučera. Děkuji a přeji, ať se akce vydaří. Naschledanou.
1: Děkuji moc, nashledanou.

0: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
1: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
2: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
3: Nechte si zahrát přímo z festivalu Blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
2: Žijeme tu s vámi.
0: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června.
1: Julie, co vám při sledování verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
0: Jardo, to je tak nějak dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
1: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
0: Omyl, Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve verbuňku.
1: Nevěřím, kdy, kde, jak?
0: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
1: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.
4: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Opět a Radeček zpívali o horách. No pravda, tam je možná trošičku chladněji než v těch nížinách, kde ty teploty opravdu rostou a my se potíme. Mají více potních žláz muži nebo ženy? I to se dozvíte z dnešních babských rad, které budou hlavně o tom, jak se vyhnout nepříjemným důsledkům pocení. Samozřejmě babské rady pro vás jako vždy připravuje naše milá kolegyně Jarka Vykoupilová. Tady jsou.
1: Babské rady.
2: Pocení je zcela přirozený proces, bez kterého by lidské tělo nedokázalo regulovat svoji teplotu. Potní žlázy produkují tekutinu, která se odpařuje z povrchu pokožky a tím organismus ochlazuje. Průměrný člověk má 2 až 4 miliony potních žláz. Jejich počet je dán geneticky a během života se výrazně nemění. Samotný pot tvoří z více než 99% jen voda. Zbytek představují minerální látky a další stopové složky. Zajímavé je, že ženy se obvykle potí méně, ale mají více aktivních potních žláz než muži. Při intenzivním sportu nebo vysokých teplotách může člověk vypotit i více než 2 litry tekutin za hodinu. Proto je důležité dodržovat pitný režim. Mnoho lidí se domnívá, že pot sám o sobě zapáchá. Ve skutečnosti je téměř bez zápachu. Nepříjemný pach vzniká až tehdy, když bakterie na pokožce rozkládají látky obsažené v potu. Proto je hygiena a pravidelná výměna oblečení důležitější než samotné množství vypocené tekutiny.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Muzea v Boskovicích a v Blansku Jihomoravský kraj od ledna sloučí. V přírodních koupalištích na Jižní Moravě je podle hygieniků voda vhodná ke koupání. Veřejnosti zpřístupněné jeskyně ode dneška přichází na prázdninovou otevírací dobu. Bude slunečno, teploty až 36 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Muzea Boskovicka a Blanenska budou sloučená do jediné organizace pod jedním vedením. I přes nesouhlas boskovické radnice to odsouhlasili jihomoravští zastupitelé na svém posledním jednání. Změna se projeví od ledna. Kraj tvrdí, že díky ní budou obě instituce fungovat efektivněji.
2: Jsou to argumentační veletoče. Zase bych řekl, že kraj ztratil velkou důvěru v rámci té komunikace a v toho přístupu.
3: Místostarosta Boskovic Lukáš Holík z Hnutí ANO spochybnil také personální kroky kraje před rozhodnutím o sloučení. Od března Boskovické muzeum dočasně vede ředitelka toho Blanenského, Pavlína Komínková. Mluvčí hejtmanství Martina Žítková tvrdí, že nový ředitel vzejde z výběrového řízení.
4: V současné chvíli se plánuje vypsat výběrové řízení hned po skončení letních prázdnin někdy v průběhu měsíce září.
3: Po sloučení vznikne Absolonovo muzeum Blanenska a Boskovicka. Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Voda v přírodních koupalištích na Jižní Moravě je stále vhodná ke koupání. Ukazují to měření hygieniků, kteří jakost vody rozdělují do 5 kategorií. Na všech sledovaných místech platí nejlepší stupeň 1. Na stupeň 2 zařadili vodu v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny. Mikrobiologické parametry vody jsou tam zhoršené dlouhodobě. Bezproblémové koupání je podle pondělního měření například v přírodním koupacím biotopu Bohuslavice na Hodonínsku i v biotopu v Oslavanech na Brněnsku nebo v rosickém koupališti Zátoka. V dobré kvalitě je i voda v Plumlovské přehradě u Prostějova. Naopak nevhodný ke koupání je Domanínský rybník na Žďársku kvůli velkému množství synic. Policie pátrá po 13-leté Natálii Špačkové Stachovská. Dívku lidé viděli naposledy včera odpoledne. Hledaná měří 165 až 170 cm, má světlé rovné vlasy a zelené oči. Na sobě by měla mít růžové tričko a černé šortky. Fotografie dívky je na serveru i rozhlas. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Ode dneška můžou lidé navštěvovat 13 českých veřejnosti zpřístupněných jeskyní podle prázdninového režimu. Otevírací doby jsou delší a prohlídky častější. Obvykle začíná letní režim až v červenci. Správa jeskyní se ale snaží vyjít vstříc rodinám s dětmi, kterým letos skončí školní rok dříve. Na nízké teploty v jeskyních upozorňuje mluvčí jejich správy Pavel Gejdoš.
5: V těchto horkých dnech se také můžou návštěvníci v jeskyních ochladit, protože tam třeba v Moravském Krasu celoročně kolem 8 stupňů Celsia, což ale také radíme návštěvníkům, by se na to taky dobře oblékli, protože když třeba prohlídka trvá hodinu, tak by se mohli solidně z toho šoku nachladit.
0: Počasí.
1: Na Jižní Moravě dnes bude převážně jasno, v průběhu dne přechodně i oblačno, teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů. Vítr je slabý a biozátěž kvůli horku vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Až 20 minut se stále zdržíte na dálnici D1 před Brnem v nesouvislé koloně, která začíná už kousek za Velkou Bíteší. Počítejte se zdržením také na průtahu Znojmem a nebo Břeclaví. Silnice 1/55 u Hodonína je momentálně neprůjezdná, zablokovalo ji porouchané nákladní auto, které je na kruhovém objezdu. Dejte pozor také ve Znojmě na dopravní nehodu, která se stala na Vídeňské třídě. V Brně jsou komplikace v hromadné dopravě kvůli poškozenému trolejovému vedení. Na zastávce Tkalcovská je místo ve směru z centra zcela neprůjezdné. Počítejte s velkým zdržením v obou směrech, upozorňuje na to koordinátor regionální dopravy v kraji. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jedenáct hodin pět minut a dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno se Zdeňkem Truhlářem se přehouplo do své druhé části, která vždy v pátek je vyhrazena chovatelské poradně. Ta by se dnes dala zarámovat takovým názvem Králíček Mazlíček. Veterinář Miloslav Martinec už za chvíli poradí, jak přistupovat k chovu králíků v domácnostech. Jaké podmínky bychom měli králíkům v prostředí bytu poskytnout? V čem se takový chov liší od toho hospodářského a s jakými úskalími se mohou chovatelé setkat? Prostor samozřejmě bude jako vždy i pro vaše dotazy, které budete moci telefonovat na číslo 726465200. Příjemný poslech.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: A já už tady dnes vítám opět počase veterináře Miloslava Martince. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, v apetitu.
1: Tak pane doktore, dnes to téma už jsem trošku předestřel, bude se točit okolo takového hesla králíček, mazlíček. Je takový králíček vhodným dárkem třeba teď za vysvěcení, protože děti končí školní rok, dostávají vysvěcení?
2: No, určitě na tom víc pohledu. Určitě králíček je vyloženě vhodným mazlíčkem všeobecně. To, na to je víc argumentů. A co se týče zrovna toho vysvědčení, pokud je výslovné přání a touha toho školáka po pěkné vysvědčení, že opravdu chce toho králička, tak určitě to vhodná odměna a vhodný dárek je. Je potřeba vědět, že to s sebou nese i nějaké závazky. Na druhou stranu i takové ty výchovné benefity z péče o zvíře se také mohou zmiňovat. Takže určitě králíček, mazlíček je úplně bezvadné téma.
1: No, když jste tak mluvil o těch benefitech, tak kdybyste to mohl trošku rozvést třeba?
2: No, všeobecně na zeměkouli je králík jako mazlíček považovaný za jedno z vyloženě oblíbených zvířátek. Vyloženě je uváděn na třetím místě po psovi a kočičce, takže opravdu v našich domácnostech všude možně po zeměkouli těch králíčků je opravdu hodně. A samozřejmě to souvisí s tím, jak se ten králíček chová, jak je kontaktní. A úplně nevýznamný aspekt je, že třeba králíček je z pohledu lidského zdraví dokonce bezpečnějším zvířetem, aspoň je to můj 100% názor, 100% bezpečnějším zvířetem, než je kočička a pejsek, že těch rizik zdravotních zrovna od toho králíčka je absolutní minimum. Třeba proti té kočičce, kterých opravdu je také hodně.
1: Tak mě tak napadá, jestli i králík se dá nějakým způsobem vychovat, že třeba poslouchá na nějaké pokyny a podobně.
2: Určitě poslouchá, králík je poměrně chytré zvířátko a dokáže zvládat pokyny. Dokonce existují i sportovní disciplíny, kdy zejména děti a dokonce mladé paní potom, to je taková je doména, existuje už asi 20 nebo 30 let králičí hop, který vzniknul někde ve skandinávských zemích ve Švédsku. U nás se také velice významně uplatňuje a s tím králičkem je opravdu možné komunikovat a hledat se zraučit.
1: No vida. Každopádně důležitý je ten samotný chov. Čím se liší ten mazlíček od běžně chovaného domácího králíka?
2: No takových těch aspektů je víc, přeci jenom ten králíček se stává členem domácnosti, takže tím, že je doma v bytě, často velice bezprostřední kontaktu s člověkem, tak určitě ty nároky na ten chov z hlediska hygieny jsou trošku jiné, než když je králík na zahradě nebo na dvoře. Souvisí to třeba s tím, že ten králíček, pokud si ho pořídíme mladého, tak nesledujeme třeba nějakou rychlost růstu. Sledujeme třeba to, aby se opravdu dožil vysokého věku, že třeba i ta skladba krmné dávky musí být trošku jiná proti tomu běžnému králíčku.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: A také s veterinářem Miloslavem Martincem, se kterým dnes probíráme téma králíček, mazlíček. Povídali jsme si o těch benefitech a přínosech takového chovu, nejenom tedy pro obyvatele domácnosti, ale možná i pro králíčka samotného. Nicméně mě napadá, jestli je nějaké vhodné plemeno právě na ten chov v domácích podmínkách, na rozdíl třeba od toho hospodářského.
2: Určitě to může být docela hodně variabilní. Ano, když se řekne králíček, mazlíček, tak si většina z nás představí zakrslého králíčka, který váží to kilo nebo kilo a půl, případně zakrslého beránka, který váží do 2 kg, ale možná, když byste si zadali někde do nějakého vyhledavače nejznámějšího králíčka, mazlíčka na země kouli, tak by to byl ten největší králík, kterého měla někdy před časem jedna britská modelka, který vážil 16 nebo 18 kilogramů. Mm-hmm. Opravdu to byl mazlíček,

0: A tenkrát se dostal do médií, že ji ho ukradli. Čili i u nás jsou belgičtí obři běžně chováni a pokud si někdo s ním dá tu práci a vychová si ho jako maslíčka, tak i ten může fungovat. Ale určitě 99% jsou ti malí zakrslíčci, králíčkové, ale na druhou stranu je potřeba říct, že jsou plemena, která bych považoval za téměř úplně nevhodná.
1: Na to jsem se chtěl zeptat.
0: Ta plemena, která jsou vyloženě taková, taková divočejšího rázu, opravdu ta povaha je tam blízko té divočině, třeba takový zakrslý králík, možná ani takový burgundský králík, to jsou plemena, která opravdu jsou velice temperamentní, vyžadují hodně prostoru a opravdu do té domácnosti by se moc nehodilo. Ale těch vhodných plemen bychom našli opravdu hodně, ono potom to záleží spíš na těch individuálních povahových vlastnostech toho konkrétního králička.
1: Přesto
0: problémů se taky řeší spousta i právě těch povahových.
1: Přesto jsou zkrátka plemena, která jsou vhodnější která méně. Určitě. Pokud by někdo uvažoval právě o tom, že by začal s chovem takovýchto domácích králíků, tak jaké jsou takové ty základní požadavky na péči?
0: No, potřebujeme hlavně nějaký ten vhodný prostor, vhodnou klec, případně kotec, nemusí to být nutně třeba v bytě, může to být někde třeba na dvoře. A ten prostor je podle velikosti toho konkrétního zamýšleného králíčka, takže tam začínáme na nějakých těch klecích v rozměru 60x80 cm. To vybavení je dneska úplně běžně dostupné. Nachystat nějaké krmivo, zpravidla se uvažuje o kompletních granulovaných směsích i pro maslíčky. Jsou dneska specializovaná krmiva vyloženě pro ty zakrslíčky a pro maslíčky. Ale je potřeba upozornit, že přesto, že často tam čteme, že to je kompletní krmivo, tak někde dole je napsáno, že ten králíček byl pořád měl mít k dispozici k volnému příjmu nějaké seno. Mm-hmm. Takže seno je opravdu základním krmivem i pro toho maslíčka, protože ta vláknina a ty živiny k něm obsažené ve seně vybalancují i třeba případné trošku nedostatky ve složení té krmné směsi. Takže to krmení někdy je docela věda, ale určitě se to dá zvládnout.
1: Co se týče těch prostorových nároků, tak asi tam je tedy souvislost s velikostí toho králíka.
0: Přesně to je to
1: zásadní. Dokážu si představit, že si lidem pořídí králíka třeba i do opravdu malého bytu, tak je to vhodné?
0: Já si myslím, že pokud je to opravdu ten zakrslý králíček a máme tam tu klec v těch rozměrech, jak jsem říkal, tak nějaký ten roh v chodbě ta klec využije a ten králíček potom po určitou část dne, třeba s tím majitelem, se může pohybovat potom volně i třeba po bytě. Ono chce to u toho králička přeci jenom ho mít trošku pod dozorem, protože někdy může být trošku šetečný, takže nějaký ten kabel od počítače by to nemusel snést úplně nejlépe, ale určitě i v podstatě ve velice skromných podmínkách ten králíček může velice, velice dobře prosperovat.
1: A právě na to, na co si dát v domácnosti pozor, to s veterinářem Miloslavem Martincem probereme zase za chvíli. Dnes si povídáme o chovu králíků v domácnostech a stále připomínám telefon 726 465 200, pokud byste v souvislosti s dnešním tématem měli jakékoliv dotazy.
2: Dobré rady v pondělí 29. června budou na sladko. Přivítáme cukrářku a pekařku Petru Burianovou, která poradí, jak s úspěchem upéci letní moučníky. Jak například zabránit tomu, aby ovoce pustilo příliš mnoho šťávy a těsto se nám rozmočilo? Tradiční a pro léto typická je bublanina. Co u ní nepodcenit? Řeč bude také o pečení křehkých koláčů, přípravě ovocných knedlíků nebo domácí zmrzliny. Těším se moc. A co vy? Přidejte se k nám. Zve Jarka Vykoupilová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: zemědělská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: A také s veterinářem Miloslavem Martincem, který je dnešním hostem. Povídáme si o chovu králíků v domácnostech, co by mazlíčků. V domácnostech ale je celá řada nástrah. Mluvil jste o tom, pane doktore, že je dobré také králíčka občas vypustit volně, aby nebyl zavřený jenom v té kleci. Možná na úvod bychom mohli i vyvrátit jeden mýtus.
2: No, my jsme se tady bavili o tom, jak králík hlodá a jak je hlodavec. A on králík hlodavec není, to je skupina zajícovců, hlodavci jsou morčata, potkaní myši a podobný. Zajíci a králíci a pišťuchy jsou zajícovci, oni mají trošku jinak utvářený ty zoubky, to je taky taková samostatná kapitolka, jak to roste, jak to neroste a co je tam za problémy. Takže je potřeba si od školních let pamatovat, že králík není hlodavec.
1: Ano, no ale přesto dokáže kousat a okusovat pěkně. A v té domácnosti je spousta různých nástrah, už jste zmínil
2: třeba
1: ty kabely.
2: Které jsme zmínili, opravdu mohou být takovým největším zádrhelem, co nám ten králíček může provést. Jinak třeba co se týče vyměšování, je docela zajímavý, jo, králík, pokud ho chováte, tak se zpravidla nevyčurá. Jo, on třeba ho pustíte potom na koberec a jako počurá se, ale dokud ho budete mít na klíně a chovat ho, tak se téměř na 100% nepočurá. To je taková zajímavost drobná. No a z těch nástrah, které by zrovna pro toho králíčka mohly být nebezpečné, některá zelenina pro něj nebo ovoce by mohla být docela nepříjemná. Samozřejmě určitě spousta z nás by tom králíčkovi dalo ochutnat něco z naší stravy. Naše ovoce, zelenina, tak mě zrovna tak napadá avokádo. Avokádo Perse Americana je vyloženě jedovatý pro většinu zvířat. Takže i nějaký kousek toho avokáda v tom králíkovi, abych to neriskoval. A většina ale z našich potravin, třeba ze zeleniny, jo, často se třeba nedoporučuje salát jako takový, listový salát. V malém množství může dostat téměř všecko. Opravdu jenom jako pamlsek, kousek okurky, kousek papriky, kousek rajčata, kousek i třeba lísteček toho salátu, a když to schutí, zbaští, tak říkají na posezení, tak mu to nic až tak moc nemůže udělat.
1: Ale opravdu jenom ve velmi malém množství. Tak. Napadají mě ještě třeba květiny.
2: V květinách ty určitě by se taky našly tam jedovaté druhy. Asi bych se na to musel připravit, ale ten králík většinou má nějaký takový instinkt, že třeba tchyně na jazyku se nedotkne, co vím. A z těch dalších většinou s tím nemáme problémy, že by se něco přihodilo. Určitě těch jedovatých pokrovových rostlin by se našlo víc.
1: Takže na to také pozor. Já se možná ještě oklikou vrátím k těm kabelům, protože nejenom, že tedy by nám králík mohl poškodit kabely, ale na druhou stranu hrozí i jemu třeba úraz elektrickým proudem.
2: Určitě by hrozil, i když upřímně řečeno ve své praxi ani z doslechu a vyprávění nic takového jsem nezaznamenal. Asi ty králíci měli štěstí, nebo se to k nám nedostalo, ale každopádně je potřeba opatrnosti.
1: Milí posluchači, pokud byste se rádi na cokoliv zeptali, co se týče chovu králíků v domácnosti, tak můžete stále na čísle 7264652000. Za chvíli si s panem doktorem Miloslavem Martincem budeme třeba povídat také o zdravotní péči o domácí králíky.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnes nám radí veterinář Miloslav Martinec, jak chovat králíčka mazlíčka v domácích prostředích, v domácnostech, ale určitě i s těmito králíky souvisí také zdravotní péče. Je třeba vhodné domácího králíka také očkovat podobně jako králíky v chovech?
2: Určitě i u těch mazlíčků hrozí ty nejzákladnější virová onemocnění, které běžně i v našem prostředí se vyskytují kolem nás, který postihnou běžný králíky, tak zrovna tak v prachu třeba doneseme nějaký ten virus třeba toho moru králíku, takže ten je potřeba očkovat asi nejméně jednou do roka. Pokud je prostředí takový, kde je výskyt komáru, tak je potřeba řešit i myxomatózu a v podstatě tím by to skončilo. Pokud toho králička máme dobře nakrmenýho, už víme co a jak a hlavně nepřekrmujeme čímkoliv, tak kromě toho moru a myxomatózy už nemusíme dělat nic. Dokonce se dostáváme k některým pověrám, takový ty preventivní kůry třeba na kokcidiózy, taky nejsou úplně nejvhodnější, pokud ten králíček má vhodné krmení a opravdu nejsou tam nějaké dietetické závady, tak dokonce ani z pravidla ani ta kokcidióza nehrozí u těch mladých králíků, i když musíme být neustále na pozoru. Takže ta zdravotní péče není zas tak komplikovaná. Poměrně takovým obvyklým nebo poměrně častějším problémem je přerůstání zubů u mazlíčků, zejména potom v tom vyšším věku. Ono se z pravidla po desetiletí a staletí říká, jak si králík obrušuje zuby, a především ty hlodáky o nějaký ten tvrdý materiál, o krmivo, to je další taková jako trošku pověra. A ty zuby se obruší především při tom žvíkání sami o sebe navzájem. Takže ten materiál to, nebo tvrdost toho krmiva to až tak moc neovlivní, ale pokud třeba málo žvíka, má málo sena, tak se mohou špatně obrušovat třeba i stoličky, tak potom, ale to se týká až v tom vyšším věku, třeba ve 3, 4, 5 letech, je potřeba řešit třeba i ten chrup.
1: Takže na chrup pozor. Na co by vlastně chovatel neměl zapomenout určitě, pokud chce chovat domácího králíčka? Už jsme některé zmínili nástrahy v domácnostech, dotkli jsme se potravy, ale teď právě zmiňujete ty zuby, tak pojďme ještě možná ono z toho zdravotního hlediska.
2: Je potřeba sledovat především chování toho zvířete. Vždycky sledovat chování, jak se chová k vám, jak se chová po předložení krmiva, jakou má chuť k příjmu krmiva. Je potřeba občas sledovat i jak vyměšuje, jak se celkově chová. I třeba, já někdy se mě smějou, říkám, jak se dívá. A zkrátka mít takový ten vztah s tím zvířátkem, abychom vycítili i z jeho pohledu právě, nebo z toho, jak, s jakou rychlostí, s jakou chutí třeba přijímá to krmivo, aby jsme vycítili a zjistili, jestli se něco neděje zdravotně, třeba v tom trávení nebo v čemkoliv jiným. Takže především mít to zvířátko ve svém vlastním oku.
1: A ještě jedna záležitost, která možná souvisí s psychickým zdravím králíka. Je vhodné ho chovat samostatně nebo je lepší, když má nějakého parťáka, chovat třeba ve dvou, ve třech?
2: Moje zkušenost říká, že ten králík třeba na rozdíl od jiných zvířat, třeba od morčete, se poměrně dobře adaptuje i na takovou samotu, že zpravidla v těch našich domácích podmínkách jako mazlíček netrpí to tím, když je chován osamoceně, pokud se mu věnujeme a má nějaký ten pohyb a nějaký ty kontakty i třeba s námi, s člověkem, tak to nedělá problémy. Třeba takové morče je daleko stresovější, pokud je samo.
1: Mm-hmm.
2: Tam vyloženě se doporučuje, dokonce v některých zemích to je v podstatě uzákoněno, možná, že i třeba u toho králíka, ale tam bych to neviděl jako nezbytné, ale třeba to morče tam opravdu, to morče samotář opravdu trpí.
1: Veterinář Miloslav Martinec je hostem dnešní chovatelské poradny.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnes nám radí veterinář Miloslav Martinec a na telefonu už je také někdo z vás našich posluchačů, kdo se dovolal. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Dagmar z Brna. Chtěla jsem se zeptat, můj králík je většinu dne volně po bytě a okusuje mě stěnu. Chtěla jsem se zeptat, jestli mu něco nechybí ve stravě. Má tam seno, kupuju mu takovou směs pro králíky, jinak dostává kousky něčeho zeleného, ale
3: tohle je trošičku problém. Ono, ta potřeba toho vápníku u králíku zpravidla není taková, dokonce přebytek vápníku zrovna u těch masličků může být někdy problém potom ve vyšším věku, ale každopádně bych se zaměřil na to doplnit nějaký ten víc toho ohryzu, třeba ze zahrady větvičky ze stromů, z keřů, z malin, z ostružin, to všechno si králíček pokouše. A za teď ten vápník, pokud by tam byl nějaký nedostatek, ono možná ještě než se dostane na tu omítku, tak napřed je tam taková nějaká malba, možná bych to napřed zkusil jako tomu zabránit, protože přece jenom nevíme, co v tom zažívání ty barvy mohou udělat. Každopádně ten ohryz, a pokud byste se podívala potom v tom obchodě s těmi chovatelskými potřebami, existují takové doplňky, vyloženě kostky k ohryzu pro mazlíčky, pro králíčky, které je možné mu předložit. Možná třeba mu chybí nějaká sůl, taky je to častý takový trošku problém, že potřebuje v určitých obdobích ten králíček nějakou tu sůl, takže zhruba to takhle.
1: Mhm.
2: Děkuji za odpověď.
1: Děkujeme za zavolání, nashledanou, ať se chov daří. No a pane doktore, ještě na závěr jedna otázka, která samozřejmě je více než aktuální, protože prožíváme opravdu velmi horké epizody, co se týče počasí. Jaký toto má dopad právě na králíčky v domácnostech a jak jim třeba pomoci ulevit, pokud tedy by to na ně mělo negativní dopad?
3: Já doufám, že v té domácnosti budeme mít relativně příjemnou teplotu, i když třeba nebudeme mít vyloženě klimatizaci. Ten králíček těch 30 v tom prostředí běžném docela dobře snáší. Horší je, pokud by jsme cestovali, nebo pokud by se někde třeba dostal na balkóně pod přímé slunce, tak opravdu to je pro toho králíčka vražedné. Takže hlavně ne na slunce, pořád aby byl maximálně ve stínu, pokud cestujeme, pokud pojedeme na prázdniny a děti si třeba vezmou toho králíčka s sebou, tak hlídat tu teplotu a jak se chová. První příznak toho přehřátí na tom králíčku poznáte, že se mu začne rosit vyloženě nos, až potom mu kane zaražněná voda vyloženě z nozder přes tlamičku až na prsa. Takže to už je takový varovný příznak, že se přehřívá, ale opravdu každopádně potom třeba v tom autě hlídat tu teplotu a hlavně toho králíčka chránit před přímým sluncem.
1: Pokud už chovatel zaznamená to, že se králíček takto přehřívá i podle těch příznaků, je vhodné ho chladit, třeba někoho napadne polít ho vodou?
3: Polít vyloženě vodou ne, ale řekněme mokrý ručník, studená voda, mokrý ručník, zabalit do toho ručníku a spíš jako to vlhko a hlavně do stínu.
1: Mhm. Veterinář Miloslav Martinec nám dnes radil s chovem domácích králíků. Děkujeme a budeme se těšit zase příště u dalšího tématu. Nashledanou.
3: A krásný den v apetitu.
1: No a milí posluchači, teď mám pro vás pozvánky a potom zase muzika.
0: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života. I ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
4: Český rozhlas. rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
0: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem. Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
5: Nechte si zahrát přímo z festivalu blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
0: Žijeme tu s vámi.
4: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června.

Ježoráš, voda čomhle drží nad vodou, no té vody potřebujeme teď opravdu hodně v těch horkých dnech, tak nezapomeňte na pitný režim. Zdeněk Truhlář už se s vámi pro dnešek rozloučí, a to proto, abych se s vámi přivítal zase zítra už časně ráno, a to nikoli ze studia tady u nás na Beethovenově ulici, ale ze Strážnice. Tak se máte na co těšit, my se budeme těšit taky. Dnes byl naším hostem veterinář Miloslav Martinec, povídali jsme si o chovu domácích králíků. Pokud byste cokoliv chtěli slyšet znovu, můžete kdykoliv v pomocí aplikace nebo webu můjrozhlas.cz. Mějte se hezky, naschledanou a naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Brno.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Brně zítra začínají letní tramvajové výluky v Bystrci a na trati do Bohunic a Starého Lískovce. Česko čeká zatím nejteplejší víkend. Teploty můžou dosáhnout ke 40 stupňům Celsia. Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici letos cílí na téma tanec. A odpoledne čekáme převážně jasno a teploty do 36 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Zítra začnou v Brně platit letní tramvajové výluky. Dopravní podnik opraví koleje v Bystrci, linky 3 a 1 ukončí provoz ve smyčce Rakovecká. Na sídliště Kamechy lidi poveze posílená autobusová linka 54. S dalším omezením o letních prázdninách musí počítat cestující v Reneské třídě, popisuje dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl.
2: Tam to bude znamenat odklon tramvajových linek 7 a 8 přes Hybešovu a Vídeňskou. Dojedou pak dál ve směru na nemocnici Bohunice nebo do Starého Lískovce a náhradní dopravu mezi hlavním nádražím a Křídlovickou, takže tou lokalitou u Ronda zajistí kyvadlová tramvajová linka X.
0: Další dlouhodobé omezení začne platit taky v Olomoucké ulici. Silničáři uzavřou mosty nad železnicí, které zbourají a postaví nové. Trolejbusy kvůli tomu pojedou odklonem. Meteorologové varují na víkend před extrémními teplotami. Zítra můžou překročit i 37 stupňů Celsia. V neděli se můžou teploty vyšplhat až ke 40 stupňům. Extrémní výstraha bude navíc platit už na většině republiky. Horka jsou velkou zátěží pro lidský organismus. Lidé by tak měli pravidelně pít, nejlépe čistou vodu, omezit fyzickou zátěž a nebýt na přímém slunci. Komunální volby budou společně s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října. O vyhlášení voleb rozhodl prezident Petr Pavel, jak informoval Hrad na svém webu. Teď musí usnesení spolu podepsat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Komunální volby se konají jednou za 4 roky ve všech obcích Česka. Ve větších městech lidé vybírají zástupce i do městských obvodů nebo částí. Ve Strážnici na Veselsku dnes muzikanti a tanečníci oficiálně zahájí mezinárodní folklorní festival. Jde o 81. ročník akce, která má propagovat lidovou kulturu. Základ festivalového programu každoročně tvoří vystoupení českých a moravských souborů. Doplňují je zahraniční hosté. Tématem je letos tanec, který je podle organizátorů pamětí v pohybu, vysvětluje prezident festivalu Martin Šimša.
3: Toto téma se bude prolínat celou řadou pořadů. Hned ten první otevírací je věnované osobnosti velké choreografky Aleny Skálové. Následující program je věnovaný tanci jako živému fenoménu, který se nepřetržitě vyvíjí a ta konfrontace tam bude právě na archivních snímcích a ty to bude konfrontovat vlastně s tím dnešním pojetím toho tance.
1: Počasí.
0: Odpoledne Jihomoravy čekáme převážně jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit malá kupovitá oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 33 až 36 stupňů, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 před Brnem směrem z Prahy vás zdrží kolony. Kamiony se v pravém pruhu řadí za sjezdem na Domašov. Kolem z tého 71. kilometru osobní auta v levém pruhu tvoří kolonu od Ostrovačic z kilometru 177. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

To byla Sokolka ze Šachvic a právě tato kapela vás dnes pozvala k poslechu Moravy krásné země. Na přivítanou zahrála polku Vladimíra Fefra Kdože ti má milá. Pohodový, klidný den vám přeje Jiřina Ostrá. No a hned se ptám, kdože to má dnes svátek? No, jak u nás, tak na Slovensku Adriany Adrianové. Blahopřeji. A dnes obdrželi děti vysvědčení. Skončil jim další školní rok a začaly prázdniny. Tak milé děti, mladší i starší, nyní vysvědčení dejte někam do šuplíku a užijte si následujících 2 měsíců. A když už je řeč o prázdninách, tak samozřejmě i letos budou prázdniny u babičky. Začínají hned v pondělí a my se těšíme na jistě zdařilé výkony našich zpěváčků. Nyní už telefonní číslo 726 46 520 00. No a lidové nám zaspívá Joška Černý.

0: Konečným se žebrat.
1: Tak a paní Věro, řekněte mě jejich křestní jména, příjmení, kde bydlí.
0: Tak je to Zdenek a Majka Koneční ze Žabárny u Fištáku. Mm-hmm. Tak bych jim chtěla popřát hodně štěstí, zdraví, ať jim to dobře jezdí a ať se jim daří.
1: Tak jo.
0: To jim všechno přejí kamarádi elektrokolaři.
1: Aha, takže šťastnou cestu na elektrokolech a dávejte na sebe pozor, paní Věro.
0: Ano.
1: Někdy zase naschledanou.
0: Děkuji moc.
1: Naschledanou. A teď už paní Mrázová z Lanžhota. Dobrý den.
2: Dobrý den vám přeju. Prosím vás, já bych chtěla poděkovat paní, která mě našla u Lidlu kabelu. Já jsem ji zapomněla v košíku a odevzdala ji na pokladně. Pravděpodobně je to paní z Poštorné, dojela šedým autem, odjela. Moc a moc má mocí jeho děkuju, protože tam byly veškeré moje doklady a všechno.
1: Dobří lidé ještě žijí, paní Mrázová, a ti si zaslouží opravdu velké poděkování, protože ztráta dokladů, ty peníze už člověk potom nějak tak oželí, řekněme, ale ta ztráta dokladu je velmi nepříjemná záležitost. Takže všechno dobře dopadlo díky této, dá se říct, neznámé paní, která paní Mrázové pomohla o těch útrap, které by musela prožívat se zařizováním těch dalších dokladů. Takže snad ti to někdo vyřídí, paní Mrázová.
2: Ano, moc krát ti děkuju, moc krát.
1: Krásné poděkování, bude krásná písnička, naschledanou.
2: Naschledanou.
1: No a tady mám přání od okresního sdružení hasičů Kroměříž. No a blahopřeje bratru Josefovi Budíkovi, protože tento bratr má v sobotu 27. června 89. narozeniny. Je to zasloužilý hasič z Lískovce. Takže milý bratře Josefe, nebo Pepíku, nebo jak vám říkají, nebo Pepo, mějte se moc hezky, hasiči vám děkují za všechnu tu vaši práci, kterou jste pro ně odvedl, no a dole dalších vám přeji, ať jste šťastný, ať zdraví moc nezlobí, prostě přeji vám už jenom klid a spokojenost. Písnička, říkala jsem, je moc pěkná, Můj rodný kraj.

0: To byla krásná písnička Josefa Grufíka, hrála přes Polanka. No ale teď už si můžeme poslechnout další milé posluchačky. Tak nejprve zdravím paní Zdeňku. Dobrý den.
1: Já vám přeji krásný den a chtěla bych vám poprosit vás o písničku a velké poděkování. Senátor Zdeněk mě veze z nemocnice z Kyjova, kde mě udělali operaci a moc na oční kliniku. Posílám písničku všem lékařům, všem sestřičkám za neuvěřitelně krásný přístup, až prostě člověk úplně si myslí, že to není ani možný. Ale oni krásně se chovají, pan doktor, paní doktorka, všichni, tak bych jim chtěla vaší cestou poslat písničku, určitě jim to někdo vyřídí. A ještě, já bych vás moc poprosila, paní Ostrá, dnešní den 26. se narodili moji pravnoučci. A je to Šimonek Kosina z Velkých Němčin, Simonka a tatínek Ivánek, se jim narodil syn Šimonek 26. ve čtvrtek v 11 hodin. A později se narodila jejich princeznička vysněná Maruška. Také se narodila ve čtvrtek 26. také v 11 hodin, ale rozdílem, že Šimonek je dneska 4 roky a princeznička Maruška je rok. Takže Simonko, Ivánku, přejeme vám hodně štěstí. Ať se vám vše vydaří, tak ať táhnete za jeden pro vás tak, jak to doteď děláte. A hlavně také poděkování Simončiným rodičům, protože ty jim pomáhají, jak se může. Tatínek Zdeněk, maminka Iveta a Ivetka jako sestra, kmotřenka těchto dětí.
0: Tak jo, paní Zdeňko, Šimonka. Už je toho moc, ano, protože na tom dalším telefonu už čeká.
1: Ano, děkuji, tak. Takže jim to přeji.
0: Tak a vy se
1: vám
0: uzdravte, rychle, ať očička dobře slouží.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou a teď už paní Marie z Lanžhota. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Řínko, zdravím vás a i vašich spolupracovníků a všech dobrých lidí, kteří poslouchají tento krásný pořad. Protože už budeme poslouchat děti, tak já to trošku předběhnu, protože v pondělí je Petra a Pavla a mám toho víc, ale já to zhrnu všecko dohromady, nebojte. Tak já bych potřebovala pozdrav, ten hudební od vás poslat Pavlovi a Petrovi Ciprisových, Pavlovi a Petrovi Uhrových, Petrovi Škrobáčkovi, Petrom Škapíkových, Petrovi Benešovi, Petrom Zapletalovým, Petrovi Královi a všetkým tým, co mě znají, protože by to bylo opravdu hodně dlouho, všetkým přeju hodně zdraví, štěstí a hlavně to jsou vesměs paní Řínko řidiči, tak aby se šťastně vracali ke svým rodinám. Já jim za všecko děkuju, co pro nás dělají, jak nás vyvážají na zájezdy a tak dále. A vám srdečně a srdečně děkuju za ten prostor. A
0: no,
2: myslím si, že...
0: A já vám, paní Marie, děkuji, ano, také, že jste to takto ukočírovala všechna ta přání. A já jsem se tak trošičku zalekla, protože vy jste mluvila o prázdninách u babičky a řekla jste, já to tedy trochu předběhnu, tak já jsem myslela, že už nám teď začnete zpívat.
2: Ne, já
0: fakt, ale tak
2: víte,
0: prosím vás, teď je to jenom
2: zpívaní.
0: Do 18 let, to byste se
2: ano,
0: tam vešla do toho věkového limitu, paní Marie, ale tak, teď už se rozloučíme.
2: Paní Řínko, já už mám 70 po.
0: No, tak to jste ještě mladá.
2: Tak děkuji vám.
0: Nashledanou. Nashledanou. No a písničkový pozdrav i pro maminku Marii a tatínka Romana ze Zdislavic u Kroměříže. Jen tak o dcer Marie a Michály. Sladkou pusu babičce a dědovi posílají vnoučata z Hovoran a z Věžek. Písnička poletí také pro paní Zdeňku Babkovou z Brna Lesné k jejímu úternímu svátku od paní učitelky Marušky a už nastupuje mistřiňanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla mistřiňanka. V jejím podání zazněla písnička Josefa Uhra. Zaspívali si písničku. No ale my teď budeme poslouchat slova dalších milých posluchaček. Nejprve paní Věry Němcové. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Já vás zdravím z Lisy a chtěla bych popřát mému synovi, on má zítra narozeniny, teda svátek je Ladislava, tak bych mu chtěla popřát hodně zdraví, hodně štěstí, hodně ujetých kilometrů bez nehody a aby byl prostě, je to hodnej kluk. A přeju mu to já jako maminka a manželka Jitka a bratr s rodinou. Děkuji.
0: No předpokládám, že se jedná o Ladislava Němce, ano?
1: Ano. Tak jo.
0: Dobře, takže pošleme písničku, nashledanou. A ještě paní Zdena ze Štěpánova. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zahrejte prosím písničku pro pana Ladislava Hemzala z Ráječka, který zítra 27. června oslaví svátek. Pevné zdraví, mnoho spokojenosti, klidu a pohody přejí manželka Emilka, dcera Lenka s rodinou, dcera Eva s rodinou, Helenka Menšíková a manželé Vávrovi. V pondělí 29. června bude mít svátek pán Petr Menšík z Bíkovic. Srdce naplněné štěstím, radostí, hodně lásky, spokojenosti a zdraví přejí syn Radek, dcera Petra s rodinou, manželka Lenka, maminka, rodiče Hemzalovi a Zdena s Jirkou. Pradědečkovi a dědečkovi posílají pusu, Kubík a Maty. Paní Ostrá, děkuji a v těchto horkých dnech se opatrujte.
0: Snažíme se všichni. Naschledanou, naschledanou. No a další přání. Dnes slaví tatínek, muzikant, bývalý kapelník Juráčkovců, pan Antonín Hakala z Lanžhota 82. narozeniny. No a 13.7. pak slaví narozeniny jeho manželka, naše maminka, paní Marie Hakalová z Lanžhota. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, jim přejí děti, Jana, Tonda a Jitka s rodinami, no a kdo jiný si teď zahraje, budou to samozřejmě Juráčkovci.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: No a teď už Morava krásná zem, telefonní číslo k nám do studia 726465200. No ale mám tady telefonát ze Vsetína. Dovolala se paní Černá. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Srdečně vás tam všetkých zdravím. Poslouchám a Tonda s Mařenku, že mají narozeniny. Tondo a Mařenko, přeji vám všechno nejlepší, hodně zdravíčka a vydržte tady ty horka. Aha. Až někdy přijedu, tak se stavím, jo?
1: Jo, a kdo to je ten Tonda s Mařenkou? Já to tady rychle hledám.
2: No Hakalovi.
1: Jo, ano, Tonda Hakala. Ano, Marie
2: Tonda
1: Hakalova. Jasně, tak aby zaznělo ještě jednou jejich příjmení. Určitě, z vašeho přání, paní Černá, mají velkou radost a věřím, že i poslouchají.
2: Ano, určitě poslouchají, no. Tak se mně to podařilo, tak jsou ráda.
1: Výborně, no. A já vám přeji hezký chladný den, paní Černá.
2: No, tady je dobře, paní Ostra, tady je dobře na Vsetíně.
1: No, to mě neříkejte.
2: No, ano, tak každý no, trochu lepší, jak na té míhu.
1: Tady je to teda opravdu síla.
2: No, já tak, vím, no.
1: Paní Černá, někdy ano. Zase nashledanou, potěšila jste Hakalovi, nashledanou.
2: Ano, nashledanou a děkuju.
1: A volala také paní Josefka Stehlíková, taky moc zdravím, je to naše opravdu stálá posluchačka, poprosila mě o jistou písničku Ze srdce ráda vyhovím, no ale přání k zítřejšímu svátku panu Ladislavovi Kolaříkovi do Rudic. Přejeme mu hlavně zdravíčko, na rybách obří štěstíčko, když zrovna ryby neberou, velne si s dovolenou to poberou. A doma? Tam ho zahrada baví, pořád tam něco pěstuje a sází pro zdraví. Ať se ti tati skvěle daří a úsměv na tváři pořád září. No a tomu přeje celá rodina. Tak je čas na písničku, dáváme prostor hovoranům.

Tak to byly hovorané písnička Jaroslava Brhela a Stanislava Pěnčíka, Kdyby mě tak pámbu. No já se omlouvám paní Benešové, kterou jsem tedy utnula, protože už bohužel tedy končila ta písnička, ale doufám paní Benešová, že jsme si určité věci vyřídili. Říká se, že písničky se vám líbí, tak si jich užívejte. No a hezkou písničku nebo hezká písnička zaletí i do Boršic u Blatnice. Patří bývalému kolegovi a kamarádovi panu Františkovi Galuškovi k jeho dnešním krásným 68. narozeninám. Fanoušku, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a mnoho sil při tvých oblíbených pracích na zahradě a kolem slepiček, kterým musíš každý večer umýt nohy. Zvedáme číše a připíjíme na tvé zdraví. Luboš a Jarmilka z Bílovic. A i tady cituji, milá teto Marie Špačková, k tvým dnešním narozeninám ti přejeme ze srdce všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho krásných chvil v kruhu rodiny. A tě stále provází tvůj milý úsměv, který rozdáváš všem kolem sebe. Přejeme ti ještě spoustu krásných procházek s pejskem, bohaté houbařské úlovky v lese a mnoho radostných okamžiků s rodinou. S láskou a s přáním všeho nejlepšího rodina Ševčíkova z Březové, Dolního Němčí a Nezdenic. A teď Frištátská Javořina a krásná písnička Libora Mikla Na prádlech.

0: Dozněla písnička v podání Frištátské Javořiny a beru si další dopis a čtu. Zvukovému mistru do studia krásný slunečný den i vám, paní Ostrá ze Slavičína. Chtěli bychom vaší cestou popřát třem jubilantům. Všichni jsou z Dolní Lhoty u Lohačovic a jsou to pan Alois Martinec, ten oslaví zítra krásných 80 let. Přejeme mu do dalších let hodně zdraví, božího požehnání, štěstí a rodinné pohody. Dalšími oslavenci jsou manželé Alois a Zdeňka Berčíkovi. Zdeňka oslavila v úterý na svůj svátek také narozeniny. Manžel Alois slaví zítra krásných 75 let. Přejeme oběma oslavencům do dalších let hodně zdraví, lásky, pohody a božího požehnání. Manželé Removi a ještě je tady napsáno vy hoši, nechte to dobře schladit. Tak a teď se ještě podívám do studiových mailů. Chtěli bychom vaším prostřednictvím poblahopřát naší vnučce, teď už paní doktorce, Teresce Ševelové z Kyjova k úspěšnému ukončení studia na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Studovala s vyznamenáním a na včerejší slavnostní promoci jí byl udělen červený diplom. Teresko, přejeme ti pevné zdraví, spokojenost, pohodu a spoustu spokojených pacientů. To přejí babička a děda ze Šardic, kteří jsou samozřejmě patřičně hrdí na svoji vnučku Teresku. No a to si určitě zaslouží pěkné písničky, takže si zaspíváme s kolegou Karlem Hegnerem.
1: Český rozhlas Brno.

Tak kolega Karel Hegner dospíval, doprovodila ho cymbálová muzika Aleše Smutného. Doufám, že jste si zaspívali tyto známé lidové. No ale pohled na hodiny mě říká, je 12 hodin 55 minut, že polední část Moravy krásné země končí. Užijte si, přátelé, dnešní den hlavně někde ve stínu s osvěžující limonádou nebo třeba prostou vodou. No a já se těším na shledanou krátce po 18. hodině. Za pozornost vám děkuje Jiřina Ostrá. No samozřejmě zbývá ještě závěrečná orchestrální skladba a věřte, přátelé, že jen tak hraje Stříbrňanka.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Honzík se dozví, že se rodiče chtějí rozvést a František přivezl babi Bětě trochu hrůzostrašné překvapení. Seriál vyprávěj. ČT 2. Láska nebo zákon? Katrin Denévová jako krásná gangsterská holka a Alan Delon jako policajt. A ČT Art uvádí vizuálně opulentní multimediální koncert populární české skupiny Tata Boys. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Ve věku 91 let zemřela brněnská historička Milena Flodrová. Kvůli stárnutí populace bude podle lékařů přibývat pacientů s mnohočetným myelomem. Pořadatelé ruší kvůli horku akce na Jižní Moravě. A odpoledne čekáme převážně jasno a teploty do 36 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Zemřela brněnská historička Milena Flodrová, bylo jí 91 let. Stála například u zrodu internetové encyklopedie města Brna. Historii moravské metropole se dlouhodobě věnovala v muzeu města Brna. Byla držitelkou několika ocenění, včetně ceny města Brna a ceny Jihomoravského kraje. V roce 2007 jí tehdejší brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil pamětní medaili svatého Petra a Pavla. Pokračuje emeritní biskup.
4: Velmi jsem si ji vážil pro její až encyklopedické znalosti, které dokázala předávat srozumitelnou formou nám ostatním. Přispívala k tomu, aby se pro všechny lidi s otevřeným srdcem a očima mohlo Brno stávat nejen místem k bydlení, ale především domovem.
2: Flodrová vydala několik publikací, například Hovory o Brně. V dalších knihách se věnovala názvům a historii brněnských ulic nebo významným ženám Brna. V nadcházejících letech bude podle lékařů přibývat pacientů s mnohočetným myelomem. Jde o druhé nejčastější nádorové krevní onemocnění. Lékaři nárůst počtu nemocných předpokládají s ohledem na stárnoucí populaci. Nejvíce postihuje lidi ve věku 60 až 70 let, ale onemocnět může i mladší člověk. Díky novým typům léčby mají pacienti naději dožít se stejného věku jako jejich vrstevníci, popisuje lékař interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno Luděk Pou.
5: Máme tady léky, o kterých se opravdu ani nezdálo, ani ty největší optimisti o nich netušili, že budou existovat a že budou tak dobrý. A v podstatě všechno je to na základě, že my využijeme vlastní, řekl bych, imunitní systém k tomu, aby bojoval proti tomu nádoru.
2: Kvůli rekordním teplotám se ruší akce na Jižní Moravě, jde například o letecký den v Břeclavi. Organizátoři se obávají o zdraví účastníků. Náhradní termín plánují v srpnu nebo v září. Neuskuteční se ani břeclavská cyklojízda, závody chrtů v Lednici nebo vítání prázdnin v Babicích u Rosic na Brněnsku. Další akce horku program přizpůsobují. Festival Strážnice zkrátil sobotní krojovaný průvod asi o třetinu. Loňský blackout v Česku byl důsledkem několika na sobě nezávislých technických událostí. Oznámil to mezinárodní experti. Šlo třeba o pád kabelu na vedení vysokého napětí, způsobený dřívější špatnou opravou. Potvrdili tak analýzu společnosti ČEPS. Experti navrhli zpřísnění standardů pro provoz, revizi některých postupů a zavedení více preventivních opatření.
3: Počasí.
2: Odpoledne Jihomoravy čekáme převážně jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit malá kupovitá oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 33 až 36 stupňů. Biozátěž vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Donci D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy, velmi silný provoz za sjezdem na Domašov. Poprvé se brzdí na kilometru 173 v obou průzích, je to až do Brna k D2. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno od mikrofonu přeje David Hasman.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: Vítejte u dalšího dílu. My jsme se na vás moc těšili. Tady je Patrik Rozehnal.
7: A doktorka Kateřina Cajthamlová. Je to díky tomu, že jste nám poslali velkou spoustu dotazů na téma
6: vložky do bot, ty špatné, anebo možná poradit i s těmi dobrými.
7: Tak.
6: Když už jsme u těch vložek a nohou. Mami, děti se mi smějou, že mám velké nohy. Ale nemáš. Dej si boty do garáže a pojď obědvat.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. My se v tom dnešním dílu vracíme k vložkám do bot. Už jsme to před časem řešili, ale stále vás to trápí. Zůstalo mnoho dotazů a tak se jim budeme postupně věnovat. Než k tomu dojde, budeme si povídat o tom, že moderní vložky do bot přináší úlevu od bolesti i pohodlí při dlouhém stání. Kolik druhů vložek vlastně existuje? Na to se naše redaktorka Bára Kvapilová ptala fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Důvody, proč si lidé pořizují speciální vložky do bot, se různí a tak existuje i mnoho druhů nejrůznějších vložek pro nejrůznější účely. To, čemu bychom mohli říkat obecně zdravotní vložky do bot, bych rozdělil podle materiálu, ze kterého jsou vložky vyrobené, na vložky buď pěnové, gelové, korkové nebo kožené.
2: Které jsou nejobvyklejší?
1: Každý materiál má svoje výhody a nevýhody a je skvělé, že máme možnosti si dnes vybrat, co potřebujeme. Osobně se nejvíce setkávám s pěnovými vložkami do bot, které jsou lehké, dobře tvarovatelné, ale ne už tak vhodné třeba pro korekce délky končetin.
2: Prý jsou i písmenné kategorie šířky chodidel.
1: Ano, šířka chodidel se dá rozdělit na standardní šířku označenou písmenem G, uší označenou písmenem F, širší pod písmenem H a extra širokou pod označením K. Pokud by někdo chtěl tyto kategorie použít pro výběr bot bez předchozího vyzkoušení, úplně bych to nedoporučoval. Výrobci si často určují šířky bot podle svých norem a tak nezbývá, než si boty stejně osobně vyzkoušet.
3: Proč jsi přišla?
4: Přišla jsem za tebou kvůli nohám. Jsou ploché.
3: Jo.
4: To jsem ještě neviděla.
3: Vážně?
4: Bleh.
3: No a uměla bys je opravit?
2: Panenka Barbie se s problémem plochých nohou obrátila ve filmu na specialistku.
1: Nechci, aby to znělo jako kliše, ale pravdou zůstává, že pokud si někdo plánuje vložky do bot pořídit z těch zdravotních důvodů, pak vždy doporučuji se nejdřív poradit s odborníkem. Je taky důležité mít na paměti, že i slavní lidé, slavní běžci, například Usain Bolt, má ploché nohy a tomu to výrazně nevadí.
5: Mám ploché nohy po tetě a fantazí po svém strýci.
2: Co říkáte tomu, že pánové si dávají do bot vložky, aby vypadaly vyšší, třeba o 3, o 4, o 5 centimetrů?
1: No, řekl bych, že je vidět, že stále platí rčení, že pro krásu se musí trpět. Z pohledu zdraví bych však takové vložky doporučoval používat obezřetně.
2: Co veselého se komu stalo s vložkami do bot?
1: Když připravuju vložky na míru pro své klienty, zvnitřku bot vždy vysypávám nečistoty, zejména u dětí se stává, že i přes velké úsilí rodičů zůstává v botě pod původní vložkou značná část pískoviště, což bývá velké překvapení.
6: Vesele a zdravě.
0: Slyšeli jsme reportáž, chcete k tomu, paní doktorko, něco dodat?
7: No, vzhledem k tomu, že minule jsme povídali o těch typech vložek a povídali jsme, jak je správně vybrat, tak dnes bych se trošku věnovala té ploché noze, která dominuje tomu vlastně povídání.
0: Proč takže máme ty vložky?
7: Ano, takže ona je plochá noha, je to deformita, která vlastně vzniká v období růstu a je to vinou toho, že vazy, které jsou strašně četné v té klenbě nožní, se povolí a dochází k oploštění buď podélné klenby a pak dochází k tomu, že se vykloní naše patní kost. To znamená, že máme ty ploché nohy podélně ploché, to je ta nejčastější diagnóza. A pak jsou ploché nohy, ta příčná klenba, a to zas nejčastěji mají nositelky lodiček. Protože v tu chvíli, kdy chodí pořád po špičkách, tak ta klenba nohy, která je za prsty vlastně, to je ta příčná, tak ta se zhroutí a dojde k takzvanému vzniku toho palce vbočeného, který vlastně se snaží jako těm ostatním prstům a zbytku té klenby pomoci. Klinické projevy, pokud dojde ke snížení podélné klenby nožní, tak se projevují tím, že máme patu, která je vykloněná směrem ven. Další, co se děje, tak vlastně často ta chůze na plochých nohách je taková trošku kachní, tak tam už jsou potřeba ortopedické vlastně vložky.
0: A o vložkách bude řeč v našem pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Téma našeho dnešního pořadu nám opět připomene básničkou Posluchač Petr. My moc děkujeme.
1: Před očima mžitky skáčí z toho, jak mě v botách tlačí. Asi nemám správné vložky, když tak rýjí do pokožky.
0: Vracíme se dnes ve Vesele a zdravě k vložkám do bot, abyste zvolili ty správné a ty špatné třeba zahodili. Je to proto, že spousta otázek nám z předchozího dílu takto věnovanému zbylo a my se chceme ještě věnovat vašim otázkám. Za malou chvíli, než na to dojde, tak bych rád vyspovídal doktorku Kateřinu Cajtamlovou k tomuto tématu dnes.
2: Ano.
0: Jak vlastně ty vložky do bot fungují? Oni mají něco jako přizvednout nebo zabránit nějakým otlakům, něco stimulovat?
2: Ano, báječná otázka. Zaprvé se velmi přikláním k tomu, co říkal pan doktor na začátku, čili je potřeba udělat nejprve vyšetření plantogramem anebo podoskopem, to znamená zjistit, jak fakt chodíme. A vlastně je vidět, kde ta noha tlačí na tu podložku víc, než by měla. A v tu chvíli ta vložka ji odlehčuje, protože ten problém s plochou nohou není jenom problém chodidla, jak by se zdálo, nebo prstů, ale protože ta šlapka naše je nosná část celého těla, tak se to velmi brzy začne projevovat výš. A nejčastěji kolenní kloub, kyčelní kloub, postavení pánve, postavení dokonce celé páteře.
0: Prostě to, jak chodíme, kývavě, šmajdáme, někdy ano. Máme špatné otaky, může to mít vliv třeba i na orgány, protože jenom čínská medicína pracuje s tím, že na chodidlech je spousta vodů.
2: No jasně, no to víte, že
0: jako,
2: jo.
0: Že když budeme chodit třeba vykloněni nějak na stranu s těmi šlapkami, no, tak budeme mít třeba problém, já nevím, s játry nebo ze srdce.
2: No, spíš budeme mít problém s pánevními orgány, to ano. Znamená, může ta pánev poklesat, může dojít ke změnám vlastně inervace vinou toho, že ta páteř se vlastně jakoby zakloní, udělá skoliózu, prostě skřiví se a zmáčkne kořeny některých nervů, které jdou do vnitřního prostředí. To znamená, může to působit zácpu, změny peristaltiky střeva, může to změnit funkci třeba pánevních orgánů.
0: No a znamená, může to tedy mít i vliv na to, že třeba dámské a pánské vložky budou vypadat trochu jinak?
2: To ne. To ne. Naštěstí ne. Tady vložky jsou teda bez nějakého specifika sexuálního. Ano, on teda, promiňte mi, ani prsa, ani penis tolik neváží, aby to muselo změnit.
0: No ne, vy jste říkala, že to může mít vliv na oblast pánevního dna, tam každý ano, máme něco jiného, že?
2: To je sice pravda, ale to držení, to pánevní dno dělá stejně. Ta hmotnost těch orgánů není tak rozhodující.
0: Jinak se zeptám, bude se lišit výběr dobrých vložek u dětí a u dospělých?
2: To určitě ano, protože jsme povídali, že vlastně zhruba od 2 let už je vidět, že tam je plochonoží a v tomto okamžiku se nedávají úplně vložky, ale nejdřív se dělá cvičení. Plus se musí zkontrolovat botičky, protože řada dětských botiček má už tu vložku integrovanou, to jsou ty takzvané ortopedické. To znamená,
0: a je to dobře?
2: No právě, pokud to povolí ortoped, tak ano. Ale u dítěte s plochonožím, kde vlastně rodič jako nepřemýšlí o tom, jak ty boty, kde ty boty, tak může dojít k problému. Já bych tady doporučovala, jakmile to dítě začne šmajdat, tak se poradit nejprve s pediatrem, protože celé držení těla těch dětí, zejména ve chvíli, kdy už chodí, proto se to projevuje.
0: Rozhoduje o tom, co bude v dospělosti.
2: Rozhoduje o tom, jak bude páté, jak bude držení těla, jaký bude i třeba sebevědomí a jaký bude styl chůze

0: ať dlouho nám vydrží ty klouby. Ať už kotníky, ať už kyčle, ať už kolena. To znamená, je to strašně důležité podchytit to včas.
1: Myslíte si, že jsou lidé i dospělí, kteří nosí třeba vložky do bot zbytečně?
0: No, ono totiž, když byste nosil vložky do bot zbytečně, tak vás leccos začne bolet. Jo, začne vás bolet hlava. Jedna z věcí, pokud mám tu klenbu v pořádku, to znamená ty všechny vazy a svaly mi fungují dobře, tak ta noha funguje dynamicky. Kdykoliv já tam dám nějakou oporu, ono to je trošku jako sádra, to znamená, že to jako uleví těm částem, které by jinak byly propadlé a tlačily by příliš, ale ono to zároveň jako neposiluje tu svalovou hmotu.
1: Takže preventivně to nepůsobí?
0: Nepůsobí, tam je důležité, pokud chceme něco dělat preventivně, zásadně cvičení.
1: Už za chvíli se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou budeme věnovat vašim dotazům na to dnešní téma. Řešíme vložky do bot.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Po písničce se vracíme do studia pořadu Veselé a zdravě za doktorkou Kateřinou Cejdamovou a teď i za vámi a vašimi dotazy.
1: Dobrý den, paní Jana z Plzně. Chtěla jsem se zeptat, jestli paní doktorka neví, když mám lymfatické otoky, plochou nohu a potřeba bych ušít boty. Budu normálně jako ve zdravotních potřebách a v nějakých jako jsou boty, jako už i v obě dvě stejný. Jelikož mám tu levou nohu jako širší, i dole ty otoky, tak se do těch bot nevejdu. A potom je to přes léto, je to ještě horší, ty lymfatické otoky kolem jako dokola, kolem kotníků a dole. A ta bych potřebovala ty boty ušít. A tady nikde v Plzni jako není žádný obuvník, který by ty boty ušil. A říkají, že pouze vložky do bot. Ale když ty boty nemám, tak nemůžu ty vložky chtít, abych potřebovala ty vložky ušít na každou tu nohu jako jinak, aby se mi dobře chodilo. A potom, když ty nohy otékají, tak jednou je to ta levá, s tou levou se pak nemůžu nikde obout ani do těch směrovacích bot.
2: Tohle je každá rada drahá. Většinou ortopedická obuv, která se dělá na míru, je obuv, která je doporučená přímo tím ortopedem, který člověka má v péči. A já se domnívám, že existuje možná možnost ve zdravotnických potřebách sehnat ty boty, které mají tu velikost K, protože ta velikost, která je dostupná v normálním obchodě, je do H, ale pokud by to bylo to K, tak tam už se ty vložky dají dát. A obecně boty, které se přizpůsobují svou velikostí, jsou ty, které mají takový ten suchý zip. To znamená, že já tu botu můžu rozšířit nebo ji můžu jako stáhnout. Jsou to boty často, které jsou sportovní a jsou z tkaniny, nikoli z kůže. A tyhle ty bych jako to přechodné řešení teda velmi doporučovala.
0: Své dotazy jste nejenom volili na záznamník, ale psali i přes stránky veseleazdravie.cz.
2: Paní Pavla se ptá, ráda bych se zeptala, jaké koupit vložky do kopaček pro 12-letého syna. Často ho po zápasech bolí paty a celkově nohy, někdy má puchýře na malíčkách. Prosím pěkně, paní Pavlo, vemte syna k ortopedovi. Vzhledem k tomu, že synovi je 12, má před sebou exponenciální fázi růstu, to znamená tu, kdy ty děti rostou až o 10 cm za rok. A tam je strašně důležité, aby ty vložky byly naprosto perfektně sedící. A ten ortoped může udělat vyšetření a může i doporučit individuálně udělané vložky. Takže zejména, protože fotbal je strašně náročný sport, kde se hodně běhá a já předpokládám, že když má kopačky, hraje fotbal, tak doporučuji opravdu k ortopedovi.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamová poradí i dalším, kteří nechali vzkaz na našem záznamníku nebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde se můžete věnovat zdravotnické tématice.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cejdamovou.

0: Posloucháte stále Veselé a zdravě. Připomínám, že se obracíte na nás s mnoha dotazy a často i po skončení pořadu na nějaké téma. Stalo se tak i u vložek do bod, proto se k ním vracíme v této chvíli a odpovídáme na další dotazy. Ty telefonní.
1: Dobrý den, tady Vajdíková. Je mě 82 let. Mám problém s nohama. Prostě ve spod, jako to mám tak, jak kdybych měla desky. A bolí mě ty nohy ke kotníkům. Na levé noze prsty prostě jako těžko ohnu. Mám teda cukrovku, užívám glyklazín, folgin, glukopán. A to prostě ty nohy mě nějak neslouží. Chodím, jak kdybych měla desky na spod. Hlavně na té levé straně, ale nemám jich opuchlé. Prosila bych vás, co s tím teda mám dělat?
2: Tak tadyhle to zní jako typický vlastně komplikující faktor cukrovky a je to takzvaná polyneuropatie. Paní říká, že cítí, jako by měla desky na nohách. Polyneuropatie znamená, že onemocní nervy dolních končetin, mění se vlastně citlivost těch nohou a tohle to teda zase bez porady s ortopédem samotné vložky nemusí úplně řešit. Mohlo by to řešit lepší léčení cukrovky vzhledem těch prášků, co paní říkala, slyšela jsem tam glukofáž, takže je možné, možná, že by paní potřebovala stabilizovat víc hladinu inzulínu, případně brát vitamíny skupiny B na regeneraci těch nervů. Čili to není úplně o vložkách, pokud vložky, tak opravdu až po poradě s ortopedem a spíš pěnové.
0: Další dotaz přes stránky Veselé a zdravě, CZ dorazil.
2: Paní Valerie se ptá velmi stručně, jestli existují ortopedické vložky na patní ostruhy, takže existují, ale nejsou to celé vložky, ale je to vlastně taková jako vložka do bot, která zabraňuje tomu, aby ta ostruha se dotýkala spodku. To znamená, že je to vlastně takový oblouček, který
0: takový
2: se...
0: jako kruh, jak na plavání?
2: Ano, něco jako kroužek, který se vkládá. Někdy to mají, měli by to mít ve zdravotnických potřebách a mohou to mít tam i ve formě vložky, na které už to je udělané.
0: Vykroužený otvorek.
2: Čili zeptat se ve zdravotnických potřebách.
0: Dejme prostor dalšímu telefonátu.
3: Já mám vnuka, který nosí botičky takový s tou tenonkou podrázkou, říkají, že to strašně zdraví, protože když chodí po nějakých kamínkách, tak z noha se mu dobře tvaruje, že je to v pořádku. Myslíte si, že je to opravdu v pořádku, že ty děti tady tyto boty mají nosit? Děkuji vám, nashledanou.
2: V dnešní době je moderní takzvané bosonohé chození, což se chodí právě v takových těch tenoučkých botičkách, které mají tu pevnou část, nebo ona není pevná, ona je spíš gumová, aby se neporanili. No, pokud je to človíček, který nemá problém s páteří, konkrétně se skoliózou, tak je to ideální trénink, protože my jsme původně bosonozí. To, že nosíme nějaké boty, tak to vlastně tu klenbu spíš zhoršuje. Čili určitě, pokud od malička se chodí, ať už na boso, říká se, že pro rehabilitaci svalů a vazů v oblasti toho chodidla je dobré chodit třeba po trávě na boso. Tam je jediný problém, pokud takhle chodím v těchto botách po pevném povrchu, zejména teda po asfaltu, tak to úplně tak jako není ono. Hmm. Ta stimulace je lepší, když chodím po površích nerovných, čili třeba říkávalo se chodit po kamíncích v potoce nebo chodit po nějaké trávě a podobně. Takže určitě ano.
0: Další dotazy ještě zbývají a odpovíme na ně velmi rádi po písničce, která je nachystána.
4: Veselé a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Jste s námi v pořadu Veselé a zdravě, je tu hlavně doktorka Kateřina Cajdamlová a připomínám téma, které dnes posloucháte a my jsme ho do vysílání zvolili na základě vašich přání a žádostí, protože dotazů bylo hodně, vložky do bot. Ptáte se, tady je další dotaz telefonní.
1: Dobrý den, jmenuji se Marie, jsem ze Zlína a mám takový dotaz na paní doktorku. V různých časopisech a novinách se objevují inzeráty, nedávno to bylo v Metru, vložky od profesora Kaneka, které mají nějaké magnety přímo v těch vložkách a tvrdí, že 5 feritových biomagnetů zlepší naše zdraví, krevní oběh, klouby, všechny možné stimuluje samogeneraci tkání a tak dále a tak dále. Máme vůbec my v Česku nějaké informace o těchto výrobcích a doporučila byste to?
2: Kdykoliv chceme ověřit nějakou věc takovéhohle typu nebo třeba různé kouzelné preparáty na hubnutí a podobně, tak doporučuji stránky www.sukl.cz anebo www.szu.cz. Sukl je Státní ústav pro kontrolu léčiv, ten se týká víc těch preparátů, které užíváme vnitřně, a Státní zdravotní ústav je právě i pro tyhle ty kouzelné věci. Já bych doporučila, pokud byste měla zájem, protože tam je otázka, jestli opravdu jako jsou magnetické, to bych jako zkusila s něčím, jestli to něco přitahuje.
0: Paní je spíš zvažuje se vůbec pořídit, asi nemá, aby to zkontrolovala.
2: No, to zjistíte, jestli něco je magnetické.
0: No to jo, ale musíte je mít doma, paní si je třeba chce zvažuje
2: objednat. No tak si k tomu přidám, jo takhle objedna. No tak prosím, po internetu bych to nekupovala, ale my máme 30 dní, ovšem ne všichni internetoví prodejci dodržují český zákon, jo, takže my máme normálně 30 dní na vrácení, takže když to domů přijde, zkusila bych k tomu přiložit nějaký kovový předmět, jestli to teda magnetuje nebo ne. Jinak ta věc, která funguje, tak je určitá akupunktura, kterou dělá nějaký člověk, který to vystudoval, anebo nějaké formy vlastně čínské medicíny, ale je to vždycky renomovaný člověk a je dobré, když má nějaký certifikát. Takže ten vám i poradí, protože se může stát, že vy si budete něco stimulovat vložkou a bude vám hůř než líp. Jo? Takže pokud má něco účinek, může to mít bohužel i vedlejší.
0: Ptali jste se dál, paní doktorka má přichystán dotaz z našich stránek internetový.
2: Ano, pan Radim píše, že má čitelné nohy, píše, že má do O, jenom jsem chtěla říct, ty ploché bývají častěji do X, taky jsou čitelné. A poslední dobou cítí, jak špatně nás šlapuje a nohy ho bolí i při kratším chození. Ano, on si zatěžuje víc tu vnější klenbu. V okamžiku, kdy ty nohy jsou do O, tak vlastně stojí víc na té vnější klenbě. Někdy se takhle projevují vlastně poruchy v oblasti třeba kolenního kloubu. Takže já bych doporučovala, než on píše, že se snaží naslapovat lépe, ale tím je bolest silnější, uvažuje o vložkách do bot, já bych nejdřív nechala vyšetřit kolenní klouby a zašla bych za ortopédem a zeptala bych se, jestli je v mém věku vhodné a jakými vložkami korigovat, ale ta korekce je potřeba dělat velmi pomalu. A spíš tady asi budou nějaké spíš ty měkčí vložky, které by pomohly odfiltrovat tu přílišnou zátěž na té vnější klenbě.
0: Ještě nějaký dotaz?
2: Ano, ještě pan Jan, ten se ptá, mohl by mi někdo vysvětlit vložky do bot, proč a kdy je potřebuju? V minulosti jsem se nikdy neobtěžoval vyměňovat vložky do bot za nějaké specifické, vždycky jsem používal ty, co byly, vyměnil je, když se opotřebovali. Ano, toto je správný postup, to znamená, v okamžiku, kdy nemáme problém, tak je zbytečné ho řešit. Už jsme tady na začátku říkali, že preventivně nic takového nefunguje, a říká, že vlastně to poskytuje lepší odpružení podporu pro nohu, to se týká pouze o sportovní obuvi a ty vložky, které mají být odpružovací, tak musí být měkké, nesmějí být pevné, tvrdé. Tady jenom doporučuju, že pokud ho bolí nohy na dlouhých turách, jak píše, a spíš vepředu než na patě, ale nakonec obojí, vždycky si myslel, že je to normální součástí turistiky. Ano, je to normální součástí turistiky. A tady bych normálně spoléhala jenom na běžné měkké vložky do sportovních bot, které už tam dává ten, kdo je vyrábí. Čili asi má nohy v pořádku, nosí boty Kintargy, protože to byly jediné, které mu v obchodě seděly na širší nohu. A myslím si, že děláte všechno správně, pane Jane.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Závěrečné povídání v pořadu Vesele a zdravě shrne to dnešní téma vložky do bot, na co tedy hledět, čeho si všímat, případně možná říci, jaké jsou nejčastější chyby, které paní doktorko Cajdamlová děláme, když si vložky vybíráme.
1: Nejčastější chybou je, že si vybereme příliš tvrdé vložky a potom nás vlastně ta vložka jako kdyby nese, to je jak ta sádra, a může nám nějakým způsobem změnit držení těla. Další, co za chybu velmi často slyším, že lidé dělají, že bez porady se svým lékařem, který by zkontroloval páteř, začnou chodit to bosonožství a pak je začne páteř bolet, protože v okamžiku, kdy vlastně začneme chodit jiným způsobem, což s tou bosou nohou chodíme jinak, no tak zatěžujeme jiné části páteře než předtím.
0: Je to takže už jsme si, vy jste říkala, v dětství zvykli na určitý typ chůze, že už se jako nepředěláme v té dospělosti takhle?
1: Jako předěláme, ale někdy to dost bolí, takže bych doporučovala to bosonožství zkoušet vždycky přidávat třeba
0: chvíli.
1: Jako každý den třeba půl hodiny a pak zase po týdnu třeba to prodloužit na 3/4 hodiny a koukat, jestli se nám nerozjedou bolesti hlavy, bolesti zad, bolesti kyčlí nebo kolen.
0: Jak poznáme, že jsme zralí na vložky do bot?
1: No tak většinou víme, že máme buď teda nějakou ortopedickou vadu, nebo nás začne bolet páteř, nebo se nám začne dělat skolióza, nebo prostě doktor řekne, hele, pravděpodobně začíná plochonoží, protože si všimne toho vbočeného palce. To znamená, buď si toho můžeme všimnout my sami, a to je nějaká bolest, nebo nějaká změna držení těla, jedno rameno výš, nebo šikmá pánev podobně, nebo začne bolet nějaké koleno. Nejčastěji to bývá po úrazech. To znamená, pokud máme zlomeninu té dolní části, tak může docházet k tomu, že potom potřebujeme třeba na přechodnou dobu na jednu stranu, třeba na tu bývalou zlomenou nohu, nějaké odlehčení a tu vložku.
0: Ale vždycky k lékaři a poradí ano. Vám, co a jak a jaké vložky jsou ty nejlepší.
1: Ano.
0: Vrátit se k tématu můžete i na našem webu veseleazdravie.cz, najdete nás a můžete být i fanoušky našeho pořadu na Facebooku, na stránce Vesele a zdravě, a ve vysílání jsme každý pátek v tomto čase, tak se na vás zase za týden těšíme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Děkuji moc.
1: Já taky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšipneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšipneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Zemědělcům v Česku začínají žně, úrodu zřejmě ovlivní suché jaro. V Národním parku Podyjí je zakázáno rozdělávat oheň a kouřit, informovala o tom zpráva parku. Na více než 10 míst v Brně postupně začíná sezóna letních kin a odpoledne čekáme převážně jasno a teploty do 36 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Do polí vjeli kombajny, začaly žně. V prvních dnech sklízely hlavně plodiny, jako je vojtěžka nebo jetel. Teď výjíždějí i do polí s ječmenem nebo pšenicí. Podle mluvčí Agrární komory České republiky Barbory Pánkové letošní výnosy zřejmě ovlivní suché jaro.
2: Už nyní je zřejmé, že porosty obilovin a řepky ovlivnila kombinace několika nepříznivých faktorů. Dubnové mrazy vystřídalo výrazné sucho, které patřilo k nejhorším od začátku měření. Přestože v polovině června přišly srážky, na řadě míst už nedokázaly dřívější škody významně zmírnit.
0: Správa Národního parku Podyjí na Znojemsku vyhlásila zákaz rozdělávání ohňů a kouření v lese. Kvůli suchu totiž hrozí zvýšené riziko požárů. Správa parku zároveň žádá návštěvníky, aby se pohybovali pouze po značených cestách. Dodržování pravidel kontroluje více strážců v terénu. Pokud lidé zaznamenají kouř nebo požár, mají o tom okamžitě informovat hasiče. Kvůli začínajícím prázdninám policisté upozorňují na hustý provoz na silnicích. Řidiči by se taky měli připravit během léta na více policejních hlídek než obvykle. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl ředitel dopravní policie Michal Hodboč.
3: Těch opatření celá řada, větší jsou vždycky na začátku, pak v průběhu jsou spíš ty lokální, protože to zase ve specifikách těch jednotlivých regionů. Ono to není jenom o tom dohledu jako takovém, o těch pokutách, ale je to spíš i o té plynulosti silničního provozu. Nesmíme zapomenout, že policie zajišťuje nejenom bezpečnost, ale i plynulost silničního provozu.
0: Kvůli aktuálním vysokým teplotám, které se můžou o víkendu dostat až ke 40 stupňům, by řidiči taky během jízdy měli dodržovat pitný režim a pravidelné přestávky. Policisté odvolali pátrání po 13-leté dívce z Tachovska. Popoledně ji našli a předali do péče záchranářů. Potvrdila to mluvčí plzeňských policistů Iva Vršecká. V Brně začíná sezona letních kin. Promítat se bude třeba na Špilberku v zahradě vily Léfbér nebo na terase Janáčkova divadla. Dnes večer se otevře i letní kino na nádvoří radnice Brno-Střed. Diváci se zde mohou těšit na bezmála 70 filmových večerů s českými i zahraničními snímky, říká starosta městské části Brno-Střed Vojtěch Mencel z ODS.
4: Promítat se bude každý den až do 28. srpna, kdy je den otevřené radnice a v tento den bude kino pro návštěvníky zdarma. Vylepšili jsme i zastřešení hlediště, takže díky plachtám by mohlo být promítáno i za mírného deště.
1: Počasí.
0: Odpoledne Jihomoravy čekáme převážně jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit malá kupovitá oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 33 až 36 stupňů, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na Donci D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy se zdržíte v koloně. Po pojíždí od kilometru 175 až k omezení v Brně. Místy i v levém pruhu pro osobní auto je to asi na 40 minut. A neprůjezdná je teď silnice 43 mezi Černou horou a Lipůvkou. Hasiči tam vyprošťují havarované nákladní vozidlo. Připravte se na objížďku a taky na silný provoz a zdržení. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkné páteční odpoledne přeju, vážení přátelé. Jste-li správně naladěni, o čemž nepochybuju, uslyšíte během následujících 2 hodin našeho dobrého odpoledne reportáže, českou i zahraniční muziku a dojde třeba i na víkendovou trefu či na pravidelné páteční dopravní informace. Od mikrofonu vás zdraví Borek Kapitanček a gratuluju všem Adrianám a Adrianům. Ovšem ten 26. červnový den, ten má na svém kontě ještě mnohem více výročí či příležitostí gratulovat. Víte, že v roce 1974 v tento den byl poprvé použit čárový kód pro nákup v supermarketu? Byly to žvíkačky, které se tenkrát staly tímићић ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└└└└ ││================└ ============└због============└└└└└└└└└└└└└└└└└============ ││││││││└ premiérovým tovarem. 26. červen 1977 to bylo také datum posledního koncertu Elvise Presleyho v aréně Market Square v Indianapolis. No a ti, kteří mají dnes narozeniny, to by byl dlouhý seznam, respektive ty, které si připomínáme. Je to třeba jméno Jiřího Krejčíka, režiséra, který přišel na svět 26. června 1918. No a mnozí další, včetně dnešního oslavence spisovatele Ondřeje Nefa. Vám všem všecko nejlepší. A abych nezapomněl, tohle je Český rozhlas Brno a tím pádem bych měl připomenout i to, že 26. 1949 přišla na svět Laďka Kozderková. Vám, kteří máte co slavit, jen to nejlepší.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Necelé 2 minuty před 14:15 a na tradičním místě v tradičním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno rád přivítám meteoroložku brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Barboru Kučerovou, aby nám řekla všechno o počasí, co ví a co plánuje. No tak ona neplánuje, ona jen předpovídá, ale to jen tam bylo v uvozovkách. Barboro, dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Dá se v tuhle chvíli na jižní Moravě najít místo, kde by teplota začínala jinak než trojkou?
2: Úplně tomu tak není, ty teploty opravdu všude jsou nad 30 stupňů, často dosahují hodnoty i k 35 a případně přes 35 a začínají nejvíc okolo 33.
1: Odpoledne nás zřejmě čeká slunečno a tropické teploty, že?
2: Ano, přesně tak. Mělo by to slunečno zůstat, případně

0: Si slabý proměnlivý vítr nebo v noci může být i bez větří.
1: Před námi je víkend, začne sobotou a já budu během celého zítřejšího dne myslet na všechny, kteří budou ve Strážnici. Za jakého počasí se budou shromažďovat na Mezinárodním folklorním festivalu?
0: Za počasí horkého bude zítra slunečno, vlastně podobné jako dnes, jasno, převažující jasno v průběhu dne se ale opět může přechodně tvořit kupovitá oblačnost a zítřejší teploty, tak ty budou ještě vyšší než ty dnešní. Zatím to vypadá mezi 36 a 39 stupni Celsia.
1: S tím vlastně souvisí i to, že dochází k jistým programovým změnám, tedy byla-li řeč o Strážnici, ale k tomu se ještě v našem dobrém odpoledni dostanu. Zítra vyjde v Brně slunce ve 4 hodiny a 49 minut. Západ slunce zítra v Jihomoravském kraji, respektive v Brně, nastane 5 minut po 21. hodině a opět musíme čekat vysokou biometeorologickou zátěž, stupeň číslo 3. Neděle přinese ještě další vysoké teploty, že?
0: Ano, je to tak. Zatím se zdá, že ta teplota by měla být, pokud ne úplně přikročit k 40, tak možná i překročit 40. To znamená, zatím ta maxima očekáváme mezi 37 a 41 stupni Celsia a ani noc nám příliš neuleví, protože ty ranní teploty by měly být mezi 23 a 19 stupni Celsia. V údolích můžou být opět ojediněle trošku nižší, třeba i k 17 stupňům Celsia. A to proto, že i ta noc by měla být stále jasná nebo skoro jasná a opět v neděli odpoledne se může tvořit lokální kupovitá oblačnost.
1: Čeká nás extrémně horký víkend. Myslíme na to, dodržujeme pitný režim. No a vám, Barboro, co by meteoroložce, děkuji za předpověď počasí na nastávající dny. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naš.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké-léto.cz.
2: Julie, co vám při sledování verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
3: Jardo, to je tak nějak dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
2: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
3: Omyl, Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve verbuňku.
2: Nevěřím, kdy, kde, jak?
3: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
2: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.

0: Dobré odpoledne všem, kteří poslouchají naše odpolední vysílání na vlně Českého rozhlasu Brno. A na místě, kde vás na obvykle zvu, na místě, kde by se vám mohlo líbit, těch míst je tam trošku hodně, takže ve chvíli, kdy vás běžně zvu na místa, kde by se vám mohlo líbit, mám pro vás jednu pozvánku a jednu změnu. Ta první, tedy pozvánka, je pozvánkou na duhový den v Břežanech. Zámek v Břežanech na Znojimsku, který slouží jako domov pro osoby se zdravotním postižením, zve tuhle, tedy poslední červnou neděli, na tradiční duhový den. Letošní ročník navíc připomene 100 let působení kongregace sester svaté Hedviky v Břežanech. Těšit se můžete na hudební vystoupení, výstavu fotografií, program pro děti, jízdy na koních a ponících, ale taky jarmark výrobků z místních dílen, domácí občerstvení a nebo vystoupení klientů a zaměstnanců zámku. Duhový den v Břežanech začíná v neděli v 10 hodin. No a ta změna, o které už jsem se částečně zmínil, je změnou zcela zásadní pro některé z vás, pro vás, kteří se chcete účastnit Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. V tuhle chvíli čerpám z webové stránky festivalu Strážnice, kde dokonce i ti, kteří mají přístup na internet, společně se mnou můžou číst o změnách programu. Abychom zajistili co největší komfort a bezpečnost účinkujících i návštěvníků, píší organizátoři, došlo u některých pořadů z důvodu extrémních teplot ke změnám programu. Zrušena je sobota, tedy program v sobotu v 15 hodin, průvod včetně následného programu na náměstí a v neděli v 11 hodin tance s přáteli. Na kulturní dům se přesouvají na sobotu na 17. hodinu a 30. minutu muzičky a v neděli ve 13 hodin v každé písni Život tepe. Přesun z amfiteátru Bludník do amfiteátru Zahrada v neděli 14 hodin Tvrdá je slezská řeč a v neděli ve 16 hodin to nejlepší nakonec. A neděle 10.00 pokračují organizátoři na webu festivalstrážnice.cz, tedy v neděli v 10 hodin Silvánské zelené, lidově Morávka, tahle repríza proběhne v redukované podobě. Tak věřím, že to přispěje k bezpečnosti a to nejen účinkujících, ale i návštěvníků a k jejich komfortu. No a vám, kteří posloucháte naše dobré odpoledne, třeba i kvůli tomu, abyste se dozvěděli o letních uzavírkách, vyjdu za malou chvilku vstříc společně s naším kolegou. Říkám to proto, že začínají letní prázdniny a s nimi i letní uzavírky nebo výluky v hromadné dopravě. A kde si nově dát pozor na Jižní Moravě, tu nám poví už za chvíli Šimon Franz. Co nám poví teď Eda Štatlař, to asi tušíte.
1: Edův zvonek.
2: Dvě švestky na obchůzce, Nando před kinem mrtvolu. Tak okamžitě, vysílačka, hláška na operační středisko a že mají ho sepsat za tým akorát stručný lestro o tým, co se sfachčilo pro kriminálku. A tak jeden začne šrajpčit. Dne 1.7.21.32 jsme při pochůzce nalezli mrtvolu před kinem. Ty Franto, jaké I se píše ve slově kino? A co já vím, basím ti, tak napiš před biografem. No, to je nápad. Našli jsme mrtvolu před biografem. Ty, Franto, a jaký I je ve slově biograf? No jim já. Víš co? Tak ho lapneme a odtáhneme ho o pár metřisek. Tam přes ulicu je kavárna.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Jedna z těch, které prostě nestárnou, Petr Spálený a jeho Kdybych já byl kovářem. Teď je 14 hodin 35 minut, dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno pokračuje, a to informacemi, na které čekají zejména ti, kteří používají ať už svoji vlastní dopravu, anebo tu veřejnou. Většině dětí v Česku totiž dnes skončil školní rok a začaly letní prázdniny. Spolu s nimi začínají také některá dopravní omezení a dopravní výluky. Jaké nové uzavírky v létě lidem zkomplikují dopravu? Teď povíme s redaktorem Šimonem Francem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Trošku už mi zaskočilo, Šimone, když vidím to množství různých změn. No, jedno velké omezení je asi jasné. Rozkupaná křižovatka dálnic D1 a D2 na jihu Brna. Tam se kolony tvoří pravidelně. Jsou v Brně plánované i jiné letní uzavírky?
1: Ano, hned od zítřka začne platit v Olomoucké ulici. Práce tam postupně potrvají do roku 2028 a objížďka povede přes Ostravskou ulici nebo přes průmyslovou zónu na Černovické terase. Krajští silničáři mají kromě toho v plánu taky uzavírky v křižovatkách u nákupního centra Olympia v Modřicích u Brna. První týden v červenci začne platit měsíc dlouhé omezení v Libušině třídy v Kohoutovicích. Opravy čekají další část staré dálnice.
0: Není toho málo, ale zůstaňme na silnicích. Kde jinde mimo Brno čekat komplikace?
1: Třeba v Kuřimi, kde dělníci opraví vytíženou Blanenskou ulici vedoucí podél průmyslové zóny. A od července do listopadu má pak trvat uzavírka mezi Omicemi a Troubskem, auta to budou muset objíždět. V červenci má začít platit omezení mezi Olešnicí a Rozsečí nad Kunštátem. V srpnu se pak přidají uzavírky z Pravic do Břežan anebo z Derflic do Strachotic na Znojemsku.
0: Tak to by byly krajské silnice. Co mají v plánu státní silničáři?
1: Ředitelství silnic a dálnic na léto žádné větší nové uzavírky a opravy nechystá, plánuje až na podzim. Ale už teď můžeme říct, že v říjnu bude v Brně uzavřený Pisárecký tunel a taky tunel Hlinky. V plánu jsou opravy hlavní cesty z Rosic po sjezd z dálnice D1 u Kývalky nebo uzavírka hlavní spojnice z Znojma a Moravských Budějovic. Tam budou dělníci opravovat u Grešlového mýta. Konkrétní termíny ředitelství silnic a dálnic teprve zveřejní.
0: S létem jsou spojené také výluky. Především v brněnské hromadné dopravě. Tak řekni, kde si dát pozor.
1: Od zítřka v Bystrci. Do konce srpna nepojedou tramvaje mezi zastávkami Kubíčkova a Ečerova, takže linky 1 a 3 skončí všechny ve smyčce Rakovecká a pak pojedou zpět směrem do centra města. To zároveň znamená, že k brněnské přehradě se lidé v létě tramvají dostanou, dál na sídliště Kamechy už ale ne, tam musí přesednout na posílenou autobusovou linku 54. Ovšem v trochu jiném režimu kvůli pokračující stavbě tramvajového tunelu. Kvůli uzavírce části Olomoucké ulice spojené se zmíněnou demolicí mostů přes železnici pojedou odklonem i trolejbusové linky nebo noční autobusy. A dopravní podnik zavede posilovou linku P33. A poslední velkou změnou je rekonstrukce kolejí v Renesské ulici. Tramvaje 7 a 8 pojedou do Bohunic a Starého Lískovce odklonem přes Hybešovu, Poříčí a kolem nemocnice Milosrdných bratří. Od hlavního nádraží k hale Rondo lidi sveze pendlující tramvaj X bez čísla.
0: O očekávaných letních uzavírkách jsme mluvili v našem dobrém odpoledni s redaktorem Šimonem Francem. Děkuju mockrát, není toho málo. A vy, kteří jste třeba něco propásli, vězte, že si můžete znovu a znovu opakovat to, co Šimon říkal, třeba v aplikaci Můj rozhlas. Děkuju, měj se hezky.
1: Díky, naslyšenou.
0: 14 hodin 38 minut. Místa letní vycházky, na kterou nás za chvíli pozve Petr Vejrosta, tentokrát spojují jména, která vám nebudou neznámá. Za pár chvil v dobrém odpoledni.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
1: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
2: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
3: Nechte si zahrát přímo z festivalu blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
2: Žijeme tu s vámi.
0: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června.
1: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.

0: Dobré odpoledne, dobré turistické odpoledne v tomto případě a to i s Petrem Vejrostou. Petře, ahoj.
1: Ahoj Borku, zdravím všechny, kdo nás poslouchají taky.
0: Dnes vás totiž Petr Vejrost a zástupce Klubu českých turistů chce pozvat na výlet, který bude spojen s jednou známou osobností a možná nebude jenom jedna.
1: Ano, protože turistika to není jenom obout boty a někam jít, ale je to také poznávání, připomenutí si významných osobností. No a Brno mělo a má osobností spojených s kulturou hodně.
0: Čekal jsem, jestli použiješ slovo přehršel.
1: Děkuju, no, nepoužil. Začátek může být u nádraží v Králově Poli a připomenu první tu osobnost, tou je Karel Höger. Dávný herec s nezaměnitelným hlasem, žil v letech 1909 až 1977, narodil se v Králově Poli a když se od nádraží posuneme k Semilasu, tak z té strany čelní od kolejí, tam je krásně vyvedená pamětní deska, která připomíná, že právě Karel Höger v Semilasu vystupoval, hrával. Na internetu se dá najít, že už jako malý hrával jako člen ochotnického spolku. Jinak jsem našel, že bydlel na Mojmírově náměstí nedaleko. No a přejdeme, případně přejeďme do centra Brna. A já když jedu, tak skoro pokaždé zavadím zrakem o pamětní desku. Je na domě proti Lužáneckému parku v tomto směru skoro až u konce, tedy na pravé straně samozřejmě, a je na domě, kde se narodil Jan Kotěra, významný architekt. No a vystupme třeba na zastávce Antonínská a přejdeme k ulici Veveří a můžeme vstoupit do ulice Jana Uhra a připomenout si další osobnosti. Mám na mysli hudebního skladatele, dirigenta Ladislava Kozderku a jeho dceru Laďku Kozderkovou, zpěvačku a herečku. Oni totiž žili v ulici Jana Uhra a kdo tam přijde a dobře se podívá, tak je tam velmi zajímavá plastika. Já nevím, jestli to mám vůbec prozrazovat. Já myslím, že ať si tam každý jde podívat, no ono se to dá najít na internetu taky, Borku.
0: Můžeme to zaobalit tak, že má znázorňovat sílu hlasu Laďky Kozderkové.
1: No, to jo, takový řízný hlas. Mimo jiné, Ladislav Kozderka založil také brněnský estrádní rozhlasový orchestr v roce 1951. No a pojďme dál. Středem města se posuneme k Petrovu. Tady to místečko už jsem vícekrát v dávných typech na výlety připomínal. Na ulici Biskupské najdeme pamětní desku, která říká, že tam žila rodina Hásova. Mám na mysli také skladatele Pavla Háse. Ten bohužel žil jen krátce a zahynul v koncentračním táboře v Osvětimi. A asi známější herec Hugo Haas hrál v celé řadě filmů a ještě stále, když se dávají filmy pro pamětníky, tak je možno ho tam vidět. No a ještě si dovolím připomenout jednu osobnost, významně mladší, Libuši Šafránkovou, která se tedy narodila v Brně a dětství měla spojené se Synalovem na Tišnovsku a také se Šlapanicemi a právě do Šlapanic můžeme z Brna přejet trolejbusem od hlavního nádraží a v těch Šlapanicích navštívit hrob herečky, tedy Libuše Šafránkové.
0: V dnešním typu na výlet se Petr Vejrosta pohyboval ve stopách Karla Hegra, Jana Kotěry, Ladislava Kozderky, Laďky Kozderkové či rodiny Házovy, ale také ve stopách Libušky Šafránkové. Byla to pěkná letní procházka. Zkuste ji taky. Měj se hezky, Petře, a děkuju.
1: Také děkuji, nashledanou a naslyšenou.
2: Český rozhlas Brno, písně.

0: zase žen.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Zemřela brněnská historička Milena Flodrová, bylo jí 91 let. Žalobce nejvyššího státního zastupitelství zamítl všechny tři stížnosti proti stíhání v bitcoinové kauze. Veřejnosti zpřístupněné jeskyně dnes přechází na prázdninovou otevírací dobu. A taky zítra čekáme další tropický den, bude jasno a teploty až 39 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno, vás vítá David Hasman. Ve věku 91 let ve čtvrtek zemřela brněnská historička Milena Flodrová. Českému rozhlasu Brno to potvrdil zástupci internetové encyklopedie dějin Brna, u jejíhož zrodu stála. Její práce je úzce spjatá s muzeem města Brna, kde se dlouhodobě zabývala dějinami Brna od středověku po současnost, doplňuje ředitel muzea Zbyněk Šolc.
2: A samozřejmě její neutuchající práce na příklad názvosloví ulic a popisu toho, jak naše město vznikalo a co třeba ulice sebou nesou v paměti. A pak samozřejmě její obrovská práce v muzeu, která se nedá zapomenout a myslím si, že bude s námi navždy.
0: Trestní stíhání v takzvané bitcoinové kauze může pokračovat. Ex-ministr Pavel Blažek, dřív z ODS, jeho bývalý náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tyc neuspěli se stížnostmi proti svému stíhání. Rozhodlo také nejvyšší státní zastupitelství. Případ souvisí s miliardovým darem z bitcoinů pro ministerstvo spravedlnosti od odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského. Blažek, Daňhel a Tyc čelí obvinění z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby, vysvětluje mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.
3: Státní zástupce stížnosti obviněných zamítl jako nedůvodné, neboť dospěl k závěru, že trestní stíhání obviněných bylo zahájeno důvodně a v souladu se zákonem. Další opravný prostředek proti tomuto postupu není přípustný.
0: Všichni tři obvinění jsou stíhaní na svobodě, hrozí jim až 12 let vězení. Blažek a Daňhel vinu odmítají, Tyc se k případu zatím veřejně nevyjádřil. Poslanci schválili ve třetím čtení zákon o státních zaměstnancích. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle vládní koalice by se mělo zaměstnávání státních úředníků přiblížit soukromé sféře, a to díky zjednodušení zaměstnávání i propouštění. Opozice se změnou nesouhlasí a snažila se ji ve sněmovně blokovat. Podle ní jde o politizaci státní správy. Návrh teď dostane k projednání Senát. Lidé mohou od dneška navštěvovat 13 českých veřejnosti zpřístupněných jeskyní podle prázdninového režimu. Otevírací doby jsou delší a prohlídky častější. Obvykle začíná letní režim až v červenci. Správa jeskyní se ale snaží vyjít vstříc rodinám s dětmi, kterým letos skončí školní rok dříve. Na nízké teploty v jeskyních upozorňuje mluvčí jejich správy Pavel Gejdoš.
4: V těchto horkých dnech se také můžou návštěvníci v jeskyních ochladit, protože tam třeba v Moravském Krasu celoročně kolem 8 stupňů Celsia. Což ale také radíme návštěvníkům, by se na to taky dobře oblékli, protože když třeba prohlídka trvá hodinu, tak by se mohli solidně z toho šoku nachladit.
1: Počasí.
0: Taky zítra na jihu Moravy čekáme převážně jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Silnice 43 z Brna na Svitavy je obousměrně neprůjezdná před Černou horou. Nákladní auto tam narazilo do stromu. Objíždějte v obou směrech přes Blansko. Pozor, objížďka přes Žernovník směrem z Brna velmi ucpaná v Černé hoře. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dopravní aktualitou uzavřel své čerstvé zprávy David Hasman. Já vás vítám při poslechu Českého rozhlasu Brno, našeho dobrého odpoledne, v němž vás už za pár chvil znovu ta doprava potká. Tedy informace, které přináleží ke každému pátečnímu odpoledni, vám i dnes přineseme zhruba v 15 hodin a 35 minut. Možná o pár minutek později. Ale do té doby nebude ticho. Písničky od Ivety Bartošové a norského tria Aha otevřou tuhle hodinku našeho vysílání. No a až dozní ono Take On Me z roku 85, bude čas na víkendovou trefu. Takže jestliže v těchto horkách, v těchto vedrech máte ještě sil na to, abyste došli ke svému někde odloženému mobilnímu či jinému telefonu a zavolali do studia na 726 465 200, možná to budete vy, komu se povede aspoň polovina správných odpovědí ve víkendové trefě. No a tím pádem dosáhnete na další hezký dárek od nakladatelství Kazda. Kniha Phoebe McLeodové Neromantická dovolená. Podtitul Jedna rodina, jedna svatba a drama může začít. Tohle prázdninové čtení pro jednoho či jednu z vás už za pár chvil. U mikrofonu je Borek Kapitánček. To je vedro, milý Pedro. Ano, Zorko, to je horko.
1: Český rozhlas Brno.

0: Morten Harkett, Pál Vágtár a Magnus Furholmen. To byla norská trojice AHA. Právě teď na vlně Českého rozhlasu Brno. Dlouho a dlouho před Elenem Volkrem, jiným slavným původem Norem, dobyly i vrcholky americké singlové hitparády. Ale teď jsme zase zpátky na jižní Moravě. Z Modřic telefonuje náš posluchač Zdeněk. Já ho vítám. Je čas na víkendovou trefu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, přeji všem.
0: Zdeňku, dnes nevybíráte témata, to vy víte, já už vám to říkal. Ano. A je to takové páteční pravidlo, protože je to víkendová trefa. V ní na oplátku stačí jen polovina a více vašich správných odpovědí, abyste měl cenu. Tou cenou je dnes kniha z nakladatelství Kazda. Je to lehce bláznivá romantická komedie o lásce, rodině, druhých šancích a dovolené, která nešla ani trochu podle plánu. Knížka Neromantická dovolená je připravena. Otázky taky. A věřím, že vy taky. Můžeme jít na to?
1: Můžem.
0: Včera ve věku 91 let zesnula historička Milena Flodrová. Ve kterém městě se tato čestná občanka Brna, znalkyně a popularizátorka brněnských dějin, narodila? Ve Slavkově u Brna, ve Výškově nebo v Hranicích?
1: V Hranicích.
0: Který hráč zatím na právě probíhajícím mistrovství světa ve fotbale vstřelil nejvíc gólů? Francouz Kylian Mbappé, nebo Nor Erling Haaland, nebo Argentinec Lionel Messi?
1: Argentinec.
0: Když byla v polovině června 1940 v Brně na Lidické ulici, tehdy Nové ulici, otevřena nově vybudovaná požární ústředna pro městský požární sbor, nahradila tehdy nevyhovující prostory na Staré radnici, na Žlutém kopci nebo na Nových sadech?
1: Na Nových sadech.
0: Halásle je maďarská cukrovinka, klobása nebo polévka?
1: Polévka.
0: Ve kterém roce sloužil před bazilikou na Velehradě mši svatou papež Jan Pavel II? V roce 90, 92 nebo 94?
1: 92.
0: Pět otázek a pět odpovědí. A já vám to řeknu rovnou, jen dvě odpovědi nebyly správně, protože ta tehdy nově vybudovaná ústředna, hasičská ústředna na Lidické ulici, nahradila nevyhovující prostory na Staré radnici, oproti vašim novým sadům, a bylo to 22. dubna 1990, když před bazilikou na Velehradě sloužil mši svatou papež Jan Pavel II. Ale i tak to stačí na výhru a já vám gratuluju. Moment.
1: Já děkuju.
0: Výhra je tady. Tak.

0: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Pojďme si teď, tedy necelých 8 minut před 15:30, ještě jedenkrát připomenout to, co v našem dobrém odpoledni zaznělo od meteoroložky Barbory Kučerové před zhruba hodinkou a 15 minutami. Je pravdou, že já vás na tomto místě obvykle upozorním i na to, že pokud vám cokoliv z našeho vysílání uteklo, a netýká se to jenom odpoledne, lze si znovu poslechnout na našem audioarchivu na webu brno.rozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas. No ale tohle udělám ještě jedenkrát proto, abyste věděli, že sobota a neděle budou opravdu dny, kdy nás čekají tropické, velmi vysoké, extrémní teploty. Tedy před zhruba hodinkou a čtvrt jste od Barbory Kučerové slyšeli, že třeba v neděli nás čeká převažující jasno nebo skoro jasno. Odpoledne se může tvořit lokální kupovitá oblačnost, ovšem ty nejnižší noční teploty mezi 23 až 19, to není nic proti těm denním. Ty by měly dosáhnout rozmezí 37 až 41 stupňů Celsia. Platí pro jižní Moravu, ale nejen pro ně. Bude foukat slabý přes den mírný jihovýchodní až jižní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. No a to celé říkám proto, abyste si znovu připomněli, že tyhle teploty, ty jsou opravdu vysoké, i když lidské tělo přitom i v takových podmínkách dokáže udržovat překvapivě stálou teplotu. Víte, že mu k tomu pomáhá soustava mechanismů od rozšiřování cév přes pocení až po složité řízení v mozku? Tato přirozená klimatizace ale nemusí podle doktorů fungovat stejně dobře u všech. Pozor by si měli dát lidé se srdečními onemocněními a nebo seniory.
1: My musíme udržovat stálou teplotu, někteří živočichové jsou závislí na okolní teplotě, ale člověk generuje sám to optimum.
2: Kateřina Kaňková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně popisuje náš mimořádně účinný termoregulační systém. Tropická vedra ale odhalují i jeho limity, jak potvrzuje paní Jana, seniorka ze Zlína.
3: Sedím v pokojíku u počítače. Je tady trošku větší takový chládek, otevřeno mám do průvanu. No a snažím se nemyslet na to, jak je mi horko.
2: Zatímco se paní Jana snaží na teplo nemyslet, naše tělo ho měří neustále, vysvětluje Kateřina Kaňková.
1: Měříme teplotu tekutin v našem těle, což je krev.
2: Hlavní termostat máme v našem mozku.
1: Ten základní měřič je hypotalamus a tam je termoregulační centrum.
2: Jakmile mozek vyhodnotí, že je tepla příliš, začne organismus ochlazovat sám sebe.
1: Když roztáhnete cévy, zejména v kůži, to vás dovede části toho tepla zbavit.
2: Pak přichází na řadu také další silný nástroj, pocení.
1: Na to máme potní žlázy.
2: Pokud je vzduch velmi horký, tak pomoct může třeba voda.
1: Ve vodě je to ochlazování mnohem významnější.
2: A právě na vodu spoléhá i paní Jana.
3: Pomáhá mi hlavně chladná voda, takže chce to nejméně 2 sprchy denně.
2: Ta zvládá vysoké teploty hůř, má také problémy se srdcem.
3: Patřím mezi skupinu kardiaků, kteří se musí hlídat.
2: Právě pro lidi se srdečním onemocněním představují vedra větší zátěž, doplňuje Kaňková.
1: Ty trubky, které se roztáhly, tak musí být vlastně do nich ta tekutina tlačena nějakým čerpadlem tlakovým, a to je srdce.
2: Pokud míra tepla přesáhne i u zdravého člověka chladící možnost těla, dostavují se první potíže, nevolnost, malátnost, točení hlavy nebo i úpal.
1: To je přehrátí organismu v příliš teplém prostředí.
2: Přesto považuje Kateřina Kaňková lidskou termoregulaci za mimořádně efektivní systém.
1: Extrémy, které se odehrávají v kůži a na povrchu našeho těla, tak jsou důsledkem těch regulací, ale to, co se děje uvnitř, je velmi stabilní. Takže ta robustnost té regulace, to je to, co je fascinující.
2: Zatímco většina živočichů je odkázána na okolní prostředí, člověk si díky milionům let evoluce nosí vlastní klimatizaci stále sebou. Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Za necelé 4 minuty bude 15:30. Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno, které vám tradičně v pátek nabízí dopravní informace o tom, jak se jezdí hromadnou dopravou, tedy veřejnou dopravou na území našeho regionu. Už za chvíli bude čas, který patří k Květoslavu Havlíkovi. Ale já vám už teď musím říct, že v ulici Brněnské v obci Holasice je po dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Je tam zajištěný kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. No a při pohledu na dálnici D1 na příjezdu od Prahy do Brna vidím, že zhruba u Kývalky se začíná tvořit ta kolona kamionů v pravém jízdním pruhu. Mějte to prosím na mysli, pokud se vydáváte na vaše cesty. Za chvíli podrobně o naší dopravě, tedy na území regionu, s Květoslavem Havlíkem z Jihomoravského Kordisu.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Do dob horečky sobotní noci, ale vlastně i do dob koncertu pro UNICEF v roce 79 nás vrátili Bee Gees. To bylo jejich Too Much Heaven na vlně Českého rozhlasu Brno. A teď, když jsem u toho představování další jméno, no koho jiného se zeptat na to, jak se jezdí prostředky veřejné dopravy, než zástupce koordinátora veřejné dopravy na území našeho regionu, Jihomoravského Kordisu, tedy Květoslava Havlíka. To byla taková řečnická otázka, respektive úvod k tomu, co nám řeknete. Květoslave, dobré odpoledne.
1: Já vám přeji krásné rozpálené odpoledne.
0: No tak s tím rozpálením to jste tomu dal. Já se tady snažím chladit, jak to jde, ale samozřejmě beru to, jak se jezdí prostředky veřejné dopravy.
1: Tak já bych řekl, že dnes můžu být trošku takový optimistický, protože dobrá zpráva je, že všechny děti, kterým dnes skončila škola, určitě všichni mají výborné známky nebo teď už hodnocení na vysvědčení, tak se nám podařilo rozvést do domovů, teď už určitě jsou někde na koupalištích. No a my v regionu nemáme nic moc zásadního, žádné velké změny nebo žádné problémy, právě evidujeme několik jich přece jenom zmínil, takových těch opravdu marginálních. Linka S8, to jsou vlaky mezi Znojme, Mikulovi a Předslaví, tam jsme měli ještě před hodinkou, dvěma hodinkami takový trošku problém s jedním vlakem, ale tam už se to rozjíždí, sem tam se může ještě objevit nějaké drobné zpoždění, ale mělo by to všechno jezdit tak, jak je napsáno v jízdním řádu. Také drobné zpoždění bylo na vlaku, na jednom vlaku S2 ze Sokolnic, ale to už se také dostává do normy a do těch správných časů, jak by to mělo být. Také máme informace kolem D1, kolem Brna, to je tradiční páteční stav, takže také nic moc zvláštního, kolem 10 minut zpoždění, jak na příjezdu z Brna, odjezdu z Brna ve směru na západ, tak i na východ, to znamená k Vyšku, ke Kyjovu, stejně jako k Velké Bíteši a podobně. To už známe všichni. Výhoda je, že sice nám končily prázdniny, ale nejsou nikde žádné velké zácpy ani na těch dálnicích, což je určitě dobrá zpráva. No a poslední, co bych tady chtěl tak plus minus zmínit, je informace o trase ve směru na Svitavy, tak pozor, tam na silnici mezi Černou horou a Milonicemi byla nějaká větší dopravní nehoda kamionů. Silnice byla chvíli uzavřená, teď už je otevřená, ale jezdí se tam Kyvedlově jedním pruhem, takže 300 jedničky autobusy mají zpoždění kolem 20 až 30 minutami, tak přesně. A je potřeba s tím tedy počítat i při těch přestupech, které budou po trase dál. Snažíme se, aby přípoje čekali, ale není to vždycky možné, protože ty zase musí na druhou konečnu a odvést testující třeba od těch vlaků nebo od jiných spojů. Takže toto bych řekl jediná taková horší zpráva z celého toho dnešního klidnějšího pátečního odpoledne.
0: Už jen to byla teprve první část našeho pravidelného pátečního hlášení. To druhé, co vždy slýcháváte, jsou informace o případných uzavírkách, změnách či výlukách v dopravě. A mě tak napadá, já totiž ještě dnes před noční linkou chci navštívit Open Minskou v Brně, že to asi bude jeden z vašich bodů, který zmíníte.
1: Ano, ano, je to v podstatě první bod, který jsem chtěl zmínit a je to tak, že opravdu dnes tradičně bude uzavřena ulice Minská v Žabořeckách v Brně, kde se počítá s takovou, nevím, jak se to přesně jmenuje oficiálně, ale já to říkám street party tak. A myslím si, že každý rok to tam má, každý rok to tam má velikou tradici a velkou návštěvnost, doporučuji se tam podívat. Samozřejmě dopravní podnik kolem toho organizuje různé náhradní dopravy, autobusy okolo, kudy se dá projet, takže to doporučuji, abyste si nastudovali. A nebo tam třeba, pokud skončíte někde před tou ulicí Mínskou, tak si tam zajděte, pobavte se a potom už se večer odjeďte domů tam, kam potřebujete. No ale ten dnešní den a dnešní večer uvozuje, řekl bych, tu nejdůležitější zprávu dnešního dne. A to je to, jak už jsem říkal, dnes začínají školní prázdniny a proto od pondělí je potřeba počítat s tím, že v podstatě všechny linky IDSJMK, jak v Brně, tak i mimo Brno, budou jezdit podle prázdninových jízdních řádů. V Brně to jezdí podle sloupečku školní rok prázdniny, pardon, pracovní dny prázdniny. No a mimo Brno je potřeba se podívat do takových těch horních sloupečků, kde jsou vysvětlivky inverzními barvami, bílá na černé, kde je napsáno, že některý spoj třeba jede, některý nejede. Omezený jsou zejména ty spoje, které jsou určeny primárně pro žáky. No a v Brně nás čekají už od zítřka, nebo respektive přesně od dnešního večera, pozdního večera velké změny. Tramvaje 7-8 neprojedou ulicí Reneskou, to se týká i třeba obyvatel mimo brněnských, kteří směřují do Bohunické nemocnice. Potom další velká výluka bude na části ulice Olomoucké, tam se to týká trolejbusů a autobusů. potom v Bystrci nepojedou tramvaje mezi Rakoveckou a Ečerovou a současně budou také omezeny autobusy na sídlišti Kamechy. Takže v Brně těch směn je velké množství. Doporučuji, podívejte se buď na náš web nebo na web dopravního podniku města Brna. Tam jsou k tomu plánky, porada, rady a tak dále, jak cestovat. No a teď už jenom v rychlosti, co se týče regionu. V regionu počítejte zítra v sobotu, bude náhradní doprava autobusová mezi Židlochovicemi a Hrušovany za vlaky a mezi Skalicí a Letovicemi. Velkou výlukou bude také výluka mezi Troubskem a Omicemi, tam se to týká autobusů, budou věci po jiných trasách. Také bude velká výluka mezi Velkými Opatovicemi a Borotínem na Malé Hané, tam to bude, tam pozor, tam bude výrazně delší jízdní doba, bude to tam trošku jinak, než jsou cestující stávající době zvyklí. A poslední, co bych zmínil, tak v Poslavanech, tam to bude také na delší dobu, tam nebude průjezdná ulice 1. máje a autobusy budou jezdit jinudy. No a aby toho všeho nebylo málo, tak ještě bych zmínil pár takových už veselějších zpráv. Zítra se koná ve Slavkově tradiční veterán fest a tam bude bezplatná doprava historickými autobusy od našich vlaků S6. Potom, jakmile se tam podíváte, můžete vyrazit na přehradu, kde ve 22 hodin začínají tradiční dronová a ohňostrojná show. A letos Cordis, podobně jako dopravní podnik, zajistil odvoz tady z těchto ohňostrojů ve směru do Kořimi, Tišnova, Braníškova a nově pojedeme i do Popovek a Troubska, takže nemusíte tam jezdit autem, přetěžovat komunikace, parkoviště, můžete se dostat ke svým domovům autobusem. No a úplně na závěr ještě doporučím také, protože máme horko, tak určitě mnozí z nás pojedou k Úšovským jezerům a tam posilujeme linku 105, která od zítřka začne jezdit mnohem častěji právě tady do této oblasti na Pálavu a podobně.
0: No, naběhl jste se mi, si mě. Tak, nevíte náhodou, jestli když tedy prádlo, co se má prát na 30, můžeme pověsit ven, kde je 40? Sám jste říkal, nevím, že jsou vedra.
1: Ano, ano, velká vedra jsou a mají být ještě do pondělka, tak doufám, že všichni přežijeme. Takže jedině doporučuji někde si lehnout tu vody, odpočívat, popíjet, samozřejmě nealko nápoje a mít se krásně celý víkend a celý začátek prázdnin.
0: No, řekl jste to za mě. Dodržujme pitný režim, buďme ve stínu, moc se nenervujme. A to je recept na to, jak přežít horka. Květoslav Havlík za Jihomoravský Cordis, koordinátora veřejné dopravy na území regionu, s pravidelným pátečním dopravním hlášením. Děkuju a naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný víkend.
0: Co jste možná neslyšeli a co možná v učebnicích, no já bych řekl, že skoro jistě v učebnicích nebylo. No, s tímhle cyklem, co v učebnicích nebylo, se dnes vydáme do Českého středohoří. A to už za pár chvil. Martin Písařík vás tam zavede k jedné dýmající hoře.
2: Český rozhlas Brno.

0: Julie, co vám při sledování Verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
1: Jardo, to je tak nějak dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
0: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
1: Omyl, Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve Verbuňku.
0: Nevěřím, kdy, kde, jak?
1: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka Verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
0: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vrch Boreč v Českém středohoří nedaleko Lovosic v zimě vypadá, jako by se pod ním probouzela sopka? Tento přírodní úkaz je ve skutečnosti ohromujícím fyzikálním procesem probíhajícím uvnitř znělcového masivu. Hlavní roli zde hrají ventaroly, systém hlubokých skalních puklin a průduchů, které propojují úpatí hory s jejím vrcholem. Celý kopec funguje jako obří tepelný výměník. V zimě nasává studený vzduch u země, ten se průchodem skrz masiv ohřeje o teplo akumulované v hornině a nahoře vyfukuje ven jako horká pára. Díky těmto výdechům vrchol hory nikdy nezamrzá a drží si stabilní teplotu kolem 10 stupňů. To vytváří specifické mikroklima, kde se daří unikátní teplomilné rostlině játrovce borečce vzácné, jejímž domovem je Středomoří a která by jinde u nás nepřežila. V létě se proces obrátí, nahoře se nasává teplý vzduch, který se uvnitř hory ochladí a úpaty kopce pak příjemně mrazí. Boreč je zkrátka důkazem, že příroda nepotřebuje elektřinu, aby vytvořila dokonalou klimatizaci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Myslím, že na klimatizaci teď myslí mnohý z posluchačů a posluchaček Českého rozhlasu Brno. Ani se vám nedivím, čeká nás tropický víkend, ale já to studio Českého rozhlasu Brno vlastně teď opouštím jenom na pár chvil. Ve 23 hodin se vám na počátku další noční linky znovu přihlásím a tématem, o němž si budeme moci povídat a o němž by měly být vaše příběhy, jsou kila dolů, a to nejen do plavek. Začínají totiž letní prázdniny. A já vám přeju, ať jsou krásné. A ať se vám taky všechno podaří. No po 16. hodině a po zprávách s Davidem Hasmanem vás čeká další humoriáda, jejím hostem bude Aleš Cibulka. A po 17. hodině vás v našem vysílání čeká i podcast Brněnská jedenáctka. V jehož závěru vzpomenou moderátoři Tomáš Kremr s Hanou Florianovou i zesnulé historičky Mileny Flodrové, která včera zemřela v 91 letech.

0: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kůřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Bíteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: V Brně zítra začínají letní tramvajové výluky v Bystrci a na trati do Bohunice Starého Lískovce. Současná vlna veder podle distributorů elektrickou síť neohrožují. Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici letos cílí na téma tanec. A zítra čekáme další tropický den, bude jasno a teploty až 39 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Zítra začnou v Brně platit letní tramvajové výluky. Dopravní podnik opraví kolej v Bystrci. Linky 3 a 1 ukončí provoz ve smyčce Rakovecká. Na sídliště Kamechy lidi poveze posílená autobusová linka 54. S dalším omezením o letních prázdninách musí počítat cestující v Renesské třídě, popisuje dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl.
3: Tam to bude znamenat odklon tramvajových linek 7 a 8 přes Hybešovu a Vídeňskou. Dojedou pak dál ve směru na nemocnici Bohunice nebo do Starého Lískovce a náhradní dopravu mezi hlavním nádražím a Křídlovickou, takže tou lokalitou u Ronda zajistí kyvadlová tramvajová linka X.
1: Další dlouhodobé omezení začne platit taky v Olomoucké ulici. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD tím, že ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Nepravomocně o tom rozhodl Pražský obvodní soud. SPD od rezortu požaduje omluvu. Ve zprávě ho totiž rezort popsal jako xenofobně populistickou skupinu, která podněcuje k nenávisti. Podle soudu to ale ministerstvo dostatečně neprokázalo. Stejný spor řešili soudy i kvůli zprávám z předchozích let. Pravomocným rozsudkem skončil soud o zprávě z roku 2020. Podle soudu v ní SPD být nemělo. Vlna veder se zatím v energetické síti v Česku příliš neprojevila a její provoz by ani neměla ohrozit. Zhodují se na tom distributoři. Například podle ČES se v odpoledních časech zvedá spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím maximálně o 2%. Zatížení je ale pořád výrazně nižší než přes zimu, kdy domácnosti vytápějí. Potvrzuje to taky PRE a EGD s tím, že zatím nebylo nutné přijímat mimořádná provozní opatření. Ve Strážnici na Veselsku dnes muzikanti a tanečníci oficiálně zahájí mezinárodní folklorní festival. Jde o 81. ročník akce, která má propagovat lidovou kulturu. Základ festivalového programu každoročně tvoří vystoupení českých a moravských souborů. Doplňují je zahraniční hosté. Tématem je letos tanec, který je podle organizátorů pamětí v pohybu, vysvětluje prezident festivalu Martin Šimša.
4: Toto téma se bude prolínat celou řadou pořadů. Hned ten první otevírací je věnované osobnosti velké choreografky Aleny Skálové. Následující program je věnovaný tanci jako živému fenoménu, který se nepřetržitě vyvíjí a ta konfrontace tam bude právě na archivních snímcích a ty to bude konfrontovat vlastně s tím dnešním pojetím toho tance.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme převážně jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů. Biozátěž vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Od sjezdu na Ostrovačice na kilometru 188 pojedete pomalu až k Rohlence v nesouvislé koloně. Šťastné cesty.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny, ať jste kde jste.
5: Senky, písničky, výhry, humory, vedru na vzdory.
6: No jistě, samozřejmě, a možná přijde i kouzelník.
5: Ne, přijde Jirka Korn a bude zpívat. Žal se odkládá.
6: No, tak co nám chybí?
2: Humoriáda.

0: memoriáda začala právě teď. Aleš Cibulka dorazil, má takový, jak by se to řeklo, fresh sestřih. Sluší ti to, omlazen si.
1: Já ti děkuji.
0: Zapomeň už na ty patky a trvalý. Ne,
1: to prosím tě není můj nápad. Já jsem 26 let věrný své kadeřnici Blance Haškové, která mě střihá opravdu už dlouhá léta, ale Michal má svého barbera, ke kterému chodí a který vždycky jak jako upraví vousy a ty vlasy a všechno tak jako...
0: A řekl, udělej mi něco jak s tím
1: to
0: Alešem. Tomu,
1: a on, ne to vůbec ne, ale on vždycky, mladý barber, vždycky vzkazuje Kuba a říká, no a kdyby přišel pan Cibulka, já bych mu to ostřihal úplně jinak, já bych mu to vzal víc nakrátko a vždycky, když Michal přijde od toho barbera, tak říká, tak Kuba ti vzkazuje, že by to jako ostřihali ještě víc nakrátko a teď já jsem doprovázel Michala, prvně jsem ho viděl a Kuba Paško mě zase viděl a říká, no já bych vám to ale ostřihal víc nakrátko a protože bylo před prázdninama a protože jsem měl čas, tak jsem říká, tak víte co? Jdem na to, udělejte, co jako myslíte. Je mi to úplně jedno, co budu mít na hlavě. A tohle to mi vyrobil, ale já jsem si říkal, a teď to mám konečně jako ty mladý. A teď jsem se koukal po těch mladých a oni jak nosí ty květáky strašně
0: no,
1: na hlavě.
0: Vepředu,
1: furt
0: čupřiny.
1: Si to upravujou, no, ty čupřiny, že jo, no, furt to tak
0: do mobilu, tam se vidí, že jo.
1: Tak oni se češou prostě úplně neskutečně. Uh-huh. Tak jsem zjistil, že to nemám jako mladý, ale jako my, ty padesátníci, který chceme vypadat jako mladý, rozumíš tomu, takže uh-huh. Ale je to
0: tak
1: strašně
0: tam zajdu taky, myslím, že Kuba si poradí.
1: Já myslím, že s tím, co máš na hlavě, ale je to na tohle, je to strašně praktický.
0: Jo, nechám mu vousy předělat nějak.
1: No, hezký. Ale to je, hele, a my jsme tam prodělali i masáž hlavy. Oni tam mají úžasnou slečnu, která tohle to nám ukázala. Jsem nikdy nic takového nezažil. To je, to seš hodinu v ráji.
0: Jo, teď na to koukám, máš i tu hlavu trošku.
1: No, jenom, no, to je taková, která se mi zkroutila blahem právě.
0: Hele, milí blažený, řekni nám, ano. Byste měli akci Rozhlas jede v Čelákovicích, ano. Teď to bylo ve středu, tuším, a posluchači to uslyší, právě ti, co nás teď poslouchají, můžou si užít tuhle tvoji rozhlasovou show, kdo tam byl a kdy to uslyšíme.
1: Já si myslím, že to bude stát za to a tentokrát, protože nám budou začínat prázdniny, to bude už tenhle ten víkend, takže v tradičním čase v sobotu večer od 20 hodin a v neděle od 13 hodin na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Rozhlas jede za vámi z Čelákovic, pan hrabě Kinský tam byl, Světlana Vitovská, Libor Dvořák, samozřejmě náš pan generální ředitel Michal Jagelka, soutěžilo se, bylo tam veselo, no a dobrá zpráva pro ty, kteří teď poslouchají, my během roku vysíláme Rozhlas jede za vámi tady na regionech, ale vždycky slibujeme, že během léta to bude i na dvojce, takže kdo třeba něco propásl, na dvojce Českého rozhlasu během léta, protože tam, na rozdíl od vás, kdo posloucháte regiony, to ještě neslyšeli, to budou mít šanci slyšet včera, dnes a zítra.
0: Já bych zůstal tady na regionech, protože to je lepší signál než na té dvojce.
1: To je no jistě, vy jste stereo, to je úplně samozřejmě. Zřejmě, no jistě, to
0: tak prosím tě, co nabídneme posluchačům na začátek?
1: Já jsem se díval do toho seznamu a vybral jsem muž, kterého jsem dlouho neslyšel a který by před pár dny, proto jsem na něj vzpomínal i na dvojce, oslavil 85. narozeniny a to je Jan Vodňanský. Ano. Na toho by bylo dobré nezapomenout, takže máte-li tam něco, budu pro.
0: Máme tam něco a dokonce i to začne znělkou, kterou všichni pamětníci dobře známe.
1: Bude plum plum?
0: Bude plum.

0: Běží liška k táboru. Běží liška k táboru, odolává náboru.
1: Ani celé, ani spola. Ani celé, ani spola nebudu vám dělat vola.
0: Jak se Napoleon zove? Jak se Napoleon zove? Bonaparte Kutuzove.
1: Řekl kobyl kobyle. Řekl kobyl kobyle, budem bydlet ve vile. Řekl jí to ve stáji, ještě teď tam chlastají.
0: Kurník, kurník, kurník, hraješ jako hurník. Jako hurník Ilja, za dvě, za tři kilja.
1: Malíř zabývá se malbou, kulomet ho kryje palbou. Až tu malbu dodělá, tak ho taky oddělá.
0: Běží zajíc z Rakous požádat k nám o azyl. Někoho tam zakous a nerad by narazil.
2: Tady hraju právě ty předěly takový, abyste věděli, kde je konec, protože někdy se to nepozná.
1: Někdy, jak říká kolega, titul tvoří až 50% básně. Deporučík z kasáren, to je taky jedna z těch delších básní. Deporučík z kasáren, hlavu plnou prasáren. To právě ještě není konec. Deporučík z prasáren, hlavu plnou kasáren.
0: Naléhavé upozornění těm, kteří dosud plýtvají elektrickou energií. Jenom beznadějný kripl zapne to, co jiný vypl.
3: Zábava z Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik Jan Vodňanský pro tuto chvíli. Můžeme s ním pokračovat. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, budeme v Pidivajzlicí. To je taková vesnice, Aleši, ale ty už si to zažil tady, ne? Pidivajzlice ještě ne.
5: Ne, Pidivajzlice, to je nádherný a moc se mi to líbí.
4: Ano, jako. A navíc má zajímavé obyvatele Josefa Hlinomaze, Vlastimila Bedrnu, Jiřího Líra. No, je to ze Silvestra 64. Bývají zábavní chlapci z našeho archivu. Mm-hmm. Tak si vyberte, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: akademickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Je tady páteční humoriáda, Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví ze studia. Na telefon zveme všechny, kdo chtějí přidat své hlasy, a to buď pro Jana Vodňanského, nebo pro, a teď se Aleš zase zasměje, pídívaj z lice. Dobré odpoledne. Haló.
4: Miroslav z Karviné.
5: Hezký den, pane, hezký den.
4: Dobrý den, Ivan Pavle.
3: Dobrý den.
4: Pro pidi vajzlíte.
3: No vidíte, jak to hezky říkáte.
5: Mně už stačí tohle.
3: Děkujeme. Naslyšenou, hezký víkend. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, pánové. Zdraví vás Standa Zimník.
5: Zdravíme.
6: Pod velkým vlaským ořechem, teplota plus 35 stupňů. Mm-hmm. Tak dejte pidi vajzlíce.
5: Ano.
3: 35 ve stínu, tak to je tedy dost. Zůstaňme svěží. Dobrý den. Haló.
7: Haló, haló. Tady je Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý den.

0: vám můžu poradit, jaký můžete použít taky sestřih, jestli znáte finskou skupinu Leningrad Cowboys. Když se na ně podíváte, ty mají správný takový kohouty na hlavě.
1: Aha.
0: Skupinu znáte.
1: Vidíte, tak na to se hned podívám.
0: Stálo, ta sranda.
2: Mm. Jo, a pak už jenom uniformu z fundusu a je to. Tak jo, děkujeme pěkně. A Ačko, Bčko?
0: Posádku v Humoriádě.
1: Děkujem.
0: A dáme si Ačko.
2: Je to tam. Děkujeme. Hezký víkend. Dobré odpoledne. Ozvěnu slyšíme, ano. Ale vás ne. Je tam někdo? Tak nebudeme čekat. Není čas ztrácet čas, jak se říká. Dobrý den. Dalšímu.
3: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, já vás zdravím.
1: Zdravíme taky.
3: Chtěl bych hlasovat pro ty píšvajzlice. Chtěl jsem jenom poprosit pana Cibulku, jestli by mě mohl říct, nebo všem teda, co je jeho nejoblíbenější herec té první republiky? To mě zajímá. A co tak mu dělá největší radost z té první republiky z té herce?
2: Tak já jdu na svačinu, alež budu jmenovat všechny
1: jako
2: jména.
1: Hercu... Děkujeme. Ano, až bude chvilka, tak odpovím určitě. Můžu rovnou říct.
2: No,
1: pokud jde o herce, já miluju herecké kreace Hugo Haase. Hugo Haase je pro mě král komiků, Vlasta Burian snad promine, ale pokud jde o ty chlapy Hugo Haase, Oldřich Nový samozřejmě. No a pokud by to bylo celkem i s dámami, tak vítězí Nataša Golová.
2: No, samozřejmě. Tak to je jasné. Vždyť no, si on napsal jako... nejednu knihu, dvě?
1: Ano,
2: nebo
1: ano.
2: Tři.
1: Ale tak jako, dokonce jsme otevřeli sál Nataši Golové v Sulické v domově seniorů, takže té zůstávám věrný.
2: Tak jeho jsem se zamyslel, zavzpomínal jsem
1: já
2: si.
1: Já koukám, ano.
2: Máme součet?
1: No.
2: Víš, kam jdeme?
1: Do Pidivajzlic.
2: Přivítání Shakespearea v Pidivajzlic.
1: Je.
4: Dotančit. Já prosím plesový výbor, aby poděkoval dámám. Opakuju. Nechte být ženský a poté sem. Svolávám vás k důležitý schůzi. Vítám zástupce zdravotnického střediska. Vítám zástupce místního národního výboru. A vítám taky zástupce našich pidivajzlických obětavých požárníků.
5: Mame, jste si vědomi toho, že když já tady schůzuju, že je v Pidivajzlicích puštěný červený kout z řetězu?
4: Samozřejmě, soudruhu. Samozřejmě.
5: Děkuji vám.
4: Proto taky ta schůze bude krátká, na nejvíc tak do půlnoci. O co nám vlastně jde?
6: No, já myslím, že musíme lépe, radostněji a s větším úsilí.
4: Ale počkej tou druhou. Já myslím, o co nám jde teď momentálně?
6: No tak to nás neučili, já to znám jenom vyhlídkově.
4: Soudruzi, helejte, jde o tohle. Dostal jsem telefonát z okresu, že máme taky u nás v Pidivajzlicích přivítat pana Shakespearea. Teď jde o to. Za A. Jak ho přivítáme? A za B. Kdo to vlastně je?
6: No, hele, moje holka něco říkala o nějakým anglickým umělcovi.
5: Ojele! My máme noc patalí s našima umělce, že nám pijou a budeme se starat ještě o nějaký anglický alkoholiky.
4: A vidíš to. Ovšem, soudruzi, já myslím, že to žádný umělec nebude.
6: Proč myslíš?
4: Já mám takovej dojem, že to bude nějaký šejk, ten pan Spír. My jsme jim tam asi postavili cukrován, tak jsme jim za to zavázaný.
6: Ať je to, kdo je to, když to přišlo z okresu, tak musíme dát najevo svou radost, jak je nám...
4: To je správně.
6: Jak je nám ten člověk vzácný, jo, že přijede, protože jinak by nám zvýšili dodávky.
4: Správně, tohle myslím, že je velmi správně nanesený, soudruzi.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak v Pidi Vajzlících probíhají velké přípravy na přivítání Shakespeara. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Pokud zvolíme Ačka, pokud dáme Bčka, tak tady bude Richard Genzer s Karlem Šípem a téma Prodavač palačinek. Na co máš chuť? Na palačinky nebo Pidi Vajzlice?
1: No, palačinku bych si dal, ale Pidi Vajzlice mě naprosto dostali, tak bych, myslím, potřeboval vědět nutně, jak tahle ta schůze skončí. Takže kdybych měl hlas, jakože ho nemám, tak jsem pro Shakespeara v Pidi Vajzlicích, protože to je geniální nápad.
2: To je Ačko, humor mezera A, SMSka pro Pidi Vajzlice, Bčko, humor mezera B, Richard Genzer, prodavač palačinek, 90 011 04, číslo pro SMS, telefonáty směřujete na 731 800 900. Tak Sindel X zpívá Dřevo.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Humoriáda pokračuje právě teď, než vám dáme slovo, vybíráte si Pidi Vajzlice nebo Richarda Genzera. Aleši, co ty a léto?
2: Já léto miluju.
1: Letošní léto.
2: Letošní léto, no, zdá se mi poněkud horké, ale jako my Češi, jak pořád na něco nadáváme, když zase byla zima, když bylo to loňské léto.
1: Sluníčko,
2: ne, takhle je to ideální. Ale zrovna nedávno jsme vzpomínali s Michalem doma, jak to bylo zvláštní, když byla polovina 80. let. My jsme byli někde na letním táboře, já si to vybavím jak dneska, a hlásili, že bude 30. Že bude 30 stupňů Celsia. A to vím, že jsme jako čekali během toho dne, co se stane, co se bude dít, protože to jsme nezažili do té doby, nebyly to běžné teploty a teď je 40 naprosto jako úplně běžné.
1: Ale většinou taky po tom horkém dni, no, po tom dusnu, ano, večer, odpoledne už přicházely ty
2: bouřky. Byla bouřka, no jistě.
1: Takže se to vyčistilo ten vzduch a zase na novo.
2: To je to globální den. Oteplování.
1: No, tak.
2: Teď jsem trefil téma.
1: Úplně tam, kde jsme nechtěli být. Jdeme do Pidi Vajzlic nebo za prodavačem palačinek. Ptáme se našich posluchačů, tak uvidíme, kdo pak se nám dovolal. Dobrý den. Haló.
3: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Tady Pepa ze Štětí.
2: Zdravíme.
3: Číslo 2. Já to říkám všude, kamarád říká jedničku a chtěl bych Pidi Vajzlice.
1: Dobře,
2: výborně, děkujeme.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Ano, hezké odpoledne, i když horké odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, Aleši, přeji vám, Pavle, a
1: děkujeme.
4: Srdečně zdravím vás, Aleši, teda.
2: Děkuji moc.
4: Zdravé, ráda vás poslouchám a přeji vám hodně osobních i pracovních úspěchů.
2: Děkuji moc.
4: Ano,
1: mm-hmm.
4: A dám si Ačko.
1: Máme. Děkujeme, hezký víkend vám. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já bych prosila Bčko. Mm-hmm. A děkuju, že nám v těch horkých dnech takhle se snažíte to odpoledne zpestřit. A jestli pak víte, že je dneska takové zajímavé datum. 26.6.26.
2: Ano, jenom dvojky a šestky, to připomíná. No jistě.
5: Mějte se pěkně.
1: Děkujeme, hodně štěstí, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Jirka z Brodku Upřerova.
2: Dobrý den.
6: Genzera a přeji krásný odpoledne všem.
1: Ano, a Genzera jsem zaslechl správně. Dobře, máme zapsáno a já už bych to sečet, ať osvěžíme posluchače dalším humorem.
2: Tak povídej.
1: Doděláme toho Shakespeara.
2: Fakt jo, no, výborně. Omlouváme se panu Genzerovi příště.
1: Ano. A nebo možná ještě dneska.
2: Jo, to je vlastně pravda. Ano, když zbyde. Čas.
1: Nezbyde, protože máme ještě soutěž a máme losování, máme toho hodně, Aleši.
2: Ano, tak Genzer nebude.
1: Bude Shakespeare.
7: Tak koukněte, soudruzi, já myslím, že po úvodním přípitku bychom mu jako mohli ukázat náš kravín. Co by na to?
8: No jo, ale kde jsou ty 4 čistý krávy, které vždycky delegacím ukazujeme?
9: Ty jsme půjčili do Hunťákovic, mají prej tam delegaci afrických pionýrů.
7: Jo, tak hele, já navrhuju, aby jsme umyli další 4 krávy.
8: Toto, vodou se musí šetřit kvůli požáru.
7: Aha.
8: Já navrhuju, aby jsme ho místo toho krajina vzali k nám do sklípu na jednu u nás v Pidi Vajzlicích pálenou.
7: Správně, tak to je schváleno. Tak za druhý si myslím, že by se třeba taky rád podíval na naše muzeum místních památek.
9: Mějte, kam dáme ty slepice?
7: Ale to slepice, co ta nová slepičárna?
9: A to by nám moc zaneřádili, znáš, že tě slepičák záděj, ne?
7: No jo,
8: aby jsme ho místo toho vzali do našeho sklípku na ještě jednu skleničku.
7: Ano, správně, schváleno, soudruzi. No a teď si myslím, helejte, soudruzi, co vy na to, jestli mě podpoříte v tomhle tom, co ho vzít takhle mezi lidi? Myslím také na tancovačku. Aby ho provedla některá z našich ženských.
9: Ale která?
7: Hele. To Mirovická z mlíkárny.
10: No jo, to ano.
7: Že jo, no jo, počkej, ta je sice moc hezká, to víme, že ano, ale ona to zase nemá moc politicky dobře jako ujasněný.
10: Aha, no jo, no. Hele, tak v tom případě bych navrhnul,
7: Barkalovou ze svazu.
8: No vidíš to, to je dobré. To má sice politicky jasno. No a teď jde zase o to, jestli pan Shakespeare pozná, že to je vůbec ženská.
7: Správně, ano, schváleno, soudruzi, tak a helejte, teď se zamysleme, jestli se u nás opravdu nenajde něco pozoruhodného, něco, co by stálo za to.
8: No, pozoruhodný je u nás to, že když je suchý rok a neurodí se, tak je s tím problém, a když je mokrý rok a urodí se, tak je ještě větší problém. To je teda pozoruhodný.
7: Ale...
8: Já myslím
7: něco hmatatelného.
11: Hmatatelného, jo?
7: No.
11: Tak v tom případě jedině Mirovická.
7: Ale je. Soudruzi, co pak se u nás nenajde něco opravdu kulturního, něco zajímavého?
8: No tak já navrhuji, aby jsme místo toho vzali na ještě jedno skleničko.
7: To je správně, ano. Schváleno, soudruzi.
11: Ale moment, já tady nejsem přes čísilka, jo? To já ne. Ale jak tak počítám ty frťánky, tak mám dojem, že ten dotyčnej bude rád, když najde svýho šoféra.
7: No jo.
8: To je jasný. To, aby se nestalo, jako tady byl ten delegát přes ty lidský práva, po čtvrtém frťánku nám honil zootechnika po návsi rozparku.
7: No právě. No.
8: To je starost.
7: Já vám děkuju, že jsme se s tím tak brzy vyrovnali.
9: Prosím.
7: A vítám tímto pana Shakespearea u nás v Piggy Wazlici.
12: Ať žije pan Shakespeare! Ať žije pan Shakespeare!
0: Humoriáda.

0: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli. Čas na soutěž. Přátelé, víte, že hrajeme o knihy z edice Humoriády podle vašeho výběru. Jednu z nich si můžete vybrat. Máme tady Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou. A navíc dneska ještě v závěru bude losovačka o digitální rádio. Aleš Cibulka s napětím sleduje. Je zvědavý na soutěžní otázku, která se ho bude týkat.
1: Samozřejmě. Já jsem napětý, protože může nastat varianta, že nebudu vědět správnou otázku na odpověď o mně.
0: To by bylo špatné.
1: To by bylo
0: špatné. Já to tady mám napsané.
1: Jo, ty máš odpověď, výborně, to se mi velmi ulevilo.
0: Všechno vím, já tě zachráním. Tak 731-800-900, kdo tam? Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zdravíme, paní Jiřinku. Tak jste připravená, slyšíme se dobře?
2: Ano.
0: Ano, tak spouštím otázku. Aleš Cibulka se stal v létě roku 2014 kmotrem za A. Aleši...
1: Já nic nekomentuji. Ne, ne,
0: za
1: ne, ne,
0: A.
1: Ne.
0: Nové odrůdy jarní cibulky. Za B. Rozhledny cibulky.
2: Ajta, prajta.
1: Já nesmím ani naznačovat.
0: Ne.
1: A vy jste z Plzně, mojí milované, krajské, vám bych napověděl, ale nesmím.
0: Takže, Jiřino.
2: Můžu ještě jednou, prosím.
0: Nová, Aleš se stal kmotrem. Nové odrůdy jarní cibulky anebo rozhledny cibulka.
2: Já bych typovala, protože jsem zahradnice, tak tu cibulku.
3: A je to úplně dobře.
1: Vy jste mě neviděla, jak nenápadně kývu, jakože ne?
0: Aleš se držel, seč mohla, ani obočím se nesnažil naznačit.
1: Ani brvu jsem, ne. I brvu jsem sklidnil, ano.
0: Tak to je mi líto. No, tak jo, tak se mějte hezky.
2: Hodně vás tam zdravím.
0: Děkuji. No, my vás. A zůstaňte nám věrná i přesto, že jsme vám to takhle zkazili.
1: Ne, paní posluchačka z Plzně už cibulku nepoužije ani v kuchyni, ani na
0: rozhlednu nepůjde. Ale my přesto můžeme pozvat na tu rozhlednu. Všechny posluchače jsou prázdniny, můžou si udělat výlet na šibeniční vrch u Oloví na Sokolovsku.
1: Ano, nedaleko mého rodiště, kóta 666 a je to nádherná opravdu rozhledna. Můžete se podívat po okolí a mě udělalo velkou radost, že právě postavili rozhlednu a tu po mně pojmenovali. To mě prostě úplně jako fascinuje, protože toho se běžně nedočkáš za života, nebo tak,
0: a
1: jako,
0: jak na tebe že přišli, máš jak to spojili, rozhlednu. Jako...
1: Prosím tě, řeknu ti pravdu. Ta rozhledna na začátku se mnou neměla vůbec nic společného, ale v Oloví na tomhleto místě na šibeničním vrchu rozhledna bývala, ta nějakým způsobem už dosloužila a byla vypsána jakási architektonická soutěž. Mladá paní architektka vyhrála a ona udělala tu rozhlednu tak, že nahoře opravdu je taková báň jako by cibulka a to je to místo, kde se člověk rozhlíží. Proto vypadala ta rozhledna jako cibulka, pojmenovala jí cibulka a někoho v Oloví napadlo, že když už se ten cibulka narodil v Sokolově a je ten jakoby místní rodák, mohl by být kmotrem, takže jsem kmotrem rozhledny cibulka. Taková malá zajímavost, ve chvíli, kdy jsme ji pokřtili, opravdu jsme vzali tu flašku šampaňského a tak se jako šouplo, že se rozbila. Rozhledna byla pokřtěná a trvalo asi týden, než místní obyvatelé rozkradli všechno, co nebylo přimontováno. Dřevěná madla, kusy té rozhledny musela být zavřena a zrekonstruována už asi po týdnu. Čech, jak někde něco vidí na tom šibeničním vrchu, už to bylo pryč.
0: A to nemuseli být místní třeba, ne. Abychom zase nedělali zlou krev.
1: Jakože to bylo nedaleko hranic, že to ukradli z Německa. Já myslím, že ty nemají nic jiného na starosti, než přebíhat na šibeniční vrch. No prostě to někdo tak jako vzal a já jsem si nenechal vůbec nic jako suvenír. Ale už je v pořádku, zajďte se tam podívat.
0: Krimi případy vysíláme jindy. Já dopovím ještě oficiální informaci. Tato 30 metrů vysoká vyhlídková věž nabízí panoramatický výhled na Krušné hory, Slavkovský les i Karlovy Vary.
1: Ano, no, no.
0: Až tam budete, takže cibulka u Olovy.
1: Zde zajďte se podívat, pak to stojí za to.
0: Tak aspoň tip na výlet, když už nevýhra. No a teď nám došlo k zajímavé situaci, přátelé. My to nebudeme natahovat. Vy, co posloucháte každý den, podle pravidel máme z týdenních výherců vylosovat jednoho. A my v tomto týdnu máme jenom jednoho.
1: Ano.
0: Po číslem 3 ve středu vyhrál Milan z Rokytnice v Orlických horách, takže abychom všechno dodrželi, Aleši, vylosuj.
1: Já právě jsem chtěl říct, že to nemůžeme odfláknout, ale že budeme losovat, čili jenom pro rozhlasové posluchače. Mám před sebou skleněnou mísu, která je tak velká, že by, tam bych mohl rozdělat na tři chleby. A v ní je tedy míček s číslovkou trojka. Byla připravená i ta pětka.
0: Ano, kdyby Jiřina uhodla.
1: Tak já se nedívám a jenom takhle, aby bylo. Já to promíchám, aby to bylo.
0: Myslím, že pan Milan je úplně napnutý.
1: Si připadám jak v té soutěži buď a nebo, jak jste tam šahli a vytahli pračku nebo nic, nebo všechno.
0: Tady je, tak, vytáhneš digitální rádio.
1: Tak pozor, mám v ruce pingpongový míček a je to číslo, ještě budu chvilku napínat, je to číslo 3.
0: Já jsem netušil, že to stvárníš až tak dramaticky. Každopádně pan Milan má digitální rádio.
4: To jsem nečekal.
0: Může nás poslouchat bez šumů, naprosto čistý signál. Tak gratulujeme a rozhlas jede.
5: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Tak na řadě je náš dnešní host Aleš Cibulka se svým výběrem.
1: Ano, a protože jsem u vás dostal opět dobrou kávu, chtěl bych ukázku s názvem Mariša, tedy Jiří Labus.
0: Ale ta naše nebyla stuchlá, či co?
1: Není mi po ní úplně dobře. Ne, byla výborná, nebo už nikdy nic nedostanu.
0: Konec komedie, teď si dáme Jirku Labuse Mariša. A scénku Mariša.
6: Jsi bílý nebo černý? Jsou ti černý?
7: Černý, mědej. Sváděla jsi to?
6: Zapomněla jsem.
7: Od koho je káva?
6: Od Žida.
8: Od Žida?
7: A proč ne ze spolku?
6: Měli zavříno tehda, no to zase.
8: Měli zavříno.
7: Tohle je stuchá, nebo co?

0: si je otrávila.
1: Otrávila? A ja taká devočka, cingilingiling, rada pijem vinečka, cingilingiling, rada pijem, rada...
2: Babi!
1: Co je?
2: Proč nemám dědečka?
1: Každý jako ten ščor přileze a répne, až krev v žilách se zastaví. Běž si hrát. Rada pijem...
2: Babi, ty mluvíš jako ta paní včera v divadle.
1: Která?
2: Mariša.
1: Bože, kdybych do toho kamenia mluvila, spíš by se ustrnul.
2: Cože?
1: Vidličky a nože. Jako ti sršni. Všichni se na člověka sesypo a tak dlouho bžodajo a štípajo, až už štípajo.
2: Co to meleš?
1: Kávu. Kávy není nikdy dost. A neřáde jeden. Celý Francek.
2: Babi.
1: Co zas?
2: Stejně vím, jak to bylo s dědečkem.
1: Co se stalo, stalo se. No. Tady máš sirky a běž si hrát do stohu.
2: Babi.
1: Co zas?
2: Když mi seženeš C-čka a koupíš babě to, tak tě neprásknu.
1: Dáš si kávu?
2: Dáš si čaj.
1: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
2: A od koho je káva?
1: Od žida.
2: A proč ne ze spolku?
1: Měli zavříno.
2: Tahle je stuchlá, či co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávaný. Babi!
1: No?
2: Jdu do toho stohu.
3: Non-stop, já chci žít non-stop.
0: Děvči jsou nešťastná. To ti jeden vávra nestačil.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak tolik možná přijde i kouzelník Jiří Lábus, Oldřich Kaiser. Závěrečné hlasování Jiří Lábus nebo Iva Janžurová by se vám hodili v tomto horku. Kdo vás osvěží víc, volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 01 04 posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Hlasování ukončeno, Aleš Cibulka bedlivě sledoval všechno a může vyhlásit toho, kdo nám to vyhrál. Kdo
2: ano,
1: tak to je?
2: Ano, mohu vyhlásit Jiří Lábus, tentokrát s Karlem Šípem, s panem profesorem Pirkem a změříme si tlak.
3: Tak Jirko, no, já vím, že ty o svoje zdraví pečuješ.
4: Jak to víš?
3: To se tak jako říká o tobě, ano. Jakým způsobem? Jako chodíš pravidelně na kontroly, měříš si tlak?
4: Chodím pravidelně na kontroly, měřím si tlak.
3: Sám doma si měříš
4: tlak? Sám doma, já mám tlakoměr. Mm-hmm. A já se měřím třeba, když mám takový jako záchvat péče, tak se měřím třeba 10x za hodinu. To skutečně. A to je člověče velmi zvláštní. Ono to lítá teda, musím říct. Když takhle to... I když jsem četl, že se to vlastně nemá měřit hnedka za sebou, že jo? To, že se to má měřit po pauzách dosti velkých, že jo? Tlak.
5: Ne? Ne, naopak. Když přijete k doktorovi, tak jste rozčílený, no tak vám změří tlak a za chvilku vám má změřit hned znova, už ho máte, radši, už ho máte
4: no,
5: lepší.
4: No, já jsem si to myslel.
3: Takže to děláš dobře.
4: No, tak to dělám nakonec vlastně dobře. Ano. No.
3: A ty si
4: takže...
3: to píšeš nějak, nebo ty si pamatuješ ty hodnoty?
4: Já si pamatuju ty hodnoty a pak volám lékařům, a jako co mám dělat a SOS a pak beru léky a takhle. No.
3: A už se stalo, že ti to vylítlo někam, kde jsi to neznal, ty čísla vůbec? A co v takovém případě?
4: No já, když jsem si ho začal měřit, tak jsem zjistil,
3: mluvíme
4: že
3: mluvíme o tlaku pořád, no.
4: No, mluvíme o tlaku. Tak člověče, já jsem zjistil, že jako je dost větší, než jsem slyšel. Skutečně.
6: Tak jsem říkal, Hergot, s tím bych měl něco dělat.
4: Tak jsem zavolal kamarádovi lékaři,
3: ano.
4: A on řekl, že jo, tak jsem k němu přišel a vlastně beru opravdu, že asi tak tři nebo přes 3 roky léky na tlak a už se mi to srazilo, už to, a ty se musí brát celý život, víte, pane profesore, ty léky už potom.
5: Asi ano.
4: Na tlak? No, na tlak.
3: Tyhle ty tlakový
4: no,
3: se berou
4: no, potom už celý život. Celý život, tyhle ty tlakovky. A já jsem tlakař.
3: Ty jsi tlakař.
4: No, já jsem tlakař.
3: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
4: Já mám právě vysoký tlak, měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby ho teďka měřili, tak možná mám vyšší, že přece ten člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že tak teď by mi to možná stouplo. Ale jako... Jinak si myslím, že ten tlak jako...
3: Dneska jsi ho ráno měřil?
4: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
3: Kolik tam bylo?
4: No, teď už to bylo tak 140 na těch 88, tak nějak. No,
5: zdravej člověk.
3: Zdravej člověk, ano.
4: Ale po lécích, to musím, že jako po lécích.
1: Tlak směřen jsme ve finále, Aleš Cibulka, Pavel Kučera se loučí.
2: Ano, a mě to připomnělo, že v 5 beru prášky, prosím tě, já už musím jít a taky jsem si ho dneska ještě nezměřil.
1: Dej si ty správné, ano.
2: Výborně, ano.
1: Krásné léto všem a těšíme se na slyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký den.

0: Představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Muzea v Boskovicích a v Blansku Jihomoravský kraj od ledna sloučí. V Národním parku Podyjí je zakázáno rozdělávat oheň a kouřit, informovala o tom zpráva parku. Koalice ve sněmovně prosadila změnu pravidel pro státní úředníky, bude snaží je zaměstnat i propustit. A taky zítra čekáme další tropický den, bude jasno a teploty až 39 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Muzea Boskovicka a Blanenska budou sloučena do jedné organizace pod jedním vedením. I přes nesouhlas boskovické radnice to odsouhlasili jihomoravští zastupitelé na svém posledním jednání. Změna se projeví od ledna. Kraj tvrdí, že díky ní budou obě instituce fungovat efektivněji.
2: Jsou to argumentační veletoče. Zase bych řekl, že kraj ztratil velkou důvěru v rámci té komunikace a v toho přístupu.
3: Místostarosta Boskovic Lukáš Holík z Hnutí ANO spochybnil také personální kroky kraje před rozhodnutím o sloučení. Od března Boskovické muzeum dočasně vede ředitelka toho Blanenského, Pavlína Komínková. Mluvčí hejtmanství Martina Žítková tvrdí, že nový ředitel vzejde z výběrového řízení.
4: V současné chvíli se plánuje vypsat výběrové řízení hned po skončení letních prázdnin někdy v průběhu měsíce září.
3: Po sloučení vznikne Absolonovo muzeum Blanenska a Boskovicka. Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Správa Národního parku Podyjí na Znojemsku vyhlásila zákaz rozdělávání ohňů a kouření v lese. Kvůli suchu totiž hrozí zvýšené riziko požárů. Správa parku zároveň žádá návštěvníky, aby se pohybovali pouze po značených cestách. Dodržování pravidel kontroluje více strážců v terénu. Pokud lidé zaznamenají kouř nebo požár, mají o tom okamžitě informovat hasiče. Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. Nahradit má současný služební zákon. Norma by podle koalice měla zajistit jednodušší zaměstnávání i propouštění státních úředníků. Pravidla mají být jako při běžném pracovním poměru, říká předseda klubu motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný.
5: Také státu otevře trochu ruce v tom, aby existovala větší flexibilita v zaměstnávání státních zaměstnanců a trochu se přiblížila ta situace v komerční a státní sféře.
1: Opozice návrh kritizuje, umožní podle ní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a povede k politizaci státní správy. Poslanci o normě nakonec rozhodli po předčasném ukončení debaty. Prosadila to koalice, když dala hlasování na pevný čas. Normu teď dostanou k posouzení senátoři. Komunální volby budou společně s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října. O vyhlášení voleb rozhodl prezident Petr Pavel, jak informoval Hrad na svém webu. Teď musí usnesení spolu podepsat premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Komunální volby se konají jednou za 4 roky ve všech obcích Česka. Ve větších městech lidé vybírají zástupce i do městských obvodů nebo částí.
0: Počasí.
1: Zítra na Jihomoravě čekáme převážně jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů, biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Velmi ucpaná je stále silnice 43 z Brna na Svitavy. Před Černou horou odstraňují následky vážné nehody. Připravte se na zdržení. Tolik doprava. Pohodové cesty přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Dobré odpoledne, 4 minuty po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. Je pátek 26. června roku 2026. I dnes začne pořad Den v kraji přehledem důležitých událostí z Jižní Moravy. Ve čtvrt na 6 se podíváme na předpověď počasí, pár minut před 17:30 vás čeká nejnovější epizoda Brněnské jedenáctky a ve druhé polovině našeho pořadu zavzpomínáme na Milenu Flodrovou. Dobrý poslech.
0: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. 8 minut po 17. hodině přinášíme zpravodajský souhrn. Dnes s Davidem Hasmanem.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Zítra začnou v Brně platit letní tramvajové výluky. Dopravní podnik opraví koleje v Bystrci. Linky 3 a 1 ukončí provoz ve smyčce Rakovecká. Na sídliště Kamechy lidi poveze posílená autobusová linka 54. S dalším omezením o letních prázdninách musí počítat cestující v Reneské třídě, popisuje dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl.
3: Tam to bude znamenat odklon tramvajových linek 7 a 8 přes Hybešovu a Vídeňskou. Dojedou pak dál ve směru na nemocnici Bohunice nebo do Starého Líškovce.
2: Zemřela brněnská historička Milena Flodrová, bylo jí 91 let, stála například u zrodu internetové encyklopedie města Brna. Historii moravské metropole se dlouhodobě věnovala v muzeu města Brna. Byla držitelkou několika ocenění, včetně ceny města Brna a ceny Jihomoravského kraje. Flodrová vydala několik publikací, například Hovory o Brně. V dalších knihách se věnovala názvům a historii brněnských ulic nebo významným ženám Brna. Mimořádnou vzpomínku Milaně Flodrové budeme ve vysílání věnovat kolem 17:30. Kvůli rekordním teplotám se ruší akce na Jižní Moravě, jde například o letecký den v Břeclavi. Organizátoři se obávají o zdraví účastníků. Náhradní termín plánují v srpnu nebo v září. Neuskuteční se ani břeclavská cyklojízda, závody chrtů v Lednici nebo vítání prázdnin v Babicích u Rosic na Brněnsku. Další akce horku program přizpůsobují. Například festival Strážnice zkrátil sobotní krojovaný průvod asi o třetinu. Tisíce nebezpečných výrobků s obsahem psychoaktivních a psychomodulačních látek zajistili jihomoravští policisté při kontrolách v rámci akce Korund. Při ní spolu s hygieniky, celníky a pracovníky státní zemědělské a potravinářské inspekce navštívili více než 30 prodejen nabízejících toto zboží a také zajistili 5 samoobslužných automatů. Cílem bylo omezit dostupnost rizikových produktů, které mohou způsobit vážné zdravotní problémy. Lidé mohou od dneška navštěvovat 13 českých veřejnosti zpřístupněných jeskyní podle prázdninového režimu. Otevírací doby jsou delší a prohlídky častější. Obvykle začíná letní režim až v červenci. Správa jeskyní se ale snaží vyjít vstříc rodinám s dětmi, kterým letos skončí školní rok dříve. Na nízké teploty v jeskyních upozorňuje mluvčí jejich správy Pavel Gejdoš.
4: Třeba v Moravském krasu celoročně kolem 8 stupňů Celsia, což ale také radíme návštěvníkům, by se na to taky dobře oblékli, protože když třeba prohlídka trvá hodinu, tak by se mohli solidně z toho šoku nachladit.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Je 17 hodin a 14 minut a to je ten správný čas na předpověď počasí. Právě teď jsem ve spojení s brněnskou meteoroložkou Bárou Kučerovou. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jaké je aktuální počasí v městech Jihomoravského kraje? Budeme mít po dnešku nové teplotní rekordy?
2: Ano, budeme mít teplotní rekordy, i když jsou čerstvě zrozeny, vlastně jsou překonány většinou teplotní rekordy z loňského 26. června a jen jeden zatím je překonán už z roku 2019, ale ty rekordy opravdu dnes padly, celkem zdá se zatím na 8 stanicích a ty teploty dnes vyšplhaly do tropických výšek, což bylo všude, ale ta maximum bylo necelých 37 stupňů. Celsia, konkrétně v Lednici 36,9 stupně Celsia. Ty teploty už teď pomaličku, polehoučku klesají. Většinou se pohybují mezi 33 a 36 stupni Celsia.
1: Jak se bude počasí vyvíjet v průběhu večera a noci?
2: Obloha bude postupně jasná nebo skoro jasná, ty ranní teploty klesnou mezi 22 až 19 stupňů Celsia, v údolích tam může být možná ještě trošičku méně, tam lokálně až k 16 stupňům Celsia a vydržívat vítr slabý, proměnlivý, případně může být přes noc i bez větří.
1: A co nás čeká zítra?
2: Zítra nás opět čeká podobné počasí tomu dnešnímu, to znamená převažující jasno, ale v průběhu dne se může na přechodnou dobu vytvořit drobná kupovitá oblačnost. Zítřejší maximální teploty ty by měly být vyšší než ty dnešní, konkrétně mezi 36 a 39 stupni Celsia a stále by ale měl vát slabý vítr, zítra to bude vítr proměnlivý.

0: Dobré rady v pondělí 29. června budou na sladko. Přivítáme cukrářku a pekařku Petru Burianovou, která poradí, jak s úspěchem upéci letní moučníky. Jak například zabránit tomu, aby ovoce pustilo příliš mnoho šťávy a těsto se nám rozmočilo? Tradiční a pro léto typická je bublanina. Co u ní nepodcenit? Řeč bude také o pečení křehkých koláčů, přípravě ovocných knedlíků nebo domácí zmrzliny. Těším se moc. A co vy? Přidejte se k nám. Zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Brno, písně.

0: Prodražená aréna na výstavišti, odsunutý fotbalový stadion za Lužánkami i útěk pandy ze zoo. Podcast Brněnská jedenáctka i dnes přinese souhrn aktualit tohoto týdne. Patří mezi ně i zákaz zapalování svíček na hřbitovech kvůli horku, kulturní ochrana Hantecu, přejmenování spálené ulice kvůli synagoze nebo nová ulice slavné tenistky Jany Novotné. A moderátoři Tomáš Kremr s Hanou Florianovou v samotném závěru vzpomenou na zesnulou historičku Milenu Flodrovou, která včera zemřela v 91 letech.
1: Brněnská jedenáctka. Týdenní zpravodajský souhrn Českého rozhlasu. To, co jinde neuslyšíte, i to nejdůležitější z Brna a okolí do 11 minut.
2: Zdravíme vás u Brněnské jedenáctky Českého rozhlasu Brno a Radiožurnálu. U mikrofonu vás vítá Tomáš Kremr.
3: A Hana Florianová. My dneska začneme zvířátky, protože v brněnské zoo ve čtvrtek utekla panda červená.
2: Vylezla zřejmě po stromech u výběhu, které teď tedy musí správci zahrady nejspíš trochu prosekat, aby už se to znovu nestalo a aby pandy nezdrhaly.
3: Tahle panda si odběhla jenom na pár hodin, než ji pátrací týmy našli u kohosi na zahradě v Kníničkách. Chovatelé se teď musí podívat, jestli nesežrala něco, co neměla.
2: Jestli ona prostě nechtěla jenom někam na svačinu do přehrady, k přehradě.
3: Do přehrady.
2: K přehradě. Třeba chtěla na parník vyloženě do
3: přehrady.
2: Možná
3: chtěla na parník.
2: No, ale já bych se jí vůbec nedivil, že se chtěla prostě vyvalit na pláž, dát si zmrzku, vykoupat se ve vodě v tomhle horku, naprosto pochopitelný útěk.
3: Mimochodem k tomu horku, my už jsme si dřív stanovili měrnou jednotku, kdy je v Brně největší zima.
2: To je, když na zamrzlou brněnskou přehradu vyjede sněžná rolba z participativního rozpočtu.
3: Mm-hmm. No a teď tu máme ještě teda i adepta na novou jednotku, kdy je v Brně největší horko.
2: A to je, když je na brněnských hřbitovech zakázané zapalovat svíčky.
3: Tenhle zákaz kvůli vedru a obavám z požáru skutečně teď platí. Od svíček něco na hřbitovech hoří třeba 3x až 4x do roka.
2: A podle ředitelky správy hřbitovů města Brna Aleny Říhové se to opět stalo celkem nedávno.
4: Tuto zkušenost máme naposledy při 14 dní, kdy jsme museli volat záchranný sbor a zhořeli 4 řady tují a je poškozeno více jak 100 hrobů. Pokud nám zaprší a sníží se teploty do té 30, tak pak už by mohli zase začít bez problému používat.
2: Problém je taky to, že za horka se roztéká vosk, někdy s těmi plastovými obaly, což pak hroby taky ničí, takže lepší je prý používat svíčky ve skle.
3: No, já musím říct, že teď si taky trochu připadám jako taková rozteklá svíčka.
2: Vypadáme tak oba, podle mě jsme úplně rozteklí. Máš nějaký tip, jak se ochladit?
3: Já myslím, že vždycky pomůže trocha zmrzliny. Uh-huh. Ale...
2: jíst nebo na sebe napatlat?
3: Možná obojí.
2: Ale vykoupat se ve zmrzlině.
3: No, to je zajímavý tip, to jsem ještě neskoušela. Ale v tomhle vedru si myslím, že
2: nic nepomůže.
3: Do nemocnic po promocích míří první generace lékařů, kteří se celé studium učili v simulačním centru Masarykovy univerzity v Brně.
2: Dnešním jazykem bychom řekli ve fejkové nemocnici v bohunickém kampusu.
3: Ano, medikům tam s přípravou do praxe kromě moderních přístrojů pomáhají i herci.
2: Herci jako pan Junák třeba, nebo pan Jisteník tam chodí?
3: Myslím si, že ti zrovna ne, ale nějací méně profláklí třeba, když to řeknu, tak ty by se tam asi mohli objevit. Ale jsou to spíš takový figuranti, nižší herecké šajby, co tam simulují různé emoce pacientů. No a kromě tady těch herců tam dochází i seniori, a to konkrétně právě v období zkoušek.
2: A ti tam fungují taky jako figuranti pro budoucí lékaře, teď jich tam chodí asi 50, většinou jsou z univerzity třetího věku a každý se zúčastní tak 3 až 4 zkouškových termínů.
3: Naše kolegyně Hana Novotná natáčela o tom, že medici musí při zkouškách zvládnout nejen simulátory, ale i komunikovat právě s živými lidmi.
5: Nachystám si pomůcky, které budu potřebovat, vydezinfikuju si ruce.
6: Studentka Dita Vysloužilová se právě připravuje na podání injekce pacientovi.
5: Poslám za vámi pan doktor, aby vám píchla takhle injekci. Dobře, můžu se vás zeptat na vaše jméno a ročník narození?
7: Anna Jantošovičová, 1957.
6: Studentka nevpichuje jehlu přímo do ruky figurantky, ale do speciálního simulátoru, který napodbuje lidskou kůži a seniorka ho má uvázaný na paži.
5: Tak. Nelekněte se, teďka to trošku píchne.
7: Nemají se bát na nás šáhnout, nás neubyde, jim se třepou hodně ruce, jak jsou nervózní.
5: Když jdu za pacientem, tak rozhodně víc si na to pamatuju, že musím i s tím člověkem mnohem víc mluvit, právě i díky tomu, že už jsem to musela umět na tu zkoušku.
2: Jestli někdy opět vznikne fotbalový stadion za Lužánkami, tak to bychom vám teď rádi řekli, ale nemůžeme.
3: I když bychom chtěli, zastupitelé Brna měli tento týden schvalovat prodej pozemku pod starým stadionem jedinému zájemci, který by je chtěl.
2: tedy Vojtěchu Kačenovi, kterému patří fotbalová zbrojovka a který říká, že když mu město ty pozemky i se starým stadionem prodá, tak ho zboří a za svých pár miliard korun tam postaví stadion nový pro nejméně 30 tisíc lidí.
3: No já bych taky pár miliard navíc asi ocenila. Každopádně fotbaloví fanoušci si tohle hodně přáli a přišli na tu schůzi zastupitelů orodovat za to, ať to město udělá. Byl tam třeba i Lukáš Winkler.
8: V roce 2001 brněnský fotbal stadion opustil kvůli technickému stavu a dle vedení města to bylo pouze na přechodnou dobu. Přechodná doba je dnes 25 let a bude to určitě déle.
2: Další fanoušci říkali, že to přece není nějaká složitá matematika, že bohatý člověk nabízí městu, že tu velkou investici zajistí celou sám, že chce jenom pozemek, který je teď přece k ničemu. No tak v čem je problém, že?
3: No jasně. Zjednodušeně ten problém je v tom, že existují dva posudky na to, kolik ty pozemky stojí, včetně tedy ceny za zbourání stadionu.
2: První posudek pracoval s tím, že pozemky je potřeba hodnotit jako komerční plochu nebo jako byty. Druhý posudek zase s tím, že to je přece sportoviště, takže je to levnější.
3: Zastupitelé o tom diskutovali několik hodin, grilovali tam znalce, divili se všem zádrhelům a fanoušci slušně řečeno brblali, že je to snad jen další zdržovací taktika.
2: Ale vedení města prý ten stadion fakt chce, jenom si asi objedná ještě třetí posudek, kterým to upřesní.
3: A zastupitelé se k tomu asi sejdou ještě jednou mimořádně o letních prázdninách, kdy běžně vůbec nezasedají.
2: Protože to všichni chtějí stihnout ještě před volbami, aby z toho nebylo předvolební téma.
3: Debata o fotbale byla tak dlouhá a vyčerpávající, že pak celkem s klidem prošel bod, který po rozklíčování v podstatě znamená, že aréna na výstavišti, určená tedy pro změnu pro hokej, ta se prodraží o celou miliardu.
2: Tedy vyjde na asi 6 miliard korun.
3: Stavba samotná za skoro 4,5 miliardy korun se prodraží o 400 milionů a vybavení, které mělo stát odhadovaných 600 milionů, vyjde jednou tolik dráž.
2: Normálně by z toho asi byla opravdu velká debata, ale jediní, kteří to nahlas kritizovali, byli opoziční Piráti a jejich zastupitel Adam Zemek.
9: Přesně se děje to, před čím jsme varovali. Báli jsme se, že hala bude drahá, že bude prodělávat, že bude nutné do ní lít další a další veřejné peníze. A teď se musíme akorát všichni modlit, aby ta hala si na sebe opravdu vydělala, jak je slibováno.
3: Radní Petr Kratochvíl z ODS a zároveň šéf arény vysvětlil, že se prostě ukázalo, že některé vybavení je hold dražší, což vzešlo z pěti různých výběrových řízení. Tvrdí ale, že víc peněz z veřejných rozpočtů už do arény nepůjde.
10: My si skutečně na ten provoz vyděláme sami. Nám vlastně to město nemůže dát žádný peníze dál.
2: Do arény se lidé podívají poprvé v září, tam bude velká akce pro návštěvníky, aby si tu halu před dokončením prohlédli, protože začne fungovat spíš až koncem roku.
3: Čili aby se do arény někdo ještě podíval před volbami.
2: Je to tak. Tak mám teďka pro tebe, Hani, takový kvíz. Jestli si tipneš, kolik procent vozů městské hromadné dopravy je klimatizovaných v Brně?
3: Třeba 40.
2: Jsou to skoro 2/3, ale liší se to dost u trolejbusu, u autobusu. Tam je to stejné číslo, tak tipni si, kolik je procent trolejbusu a autobusu klimatizovaných.
3: Tak mě napověz, je to víc než u Šalin nebo méně než u Šalin?
2: Je to rozhodně víc než u Šalin.
3: Tak tam by to mohlo být třeba 80% těch?
2: Skoro, 77 a Šaliny, ty klimatizované
3: tak
2: jsou
3: tam
2: jak?
3: Tam třeba 50.
2: No tak to vůbec, 27%, necelá třetina. Postupně na tom dopravní podnik pracuje, modernizuje vozový park, přidává vozy s klimatizací nebo je do těch vozů zkouší nějak přimontovat, ale docela to trvá.
3: Takže je teď lepší jezdit autobusem nebo trolejbusem než Šalinou?
2: V podstatě ano, pokud někam jede, tak máš větší jistotu, že tam neumřeš.
3: Jestli máte rádi Hantec, tak vás možná potěší, že Jihomoravský kraj ho zapsal na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury.
2: Tak to je teda opravdu betelný, k čemu je to dobrý?
3: No prostě se tím říká, že si tady Hantecu vážíme a třeba mu to někdy pomůže i ve snaze dostat se na zápis na seznam UNESCO, o což propagátoři Hanteců usilují.
2: Tak to je špica. Tak dobře, tak a teď zabrosíme teda trochu jinam do historie. Spálená ulice kousek od hlavního nádraží v Brně už se nebude jmenovat Spálená.
3: Požádala o to židovská obec Brno a pořadatelé festivalu Štetlfest a politici města tomu v rekordním čase vyhověli, aby se té ulici vrátil název U synagogy.
2: Ten název Spálená odkazoval na to, že dřívější velkou synagogu tam vypálili nacisté a název U synagogy byl po válce matoucí, protože tam žádná nebyla.
3: Teď to místo zkoumají archeologové a po dohodě s majitelem pozemku, který tam plánuje novou výstavbu, by se měly nálezy v místě v nějaké formě objevit a židovskou historii připomínat.
2: Doklady si kvůli přejmenování Spálené ulice bude muset změnit zhruba 70 obyvatel, je to s nimi prý ale předjednané.
3: No a v Brně Bohunicích kousek od zastávky krematorium navíc vznikne úplně nová ulice v rozestavěném bloku. Ta bude pojmenovaná po tenistce Janě Novotné.
2: To je vítězka Wimbledonu, turnaj mistryň a trojnásobná olympijská medailistka. Zemřela v roce 2017, bylo jí 49 let, umřela po těžké nemoci.
11: Jana Novotná získává pro Českou republiku wimbledonský titul, stává se mezinárodní tenisovou mistryní Anglie pro rok 1998.
12: Abych vám pravdu řekla, tak si vůbec nepamatuju, jak jsem ten matchball vůbec zahrála. To jsem se musela potom zeptat rozhodčího, jak to vůbec dopadlo a co jsem udělala.
3: V dětství bydlela právě v Bohunicích a byla typem takové skromné a nenápadné sportovní hvězdy.
2: A kdo by si svou minimálně ulici v Brně určitě sloužil, i když ona by s tím nesouhlasila, protože všechny takové pocty vždy odmítala, tak to je výjimečná historička a žena, která Brno milovala a hodně mu dala a stála mimo jiné u zrodu internetové encyklopedie města Brna, je to Milena Flodrová.
3: Zemřela ve čtvrtek 25. června, bylo jí 91 let.
2: Já jsem ji před pár lety měl možnost potkat, když už tou dobou moc novinářům žádné rozhovory nedávala, ovšem právě Českému rozhlasu a kolegovi Miloši Šenkýřovi dala před pár lety ten úplně poslední a musím říct, že opravdu to byla mimořádná žena, která to o Brně věděla opravdu nejvíc, to si takhle skutečně troufnu říct.
3: Milena Flodrová zároveň měla svou vlastní definici Brňana a Brňáka, kterou teď připomeneme.
13: Brňan je obyvatelem města Brna, který má své město upřímně rád, váží si ho, cítí se v něm doma, neškodí mu, neničí ho, snaží se dělat mu svým životem a chováním dobrou reklamu, je vlídný k návštěvníkům a hostům města, ale nesmlouvavý k jeho škůdcům, zajímá se o vše, co s Brnem z minulosti i v přítomnosti souvisí, neobohacuje se nikdy na úkor Brna, kritizuje jen konstruktivně a kultivovaně, jako Brňan se snaží, aby se nikdy nestal Brňákem. Zatímco Brňák je obyvatelem města Brna, ale zároveň i pravým opakem Brňana. Má však naději, bude-li o to ovšem sám usilovat, že se stane taky Brňanem.
14: Kdybyste měla odhadnout, kolik je v Brně Brňanů a Brňáků?
13: Já věřím, že Brno má teda daleko víc Brňanů než Brňáků.
2: Tak si teď každý můžete sám promyslet, jestli jste spíš Brňákem nebo Brňanem.
3: Můžete to zkusit třeba do příštího dílu Brněnské jedenáctky, zase v pátek.
1: Brněnská jedenáctka. Poslouchejte také v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webu můjrozhlas.cz.
15: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
16: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
17: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
18: Nechte si zahrát přímo z festivalu Blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
17: Žijeme tu s vámi.
15: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června.
19: Český rozhlas Brno, písnička.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 37 minut. Ve věku 91 let včera odešla výjimečná Brňanka, historička Milena Flodrová. Svůj osud spojila s Brnem, muzeem města Brna i brněnským rozhlasem. Při svých 85. narozeninách ukončila symbolicky veřejné vystupování právě tím, že poskytla poslední rozhovor pro Český rozhlas Brno. Pojďme si její tehdejší názory jako připomínku výjimečné osobnosti připomenout. Slovo má kolega Miloš Šenkýř v bytě Mileny Flodrové na Brněnské Lesné.
1: Zkuste vysvětlit, proč poslední rozhovor.
2: Tak jak je už teď všeobecně známo, i když já jsem to dlouho tajila před širým světem, že už dosahuji takového dost pokročilého věku a člověk má vědět, kdy má skončit a má skončit včas, aby si ho lidi pamatovali ještě z dob dobrých a ne až začne plácat nesmysly, až mu to přestává myslet, až už těžko mluví, až už teda má slyší, vidí a podobně a to všechno už se na mě hrne, takže já jsem si řekla, že právě teď přišel ten čas, kdybych měla skončit. Já už nevycházím moc ven, poněvadž taky špatně chodím, abych zbytečně neuklouzla, tak se držím doma a pracuji především na té naší brněnské encyklopedii Dějin Brna, která, jak známo, je takovou naší trochu brněnskou chloubou, poněvadž byla vůbec první. Ta ostatní města, která to také teď pomaličku zavádějí, se na nás potom odvolávají. Ještě když jsem pracovala v muzeu na Špilberku, my jsme tehdy chtěli vydat jakousi encyklopedii dějin Brna, jenomže když jednou vydáte encyklopedii, teď najdete další a další údaje ještě, tak to znamená, jak to doplnit. Druhý svazek, třetí svazek a protože v té době, kdy jsme o tom takhle uvažovali, a to už je víc než 15 let, se začínal dopředu drát ten způsob technicky prostě na internetu. No a paní Jitka Šibičková, která je duší a takovým iniciátorem toho všeho, se toho ujala, zařídila nebo pomohla zařídit tu encyklopedii na internetu. A ten kolektiv, který se kolem ní utvořil, to byl kolektiv mých kolegů z archivu města Brna, muzea města Brna, Moravské zemské knihovny a všech tady těch brněnských kulturních institucí, se jaksi dobrovolně zavázal, abych tak řekla, ale naprosto dobrovolně, že za tuto práci nechce ani korunu. Takže my všichni to do dneška doplňujeme z dobré vůle a bez jakékoliv finanční úhrady. No a to se rozrůstá a já teď, protože už nemůžu dobíhat do archivu si ověřovat určité věci, které bych třeba ještě tam chtěla dát, tak spíš působím jako taková korektorka, když se někdo překlepne nebo když někdo tam zapomene dopsat nějaké datum nebo nějaký údaj, no tak to si tam dovoluju doplňovat. A ono to někdy zabere hodně času, protože to musím hledat aspoň ve svých knížkách v knihovně. To mě těší, protože potom vím, že lidé se dovídají o tom Brně to, co by se dovědět měli.
1: Znamená to, že s počítačem jste kamarádka?
2: No, já jsem technický antitalent, veliký technický antitalent. Mám vnuka, který mě stojí po boku, když opravdu už nevím, jak dál, ale s tímto jako počítačem, já mu říkám Matýsek, můj Matýsek je to, tak se vždycky ráno pozdravíme, já ho pozdravím, dobré ráno Matýsku, tak budeme zase spolupracovat, pak mu poděkuju, když jdu vařit oběd nebo něco dělám a odpoledne se zase třeba sejdem. No a krom toho dělám ještě nějaké takové drobnosti, ale to už nestojí ani za řeč.
1: Vy nejste rodačka z Brna, narodila jste se v Hranicích. Co bylo tím okamžikem, kdy se poprvé projevil ten váš mimořádný vztah k městu Brnu?
2: No, to se vyvinulo z historie jako takové. Já jsem měla báječného tátu, to byl profesor Robert Polek. On působil zpočátku na třetím reálném gymnáziu v Brně. a potom přešel na elektrotechnickou průmyslovku a on byl profesor češtiny, dějepisu a zeměpisu a byl dokonalý vypravěč. On dovedl krásně vykrádat. A když jsme spolu chodili ještě jako, já jsem byla malá, protože do Brna jsem přišla co by 4leté dítě, že jo, 13. března roku 1939 a od té doby žijí v Brně a musím přiznat, že bych neměnil za žádné jiné město, tak jsme chodívali na procházky po Brně a on mě vykládal o historii, nebo historii mě vykládal, bavili jsme se o tom a on poukazoval i na ty památky, kolem nich jsme chodili a mě to tak nějak jako zaujalo, takže mě to vlastně tak nějak nasměřovalo, že po maturitě na gymnáziu jsem se přihlásila na filozofickou fakultu, obor dějepis. O rok později jsem si to rozšířila ještě o archivnictví. No a pak jsem nastoupila po skončení tohoto studia v roce 1958, jsem nastoupila do Muzea města Brna. No a tam jsem strávila dalších 33 let v historickém oddělení a tam jsem se setkávala s řadou dotazů a když se tyto dotazy jaksi množily a rozšiřovaly ještě tematicky, prosím vás, kdy byl postaven ten na ten dům? Jo, mohla byste mi prosím vás říct, kdo stavěl tamhle tu budovu a tak dále. A já jsem pořád běhala do knihovny muzejní a dělala, tak jsem říkala, tak to takhle nepůjde. Já se budu muset věnovat nějak tak jako celistvě nebo tak nějak rozumně všemu tomu, co tyto moje spoluobčany jako zajímá. No a z toho vzešlo potom, a to vy v tom máte taky své prsty, začala jsem psát do denního tisku, že ano, různé články, z toho pak vznikla první knížka Brno v obrazech 5 století a tak dál. No a už se to rozvíjelo čím dál víc. A tak nějak jsem se dostala k tomu Brnu, protože já jsem chtěla, aby Brňané znali tu historii a přitom, aby se nemuseli potýkat, řekněme, s různými odbornými výrazy.
1: Vy jste také autorkou onoho vymezení, jaký je rozdíl mezi Brňákem a Brňanem.
2: Ano.
1: Zkusme ho připomenout.
2: Ono už samo to slovo, když řeknete Brňan, tak to, co si znamená, když řeknete Brňák, tak je to takové trošku, bych řekla, dehonestující. Ale já totiž jsem si tak nějak trošku vymyslela jakousi imaginární společnost, kterou jsem nazvala, to bylo na základě klubu pro starou Prahu, s ním jsem taky spolupracovávala a chtěla jsem, aby Brno mělo taky nějakou takovou společnost, která rozumí tomu městu. A tak jsem si tak vymyslela společnost, kterou jsem nazvala AmciBr. To je zkrátka Amici Civitatis Brunensis, přátelé města Brna. A tam jsem rozlišila ten pojem Brňan a Brňák. A já se domnívám, že Brňané, a teď budu citovat právě z toho seznamu, jen co si to najdu, aby to bylo přesné, Brňan je obyvatelem města Brna, který má své město upřímně rád, váží si ho, cítí se v něm doma, neškodí mu, neničí ho, snaží se dělat mu svým životem a chováním dobrou reklamu, je vlídný k návštěvníkům a hostům města, ale nesmlouvavý k jeho škůdcům, zajímá se o vše, co s Brnem z minulosti i v přítomnosti souvisí, neobohacuje se nikdy na úkor Brna, kritizuje jen konstruktivně a kultivovaně, naopak přijímá a respektuje i jiná, už jednou právně rozhodnutá a demokraticky přijatá řešení, byť by byla ne zcela v jeho vlastním zájmu a dodržuje ve všem pořádek a řád. Jako Brňan se snaží, aby se nikdy nestal Brňákem. Zatímco Brňák je obyvatelem města Brna, ale zároveň i pravým opakem Brňana. Má však naději, bude-li o to ovšem sám usilovat, že se stane taky Brňanem.
1: Kdybyste měla odhadnout, kolik je v Brně Brňanů a Brňáků, no, jste optimistka?
2: Ano, ano, já věřím, že Brno má teda daleko víc Brňanů než Brňáků. Pochybuju, že by si někdo přál, aby se Brno mělo špatně, nebo aby Brno bylo takovým nějakým vykřičeným městem, nebo něco takového, že každý se snažíme prostě přispět k jeho spíš takové té hodnotě, kterou má.
0: Posloucháte záznam rozhovoru, kterým ve vysílání Českého rozhlasu Brno před 6 lety ukončila veřejné vystupování historička Milena Flodrová. Včera zemřela ve věku 91 let.
1: Posloucháte rozhovor s historičkou Milenou Flodrovou, který ona sama označuje jako poslední rozhovor. Vy se od mnoha kolegů odlišujete tou šíří záběru, který jste měla při té práci.
2: To bych řekla ani ne tak tou šíří. Moji mladí kolegové, a já dneska žasnu, moji mladí kolegové v muzeu, v archivu a v těch knihovnách a podobně, ti znají daleko víc faktů nebo tady těch všelijakých zvláštních událostí, ale já jsem se vždycky snažila, aby to bylo přístupné všem lidem, aby se nemuseli potýkat s tím odborným názvoslovím. I já používám, když píši odborný článek, tak pochopitelně používám všech těch nutností, poznámkový aparát a odvolací hesla a podobně. To musí být v odborné práci, ale to je takové spíš jenom přínosné, ale není to moc zajímavé, abych to přiznala. A já jsem si právě díky svému tátovi, který to uměl báječně vždycky vyprávět, chtěla, aby si ti Brňané o tom svém městě početli, aby nějak to tak přijali jako krásnou literaturu, nebo tak nějak. No, jestli se mi to podařilo, to musí ocenit oni nebo ne. No a jak říkám, všichni moji kolegové na Špilberku v tom historickém oddělení dneska v archivu města Brna jsou ve svém tedy oboru skutečně znalci a někteří tíhnou i k tomu vyprávěcímu jako způsobu, protože já chápu, že lidi, kteří nemají takovýto niterný vztah k té historii, tak někdy řeknu, ale bože, historie, to už bylo dávno, to, co se budu tohle. Ale ono je tam spousta všelijakých zajímavostí.
1: Kdybyste si měla vybrat, do kterého období Brna byste se chtěla podívat?
2: No, to je těžká věc. Ono každé století mělo něco pro sebe, něco pěkného, něco špatného. Já si strašně vážím toho vzniku města Brna, protože když na přelomu 12. a 13. století Brno vlastně vznikalo na tom území dnešního, řekněme, vnitřního města, tak tady byla samozřejmě od Velkomoravské říše bylo osídlení tedy slovansky či česky mluvícími lidmi a k těm se začali přistěhovávat, a to prosím na pozvání českých králů dokonce, takoví příslušníci jiných zemí, například tedy německých zemí nebo románských zemí, a přišli samozřejmě i Židé. A teď se to všechno tady na tom jednom místě spojovalo a oni se museli nějak domluvit, i když mluvili každým nějakým tím jiným jazykem, a uzavřeli to město jako takový celek. A v roce 1243 si vydali Brňané sami, tedy jak si sestavili, a český král Václav I. jim to potom svou královskou mocí potvrdil. Takže dostali takzvaná Jura Originalia Civitatis Brunensis, což je originální, tedy původní práva města Brna. Ty mají na tehdejší dobu velice obdivuhodný, jak já říkám, občanský princip. Tam nenajdete nikde, aby ten se měl líp než ten druhý. Oni mají 49 článků, dneska bychom řekli paragrafů, a tam se mluví, v každém tom paragrafu se najednou objeví slovíčko každý, kdokoliv, někdo, někomu. Je tam třeba, jestliže v trhový den na tržišti někdo vytasí meč a někoho bude ohrožovat, zaplatí rychtáři určitou dávku tedy stříbrných mincí, že? A nebude-li mít peníze, bude mu ruka probodena dýkou. To je kruté samozřejmě, ale tehdejší doba byla taková. Ale tam se neříká bohatý chudýmu, chudý bohatému, ten, co přišel z Německa, ten, co přišel z... Ne, každý, kdo vytasí meč a někoho, to je jedno koho, někoho bude ohrožovat. A to se mně strašně líbí. Ta práva se týkají nejenom takovýchto věcí, ale i rodinného práva, obchodního, hospodářského práva. Je to velice krásný dokument, který pečlivě střeží archiv města Brna, a řada měst už ve středověku z nich čerpávala takové podněty. A tohle toto všechno, já si myslím, že právě způsobilo nebo vložilo do Brna takový jakýsi gen tolerance, že musíme spolu vycházet. Když tady chceme žít v klidu, míru a mít se dobře, no tak se nesmíme nenávidět, hádat, rozčilovat, pobíjet nebo něco takového. Takže Brno například nikdy nepoznalo židovské pogromy. To se tady vůbec nedalo. Nezažilo hořící třeba hranice kacířů, poněvadž se respektovala víra těch lidí. Že? To je strašně důležité. Proto to středověké město bylo takové klidné a takové jako svým způsobem bohaté, poněvadž bohatlo, zejména potom, takže se stalo takovým důležitým centrem celé Moravy.
1: Když se zeptám, se kterou historickou osobností z dějin Brna byste se chtěla setkat?
2: No tak těch historických osobností jsou stovky, ne-li tisíce. To je těžké si vybírat, ale tak asi s Leošem Janáčkem, protože jsem kdysi hrávala na klavír a chodila jsem do divadla ráda na opery. Tak s Leošem Janáčkem, protože to byla taková samorostlá osobnost, asi s ním nebylo docela lehké vyjít, on byl takový rázný, ale ty jeho skladby miluju a jsou nádherné. No určitě třeba s nějakými představiteli toho města, žil tady například inženýr Ernst Wiesner, který nám tady zanechal velice krásné stavby, o nich se dneska málo ví. Byli tady samozřejmě všelijací významní představitelé. Já bych nechtěla někoho urazit. Ráda bych se sešla s kýmkoliv z té minulosti a určitě bychom si měli o čem povídat.
1: Já prozradím, že k těm dějinám Brna patříte nejen tím, že je zpracováváte. Snad neprozradím příliš, když řeknu, že u příležitosti vašich narozenin vám paní primátorka Markéta Vaňková z ODS oznámila, že jste nominována na čestné občanství města Brna.
2: Prosím vás, o tom vůbec nemluvte. Já jsem si vědoma toho, že si to nezasloužím a nechávám to samozřejmě na městě Brně a posudku města Brna, ale já se necítím nijak zasloužená. Já si vážím každého obyvatele Brna, který je ti právě tím Brňanem. A kdybyste chtěli vědět, jak by měl vypadat ten, kterého bych já povýšila, tak bych si zas dovolila přečíst takové desatero toho Brňana. Na závěr, už nebudu dlouho zdržovat, tak Brňan sleduje dění ve městě, neustále se vzdělává a tvoří si na základě důkladných znalostí problému svůj vlastní názor na věc, který ochotně veřejně sdělí, ale nikomu ho nevnucuje, prosím. Za druhé, respektuje řád a pořádek, nařízení a ustanovení přijatá už jednou demokratickou cestou. Za třetí, úzkostlivě dodržuje čistotu města a snaží se vést k tomu i ostatní. Za čtvrté, neničí trávníky v parcích a ve veřejné zelení svévolnými cestičkami, nepoškozuje památky a vozidla městské hromadné dopravy vlastními takzvaně uměleckými, ale spíše však choromyslnými výtvory a výplody. Za páté, je ochotný s úsměvem odpovědět a podle svých znalostí a možností i poradit v případech nesnází hostům a návštěvníkům města Brna, když ho o to slušnou formou požádají. Za šesté, v městské hromadné dopravě dodržuje zásadu, že mladší vždy uvolní bez řečí své místo k sezení staršímu, ženě s dítětem v náručí, těhotné ženě, případně mladý muž ženě vůbec. A zase naopak, ti všichni za to uvolnění místa s úsměvem a uznale poděkují. Chová se prostě tak, jak si přeje, aby se i ostatní chovali k němu, což platí i ve vztahu k řidičům a k dalším pracovníkům nejen městské hromadné dopravy, ale i všem lidem na veřejnosti vůbec. Za sedmé, respektuje názor druhého, i když s ním nesouhlasí, je-li požádán o vyslovení vlastního názoru, formuluje ho jasně a zřetelně bez emocí a takzvaných silných, natož pak vulgárních slov, což se teďka trošku množí a to mě moc mrzí. Nikdy ho však také nikomu nevnucuje. Za osmé, snaží se působit na své okolí přátelsky, pro mladší a nejmladší generace by měl být vzorem svým pozitivním postojem k městu Brnu a všeobecným chováním na patřičné úrovni vůbec. Za deváté, uznává a respektuje zvolené představitele města a i když je sám nevolil, je jim dle svých možností a schopností nápomocen v činnosti pro samo město a jeho dobro, pokud by ho o to sami požádali, aniž by však předem čekal za to jakoukoliv odměnu. A za desáté, je optimistický, snaží se hledět do budoucna a věří v město Brno, jež je jeho domovem. Zhrnuto a doplněno, dle Járy Cimrmana, Brňan je člověk až slušný.
1: Vy jste si vymínila, že je to poslední rozhovor, který poskytujete. Toto bylo vaše poselství posluchačům, Brňanům?
2: Ano, ano, to bylo taky moje také si poselství posluchačům. Já samozřejmě přeju tohle svému městu Brnu, které se stalo mým domovem a já bych neměnila, jak jsem říkala možná, tak mám tohle město strašně ráda, protože bydlím tady na Lesné, tak ho vidím tak trošku z nadhledu a z výšky. A jsem moc ráda, když se tam něco podaří. Udělat pěkného, udělat přínosného, ozdobit něco, zrenovovat něco a neškodit tomuto městu. Tak to jsem samozřejmě moc ráda, když se toto podaří a bude to město jako pořád mezi tou Prahou a Vídní, které bylo majetkem českých králů, ale do té Vídně mělo vždycky nějak geograficky blíž a muselo tady v tom středu jako tak nějak propojovat všechny ty názory, všechny ty a dělalo to v míru milovně a bez velkého násilí a bez nějakých zbytečných revolucí a povstání a krve prolití a podobně. To bych nechtěla, aby se Brno někdy dožilo. Zdravím všechny posluchače.
0: Včera zemřela historička Milena Flodrová. Bylo jí 91 let. Při této příležitosti jsme odvysílali rozhovor, který s ní vedl kolega Miloš Šenkýř a kterým před 6 lety symbolicky ukončila veřejné vystupování. Na webu Českého rozhlasu Brno jde najít i záznamy dalších jejich vystoupení. Je 17 hodin a 59 minut. Pořad Den v kraji je u konce. Od mikrofonu se loučí a pěkný víkend vám přeje Eliška Zárecká. Naslyšenou.
3: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
4: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Zemědělcům v Česku začínají žně, úrodu zřejmě ovlivní suché jaro. Přichází tropický víkend, kardiaci a seniori by měli být podle lékařů na pozoru. Na víc než 10 míst v Brně postupně začíná sezóna letních kin. A taky zítra čekáme další tropický den, bude jasno a teploty až 39 stupňů. Dobrý podvečer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Do polí vyjeli kombajny, začaly žně. V prvních dnech sklízely hlavně plodiny, jako je vojtěžka nebo jetel. Teď výjíždějí i do polí s ječmenem nebo pšenicí. Podle mluvčí Agrární komory České republiky Barbory Pánkové letošní výnosy zřejmě ovlivní suché jaro.
5: Už nyní je zřejmé, že porosty obilovin a řepky ovlivnila kombinace několika nepříznivých faktorů. Dubnové mrazy vystřídalo výrazné sucho, které patřilo k nejhorším od začátku měření. Přestože v polovině června přišly srážky, na řadě míst už nedokázaly dřívější škody významně zmírnit.
4: Česko čeká podle předpovědí tropický víkend. Teploty se budou na některých místech zřejmě blížit 40. Lidské tělo přitom i v takových podmínkách dokáže udržovat překvapivě stálou teplotu. Některé skupiny lidí by ale měly být podle lékařů na pozoru.
6: My jsme si v průběhu evoluce vyvinuli velice sofistikované mechanismy, jak v případě zimy teplotu zvýšit a v případě horka ji snížit.
7: Říká Kateřina Kaňková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Tyto mechanismy ale nemusí fungovat dobře u všech.
6: Příkladem mohou být lidé s srdečním onemocněním.
7: Vedra představují podle Kaňkové větší riziko nejen pro seniory, ale i pro děti.
6: Děti mají obecně menší povrch těla, že rychleji se zahřívají a hůře se toho tepla zbavují.
7: Opatrní by měli být podle doktorů také lidé s onemocněním ledvin, plic nebo cukrovkou. Marek Hensel, Český rozhlas.
4: Město Zlín zahájilo předběžnou tržní konzultaci, která má ukázat, jakým směrem se vydá budoucnost zimního stadionu Luďka Čajky. Radní zvažují dvě varianty. Přestavbu současné Trinity Bank Areny na moderní multifunkční halu nebo výstavbu nového sportovně kulturního komplexu v lokalitě Březnická. Do konzultace se můžou až do 10. srpna zapojit investoři, projektanti, provozovatelé sportovišť i finanční instituce. V Brně začíná sezona letních kin. Promítat se bude třeba na Špilberku v zahradě Vily Léfbér nebo na terase Janáčkova divadla. Dnes večer se otevře i letní kino na nádvoří radnice Brno-Střed. Diváci se zde mohou těšit na bezmála 70 filmových večerů s českými i zahraničními snímky, říká starosta městské části Brno-Střed Vojtěch Mencel z ODS.
8: A promítat se bude každý den až do 28. srpna, kdy je den otevřené radnice a v tento den bude kino pro návštěvníky zdarma. Vylepšili jsme i zastřešení hlediště, takže díky plachtám by mohlo být promítáno i za mírného deště.
3: Počasí.
4: Zítra na jihu Moravy čekáme převážně jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů. Biozátěž vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Zavřená je stále silnice 43 ze Svitav do Brna. Za Černou horou vyprošťují nákladně automobil po nárazu do stromu a odklánějí dopravu. Tolik doprava aktuálně, šťastné cesty.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestávají.

Stejně jako v poledne, tak i nyní vás zdraví Jiřina Ostrá. No a pozorní posluchači už vědí, že právě začala druhá část dnešní Moravy krásné země. Přeji příjemný poslech. První písnička je za námi. Byla to polka Františka Kohoutka a Dalibora Kozmíka Od srdéčka, hrála Trnkovjanka. No a jaké budou ty další písničky? Jako obvykle prozradím pouze písničky ze srdce. Pro paní Lídu ze Šlapanic to bude přímo Krásný sen. No a pro paní Emílii Ryšánkovou z Rousínova zase Roztočená polka. Doufám, že jmenované dámy jsou napříjmu. A jako obvykle ještě připomenu, že svátek dnes mají jak u nás, tak na Slovensku Adriany a Adrianové. Přeji vše dobré. A pokud snad nevíte, i vy máte možnost blízkým popřát, poděkovat, poslat písničku pro radost. V této hodině můžete i zazpomínat. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0. A teď už cymbálová muzika Josefa Válka z Čejče a mužský sbor Révoka z Čejkovic.

0: Tak to byl mužský sbor Revoka z Čejkovic a cymbalová muzika Josefa Válka z Čejče zahrála lidové. No já ještě připomínám to telefonní číslo 726 46 520. Jistě byste milým slovem, já neříkám záměrně hřejivým slovem dneska, milým slovem, laskavým slovem potěšili někoho, koho máte rádi. No ale já už si beru, ale teď vidím, že se tady skutečně rozblíkal jeden z telefonů, tak já si ho vezmu. Dobrý večer, Ostra, kdo pak je u telefonu?
1: Ano? Tady Šipko Maneška, prosím vás, já bych potřebovala popřát jim ženám, teď už já tam nemůžu dovolat.
0: No, paní Aneško, představte si, že teď jste se dovolala a vy už jste v živém vysílání a teď už vás všichni slyší, tak můžete klidně už začít přát.
1: Tady Aneška Šipko Borková. A mám tady 82 roku a jsem tak špatně nemůžu chodit. Tak to dávám před to rádio. Prosím vás pěkně, potřeba bych popřát Zdeně Magoldové, Zdeně Hečové a Zdeně Kulíčkové nebo Kulíčkové a je to Zdena Maženky Bedřichové sestra. A je to z Babic.
0: Mm-hmm. No co popřejete těm...
1: Tak mě poprosila, jestli bych jí mohla poslat to. Já říkám tak a hodně zdraví, boží požehnán a čem celé republiky zde nám hodně. A jsou tady mezi námi dlouho a dlouhá léta. A Jirinko,
0: ano.
1: A vám přeju, vašemu manželovi a s vám zdraví, abyste to všechno zvládala hodně roku.
0: Vy jste moc hodná, paní Aneško. Tak vy také zvládejte ten život i nadále. V 82. narozeniny jste říkala, že jste oslavila.
1: No, 83. bude až na pondělí.
0: No, vidíte, a těm Zdeničkám jste teď přinesla určitě velkou radost. Splnila jste ten slib, který jste dala a já přidám písničku a už teď dopředu prozradím, že nebude jenom jedna, paní Aneško. Takže pěkný večer přeji.
1: Děkuji vám moc.
0: Nashledanou. Nashledanou. A kdo pak je na tom druhém telefonu? Dobrý večer i vám.
2: Brna, paní Ostra.
0: Jejda, mane, bohužel, zase se nám tady vyskytla ta neblahá chyba. Tak já, milou posluchačku, prosím, aby teď zavěsila a zkusila zavolat třeba z jiné místnosti nebo z jiného telefonu. Někdy se to podaří, ale toto bohužel nemohu pustit do vysílání, protože to bychom vám vůbec nerozuměli. Takže

0: a celá široká rodina z Ježova, Horního Němčí, Vracova, Kyjova a Vyškova. A už bude hrát Lácaranka.
1: Český rozhlas Brno.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Tak a ty Český rozhlas Brno a Zlín, Jiřina Ostrá, pořad Morava krásná zem. Telefonní číslo to znáte a pěkné písničky mám tady pro vás připraveny. Vybrala jsem je s láskou k vám. Za chviličku zazní ta první písnička ze srdce, takže paní Lída ze Šlapanic už by měla nastražit uši. Ale předtím si vezmu dopis. Přeji krásný folklorní den a rád bych využil a popřál touhle cestou naší babčule Mlynářovic z Bošovic k narozeninám kratičkým přáním. Hodně štěstí k narozeninám. Nedovol nikomu, aby tvrdil, že už jsi stará, zvlášť když nepotřebuješ naslouchátko, aby slyšela, co ti říkáme. Na zdraví. A tak to blahopřejí Hanka, Tomáš, Barča, Amálka a Jarmil. A já už teď zdravím milou paní Lídu ze Šlapanic, naši věrnou to posluchačku, protože ona mě před časem poprosila o písničku, která se jí velmi líbí. Hrají Hornobojani a je to krásný sen.

0: Tak to byl krásný sen, písnička Antonína Ostičky a Jana Janulíka v podání Hornobojanů. No a Hornobojani dnes hráli hlavně paní Lídě ze Šlapanic, protože to byla její písnička ze srdce. Tak paní Lído, krásný večer přeji, kdyby bylo trošku chladněji, tak by to nebylo špatné, no ale vy jste si teď užila té krásné písničky. Za chvíličku už bude druhá písnička ze srdce, ale předtím dávám slovo panu Mirkovi Hauerlandovi z Bánova. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Já chci dneska popřát mojí dcerce, která měla včera 56 roků. Mm-hmm. A dneska by to bylo 30 roků, co mě opustila žena.
0: Tak a teď mi řekněte, jak se dcerka jmenuje?
1: Jitka Čučelová. Mm-hmm. Jitka Čučelová.
0: Ano.
1: Dělá v lékárně v Luhačovicích, ale počúvajte. Já vás poslouchám každý den. Já mám z toho radost. Mě srdéčko tuče. Tak. A srdíčky mám v očách. Co pěkné písničky toto vysíláte. Poslouchajte. Někdy byste mě mohli zahrát na psání, kdy jsem já šel dneska ráno přes družstevní pole na psání.
0: Ano, to se jmenuje družstevní pole. Já si to píši, milý pane Mirku, družstevní pole. A ještě mě prosím řekněte, jak se jmenovala vaše manželka, abychom mohli společně s vámi...
1: Hauerlandová, Anička.
0: Anička.
1: Anička.
0: Tak jo, takže to bylo přání pro vaši dcerku Jitku k 56. narozeninám a vzpomínka na vaši manželku Aničku. Tak jo, tak se můžeme rozloučit.
1: Čujte, tak mě teď usluze, jak vám to vykládám. Děkuji vám za všechno.
0: Tak jsou to, doufám, slzy radosti. Naschledanou, naschledanou. No a o jednu z písniček mě poprosil také před chvilkou pan Milan Masár ze Smolinského, také poslouchá Moravu krásnou zem, což jsme samozřejmě rádi, tak doufám, že o tyto písničky také těší, jako třeba zrovna pana Mirka z Bánova. No a teď už je na řadě ta druhá písnička ze srdce a je to přímo roztučená polka pro paní Emilii Ryšánkovou z Roustínova, kterou zdravím. Takže teď už Mikulovanka.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla roztočená polka Karola Porubského a Václava Hortvíka v podání Mikulovánky. Já ještě jednou přeji pěkný večer paní Emilii Ryšánkové z Rousínova. To byla právě ta její písnička Ze srdce. No ale teď už dávám slovo paní Ševčíkové z Morkůvek. Dobrý večer.
1: Dobrý podvečer, paní Ostrá, přeju vám pěkné posezení, určitě jste někde ve stínu. Tak krásně by se tancovalo při takových polkách a valčíkách, ale na tom sluníčku při hodech, teďka teda mají být hody v Boleradicích, naši vnuci tam mají být kroji, tak teda nevím, jak se to zvládne.
0: To teda ale jim nezávidím, Boleradice.
1: Ano, no. Ale mladí to všechno zvládnou. Doufejme to.
0: Jo.
1: Paní Ostrá, já vám chci poděkovat za ten krásný sen od Hornobojanů. Taky se mně moc líbí, mám to ráda. Ale já mám ještě jeden krásný sen a ten hraje Dambořanka. A to bych vás chtěla poprosit, když by to někdy zase šlo, tak kdybyste ho dali do repertoáru.
0: Krásný sen Dambořanka, jo?
1: Ano. A tam to zpívá náš vnuk s panem Vladimírem Skalickým. Mm-hmm. Takže ráda to uslyším zase.
0: Výborně, paní Ševčíková. Tak ale teď tedy je na řadě Stříbrňanka, to vám nevadí, protože vy jste milovnice pěkných písniček.
1: Všecičko mám ráda, to se vůbec nic nemusíte bát, že by se mě něco nelíbilo.
0: A já doufám, že ty hody...
1: Ano, od mládí to všechno jsme protancovali, to bylo nádherný.
0: Ano.
1: To
0: tak vy jste říkala, jestli my tady jsme ve stínu, no tak dá se říct, že stín tady je. Tak teplo tady taky není, musím říct, že je tady docela jakoby svěže, tak se nám dobře vysílá. No ale jak přijdu nahoru do své kanceláře, tak tam je nedýchatelné horko.
1: No,
0: tak musíme to nějak přežít, paní Ševčíková. A doufám, že ty hody v těch Boleradicích dopadnou na jedničku a že si tam i všichni
1: zatancují. No, kéž by to vyšlo všechno.
0: Tak pravda je, že nějaké akce se ruší, že? Kvůli tomu počasí, nebo se přesouvají jinam třeba do nějaké místnosti. Ale abychom nezapomněli, paní Ševčíková, komu vy tu písničku pošlete?
1: No tak to pošlu třeba Martinovi, našemu playerovi, ať si to taky poslechne, jestli má možnost. A mé sestře do Boleradic, aby taky to tam všechno zvládla. No, mám taky
0: prostě
1: ráda.
0: Všem těm, které máte ráda. Shrneme to takto.
1: Všem.
0: Výborně.
1: A ať se mají všichni dobře, ať jsou ve stínu a dodržují pitný režim a tak dále.
0: Dobré rady od paní Ševčíkové zazněly. Zdravím, naschledanou.
1: Naschledanou a děkuji.
0: Není zač. No a zítra, 27. června, se dožívá 50 let pan Pavel Turena z Návojné. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a boží požehnání do dalších let přejí rodiče, přítelkyně Hedvika, dcera Verunka, sourozenci s rodinami a kmotřenka Stichova. A jak už jsem říkala, připravena je Stříbrňanka, ta zahraje pěknou písničku Jiřího Vrány a Vladimíra Salčáka Mému městu.

0: Tak to byla písnička Mému městu Jiřího Vrány a Vladimíra Salčáka v podání Stříbrňanky. No doufám, že se i tato písnička líbila, stejně jako vím, že se určitě bude líbit ta další písnička, zvláště pak paní Remové, kterou zdravím a přeji krásný večer, a ona už asi tuší, o jakou písničku jde a já ji za chviličku představím. No ale mám tady opět vzpomínku od Honzíka Buřila. 26. června 1990 zemřela v léčebně moje prateta paní Amálie Prokešová Rozená Pokorná. S manželem a syny bydlela v Králově Poli, pak se všichni přestěhovali do Černých Polí. Dcera Jitka jí zemřela v 5 letech. Pracovala v kině Jadran, právě v Králově Poli. Ještě je tady napsáno, že jí zemřel v 6 letech vnuk a syn Jiří se o ní staral. Takže to byla vzpomínka na paní Amálii Prokešovou a vzpomínají snacha Bohunka Prokešová, dále vnuk Pavel, vnučka Hana, pravnoučata, prasinovec Honzík a ještě je tady napsáno, měla přezdívku Malča. Tak, ale já už teď zdravím paní Removou, protože já vím, že ona má oblíbenou písničku, kterou nosí v srdci právě tu, kterou nyní zahrají Legruti.
1: Český rozhlas Brno.

Tak to byla skutečně krásná písnička Antonína Michny, Pojď se mnou. No ale mě tady zbývá ještě Klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože dnes má narozeniny paní Anna Gazárková z Vnorov Lidéřovic, takže milá paní Ano, milá paní Aničko, samozřejmě my vám děkujeme za to, že jste si vybrala právě naši stanici, moc nás to těší. No a přejeme vám, ať jste zdravá, šťastná, spokojená, s úsměvem na tváři, proplouváte další krásným životem. A ještě vzpomínka, bohužel tady chybí jakékoliv jméno, ale snad budou vědět. Poslala to, vidím vlastně tady Zdena Rajchová, takže dobrý podvečer, paní Ostrá. Prosíme o pěknou písničku Až na nebeský obláček pro naši maminku, která by se dnes dožila rovných 100 roků. Moc vzpomínáme a máme ji stále v našich srdíčkách. Děkuji, dcery s rodinami. Vzpomínají dcery s rodinami. No a vzpomínat budeme i při písničce, kterou bude hrát Mikulovanka.

No a píseň nejhezčí nás určitě potěšila, byla to písnička Karola Porubského. No ale Morava krásná zem končí, je 18 hodin 55 minut. Vysílání pokračuje zprávami a pořadem Na pěknou notečku. No a bude strážnické ohlédnutí. Výběr z pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2025 Podsta Jaroslavu Juráškovi připravil Jaroslav Kneisel. Víkend tam samozřejmě i blaho přání s písničkou. V sobotu vás pozdraví přímo ze Strážnice Jan Kosík, v neděli pak už z brněnského studia Květa Navrátilová. No ale nyní už chladný večer a ještě chladnější noc přeje Jiřina Ostrá. Na závěr Stříbrňanka, v jejím podání už zní orchestrální skladba Josefa Poncara, Jsou to milenci.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Mně se strašně líbily Seska Acelovy tvorby, když jsem byl na gymnáziu. Ty PFK čtyřveršový, který on posílal, a já jsem se tím nechal inspirovat a vlastně jsem taky psal takovýhle PFK. A to jsem pak posílal svým různým kamarádům a vlastně nevím vůbec proč, ale posílal jsem to i na katedru. A pak se mi jednou ozvala profesorka Librová a ona mi říkala: Radku, já ty vaše věci použiju do té knížky, kterou teďko píšu.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
3: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Železniční dopravci na začátku letních prázdnin posilují kapacity vlaků. Kvůli stárnutí populace bude podle lékařů přibývat pacientů s mnohočetným myelomem. Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici letos cílí na téma tanec. A zítra čekáme další tropický den, bude jasno a teploty až 39 stupňů. Dobrý večer, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. České dráhy posilují na začátku letních prázdnin kapacity vlaků. Cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc, hlavně na spojích z Prahy na Moravu. Na kratší vzdálenosti doporučuje národní dopravce využít regionální spoje, a to kvůli vytížení jednotlivých spojů. Další rady přidává mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
2: Doporučujeme cestujícím včasnou rezervaci místa a využívat spoje mimo přepravní špičku a sledovat aktuální informace o provozu například v aplikaci Můj vlak.
0: Soukromý dopravce RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta na víkend žádná speciální opatření nechystá. Kapacity vlaků posiluje na vnitrostátních i mezinárodních linkách už od května. V nadcházejících letech bude podle lékařů přibývat pacientů s mnohočetným myelomem. Jde o druhé nejčastější nádorové krevní onemocnění. Lékaři nárůst počtu nemocných předpokládají s ohledem na stárnoucí populaci. Nejvíce postihuje lidi ve věku 60 až 70 let, ale onemocnět může i mladší člověk. Díky novým typům léčby mají pacienti naději dožít se stejného věku jako jejich vrstevníci, popisuje lékař interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno Luděk Pour.
3: Máme tady léky, o kterých se opravdu ani nezdálo, ani ty největší optimisti o nich netušili, že budou existovat, že budou tak dobrý, a v podstatě všechno je to na základě, že my využijeme vlastní, řekl bych, imunitní systém k tomu, aby bojoval proti tomu nádoru.
0: Trestní stíhání v takzvané bitcoinové kauze bude pokračovat. Rozhodlo o tom nejvyšší státní zastupitelství. Jeho žalobce zamítl stížnosti ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho bývalého náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice proti zahájení stíhání. Trojice čeli obvinění z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozí jim až 12 let vězení. Blažek a Daňhel vinu odmítají. Tic se k případu zatím nevyjádřil. Případ souvisí s miliardovým darem z bitcoinů pro ministerstvo spravedlnosti od odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského. Ten je v kauze obviněný už od loňského roku, a to z legalizace výnosů z trestné činnosti a provozování darknetového tržiště. Ve Strážnici na Veselsku už za necelou hodinu muzikanti a tanečníci oficiálně zahájí mezinárodní folklorní festival. Jde o 81. ročník akce, která má propagovat lidovou kulturu. Základ festivalového programu každoročně tvoří vystoupení českých a moravských souborů. Doplňují je zahraniční hosté. Tématem je letos tanec, který je podle organizátorů pamětí v pohybu, vysvětluje prezident festivalu Martin Šimša.
4: Toto téma se bude prolínat celou řadou pořadů. Hned ten první otevírací je věnované osobnosti velké choreografky Aleny Skálové. Následující program je věnovaný tanci jako živému fenoménu, který se nepřetržitě vyvíjí, a ta konfrontace tam bude právě na archivních snímcích, a ty to bude konfrontovat vlastně s tím dnešním pojetím toho tance.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme převážně jasno, nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz na silnici 384 u Brněnské přehrady. Srazila se tam dvě osobní vozidla, na místě zasahují složky IZS. Šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

na pěknou notečku. Příjemný podvečer opravdu horkého dne vám od mikrofonu přeje Jaroslav Knajzl. Z našeho vysílání určitě víte, že i za pár minut proběhne ve Strážnici slavnostní zahájení 81. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice a také 44. ročníku festivalu Dětská Strážnice. Přiznám se bez velkého mučení, že tento pořad přetáčíme, protože už jsme s celým rozhlasovým týmem připraveni ve Strážnici. Ovšem máme pátek, který by měl patřit Brolnu a ten účinkoval ve Strážnici v loni v opravdu vydařeném hudebně tanečním pořadu s názvem Pocta Jaroslavu Juráškovi. Tedy dovolte mi ohlédnout se o rok nazpět a připomenout si program, který se uskutečnil v autorské režii Jana Kysučana k loni z tému výročí narození hudebního dramaturga, redaktora, cymbalisty a upravovatele Jaroslava Juráška. V pořadu účinkovali členové orchestru lidových nástrojů, dívčího sboru a taneční složka vojenského uměleckého souboru Ondráš a jak už jsem zmínil, také Broln se svými solisty. Broln vedl Petr Varmuža a orchestr Ondráše řídil Dominik Orsák. Předesílám, že se jedná jen opravdu o krátký výběr z celého pořadu. A neodpustím si, abychom dnešní notečku nezačali znělkou Strážnického festivalu. A potom už hraje orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš, zpívá dívčí sbor a mijavský tanec, stejně jako všechny další skladby v úpravách Jaroslava Juráška, zahraje společně Ondráš s Brolnem. Příjemný poslech.

0: Český rozhlas Brno.
1: V našem vysílání posloucháte pořad Na pěknu notečku. Dnes se vracíme o rok nazpět a připomínáme si vydařený pořad, který se uskutečnil v loni v rámci 80. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice a byl věnován poctě cymbalisty redaktora upravovatele Jaroslava Juráška. Na pódiu se postupně střídali muzikanti VUS Ondráš a Brolnu, solisté a také tanečníci Ondráše. Z celého programu jsem dnes vybral ještě tři pěvecké solisty. Michala Janoška a Petra Mičku doprovodí Broln a v závěrečném čísle rusínských písní to bude Lucie Fabišiková s muzikanty obou spojených orchestrů.

0: Julie, co vám při sledování Verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
1: Jardo, to je tak nějak dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
0: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
1: Omyl, Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve Verbuňku.
0: Nevěřím, kdy, kde, jak?
1: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka Verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
0: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Vedra lámou teplotní rekordy, o víkendu může být až 41 stupňů. Český tým hasičů a záchranářů zítra odletí pomáhat do Venezuely. Noc bude jasná a sobota slunečná s teplotami až nad 39 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Na třetině stanic v Česku dnes padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili 38,1 stupně. Ve Středočeském kraji mají nové rekordy 4 stanice. Nejvyšší teplotu zaznamenala Tuháň na Mělnicku, a to 38 stupňů. Rekordy padly také v Poděbradech, Čáslavi a Hulicích. Vedra budou pokračovat i o víkendu. V sobotu může být ve středních Čechách až 39 stupňů. V neděli výjimečně až 1,40. Začínají letní prázdniny a dovolené. Část lidí bude volno trávit splouváním řek. Námi oslovení provozovatelé kempů a půjčoven lodí si zatím sezónu pochvalují. Třeba Sázava od Vysočiny do Týnce nad Sázavou je dobře sjízdná, potvrzuje vedoucí instruktorka půjčovny Bisport Monika Nováková.
2: Tak v tuhle chvíli máme nesjízdný úsek Týnec-Pikovice, ale na vyšších úsecích řeky ta sjízdnost je ještě relativně dobrá, jezdit se určitě dá. Všem vodákům bych doporučila opravdu jako plastové kánoje, vynechala bych nafukovací plavidla a hlavně teda rafty.
0: Na začátku sezóny upozorňuje finanční úřad na povinné odvody z prodeje hub, lesních plodů nebo přebytků ze zahrad. Podrobná pravidla zveřejnil na svém webu. Zásadní je 50-tisícový limit pro tuto formu přivýdělku, vysvětluje mluvčí finanční správy České republiky Patrik Madle.
3: Pro správné zdanění si musí každý nejprve posoudit, jestli se u něj jedná o činnost příležitostnou nebo nahodilou. Pokud ano a zároveň jeho celkové příjmy z takových činností za celý rok nepřesáhnou 50 tisíc korun, žádnou daň z nich nezaplatí.
0: Do zemětřesením zasažené Venezuely vyrazí český tým hasičů a záchranářů zítra dopoledne. Z letiště Václava Havla odletí armádní Airbus. Kdy přesně se Češi k záchranným pracím připojí, není jasné. Celkem do Caracasu dorazí 70 specialistů, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
4: Jádro týmu tvoří příslušníci hasičského záchranného sboru České republiky specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování lidí ze sutin. A součástí odřadu jsou také statici, specialisté dronové služby, kinologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob, dva lékaři a tlumočnice policie České republiky.
0: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu večer místního času. Zemřelo skoro 600 lidí a asi 3000 je zraněných. Dalších 50 tisíc lidí úřady pohřešují.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno, teploty klesnou na 21 až 17 stupňů, na horách bude kolem 16, sobota bude slunečná a velmi teplá, teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě na 33 až 36, v nížinách na západě a severozápadě Čech může být místy i přes 39 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na D11 ve směru na Prahu leží u 12. kilometru větší předmět ve vozovce, na D1 u 267. kilometru ve směru na Ostravu se auto srazilo se Srnou. A v Bílovci v Jereminkově ulici havarovala dvě auta, na silnici vytekly provozní kapaliny. Na všech místech projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
5: Vítejte u dalšího dílu. My jsme se na vás moc těšili. Tady je Patrik Rozehnal.
6: A doktorka Kateřina Cajthamlová. Je to díky tomu, že jste nám poslali velkou spoustu dotazů na téma
5: vložky do bot, ty špatné, anebo možná poradit i s těmi dobrými.
6: Tak.
5: Když už jsme u těch vložek a nohou. Mami, děti se mi smějou, že mám velké nohy. Ale nemáš. Dej si boty do garáže a pojď obědvat.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. My se v tom dnešním dílu vracíme k vložkám do bot. Už jsme to před časem řešili, ale stále vás to trápí. Zůstalo mnoho dotazů a tak se jim budeme postupně věnovat. Než k tomu dojde, budeme si povídat o tom, že moderní vložky do bot přináší úlevu od bolesti i pohodlí při dlouhém stání. Kolik druhů vložek vlastně existuje? Na to se naše redaktorka Bára Kvapilová ptala fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Důvody, proč si lidé pořizují speciální vložky do bot, se různí a tak existuje i mnoho druhů nejrůznějších vložek pro nejrůznější účely. To, čemu bychom mohli říkat obecně zdravotní vložky do bot, bych rozdělil podle materiálu, ze kterého jsou vložky vyrobené, na vložky buď pěnové, gelové, korkové nebo kožené.
2: Které jsou nejobvyklejší?
1: Každý materiál má svoje výhody a nevýhody a je skvělé, že máme možnosti si dnes vybrat, co potřebujeme. Osobně se nejvíce setkávám s pěnovými vložkami do bot, které jsou lehké, dobře tvarovatelné, ale ne už tak vhodné třeba pro korekce délky končetin.
2: Prý jsou i písmenné kategorie šířky chodidel.
1: Ano, šířka chodidel se dá rozdělit na standardní šířku označenou písmenem G, užší označenou písmenem F, širší pod písmenem H a extra širokou pod označením K. Pokud by někdo chtěl tyto kategorie použít pro výběr bot bez předchozího vyzkoušení, úplně bych to nedoporučoval. Výrobci si často určují šířky bot podle svých norem a tak nezbývá, než si boty stejně osobně vyzkoušet.
3: Proč jsi přišla?
4: Přišla jsem za tebou kvůli nohám. Jsou ploché.
3: Jo.
5: To jsem ještě neviděla.
3: Vážně?
4: Bleh.
3: No a uměla bys... je opravit?
2: Panenka Barbie se s problémem plochých nohou obrátila ve filmu na specialistku.
1: Nechci, aby to znělo jako kliše, ale pravdou zůstává, že pokud si někdo plánuje vložky do bot pořídit z těch zdravotních důvodů, pak vždy doporučuji se nejdřív poradit s odborníkem. Je taky důležité mít na paměti, že i slavní lidé, slavní běžci, například Usain Bolt, má ploché nohy a tomu to výrazně nevadí.
6: Mám ploché nohy po tetě. Fantazí po svém strýci.
2: Co říkáte tomu, že pánové si dávají do bot vložky, aby vypadaly vyšší, třeba o 3, o 4, o 5 cm?
1: No, řekl bych, že je vidět, že stále platí rčení, že pro krásu se musí trpět. Z pohledu zdraví bych však takové vložky doporučoval používat obezřetně.
2: Co veselého se komu stalo s vložkami do bot?
1: Když připravuju vložky na míru pro své klienty, z vnitřku bot vždy vysypávám nečistoty, zejména u dětí se stává, že i přes velké úsilí rodičů zůstává v botě pod původní vložkou značná část pískoviště, což bývá velké překvapení.
7: Vesele a zdravě.
0: Slyšeli jsme reportáž, chcete k tomu, paní doktorko, něco dodat?
8: No, vzhledem k tomu, že minule jsme povídali o těch typech vložek a povídali jsme, jak je správně vybrat, tak dnes bych se trošku věnovala té ploché noze, která dominuje tomu vlastně povídání.
0: Proč takže... máme ty vložky?
8: Ano, takže ona je plochá noha, je to deformita, která vlastně vzniká v období růstu a je to vinou toho, že vazy, které jsou strašně četné v té klenbě nožní, se povolí a dochází k oploštění buď podélné klenby a pak dochází k tomu, že se vykloní naše patní kost. To znamená, že máme ty ploché nohy podélně ploché, to je ta nejčastější diagnóza. A pak jsou ploché nohy, ta příčná klenba, a to zas nejčastěji mají nositelky lodiček. Protože v tu chvíli, kdy chodí pořád po špičkách, tak ta klenba nohy, která je za prsty vlastně, to je ta příčná, tak ta se zhroutí a dojde k takzvanému vzniku toho palce vbočeného, který vlastně se snaží jako těm ostatním prstům a zbytku
0: pomoct
8: té klenby pomoci. Klinické projevy, pokud dojde ke snížení podélné klenby nožní, tak se projevují tím, že máme patu, která je vykloněná směrem ven. Další, co se děje, tak vlastně často ta chůze na plochých nohách je taková trošku kachní, tak tam už jsou potřeba ortopedické vlastně vložky.
0: A o vložkách bude řeč v našem pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Téma našeho dnešního pořadu nám opět připomene básničkou posluchač Petr. My moc děkujeme.
1: Před očima mžitky skáčí z toho, jak mě v botách tlačí. Asi nemám správné vložky, když tak rýdu po košky.
0: Vracíme se dnes ve Vesele a zdravě k vložkám do bot, abyste zvolili ty správné a ty špatné třeba zahodili. Je to proto, že spousta otázek nám z předchozího dílu takto věnovanému zbylo a my se chceme ještě věnovat vašim otázkám. Za malou chvíli, než na to dojde, tak bych rád vyspovídal doktorku Kateřinu Cajdamovou k tomuto tématu dnes.
2: Ano.
0: Jak vlastně ty vložky do bot fungují? Oni mají něco jako přizvednout nebo zabránit nějakým otlakům, něco stimulovat?
2: Ano, báječná otázka. Zaprvé se velmi přikláním k tomu, co říkal pan doktor na začátku, čili je potřeba udělat nejprve vyšetření plantogramem anebo podoskopem, to znamená zjistit, jak fakt chodíme. A vlastně je vidět, kde ta noha tlačí na tu podložku víc, než by měla. A v tu chvíli ta vložka ji odlehčuje, protože ten problém s plochou nohou není jenom problém chodidla, jak by se zdálo, nebo prstů, ale protože ta šlapka naše je nosná část celého těla, tak se to velmi brzy začne projevovat výš. A nejčastěji kolenní kloub, kyčelní kloub, postavení pánve, postavení dokonce celé páteře.
0: Prostě to, jak chodíme, kývavě, šmajdáme, někdy ano. Máme špatné otaky, může to mít vliv třeba i na orgány, protože já nevím, čínská medicína pracuje s tím, že na chodidlech je spousta bodů.
2: No jasně, no to víte, že
0: jako,
2: jo.
0: Že když budeme chodit třeba vykloněni nějak na stranu s těmi šlapkami, no, tak budeme mít třeba problém, já nevím, s játry nebo se srdcem.
2: No, spíš budeme mít problém s pánevními orgány, to ano. Znamená, může ta pánev poklesat, může dojít ke změnám vlastně inervace vinou toho, že ta páteř se vlastně jakoby zakloní, udělá skoliózu, prostě skřiví se a zmáčkne kořeny nervů. Některých nervů, které jdou do vnitřního prostředí. To znamená, může to působit zácpu, změny peristaltiky střeva, může to změnit funkci třeba pánevních orgánů.
0: No a může to tedy dialogu. Mít i vliv na to, že třeba dámské a pánské vložky budou vypadat trochu jinak?
2: To ne. Ne. Naštěstí ne. Tady vložky jsou teda bez nějakého specifika sexuálního. Ano, on teda, promiňte mi, ani prsa, ani penis tolik neváží, aby to muselo změnit.
0: No ne, vy jste říkala, že to může mít vliv na oblast pánevního dna, tam každý ano, máme něco jiného, že?
2: To je sice pravda, ale to držení, to pánevní dno dělá stejně. Ta hmotnost

0: kde vlastně rodič jako nepřemýšlí o tom, jak ty boty, kde ty boty, tak může dojít k problému. Já bych tady doporučovala, jakmile to dítě začne šmajdat, tak se poradit nejprve s pediatrem, protože celé držení těla těch dětí, zejména ve chvíli, kdy už chodí, proto se to projevuje.
1: Rozhoduje o tom, co bude v dospělosti?
0: Rozhoduje o tom, jak bude páteř, jak bude držení těla, jaký bude i třeba sebevědomí a jaký bude styl chůze, ať dlouho nám vydrží ty klouby. Ať už kotníky, ať už kyčle, ať už kolena. To znamená, je to strašně důležité podchytit to včas.
1: Myslíte si, že jsou lidé i dospělí, kteří nosí třeba vložky do bot zbytečně?
0: No, ono totiž, když byste nosil vložky do bot zbytečně, tak vás leccos začne bolet. Jo, začne vás bolet hlava. Jedna z věcí, pokud mám tu klenbu v pořádku, to znamená ty všechny vazy a svaly mi fungují dobře, tak ta noha funguje dynamicky. Kdykoliv já tam dám nějakou oporu, ono to je trošku jako sádra, to znamená, že to jako uleví těm částem, které by jinak byly propadlé a tlačily by příliš, ale ono to zároveň jako neposiluje tu svalovou hmotu.
1: Takže preventivně to nepůsobí?
0: Nepůsobí, tam je důležité, pokud chceme něco dělat preventivně, zásadně cvičení.
1: Už za chvíli se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou budeme věnovat vašim dotazům na to dnešní téma. Řešíme vložky do bot.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Po písničce se vracíme do studia pořadu Veselé a zdravě za doktorkou Kateřinou Cejdamovou a teď i za vámi a vašimi dotazy.
1: Dobrý den, paní Jana z Plzně. Chtěla jsem se zeptat, jestli paní doktorka neví, když mám lymfatické otoky, plochou nohu a potřeba bych ušít boty. Můžu normálně jako ve zdravotních potřebách a nějakých jako jsou boty, jako už i v obě dvě stejný. Jelikož mám tu levou nohu jako širší, i dole ty otoky, tak se do těch bot nevejdu. A potom je to přes léto, je to ještě horší, ty lymfatické otoky tím kolem jako do kola, kolem kotníků a dole. A ta bych potřebovala ty boty ušít. A tady nikde v Plzni jako není žádný obuvník, který by ty boty ušil. A říkají, že pouze vložky do bot. Ale když ty boty nemám, tak nemůžu ty vložky šít, abych potřebovala ty vložky ušít na každou tu nohu jako jinak, aby se mi dobře chodilo. A potom, když ty nohy otékají, tak jednou je to ta levá, s tou levou se pak nemůžu nikde obout ani do těch směrovacích bot.
2: Tohle je každá rada drahá. Většinou ortopedická obuv, která se dělá na míru, je obuv, která je doporučená přímo tím ortopedem, který člověka má v péči. A já se domnívám, že existuje možná možnost ve zdravotnických potřebách sehnat ty boty, které mají tu velikost K, protože ta velikost, která je dostupná v normálním obchodě, je do H, ale pokud by to bylo to K, tak tam už se ty vložky dají dát a obecně boty, které se přizpůsobují svou velikostí, jsou ty, které mají takový ten suchý zip, to znamená, že já tu botu můžu rozšířit nebo ji můžu jako stáhnout. Jsou to boty často, které jsou sportovní a jsou z tkaniny, nikoli z kůže a tyhle ty bych jako to přechodné řešení teda velmi doporučovala.
0: Své dotazy jste nejenom volali na záznamník, ale psali i přes stránky veseleazdravie.cz.
2: Paní Pavla se ptá, ráda bych se zeptala, jaké koupit vložky do kopaček pro 12-letého syna. Často ho po zápasech bolí paty a celkově nohy, někdy má puchýře na malíčkách. Prosím pěkně, paní Pavlo, vemte syna k ortopedovi. Vzhledem k tomu, že synovi je 12, má před sebou exponenciální fázi růstu, to znamená tu, kdy ty děti rostou až o 10 cm za rok. A tam je strašně důležité, aby ty vložky byly naprosto perfektně sedící a ten ortoped může udělat vyšetření a může i doporučit individuálně udělané vložky. Takže zejména, protože fotbal je strašně náročný sport, kde se hodně běhá a já předpokládám, že když má kopačky, hraje fotbal, tak doporučuji opravdu k ortopedovi.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí i dalším, kteří nechali vzkaz na našem záznamníku nebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde se můžete věnovat zdravotnické tématice.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Posloucháte stále Veselé a zdravě. Připomínám, že se obracíte na nás s mnoha dotazy a často i po skončení pořadu na nějaké téma. Stalo se tak i u vložek do bod, proto se k ním vracíme v této chvíli a odpovídáme na další dotazy. Ty telefonní.
1: Dobrý den, tady Vajdíková. Je mě 80 let. Mám problém s nohama. Prostě ve spod, jako to mám tak, jak kdybych měla desky. A bolí mě ty nohy ke kotníkům. Na levé noze prsty prostě jako těžko ohnu. Mám teda cukrovku, užívám glyklazín, folgin, glukopán. A to prostě ty nohy mě nějak neslouží. Chodím, jak kdybych měla desky na spod. Hlavně na té levé straně, ale nemám jich opuchlé. Prosila bych vás, co s tím teda mám dělat?
2: Tak tadyhle to zní jako typický vlastně komplikující faktor cukrovky a je to takzvaná polyneuropatie. Paní říká, že cítí, jako by měla desky na nohách. Polyneuropatie znamená, že onemocní nervy dolních končetin, mění se vlastně citlivost těch nohou. A tohle to teda zase bez porady s ortopédem samotné vložky nemusí úplně řešit. Mohlo by to řešit lepší léčení cukrovky vzhledem těch prášků, co paní říkala, slyšela jsem tam glukofáž, takže je možné, možná, že by paní potřebovala stabilizovat víc hladinu inzulínu, případně brát vitamíny skupiny B na regeneraci těch nervů. Čili to není úplně o vložkách, pokud vložky, tak opravdu až po poradě s ortopedem a spíš pěnové.
0: Další dotaz přes stránky Veselé a zdravě, CZ dorazil.
2: Paní Valerie se ptá velmi stručně, jestli existují ortopedické vložky na patní ostruhy, takže existují, ale nejsou to celé vložky, ale je to vlastně taková jako vložka do boty, která zabraňuje tomu, aby ta ostruha se dotýkala spodku. To znamená, že je to vlastně takový oblouček, který
0: takový
2: se...
0: jako kruh, jak na plavání?
2: Ano, něco jako kroužek, který se vkládá. Někdy to mají, měli by to mít ve zdravotnických potřebách a mohou to mít tam i ve formě vložky, na které už to je udělané.
0: Vykroužený
2: otvorek. Čili zeptat se ve zdravotnických potřebách.
0: Dejme prostor dalšímu telefonátu.
3: Dobrý den. Já mám vnuka, který nosí botičky takový s tou tenionkou, podrázkou, říkají, že to strašně zdraví, protože když chodí po nějakých kamínkách, tak znova se mu dobře tvaruje, že je to v pořádku. Myslíte si, že je to opravdu v pořádku, že ty děti tady tyto boty mají nosit? Děkuji vám, nashledanou.
2: V dnešní době je moderní takzvané bosonohé chození, což se chodí právě v takových těch tenoučkých botičkách, které mají tu pevnou část, nebo ona není pevná, ona je spíš gumová, aby se neporanili. No, pokud je to človíček, který nemá problém s páteří, konkrétně se skoliózou, tak je to ideální trénink, protože my jsme původně bosonozí. To, že nosíme nějaké boty, tak to vlastně tu klenbu spíš zhoršuje. Čili určitě, pokud od malička se chodí, ať už na boso, říká se, že pro rehabilitaci svalů a vazů v oblasti toho chodidla je dobré chodit třeba po trávě na boso. Tam je jediný problém, pokud takhle chodím v těchto botách po pevném povrchu, zejména teda po asfaltu, tak to úplně tak jako není ono. Ta stimulace je lepší, když chodím po površích nerovných, čili třeba říkávalo se chodit po kamíncích v potoce nebo chodit po nějaké trávě a podobně. Takže určitě ano.
0: Další dotazy ještě zbývají a odpovíme na ně velmi rádi po písničce, která je nachystána.
4: Veselé a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Spíš.

0: Jste s námi v pořadu Veselé a zdravě, je tu hlavně doktorka Kateřina Cajdamlová a připomínám téma, které dnes posloucháte a my jsme ho do vysílání zvolili na základě vašich přání a žádostí, protože dotazů bylo hodně, vložky do bot. Ptáte se, tady je další dotaz telefonní.
1: Dobrý den, jmenuji se Marie, jsem ze Zlína a mám takový dotaz na paní doktorku. V různých časopisech a novinách se objevují inzeráty, nedávno to bylo v Metru, vložky od profesora Kaneka, které mají nějaké magnety přímo v těch vložkách a tvrdí, že 5 feritových biomagnetů zlepší naše zdraví, krevní oběh, klouby, všechny možné stimuly, tamogenerace, tkání a tak dále a tak dále. Máme vůbec my v Česku nějaké informace o těchto výrobcích a doporučila byste to?
2: Kdykoliv chceme ověřit nějakou věc takovéhohle typu nebo třeba různé kouzelné preparáty na hubnutí a podobně, tak doporučuji stránky www.sukl.cz anebo www.szu.cz. Sukl je Státní ústav pro kontrolu léčiv, ten se týká víc těch preparátů, které užíváme vnitřně, a Státní zdravotní ústav je právě i pro tyhle ty kouzelné věci. Já bych doporučila, pokud byste měla zájem, protože tam je otázka, jestli opravdu jako jsou magnetické, to bych jako zkusila s něčím, jestli to něco přitahuje.
0: Paní je spíš zvažuje se vůbec pořídit, asi nemá, aby to zkontrolovala.
2: No, to zjistíte, jestli něco je magnetické.
0: No to jo, ale musíte je mít doma, paní si je třeba chce zvažuje
2: objednat. No tak si k tomu přidám, jo takhle objedna. No tak prosím, po internetu bych to nekupovala, ale my máme 30 dní, ovšem ne všichni internetoví prodejci dodržují český zákon, jo, takže my máme normálně 30 dní na vrácení, takže když to domů přijde, zkusila bych k tomu přiložit nějaký kovový předmět, jestli to teda magnetuje nebo ne. Jináč ta věc, která funguje, tak je určitá akupunktura, kterou dělá nějaký člověk, který to vystudoval, anebo nějaké formy vlastně čínské medicíny, ale je to vždycky renomovaný člověk a je dobré, když má nějaký certifikát. Takže ten vám i poradí, protože se může stát, že vy si budete něco stimulovat vložkou a bude vám hůř než líp. Jo. Takže pokud má něco účinek, může to mít bohužel i vedlejší.
0: Ptali jste se dál, paní doktorka má přichystán dotaz z našich stránek internetový.
2: Ano, pan Radim píše, že má čitelné nohy, píše, že je má do O, jenom jsem chtěla říct, ty ploché bývají častěji do X, taky jsou čitelné. A poslední dobou cítí, jak špatně nás šlapuje a nohy ho bolí i při kratším chození. Ano, on si zatěžuje víc tu vnější klenbu. V okamžiku, kdy ty nohy jsou do O, tak vlastně stojí víc na té vnější klenbě. Někdy se takhle projevují vlastně poruchy v oblasti třeba kolenního kloubu. Takže já bych doporučovala, než on píše, že se snaží naslapovat lépe, ale tím je bolest silnější, uvažuje o vložkách do bot, já bych nejdřív nechala vyšetřit kolenní klouby a zašla bych za ortopédem a zeptala bych se, jestli je v mém věku vhodné a jakými vložkami korigovat, ale ta korekce je potřeba dělat velmi pomalu. A spíš tady asi budou nějaké spíš ty měkčí vložky, které by pomohly odfiltrovat tu přílišnou zátěž na té vnější klenbě.
0: Ještě nějaký dotaz?
2: Ano, ještě pan Jan, ten se ptá, mohl by mi někdo vysvětlit vložky do bot, proč a kdy je potřebuju? V minulosti jsem se nikdy neobtěžoval vyměňovat vložky do bot za nějaké specifické, vždycky jsem používal ty, co byly, vyměnil je, když se opotřebovali. Ano, toto je správný postup, to znamená v okamžiku, kdy nemáme problém, tak je zbytečné ho řešit. Už jsme tady na začátku říkali, že preventivně nic takového nefunguje, a říká, že vlastně to poskytuje lepší odpružení, podporu pro nohu, to se týká pouze o sportovní obuvi a ty vložky, které mají být odpružovací, tak musí být měkké, nesmějí být pevné, tvrdé. Tady jenom doporučuju, že pokud ho bolí nohy na dlouhých turách, jak píše, a spíš vepředu než na patě, ale nakonec obojí, vždycky si myslel, že je to normální součástí turistiky. Ano, je to normální součástí turistiky. A tady bych normálně spoléhala jenom na běžné měkké vložky do sportovních bot, které už tam dává ten, kdo je vyrábí. Čili asi má nohy v pořádku, nosí boty Kintargy, protože to byly jediné, které mu v obchodě seděly na širší nohu. A myslím si, že děláte všechno správně, pane Jane.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: Závěrečné povídání v pořadu Vesele a zdravě shrne to dnešní téma vložky do bot, na co tedy hledět, čeho si všímat, případně možná říci, jaké jsou nejčastější chyby, které paní doktorko Cajdamlová děláme, když si vložky vybíráme.
1: Nejčastější chybou je, že si vybereme příliš tvrdé vložky a potom nás vlastně ta vložka jako kdyby nese, to je jak ta sádra, a může nám nějakým způsobem změnit držení těla. Další, co za chybu velmi často slyším, že lidé dělají, že bez porady se svým lékařem, který by zkontroloval páteř, začnou chodit to bosonožství a pak je začne páteř bolet, protože v okamžiku, kdy vlastně začneme chodit jiným způsobem, což s tou bosou nohou chodíme jinak, no tak zatěžujeme jiné části páteře než předtím.
0: Je to tak, že už jsme si, vy jste říkala, v dětství zvykli na určitý typ chůze, že už se jako nepředěláme v té dospělosti takhle?
1: Jako předěláme, ale někdy to dost bolí, takže bych doporučovala to bosonožství zkoušet vždycky přidávat třeba
0: chvíli.
1: Jako každý den třeba půl hodiny a pak zase po týdnu třeba to prodloužit na 3/4 hodiny a koukat, jestli se nám nerozjede u bolesti hlavy, bolesti zad, bolesti kyčlí nebo kolen.
0: Jak poznáme, že jsme zralí na vložky do bot?
1: No tak většinou víme, že máme buď teda nějakou ortopedickou vadu, nebo nás začne bolet páteř, nebo se nám začne dělat skolióza, nebo prostě doktor řekne, hele, pravděpodobně začíná plochonoží, protože si všimne toho vbočeného palce. To znamená, buď si toho můžeme všimnout my sami, a to je nějaká bolest, nebo nějaká změna držení těla, jedno rameno výš, nebo šikmá pánev podobně, nebo začne bolet nějaké koleno. Nejčastěji to bývá po úrazech. To znamená, pokud máme zlomeninu té dolní části, tak může docházet k tomu, že potom potřebujeme třeba na přechodnou dobu na jednu stranu, třeba na tu bývalou zlomenou nohu, nějaké odlehčení a tu vložku.
0: Ale vždycky k lékaři a poradí ano. Vám, co a jak a jaké vložky jsou ty nejlepší.
1: Ano.
0: Vrátit se k tématu můžete i na našem webu veseleazdravie.cz, najdete nás a můžete být i fanoušky našeho pořadu na Facebooku, na stránce Vesele a zdravě a ve vysílání jsme každý pátek v tomto čase, tak se na vás zase za týden těšíme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Děkuji moc.
1: Já taky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona na září. Hasiči prohledávají spáleniště po požáru střechy hotelu v centru Prahy. Noc bude jasná a sobota slunečná s teplotami až nad 39 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona a zabývat se s ním bude až po prázdninách. České televizi to dnes řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů. První čtení měla sněmovna původně stihnout ještě v červenci. Zákon má zrušit televizní a rozhlasové poplatky a financování veřejnoprávních médií převést pod státní rozpočet. To silně kritizuje opozice. Podle Šťastného lze proto očekávat, že její projednávání zdrží prosazování jiných zákonů.
3: Zákon o změně financování médií veřejné služby je jasnou prioritou této vlády. My očekáváme poměrně silnou nevoli ze strany opozice, ale musíme ji přečkat.
2: Vláda chce zákon schválit do konce roku. Platit by tak mohl už od 1. ledna 2027. Hasiči už uhasili požár střešní terasy hotelu v Pražské ulici Hybernská. Teď prohledávají spáleniště kvůli případným skrytým ohniskům. Českému rozhlasu to řekl mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Při požáru podle něj nikdo nebyl zraněný. Terasa začala hořet před 6 hodinou odpoledne. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. Tež už většina jednotek z místa odjela. Zůstává tam ale autobus, ve kterém se kvůli vysokým teplotám ochlazují evakuovaní lidé. Pomoc nabídl i Červený kříž, který před hotelem rozdává pitnou vodu a jídlo. Plzeň spustila kampaň Na kole bezpečně. Důvodem je nárůst cyklistů ve městě, a to i díky nové službě sdílených elektrokol. Kampaň je zaměřená především na mladé cyklisty. Připomíná například důležitost helmy. Náměstek plzeňského primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar ze starostů k hlavním bodům kampaně dodává.
4: Názornými nápisy a vzkazy i ilustracemi upozorňujeme, že kdo jede na kole, nesmí pít alkohol, není dovolena jízda na kole po chodnicích a po přechodech pro chodce, že je důležité mít na kole základní výbavu, odrazky a v noci i přední a zadní světlo.
2: Lidé v některých pískovnách na Třeboňsku porušují zákaz koupání. Znečišťují tím zdroje pitné vody. Například pískovna CEP 2 zásobuje vodou Chlum u Třeboně. Za porušení zákazu koupání hrozí až tisícové pokuty.
5: Policisté na Suchdolsku provádějí v blízkosti pískoven kontroly.
6: Říká policejní mluvčí Věra Mžiková.
5: Za parkování v chráněné krajinné oblasti mohou řidičům uložit pokutu až do výše 1500 korun. Koupání v pískovnách je oznamováno jako přestupek příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.
6: Jak věc dál řeší báňský úřad, ví jeho mluvčí Jiří Frolich.
7: Ze zákona může báňský úřad fyzické osobě uložit sankci až do výše 15 000 korun.
6: Kromě pískovny CEP 2 slouží jako zdroj pitné vody také pískovna Halámky. Bez zákazu se lidé mohou vykoupat například v pískovně Tušť. Střeboňská Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Před námi je jasná noc, teploty klesnou na 21 až 17 stupňů, na horách bude kolem 16, sobota bude slunečná a velmi teplá. Teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě na 33 až 36. V nížinách na západě a severozápadě Čech může být místy i přes 39 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Z
8: Zelená vlna.
2: Na D1 ve směru na Brno se tvoří kolona mezi 80. a 84. kilometrem. U kilometru 168 blokuje nehoda dvou aut levý pruh. U Lhoty na Praze východ se srazilo auto s motocyklem, na D3 pak u 89. kilometru ve směru na České Budějovice stojí porouchané auto na odstavné krajnici. Jezděte opatrně.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: dnešním country oslavníku se podruhé a naposled vrátím ke skupinám, které se na naší scéně objevily v roce, kdy se narodili letošní padesátníci a padesátnice. V úvodu to byla ještě nedávno aktivní hradecká dělová koule. S vyznáním Františka Špágr Špačka sedím za volantem rád, zatímco náčelník dělové koule Karel Charlie Drtina prozradí, že v Texasu je ode všeho kousek.
1: V Texasu je ode všeho kousek.

Písničkou Vítr zpíval rád z dílny excelentního baladyka Toma T. Halla se připomněli další padesátníci. Kutnorští brzdaři se solovým Zdeňkem Leberou. I dnes vás pochopitelně zavedu mezi zámořské novinky. I když to zase nějak velká novinka není. Objevila se v diskografii Williho Nelsona už v roce 1994 pod názvem 6 hodin v Pendrenales. Před měsícem vyšla pod jiným názvem Frederici a otevírá jí konstatování: nic se nezměnilo, všechno je při starém.

Karel Charlie Detina, který stál v roce 72 u kolébky dělové koule, a klasické kalifornský blues Jimmyho Rogerse. A zase na chvíli za kutnohorskými brzdaři. Ti vám teď nabídnou bluegrazovou klasiku bratrů Stanleyových If That's The Way You Feel s českým textem Veroniky Lebedové Podzim.

Klasika z dílny Willieho Nelsona je Po Mejdanu, The Party's Over, kterou s ním naspíval v roce 1994 Curtis Potter, dlouholetý kormidelní kluků z údolí Brazos, western swingového velikána Henka Thompsona, který v roce 61 přivedl do hitparády renovovanou verzi Oklahomský hor Jacka Guthrieho.

Skladatel, pianista a v tomto případě i zpěvák Jaroslav Ulíř a jeho Severní vítr, protkaný zřetelnou atmosférou country. O 7 let později, tedy v roce 88, se k ní vrátil v přiznání: mám nejhoršího koně.

Písničkou Je cizí se připomněli další letošní padesátníci, trapeři z Rakovníka Vítězslava Vondráška, a hned po nich se hlásí o slovo opět Willie Nelson s dokonale swingujícím Curtisem Pottem a prosbou Nech mě být, ať si můžu zaswingovat.

klasika Johnnyho Cashe I Still Miss Someone v živé nahrávce rakovnických traperů, který se sice někdy kolem roku 1984 rozešli, ale tu a tam si stále ještě rádi zahrají. A naposled do alba z roku 1994, které se původně jmenovalo Six Days at Pendernails, ale čerstvě se vrací pod názvem Willie Nelson s mimořádným hostem Curtisem Potrem.

Poslední ze skupin, které letos stále aktivně oslavují 50. výročí vzniku, jsou Holátka, Standy, Michigan a Horníčka ze Šumperka. Nabídli vám jedničku Johna Michaela Montgomeryho Výprodej chlapů a přidají dokonale zvládnutý Další den ze zpěvníku Dona Williamse.

0: Díky všem, kteří jste si se mnou zaspomínali na skupiny, které přišly na scénu naší Country před půl stoletím, a příjemný zbytek večera se zprávou Dělové koule, odjíždím do Kalifornie. Tak dobrou noc.
1: Mám

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: velkém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
3: Sněmovna finálně schválila změnu pravidel zaměstnávání státních zaměstnanců. S příchodem tropických dnů výrazně přibývá výjezdů záchranářů. Noc bude jasná a sobota slunečná s teplotami až nad 39 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Zaměstnávání státních úředníků by se mělo víc přiblížit běžnému pracovnímu poměru. Počítá s tím novela, kterou odpoledne schválila sněmovna. Snažší by nově mělo být třeba propouštění úředníků. Třetí čtení dnes koalice kvůli dlouhým opozičním projevům předčasně ukončila zařazením pevného hlasování.
4: O novele, která se má dotknout zhruba 70 tisíc úředníků, jednali poslanci skoro půl roku. Změny přibližuje za předkladatele Zuzana Ožanová z hnutí ANO.
5: Přinese to zrychlení pracovně právních procesů. Prostě i státní zaměstnanci ve většině věcí pojedou podle zákoníku práce, tak jako každý jiný občan.
4: Skončit má třeba takzvaný bazén, tedy tříměsíční doba, po kterou berou úředníci na odchodu až 4/5 platu. Nově by měli odcházet rovnou. Normu kritizují samotní úředníci i opozice. Podle Karla Dvořáka hnutí STAN povede k politizaci státní správy.
6: Bude mnohem jednodušší se nějakého státního úředníka zbavit, a to až na úroveň referentů.
4: Novela teď zamíří k posouzení do Senátu. Platit má od listopadu. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Jihočeští záchranáři mají kvůli horku až o třetinu víc výjezdů. Nejčastěji ošetřují lidi po kolapsu z vedra nebo v mdlobách. V červnu zasahovali také u 4 případů ušknutí hadem. 3x šlo o děti, nikdo ale nebyl ve vážném stavu. Záchranáři připomínají, že většině potíží z horka se dá předejít. Lidé mají dost pít, vyhýbat se přímému slunci a dávat pozor hlavně na děti, seniory a chronicky nemocné. Další doporučení přidá mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
7: Fungují jednoduchá opatření, dostatečný pitný režim, omezení fyzické zátěže přes poledne, ochrana před sluncem a udržování chladu v domácnosti. Při podezření na závažné přehřátí, poruchu vědomí nebo kolaps volej ze 155.
3: Nová turbo okružní křižovatka u sídliště Kunratická v Liberci bude kompletně hotová 30. června. Jde o teprve druhý turbokruhový objezd v Libereckém kraji. První je v Jestřebí na Českolipsku. Řidiči si ještě před vjezdem musí vybrat směr, kterým chtějí jet. V křižovatce už nepůjde přejet z pruhu do pruhu, což by mělo zrychlit její průjezd. Na kruhovém objezdu přibylo i čtvrté rameno k napojení nového sídliště Kunratická. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta stavbaři na křižovatce dokončují práce.
8: To je od Jablonce, když se jede, tak ten prostřední pruh, který umožní projet rovnou dolů do Liberce, tak vlastně tam dochází ještě k doplnění obrusné vrstvy a zhotovitel bude do konce týdne finalizovat jak vodorovné značení, tak svislí, aby to do toho 30. června bylo.
0: Počasí.
3: V sobotu bude slunečno a velmi horko. Teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě na 33 až 36, v nížinách na západě a severozápadě Čech může být místy i přes 39 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
3: Na D1 u 85. kilometru ve směru na Bohumín je po hromadné nehodě zastavený provoz. Srazila se dodávka, nákladní auto a 3 osobní auta. Na místě jsou záchranáři, policie a hasiči. Kolona se tvoří i v opačném směru na Brno, zhruba mezi 74. a 84. kilometrem. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, vážení a milí. Bajky, povídky a příběhy, kde hrají důležitou roli zástupci zvířecí říše, ale hlavně a především bohatě naplněných příštích více jak 50 minut. To je to dnešní divadlo pro vaše uši. Jako vždy klidný a ničím nerušený poslech přeje autor pořadu Robert

0: Například ježek.
1: Ezop, Lafontaine nebo třeba Krylov, ruský pajkář, to je asi tak ve stručnosti ta velká trojka v literatuře těch nejmenších příběhů, které často bývají tak správně nastaveným zrcadlem mnoha lidským vlastnostem. Bajky, literární miniatury, které čtenáře baví odedávna. A taky vyprávění, v němž se zvířata chovají vlastně jako lidé a z toho vždycky nakonec plyne nějaké poučení. Některé z těch ezopovských bajek nám dnes připomenou Vojta Dyk, Jiří Lábus a taky Táňa Vilhelmová, která celé to vyprávění otevírá příběhem o polní a městské myši.
2: Myš z města pobývala několik dní u přítelkyně na venkově. Bydlení v noře jí připadalo nepohodlné, strava jednotvárná, zábava žádná. Když se s polní myší loučila, politovala ji. Moje milá, nezávidím ti. Do pelíšku ti prší, fouká, k jídlu máš jen trochu zrní a ještě k tomu ta strašná venkovská nuda. Víš co? Pojď se mnou do města, a? Ať vidíš, jak se dá žít v blahobytu a pohodlí. A pokud se ti tam bude líbit, můžeš u mě zůstat. Polní myš byla zvědavá a tak se dala přemluvit. Když došli do města, byla už noc. Město myšku z venkova okouzlilo. A což teprve dům, kde měla domov její městská přítelkyně. Střecha nad hlavou, teplo u kamen a těch dobrod ve spíži. Maso, škvárky, klobásy, špek, sýr, chleba, koláče, zelenina, marmeláda, máslo, med. Ber si, kolik chceš, pobízela jí myš domácí. U nás je všeho dostatek. Ale s jednou věcí se polní myš nedovedla smířit. Kdykoliv klaply dveře a objevil se člověk, museli se myšky honem schovat do díry v podlaze a počkat, až bude zase čistý vzduch. A zvlášť, když se přihnala ta obrovitá, chlupatá a zubatá obluda, totiž kocour. Po několika dnech napětí a strachu se polní myš raději rozloučila. Milá přítelkyně, závidím ti dobré bydlo. Ale na ten každodenní strach bych si nezvykla. Měj se tu dobře, já se vracím na chudý a nudný venkov. A když konečně došla domů, řekla si, ať mi fouká do pelíšku. Ať mám k jídlu jen trochu zrní, hlavně, že se nemusím nikoho bát. No vida, taková malá myška a měla víc rozumu než miliony lidí.
3: O psu a vlku, aneb svoboda nebo blahobyt. Potkali se vlk a pes. Vlk byl zubožený, kost a kůže, za to pes byl dobře živený a dobře naložený. Jak to děláš, kamaráde, divil se vlk, že jsi tak vypasený, zatímco na mě plandá kůže a kručí mi v břiše. Hlídám člověku jeho dům před zloději, vysvětloval pes, a pán mě za mou službu dobře krmí. Spím v teple, mám střechu nad hlavou a každou chvilku si přilepším tím, co lidem spadne pod stůl. Tomu říkám dobré bydlo, uznale zaskučel vlk. Co já bych za to dal, kdybych si mohl žít jako ty, v pohodlí a bez hladu? Nic ti nebrání, štěkl pes. Pojď se mnou a budeš se mít zrovna tak jako já. Mile rád? Však jsem si živoření v divočině užil dost a dost. Děkuji ti za velkorysou nabídku, kamaráde. A ještě mi řekni, od čeho máš tak odřený krk?
4: To nic není, mávl pes tlapou. Můj pán mě v noci přivazuje na řetěz, ale přes den mě nechá proběhnout po lese.
3: Přivazuje tě na řetěz? Jako otroka? Nevěřícně kroutil hlavou vlk. Kamaráde,
4: vrátím se zpátky do lesa. Raději budu hladovět, než abych měl na krku řetěz. Svoboda je mi milejší než blahobyt.
5: Divadlo pro vaše uši. Myška, kohout a kocour. Malá myška, která dosud žila v myší skrýši pod dozorem své maminky, zatoužila podívat se do světa.
6: Maminko, myslím, že už jsem dost velká a rozumná. Ráda bych se podívala ven, na dvůr a poznala i jiná zvířata, než jsme my, myši.
5: Prosila maminku.
6: Ty hloupoučka, raději zůstaň ještě doma, jsi neskušená a venku na tebe číhá mnoho nebezpečí.
5: Varovala ji stará myš. Ale malá myška neměla doma stání. Když maminka odběhla sehnat něco k snědku, myška vystrčila hlavu z myší díry a rozhlédla se po dvoře. Byl bílý den a sluníčko pěkně hřálo.
6: Je tady krásně a teploučko. Trochu se proběhnu a hned budu zpátky. Maminka nic nepozná.
5: Řekla si myška a vyběhla na dvůr. Rozhlédla se kolem sebe a náhle uviděla nádherné zvíře. Leželo na zápraží, vyhřívalo se na slunci, oči mělo zavřené a nejspíš spalo. Mělo čtyři nohy s měkoučkými tlapkami, hedvábný kožíšek a kulatou hlavu s malými oušky. Myška si všimla, že má u nosu legrační vousky. Pomyslela si,
6: s takovým milým zvířetem by bylo hezké kamarádit.
5: Náhle se ozval hrozivý křik. Myška se ohlédla a skamenila strachem. Před ní se objevil strašný netvor. Měl vysoké nohy zakončené ostrými drápy, byl porostlý pestrobarevným peřím a na hlavě měl krvavě rudý hřeben. Právě otvíral špičatý zobák a znovu strašným hlasem zakřičel Kikriki! Myška už na nic nečekala a dala se na útěk do své myší díry. Doběhla, sotva popadala dech. Maminka už byla doma.
6: Pro pána, kde jsi byla a co se ti přihodilo?
5: Ptala se.
6: Maminko, neposlechla jsem tě a vyšla jsem si sama na dvůr, nezlob se na mě.
5: No a jaké to tam bylo?
6: Je tam hezky, světlo a teplo.
5: A co ještě jsi tam viděla?
6: Viděla jsem dvě zvířata, jedno hrozné a druhé krásné. Hrozné zvíře strašně křičelo, mělo velké drápy, barevné peří a ostrý zobák. Raději jsem před ním utekla.
7: Myško, myško, vidíš, jak jsi neskušená? To byl přece kohout. Od něho ti žádné nebezpečí nehrozí. Nedělá plno křiku, ale neublíží.
6: A jaké bylo to druhé zvíře? Také tě tolik vyděsilo? Maminko, to bylo krásné. Mělo sametový kožíšek, měkoučké tlapky, malá ouška a směšné vousky. Vyhřívalo se na slunci.
7: Dítě nešťastné, měla si velké štěstí, že tě to zvíře nespozorovalo. To byl kocour, náš největší nepřítel.

0: zpět, kdyby se to nerýmovalo.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: V pohádkách ze zoologické zahrady, v pohádkách ze zoo a taky v fantaskním vyprávění Zelená psům nesluší, se svého času potkali takhle přes zvířátka manželé Libuše Šafránková a Josef Abraham, tedy potkali. Ono je to vlastně trochu jinak. Jsou to dva samostatné příběhy, ale my si je dnes zařadíme vedle sebe, jako by totiž patřili do jedné rodiny. A dřív, než se vydáme za malým budoucím králem zvířat do zoologické zahrady, začneme prvním dílem z cyklu pohádek, které napsala sestra Josefa Abrahama, paní Boca Abrahamová, o tom, jak plavčík Honza našel kamaráda.
3: Plavili jsme se onehdy po tom nejhlubším ze všech hlubokých oceánů a byl moc krásný den. Moře bylo klidné, obloha modrá, vítr s námi hezky pohupoval, až si kdekdo liboval, jaká je to prýma plavba. A že bylo tak hezky, dal mi vrchní plavčík rozkaz, abych místo do kuchyně šel škrabat brambory na palubu. Seš bledej, jdi si trošku na sluníčko. A jestli ty brambory oškrábeš hodně rychle, můžeš si po bramborové službě na hodinu pouštět draka. Vzal jsem hrnec, pytel brambor, přibrousil kudlu a usadil se na nejzadnější zádi. Bylo to proti předpisům, protože házení odpadků do moře se trestá, ale já jsem chtěl konečně dopadnout toho, kdo to v moři rád brambory a kůrky chleba a mrkev. Už mockrát jsem si všiml, že vždycky v moři zmizeli, jako by se po nich

0: druhá čtvrtka čistá, přes zelenou lounku šup s bramborou do hrnce. Šel za ním. Prosím vás, pane, co to je louka? Povídá najednou někdo. Někde. Ale kde? Koukám. Koukám, nic nevidím. No, tak jedeme dál. Šel za ním myslivec.
1: Hej, vy tam, plavčíku. Ptal jsem se, co je to louka.
0: Teď už to bylo jasné. Někdo chce vědět něco o louce. Ale kdo? A hlavně, kde je ten kdo?
2: Řeknu vám, co vím o louce, až se mě ukážete a slušně představíte.
1: Prosím, beze všeho. Jenomže si mě musíte vytáhnout z mouře.
0: Nakloním se tedy přes zábradlí, táhnu a dost jsem se překvapil. To, co jsem vytáhl, vypadalo jako pes. Irský teriér, se jim tuším říká. Jo, byl to Irčan, ale byl vám celý zelený, jako mořská tráva. A jestli jste mořskou trávu někdy viděli, tak víte, jak vypadal ten pes.
1: Vypadáte udiveně, pane plavčíku. Chcete říci, že jste ještě nikdy neviděl zeleného psa?
0: Tak to jsem tedy neviděl, myslím si. Ale raději jsem mu to neřekl. Třeba opravdu zelení psi jsou. A třeba jsme se o nich ve škole učili. Ale třeba já jsem zrovna tenkrát chyběl, že jo?
1: Jmenuji se Larry, povídá zelený pes. Vyslovujte to prosím přesnos. Moje babička si na to potrpí. Je totiž Angličanka.
2: Těší mne Honza, plavčík. Babička i celá rodina jsou z Čech.
1: How do you do? To je jako těší mě.
2: Jak se má Praha?
1: Tak Praha se má fajn.
2: Já taky, ale prosím vás,
0: kde jste se vzal v moři, Larry?
2: Plavčíku Honzo, neříkejte mi, že nevíte, že v moři žijí hospodářská a domácí zvířata. Kdo si myslíte, že vám baští slupky od brambor a mrkev a chleba?
0: Jo, tak to jste byl vy?
2: No, já mrkev nerad. Mrkev a brambory jí mořské prase. O mrkev se ostatně dělí s mořským koníkem, který jí také chleba a dává vždycky půlku mořským psům.
0: Mořské prase, mořský koník, mořský pes, vždyť to je jako u nás na dvoře v Radějovicích. Byl jsem z toho celý vyjevený. A Larrymu jsem nevěřil. Ani slovo. Určitě si to všechno vymyslel.
2: Ach ano, ovšem samozřejmě, že mořské prase.
0: Spěchal jsem, abych nevypadal nezdvořile.
2: Promiňte mi, na chviličku si odskočím. Mohu vám zatím nabídnout svůj chleba se sádlem?
1: Sádlo neznám, ale děkuji vám. Rád na vás počkám.
3: Proběhl jsem lodí, vyšplhal na kapitánský můstek a vklouzl do kabiny kamaráda telegrafisty. Pepiku, prosím tě, honem mě zavolej Prahu. Na nic se neptej, jde o čest naší školy.
4: Pepik viděl, že věc je vážná a spojil mne s Prahou.
5: Slečno, informace, ale rychle prosím.
6: Přepojím, řekla slečna.
4: Ve sluchátku to zacvakalo a začalo pípat.
6: Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp, píp. Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp.
4: A tak to šlo několikrát za sebou, až se ozvala jiná slečna a chtěla vědět, co chci já.
6: Uklidněte se, plavčíku Honzo. Mořské prase, mořský koník a mořský pes

0: Existují. Přečtu vám, co se o nich píše v naučném slovníku. Ale na to už jsem nečekal. Poděkoval jsem telegrafistovi Pepíkovi a uháněl zpět na záď. Za Larym. Zelený pes však zmizel. Že by přece jenom mořští psi nebyli? Ale ta slečna v Praze přece řekla, že jsou zapsaní i ve slovníku. No a tak jen smutně koukám na pytel brambor, na draka, na kterého už nebude čas, když v tom...
1: Jste tam, plavčíku Honzo? Tady vpravo, ve vodě.
0: Byl tam mořský koník, živý, se zakrouceným ocasem.
1: Vzkazuje vám, Larry, že sem za váma zítra zase přijde. Dnes už nemohl déle čekat, slíbil sousedovic mořským štěňátkům pohádku na dobrou noc. Tak jim ji teď povídá, tak zítra, jo,
2: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Lev je králem zvířat. To se říká. Někdy dokonce i píše, ale je to pravda? Lvů je hodně a král bývá jen jeden. A proto ne každý může pomýšlet na králování. Zvířata si přejí panovníka krásného, statečného, velikého, ale i moudrého, aby mohl všem dobře radit a spravedlivě rozhodovat. Zkrátka vládnout tak, aby se to každému zamlouvalo. Tohle všechno, a není toho málo, se očekávalo od jednoho malého lva, který se měl jednou, až vyroste, stát po svém tatínkovi králem zvířat. A protože tenhle lvíček, jmenoval se Vláďa, neměl žádného brášku, tak od malička věděl, že ho králování nemine. Budeš vládcem zvířat, Vláďo, šeptala mu jeho maminka lvice do oušek a hladila ho na krku tam, kde mu v budoucnu měla vyrůst mohutná královská hříva, ta vznešená lví ozdoba. Už aby to bylo. Zatím však pořád ještě královal tatínek lev a na jeho vládu si nikdo nestěžoval. Ale maminka lvice se už předem usmívala. Jen počkejte, až bude vládnout Vláďa. To teprve bude vláda. Podstrkávala svému synkovi nejlepší a hlavně největší sousta, aby rychle rostl. Připomínala mu od rána do večera, třeba... Ať tě ani nenapadne kamarádit s hyenami. Všechno by ti sežrali a pak by se ti vysmáli. Nebo taky nevěř slonům. Maminka se zapomněla zmínit o nosorožci a to, jak se později ukáže, byla velká chyba. Tenkrát jen řekla, slona nikdy nepřepereš, pamatuj si to, Vláďo. Ano, mami. Sliboval ten malý lev poslušně, ale jako budoucí král si myslel své. Tou dobou totiž zrovna jedna malá hyena byla jeho nejlepší kamarádka. Dělil se s ní o svačinu a ona ho za to učila, jak se smát potichu, jak nahlas a jak se příšerně chechtat. Stačí, když se pořádně nadechneš. Takhle. A teď začneme spolu docela tichounce. No přidej, přidej. No vidíš, že ti to jde. A nakonec se spolu rozchechtáme. Jen se nestyď, Vláďo. A takhle se vždycky po svačině spolu chechtali malý lev s kamarádkou hyenou. Schovali se ve vysoké trávě, smáli se, až jim slzy tekly a všichni kolem říkali, slyšíte, jak se ty hyeny dneska příšerně chechtají? Čemu se pořád smějí? Potom, a o tom maminka lvice také nevěděla, si malý lvíček hrával se svým velkým kamarádem slonem.
4: Samozřejmě, že se spolu neprali. Hráli si na schovávanou.
3: Malý lev se nejradši schovával za nějakou obrovskou sloní nohou a slon ho hledal chobotem tak dlouho, až ho našel. Buf! Vykřikl lvíček. A slon ho opatrně zvedl a nádherně ho pohoupal na té své chobotové houpačce. Malý lev se moc rád houpal na sloním chobotu. Moc rád se chechtal s hyenou a moc rád také skákal. Skákal výš než koza, dál než antilopa, skákal jako opice.
5: Skoro jako opice, vřeštěli opice, skoro, protože tak jako my nikdo skákat nedovede, ani malý lev, který jednou bude naším králem.
3: Tak mě skákat naučte, loudil lvíček. Jste přece taky moje kamarádky.
4: Ale opice se honily v korunách stromů a na vyučování neměly chuť.
5: My si s tebou někdy třeba pohrajeme, ale určitě tě nebudeme nic učit. My nemáme čas.
4: To řekli a hop, hop, hop odskákali. Byly zkrátka najednou všechny ty tam.
3: Všechny až na jedinou. Ta opice slezla ze stromu a šklebila se, jako opice.
5: Já bych tě možná skákat naučila, Vláďo.
3: Malý lev se zaradoval. Tak to bys byla má nejlepší kamarádka.
5: Ale napřed mě musíš přinést rh od nosorožce, řekla opice a pořád se tak šklebila.
3: A on by mě ho dal. A nač ho potřebuješ, vyptával se lvíček.
5: Vždycky v sobotu je rozdávají nosorožci své staré rohy, protože si na neděli berou rohy nové, přineseš mi roh a budeš pak skákat jako opice.
3: Váhal ještě lev. Ani nevím, kde nosorožce najdu. A taky si mě ještě neřekla, na co ten roh potřebuješ.
5: Nosorožci jsou tady všude, mávla rukou opice. Když se pořádně rozhlídneš, určitě na nějakého narazíš.
3: A roh musím mít, abych byla chytřejší. Je v něm takové kouzlo, víš?
6: Na cestu se vydal Vláďa časně ráno. Rozčilením nemohl ani dospat. Jaký bude ten nosorožec, hodný nebo přísný? A ten roh mu dá nebo prodá? Kouzelný roh by mohl být dost drahý. Co když na něj nebudu mít? Polekal se lvíček. A nebo, a to by bylo ještě horší, přijdu pozdě a roh si zatím odnese někdo jiný.
4: Malý lev přidal do kroku. Už dávno neběžel po známé cestě. Minulo poledne i odpoledne. A blížil se večer.
3: Co pak asi dělá kamarádka hyena? A co slon? A kde jen může být ten nosorožec? Co když ho nenajdu? Uvažoval.
6: V tom se ozvalo hrozné dunění, funění, praskání a mlaskání. Křoví se rozhrnulo a z něho vylezl veliký, mrzutý nosorožec.
7: Uhni, tohle je moje cesta,
4: huhňal a ošklivě se mračil.
3: Je, to jste vy, konečně. Přišel jsem si pro váš roh. Dobrý den, pípl nesměle lvíček. Dobrý večer.
7: Pro můj roh, nasupil se nosorožec. Slyšel jsem dobře.
3: Pro váš starý roh, abyste si na neděli mohl vzít ten nový, ten hezčí. Pomoc!
4: A víc už malý lev říct nestačil.
5: Nosorožec ho hnal rštím trním močálem i kamením a byl čím dál zuřivější.
7: Aby zvěděl ty, uličníku, můj roh je stejně krásný ve všední den jako v neděli a já tě teď na ten svůj parádní roh naberu.
5: Vykřikoval vztekle nosorožec a málem to taky udělal. Rozhněvaný nosorožec dokáže běžet hodně rychle. Rychleji než malý lev. Jenže naštěstí neumí skákat. Už šimral svým rohem lvíčka na ocásku, když budoucí král zvířat poprvé skočil. Pak ještě jednou a pak znovu. Skákal a skákal, až byl tak daleko, že už ho nosorožec nedohonil. Teprve potom se mohl zastavit a rozhlédnout se. Tenhle nosorožec neměl moc dobrou náladu. A nebyla s ním vůbec řeč? A já teď ani nevím, kde jsem. Mám hlad, mám žízeň, nohy mě bolí a domů netrefím.
8: Hlavně, že jsem tě našel, že jsi v pořádku,
5: řekl slon a objal ho chobotem.
8: Neboj se, já tě domů donesu. Hehe, u potůčku na nás čeká hyena, schovala ti svoji svačinu.
5: Vy dva jste moji nejlepší kamarádi, radoval se lvíček. Ale proč se nosorožec tak zlobil?
8: Nosorožci už jsou takoví. Dobrou náladu obyčejně nemývají. S tím musíš vždycky počítat,
5: řekl slon. Vysadil si malého lva na záda a vydali se na cestu zpátky. Tak se opice, která chtěla přinést kouzelný roh, nikdy kamarádkou lvíčka vládi nestala. Ale nosorožec také ne. Ani když malý lvíček vyrostl a stal se velkým králem zvířat. Byl silný, moudrý a uměl skákat nejlíp ze všech. Vyprávělo se, že ho to naučil nosorožec. A byl také moc krásný. I když tenhle král lev vůbec neměl dlouhou královskou hřívu, jen takový krátký legrační kartáček. I tak se ale podaným líbil. Měli ho všichni rádi, až na nosorožce. A on měl rád je.

0: možný tohle, to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to.
0: No, no to jo.
1: No.
0: Ale stejně je to opičárna.
1: Ale není to opičárna.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: Mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Když jsem tu před chvílí mluvil o bajkách a bajkařích, zapomněl jsem vedle té svaté trojice zvoleného literárního žánru ještě na Radio Rocky Blinga, který vedle té proslavené knihy Džunglí a taky Mauglího dal světu i tenonkou knížku nazvanou Bajky i nebajky. Ostatně posuďte sami, co je a není bajka v příbězích, které teď vyprávějí a čtou Miloš Kopecký a Jiří Lábus. A přidám ještě vzkaz, který mi tuhle napsala paní Renata, jedna z našich posluchaček. Ani nevíte, jak se těším na další pohádky na dobrou noc. Totiž čím je člověk starší, tím víc je potřebuje a taky ocení. Dobré dny, přátelé.

Proč má nosorožec zvarhanělou kůži? Před dávnou dobou žil na pustém ostrově u břehu Rudého moře Pars. Od jeho šklobouku se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Ten Pars z pobřeží Rudého moře měl jen klobouk, nůž a kuchyňská kamna. Taková, na která nesmíš nikdy sahat. Jednou vzal mouku, vodu, rozinky, švestky, cukr a ještě všelicos a udělal si koláč, který byl přes půl metru široký a skoro metr tlustý. Bylo to božské jídlo. Tohle jsou čáry. A Pars je dal na kamna, protože směl péci na těch kamnech. Pekl a pekl, až koláč zezlátl a voněl co nejlíbezněji. Ale právě v té chvíli, kdy se Pars chtěl do něho zakousnout, přišel k pobřeží ze zcela neobydleného nitra ostrova nespůsobný nosorožec s rohem na nose a s dvěma prasečíma očkama. V té době ještě seděla nosorožci kůže na těle jako ulitá. Nebylo na ní jediné vrásky. Vypadal zrovna tak jako nosorožec z Noémovy archy, jenže byl mnohem větší. Ale již tehdy byl stejně nespůsobný jako dnes. A takový bude vždycky. Řekl, aha. A Pars hned nechal koláč koláčem a vylezl až do vrcholku palmy jen s kloboukem na hlavě, od kterého se stále odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Nosorožec převrátil nosem petrolejová kamínka, až se koláč kutálel v písku. Pak jej napíchl na roh, zhltl a odešel, mávaje ocasem, směrem k pustému a zcela neobydlenému nitru ostrova, za kterým se rozkládají ostrovy Mazanderan, Sokotra a výspy dalekých rovníkových krajů. Tu Pars slezl z palmy, postavil kamna na nožičky a odříkal tyto verše, které dosud neznáš, ale já ti je povím. Kdo krade koláče, které Pars si peče, trestu neuteče. A v těch verších bylo víc, než myslíš. Za 5 týdnů přišla od Rudého moře horká vlna, takže každý svlékal všechny šaty, které měl na sobě. Pars sundal klobouk, ale nosorožec svlékl kůži a nesl ji přes rameno, když se stupoval k pobřeží, aby se vykoupal. V té době se ještě jeho kůže zapínala ve spod na 3 knoflíky a vypadala jako plášť do deště. Neříkal nic o Parsově koláči, protože jej zhltl celý a protože již tehdy byl nespůsobný, jako je dnes a jako bude vždycky. Dokolébal se rovnou do vody a dělal nosem bubliny. Kůži nechal na břehu. Pars šel právě kolem a spatřil kůži. Usmál se a smích mu přeběhl

Pars totiž jedl jen koláče a nikdy nezametal tábor. Kůži vzal a roztřepal, rozprostřel a dovnitř vetřel, co se vešlo starých, vyschlých a lechtavých koláčových drobtů a přidal ještě několik spálených rozinek. Pak se vyšplhal na vrchol palmy a čekal, až nosorožec vyleze z vody a obleče si kůži. A dočkal se. Nosorožec zapěl kůži na tři knoflíky a teď ho to začalo lechtat, jako lechtají drobty v posteli. Začal se drbat, ale bylo to tím horší. Pak se vrhl na písčinu a tam se válel a válel a válel, ale pokaždé, jak se převalil, koláčové drobty lechtaly víc a víc a víc. Rozběhl se k palmě a dřel a dřel a dřel se o ně. Dřel se tak silně a mocně, až si sedřel kůži za rameny do velkého záhybu a do stejného záhybu dole, kde bývaly knoflíky, ty odřel, a do několika záhybů na nohách. Zkazilo mu to náladu, ale nemělo to nejmenší vliv na koláčové drobty. Byly uvnitř pod kůží a lechtali ho. Tak odešel domů strašně dopálen a hrozně poškrábán. Od toho dne má každý nosorožec zvarhanilou kůži a velmi špatnou povahu. A to všechno pro ty drobty pod kůží. Pars slezl s palmy s kloboukem na hlavě, od kterého se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním, sebral kamna a odešel kamsi buď k Orotavě, k Amygdálii, k náhorním rovinám u Anantariva, anebo k Močvě.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. V dávných a dávno minulých dobách, děti, sloni neměli chobot. Měli černavý vyboulený nos, velký jako bota, kterým mohli jenom vrtět se strany na stranu. A tehdy žilo také sluně, které bylo nemožně zvědavé a neustále se na něco vyptávalo. A protože to byly velmi nejapné dotazy, ptalo se třeba tety žirafy, kdo jí pocákal kůži skvrnami, měli toho všichni dost a nakonec mu většinou naplácali. Ale to v něm zvědavost vůbec nepotlačilo a vyptávalo se dál a dál. Jednou si to nenasytné sluně vymyslelo novou otázku. Co mívá krokodýl k obědu? Všechny s ním obtěžovalo, až byli celý uzoufaní a nakonec ho poslali k řece Limpopo, aby se o tom samo přesvědčilo. Sluně si nabralo na cestu spoustu banánů, otep cukrové třtiny a 17 melounů, rozloučilo se s celou rodinou a šlo. Cestou jedlo melouny a slupky trousilo kolem sebe, protože je nemohlo sebrat. Šlo a šlo, až přišlo k břehům široké, šedozelené řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy. První věc, kterou tu uvidělo, byla dvoubarevná skalní krajta ovinutá kolem skály. A protože děti sluně až do této chvíle nikdy krokodýla nespatřilo a vůbec nevědělo, co je to za tvora, právě proto byl jeho dotaz tak nevhodný, zeptalo se krajty co nejzdvořileji. Promiň, ale viděla jsi někdy v tomto malebném kraji něco jako krokodýla? Zda jsem viděla krokodýla, opakovala dvoubarevná skalní krajta hrdým a hrozivým hlasem. A na co pak se budeš ptát potom? Sluně se omlouvalo. Odpusť, ale potom bys mi mohla říci, co mívá k obědu. A krajta se rychle rozvinula a pleskla sluně šupinatým ocasem. To je divné, myslelo si sluně. Doma mě všichni plácali za mou nenasytnou zvědavost a tohle bude asi také ten případ. A raději šlo dále, až na kraji široké řeky Limpopo šláplo na něco, co pokládalo za kládu. Ale byl to zatím krokodýl, děti, a jenom zamrkal jedním okem. Promiň, ptalo se ho sluně co nejzdvořileji. Viděl jsi někdy v tomto malebném kraji krokodýla? Tu krokodýl mrkl i druhým okem a uvolnil polovinu ocasu z bláta. Sluně co nejzdvořileji ustoupilo, protože se bálo dalšího plácnutí. Pojď sem, maličký, řekl krokodýl. Proč se ptáš na takové věci? Odpusť, řekl sluně, ale už mi skoro všichni naplácali za mou nenasytnou zvědavost a to nepočítám dvoubarevnou skalní krajtu, která to udělala před chvílí a já už netoužím po dalším výprasku. Jen pojď blíž, maličký, opakoval krokodýl, protože já jsem krokodýl. A začal prolévat krokodýlí slzy, aby dokázal, že je to pravda. A tu si sluně radostně oddechlo a kleklo si na břeh. Právě tebe hledám po celé ty dlouhé dny. Budeš tak laskav a řekneš mi, co míváš k obědu. Pojď blíž, maličký, lákal ho krokodýl. Já ti to pošeptám. A sluně přiblížilo hlavu těsně ke krokodýlově tlamně, ježící se tesáky, a krokodýl ho popadl za malý nos, který do této minuty nebyl větší než bota. A pak procedil mezi zuby. Myslím, že dnes budu mít k obědu sluně. Téhle řeči se děti sluně velmi polekalo a zahuhňalo nosem asi takhle. Derbde, to bolí. Tu sjela na břeh dvoubarevná skalní krajta a pravila. Mladý příteli, Nepotáhneš-li hned a ze všech sil zpět, myslím, že ten tvůj nalezený známý v koženém kabátě tě stáhne do proudu Limpopo dřív, než řekneš švec. A sluně si sedlo a tahalo a tahalo a tahalo, až se mu z toho začal natahovat nos. A krokodýl se vzpíral ve vodě, pěnil jí mocnými údery ocasu a táhl a táhl a táhl. Nos slůněte se natahoval stále víc a víc. A krokodýl se opíral o ocas a táhl. Při každém zatáhnutí se nos slůněte prodlužoval a prodlužoval a bolelo to, je mináčku. A když už mělo slůně nos dlouhý přes metr, začaly mu ujíždět nohy. Kdyby mu byla skalní krajta nepomohla tím, že se mu ovinula kolem zadních nohou a táhla, bylo by to s ním zle skončilo. Když konečně krokodýl pustil nos se žblunknutím, které bylo slyšet po celém toku Limpopo, slůně tvrdě dosedlo na břeh. Poděkovalo dvoubarevné skalní krajtě a začalo ošetřovat svůj ubohý, vytahaný nos. Zabalilo si ho do chladivých banánových listů a osvěžovalo ho ve vodách Limpopo. Proč to děláš? Ptala se krajta. Promiň, ale můj nos se dostal zle z formy a já čekám, až se zase zcvrkne. Krajta se zatvářila pobaveně. To se načekáš. A pak dodala, někdo nikdy nepochopí, co je pro něj dobré. Sluně čekalo a čekalo a najednou přiletěla moucha a štípla ho do ramene. Než si sluně uvědomilo, co vlastně dělá, zdvihlo nos, tedy vlastně už chobot, a mouchu jeho koncem rozpláclo. Výhoda číslo jedna, řekla krajta. To by si s tím svým dřívějším šmidli nosánkem nedokázalo. A teď se zkus najíst. Než si uvědomilo, co vlastně dělá, sluně sklonilo chobot, utrhlo jim velký chomáč trávy, čistě jej oklepalo o přední nohy a nacpalo do tlamy. Výhoda číslo dvě, řekla krajta. Tím svým bývalým šmidli nosánkem bys to nedokázalo. Nemyslíš, že tady moc praží slunce? Sluně souhlasilo a než si uvědomilo, co vlastně dělá, nasálo chobotem bláto z řeky Limpopo a naplácalo si je na hlavu jako chladivou čepičku. Výhoda číslo tři, řekla krajta, a uvidíš, že tvůj nos se bude hodit ještě k mnoha jiným věcem. Sluně se tedy vydalo domů, skotačilo a mávalo si chobotem. Konečně jednou za soumraku došlo až k své drahé rodince. A když mu chtěli naplácat za jeho nenasytnou zvědavost, ukázal jim svým chobotem, zač je toho loket. A nakonec je to dopálilo tak, že jeden za druhým spěchali k široké šedozelené řece Limpopo, věnčené zimnicovými keři, aby si od krokodýla vyžádali nové nosy. Když se vrátili, nikdo již nikoho nevyplácel. A od toho dne, děti, všichni sloni, které kdy uvidíte, nebo také neuvidíte, mají stejný chobot jako nenasytně zvědavé sluně. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Přeji vám pěkný páteční večer, milí přátelé. Začíná noční linka Českého rozhlasu. A jako vždy, v její téma by mělo spojovat vaše příběhy, které buď napíšete, nebo zatelefonujete. Napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na 731 800 900. Od mikrofonu vás po 14 dnech pauzy zdraví z brněnského studia Borek Kapitánček. A zřejmě se shodneme v tom, že než nárazové hubnutí do plavek před tou právě začínající letní sezonou, je lépe se soustředit na změnu celého životního stylu, díky které budete mít celý rok ten krásný pocit a jako příjemný bonus ztratíte nějaké to nepotřebné kilo. Ale přesto, pokud se vám před letními prázdninami ježily vlasy při pohledu na plavky a plánovali jste schodit nějaké to kilo, tak řekněte, jakou cestu jste k tomu zvolili, nebo stále ještě, jakou cestou kráčíte. O metodách udržitelných, vyzkoušených i drastických možná budete chtít promluvit v té právě začínající noční lince. Opakuju, telefon je 731 800 900. No a budu se dívat i na web rozhlas.cz/linka, kam můžete psát. A vidím, že někteří už v tom mají jasno. Cituju, kočku v plavkách, tak to se podepsala. Přeje vám příjemný poslední červnový víkend a dodává, dnešní noční téma mě doslova ohromilo. Opravdu někdo někdy hubl do plavek? Tady si dovolím svou vlastní suvku, to byste kočko koukala. Ale pokračuj dál. Na pláži najdete hezčí, štíhlejší a sebevědomější, takzvanou menší polovinu lidstva. A pak jsou to otesánci, co sedí doma, polikají jeden knedlík za druhým a u toho sledují atraktivní štíhlé kočky a playboye na obrazovce. Tihle jedlíci se do plavek svlékají maximálně vzadu na zahradě. Možná by to chtělo je pustit k vodě. V úvozovkách. Krásné léto přeje kočka v plavkách. Konec citátu. 2 minuty po 23. hodině. Můžeme začít. Tématem noční linky jsou kila dolů. Nejen do plavek.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když o tom tak teď přemýšlím, tak tahle písnička s názvem Ještě se mi směj k tomu dnešnímu tématu noční linky, kila dolů, nejen do plavek, zrovna dvakrát nepasuje. No tak zkusím to napravit tou další, ale rozhodně vás čekají příběhy na téma o tom, jak jste třeba nejen do plavek hubnuli a jak se vám to povedlo nebo nepovedlo. Jsem ten poslední nebo možná předposlední, kdo by mohl kázat o zdravém životním stylu. Za mnou by možná ještě byl kocour Garfield, ale přece jenom pár rad jsem si taky přichystal, samozřejmě na základě toho, co jsem jednak vyzkoušel na sobě, ale taky, co jsem našel třeba na internetu. Nicméně, ty nejpodstatnější jsou vaše příběhy. Paní Libino, přeju vám dobrý večer, ten váš bude první.
1: Dobrý večer, pane Borku. V první řadě bych chtěla pozdravit Marušku Kudrkovou, která mě na to upozornila, že tam budete. Tak jsem to honem hned zkoušela a hned se mi to povedlo na poprvý.
0: No tak toho si vážíme všichni.
1: A jinak zdravím úplně všechny, kdo poslouchají noční linku. A já jako zhubnou do plavek, no.
0: No tak se chlupte, už to zkoušíte před nastávající letní sezónou?
1: No to jako já neskouším vůbec, ono to jde samo teď, poslední dobou. Já totiž piju jenom vodu obyčejnou, žádný sladký věci nejím a takovýhle věci. Takže jsem byla dost jako taková nemocná, tak ono to šlo samo.
0: Aha. No tak...
1: Ale potřebovala bych ještě hodně zhubnout teda. Ale jako tolik, co jsem měla, to už zaplať pánbu nemám.
0: Nebudu z vás tahat jakékoliv číslovky, to je samozřejmě no, to čistě ne, vaše jasný. Věc a já chci být diskrétní. Ale měl bych takových pár tipů pro diety, když už tedy takzvaně hubneme do plavek, ale znovu opakuju, je lepší zamávat s celou svojí životosprávou, upravit ji a potom jako hezký bonus ty kila dolů možná taky půjdou. Je dobré si naplánovat jídlo dopředu, abyste měla prostě pravidelný čas, kdy snídáte, kdy obědváte, kdy večeříte, případně něco mezi tím, ale aby to bylo pravidelné a aby třeba to poslední jídlo bylo v určitou dobu, která není tak blízko usnutí. Vsadit na zdravé potraviny se samozřejmě taky vyplatí. No a zelenina, ta prostě nesmí chybět. A když si jí dáte dvojitou porci, no tak to pomůže. To už taky máte vyzkoušeno, že jo?
1: No právě protože teď jsem začala hodně jíst zeleninu, hlavně hlávkový salát a takovýhle. Hmm. A taky taková nějaká práce mě totiž přivedla k tomu. Teď jsem vyloupala slupky z těch hrachu. Uhum. Dalo mi to práci, byl toho plná taška a mám toho plnou jízdu. Tak budu muset to dát do mrazáku potom a taky takhle, no prostě mi to nějak, jsem prostě zhubla, že jsem si musela opatřit úplně nový šatník. Uhum. A koupila jsem si tam i ty plavky právě té velikosti, co teď mám a jsem opravdu štíhlejší trošičku.
0: No tak já vám můžu jenom gratulovat. A děláte dobře s tou vodou. Právě při dietách je dobré úplně zapomenout na slazené nápoje, i když nám mnohdy
1: já
0: tak chutnají.
1: Já nepiju sladký nápoje, mě to nechutná, mě pálí potom žáha.
0: No prosím, tak to máte o to jednodušší.
1: No, a já si dám ale takové jako, my jezdíme do studánky a ta studánková voda, ta je snad asi dobrá. Protože normální voda svou kohoutku tam je moc nevyhovuje, protože poslední dobou, co nám to tady dělali, tak ona není tak nějak moc dobrá, ale ta z té studánky, ta je dobrá a my ji přineseme asi, já nevím, kolik litrů, 4, 8 litrů přineseme si z toho, z té studánky. No a z toho vařím, všechno dělám, piju to, no a žádný sladký věci nejím, teda někdy si dám třeba něco sladkého, ale aby to bylo moc sladký, to ne, to já nemusím sladký věci jíst. Hmm.
0: Víte, že nejhorším nepřítelem při hubnutí při dietách bývá stres? Stres z toho, že se věci a kila hýbou pomalej, než jste třeba doufala, paní Libino?
1: No, já si myslím, že to třeba může být, ale já jako byla ve stresu hodně, protože teď jsem byla dvakrát na operaci a teďka asi si myslím, že je ta operace hodně pomohla.
0: Já vám děkuji za váš telefonát, díky za váš příspěvek do dnešní noční linky a ať jdou kila dolů, ale zdravě a vytrvale. Je lepší ztratit kilo za měsíc
1: salát, tak
0: a udržet
1: si
0: to.
1: Udělat salát, si chci zítra udělat.
0: Já už protože mám naplánováno, co udělám zítra na oběd. Rozhodně k tomu bude řecký salát choriatiky.
1: No já obyčejný salát, takovej ten, jak se trhá jenom, aby se neřeklo a to. Dám si tam jenom trošku vody, a aby to nebylo suchý moc. A, ale to mě tak nějak chutná, to je takový dobrý. A když tak bych pozdravila ještě Ivanku Rybijovou do Sousedovice, že bych mohla, ona říkala, že to taky poslouchá, a Jindřišku a Jarmilku do Stochova, nevím, Drahušku do Beranovou, nevím. Všechny zdravím a hlavně Mařku, protože mi to dala, že mi to dala vědět, tak ona říkala, musíš poslouchat, bude tam kapitánčík. Já říkám, no jestli to stihnu vyloupat, tak to budu poslouchat. Akorát jsem to doloupala, byly 2 minuty, půjdu po 11.
0: Máte štěstí, nejenom s kily dolů, ale i s tím hráškem. Paní Libino, děkuji, no, a mějte se hezky.
1: 8 hodin jsem to loupala.
0: Tak dlouho trvat noční linka nebude, ale ne. Gratuluji. Mějte se hezky a dobrou noc. 23 hodin a 12 minut. A první příběh na téma kila dolů je za námi. Ty další můžete přidat na čísle, které za chvilku uslyšíte, anebo napsat na rozhlas.cz/linka. Podobně jako Bedřich, který napsal: dobrý večer, stačí trochu pohybu, aspoň každý den 30 minut. V tom má Bedřich pravdu. A já bych si dovolil dodat, že i ti, kteří nejsou založením sportovci, což platí i na mě, tak pro ty a vlastně pro nás všechny je důležitá chůze. Nezapomeňme na to. Možná se k tomu ještě za chvilku vrátíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu vám si, vážení přátelé. A jako na objednávku je tu další telefonát a říkám to tedy o té objednávce proto, že už tak trošku vím, o čem Luboš bude chtít mluvit. Zdravím vás, Luboši.
1: Dobrý večer, chtěl bych sem pozdravit všechny posluchače a také vás.
0: Děkuji moc krát.
1: Jenom říci, že velice důležitý je pohyb. Přirozená chůze.
0: Když chceme kila dolů.
1: Která je často podceňovaná. Ano. A chtěl bych jen říct ještě jednu takovou věc, k té přirozené chůzi. Podívejte se každý den na sebe ráno do zrcadla a řekněte si, že jste krásní. Pochválte se. Nikdo to za vás lépe neudělá než vy sami. Opravdu pochválte se a nedejte na nikoho, kdo vám bude říkat, nemá to cenu, si tlustý, si tlustá. Ano?
0: Vy jste tím prošel?
1: A hodně zdraví všem.
0: Vy jste tím prošel, že vám někdo něco takového říkal?
1: Ne. Jenom to říkám ze svého pohledu zdravotníka. Ano?
0: Takže jste zdravotník. Já se na to chtěl zeptat v další otázce. Luboši, já vám moc krát děkuju, když jsem říkal, že je to jako na objednávku. Já ten předchozí vstup končil právě tou výzvou k chůzi, jako k nejpřirozenějšímu pohybu. A co si budeme povídat? Ne všichni jsme rození sportovci. A konec konců v každém z nás je, řekl bych, tak trošku lenosti, ale když využijeme každou chvilku, když třeba při sezení u počítače procvičíme pánevní dno, já se tady lososím u mixážního pultu taky, anebo když si dáme jenom 2-3 dřepy po té, co si vyčistíme zuby, tak máme aspoň nějaký pohyb.
1: Ano, jistě, to je pravda a mohu potvrdit. Nejnovější výzkumy nám vlastně říkají, že pohyb je to nejjednodušší a nejprostší, co pro sebe můžeme udělat, ale že je velkou roli u vlastně naší, jak bych to řekl, váhy, může hrát i genetika. Ano? Genetika plus onemocnění štítné žlázy. Takže ne všichni jsme takzvaně tlustí od toho, že jsme přežraní, takzvaně, že jsme přejedení. Ano?
0: Ano, rozumím.
1: Proto říkám, že mějte se rádi a pokud vám nepůjde hubnout přirozenou cestou, nestyděte se navštívit lékaře. Ano? A prosím pěkně, je to nefrolog, je to vlastně lékař vnitřního lékařství interní a je to lékař, který se stará o ledviny, ano? O ledviny a v tom je vlastně, dá se říct, takový základ, ano?
0: Takže já si píšu, nestyďte se zajít za lékařem, konkrétně za nefrologem, ano?
1: Ano, za nefrologem, ano.
0: Děkuji moc
1: krát, Luboši. A přeju všem štěstí a hlavně nenechte se ničím odradit a vzhůru do toho, ano? A pochválme se. Pochválme se opravdu, nikdo to lépe neudělá než my sami. A nenechme se odradit.
0: Děkuji vám a přeju dobrou noc, Luboši.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc. Je to vlastně jedna z těch rad, která se nachází v seznamu rad pro hubnutí na mnoha místech na internetu. Já tady zrovna mám otevřenou jednu stránku AlphaFit, tady vidím

0: čísle 731 800 900 do noční linky na téma Kila dolů, nejen do plavek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O hubnutí a nejen o hubnutí do plavek si povídáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Jestli pak i paní Zdena prošla nějakým martýriem, nějakou dietou, aby se vešla do plavek. Dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás.
1: To teda nemusím prodělat, ale protože si udržuju docela, mám více nebo to je jedno, ale není
0: no, nemusíte
1: to,
0: říkat čísla, ale řekněte, jak to děláte. Ale...
1: No, já jsem byla teďka v lázních v Poděbradech a bylo to po operaci srdce. Tak jsem musela do Poděbrad, i když teda já propaguju pořád hodonina, já nevím, ty lázně jsou všechny nádherný, jo, a jsou to Karlovy Vary, ale to je takový město, když to ty Poděbrady, to je příroda. Mm-hmm. To je tak nádherný, ten lázeňský park a okolo ty kavárničky, vodotrysky a ta právě tam probíhá, já jsem za mě tam probíhala soutěž, mezinárodní soutěž v chůzi.
0: Mm-hmm. Takže jsme znovu u chůze.
1: Ano, 15 zemí světa. 15 zemí světa tam byly a probíhalo to celý den. Já jsem měla lázeňský dům naproti, jestli někdo zná Poděbrady, tam jsou ty hodiny květinový. Takže naproti jsem měla ten lázeňský dům, tak jsem všechno

0: viděla, tam to vlastně začínalo, byla tam velká obrazovka, kde ty pěši chodili a oni ten park obíhali nebo chodili si pětkrát nebo nějak a vždycky před náma to tam ty dávali ty medaile a vyhodnocovali všechny. Ale co to poprvé, co se stalo, začínalo to v 8 hodin ráno do 9 do večera. A když to bylo poprvé letos, bylo, že tam že udělali taky soutěž pro seniory. Uh-huh. A v 8 hodin vlastně ráno jsme vyšli a podle celého parku, a je to kilometr, my jsme šli jednou, když to ti mezinárodní soutěžící ti tam prošli třeba pětkrát. A tak jsem okolo toho šla, přišla jsem na místo, dostala jsem medaily. Chůze pro zdraví. Mene, je to krásná medaile, kde je vlastně jsou poděbrady, že znak, a po druhé straně je napsaný chůze pro zdraví pro seniory. Poděbrady 2026. Tak to udělali letos poprvní pro ty seniory a potom pro děti. Takže pro ty seniory tam vlastně šla nejstarší občanka nebo 102,5 roku měla.
1: Tak to je úctyhodné.
0: Tak to byla nejstarší.
1: Ale po téhle souhrnné zprávě o tom, co se dělo v Poděbradech, nám řekněte, jestli jste vlastně někdy v životě měla vůbec problémy s nadváhou.
0: Tak trochu jsem měla, protože já jsem se s manželem měla strašně dobře, my jsme měli všechno, všude chodili, takže jsem to měla, ale tak nějak to tak, to, že jsem, já chodím teda do jogy, cvičit, byla jsem sokolka, že jsem si tak nějak potom udržovala nebo udržuji tu váhu.
1: No vlastně podle mého jste zvolila ten nejlepší možný recept.
0: No,
1: to znamená pohyb,
0: pořád.
1: pohyb, aby ano, se výdej rovnal příjmu potravy.
0: A chodím pořád teda do jogy, máme pořád tu jogu.
1: Tak tomu pokračujte. Paní Zdeno, ať jste zdravá.
0: A to si každý ráno dělám, cvičím, tady tím cvičím z té jogy. Ale tam to teda, to bylo tak bezvadný, to se mě tak líbilo. A opravdu 15 zemí světa. Oni začali v 8 hodin, jsme začali, všechno to měli oplocený tam okolo celého tam těch lázní a v 9 hodin to skončilo večer a v 11 oni to skončili a ráno tam nebylo už památka, nic, všechno čistý, všechno uklizený. Říká, ty Poděbrady jsou nádherný teda a je to na chůzi výborný, protože je to na rovině. Takže tam jsem chodila všude, jsem mohla chodit ať na zámek, k Labi, do přístavu, do všech ulic. Takže to bylo všechno na rovině a blízko. Takže to jsem si
1: no, začala jste
0: teda
1: hezky letní prázdniny. Paní Zdeno, ano. Děkuji vám za váš telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc.
0: Taky, děkuji, dobrou noc.
1: Telefonáty na čísle, které za chvíli uslyšíte a taky vaše psaní na webu rozhlas.cz/linka dává dohromady tyhle dvě hodiny povídání na určité téma. No a protože dnes jsou to kila dolů, ovšem nejen do plavek, tak si dovolím další váš krátký příběh. Napsal je Jaroslav. Dobrý večer. S hubnutím a různými dietami, včetně pohybových aktivit, jsem bojoval snad 15 let. Nic nepomohlo. Stejně jsem dostal chuť na sladké, a to byl konec diet. Až nyní jsem za jeden rok zhubnul 22 kg. A to díky určitým injekcím na hubnutí. Je to opravdu tak, píchám si je jedenkrát týdně, ale je nutné, aby tato léčba probíhala pod dohledem lékaře. Látka obsažená v injekcích vám ovlivní různé orgány vašeho těla, včetně mozku. Že prostě nemáte na jídlo tak velkou chuť. Zmenšuje se o dost objem žaludku a tak dále a následuje hubnutí. Tedy u mě 2 kilogramy za měsíc. To je vše. Ještě dodám, že bohužel to neplatí žádná zdravotní pojišťovna. Mějte se dobře a klidnou noc přeje stálý posluchač Jaroslav.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, přeju vám klidný závěr tohoto pátku s datem 26. června a možná i trošku inspirace, pokud jste zrovna těmi, kterých se ta kila dolů týkají. Před dovolenou, předtím, než si oblečeme loňský model plavek, anebo se rozhodneme pro nákup nového modelu, když to prostě nepůjde dolů, ale ono to hubnutí samo o sobě je jedna věc a druhá věc je změna celého životního stylu. A potom, když se to takzvaně přepne v hlavě, říkají mnozí, potom už jdou ta kila dolů vlastně sama. Tedy říkají to ti, kteří tomu rozumí. Já se tedy přidávám a žádám o další rady o tom, tedy k tomu, jak kila dolů, paní Ludmilu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Borku.
0: Kolik diet už jste držela, paní Ludmilo?
1: Já jsem jako dítě byla lenošná, ale nebyla jsem baculatá, to ne. A vydržela jsem to až tak do 55, jo?
0: Jako lenošná, jako lenošná, že jste až do 55.
1: Jako by jsem neměla nadváhu.
0: Jo, tak jo.
1: Nadváhu.
0: Jo.
1: No ale potom jsem prodělala tu operaci páteře. A jako ne, jakože závažně, ale zjistili mi, že mám úzký páteřní kanál a měla jsem dvě plotínky, takže po operaci jsem držela dietu, no ani ne dietu, ale držela jsem se tu váhu tak stejně.
0: Jo, abyste odlehčila no, páteři, jestli tomu správně rozumím.
1: Ano. Ale potom teda jsem najednou začala být, já jsem na houby chodila. Do kopců sama, všechno, a cvičit teda ne, to ne, ale tohle pohyb jsem měla. No ale oni mě říkali, že čím budu starší, tím to bude s tou páteří horší. A měli pravdu. Teďka je mě 74 roku, já ujdu 100 metrů a musím se zastavit, musím se předklonit, mě se ten páteřní kanál jako rozšíří a zase ujdu kousek a zase se mě smrkne. Takže bolesti mám, takže to žádný sport, oni mě, proto já jsem od 40 roků v důchodě, protože oni mě doporučovali, abych měla v zaměstnání takový, aby chvilku stát, chvilku sedět a chvilku ležet. Takový neexistuje.
0: To, s tím ležením tam se to určitě nepotkalo, no? V zaměstnání, to chápu, no.
1: No a takže jsem teda byla v důchodě a tak jsem pomalu nabírala. Ale nejsou jako, že bych neoblíkala věci normální, komplexní nebo něco, to ne. Ale problémy mám. A dostala jsem aj cukrovku, takže diabetička. A na tu páteř beru léky už přes 20 let. A to je to, že to a mě pomáhá, abych měla taky tu neuropatii, mám trošku. Takže to mě taky jako brzdí. A teďka teda ten cukr.
0: Takže tady by se, já už to...
1: Před rokem a půl jsem byla, jako chodím každý 3 měsíce, nemám cukrovku takovou, která třeba bych měla 20 nebo 15, to ne. Mám tak do 10, jo? A oni mě nabídli mě píchání Ozempic. To můžu říct, protože to teďka frčí všude. Ozempic.
0: Já jsem to někde zaslechl, nevím sice, k čemu to je, ale...
1: No tak ono to udržuje tu hladinu cukru za jedno, proto já jsem to nemusela platit a zhubla jsem teda za půl roku jsem zhubla 12 kilo.
0: No tady by se teď hodila paní doktorka Cajthamlová, všem bohužel pro dnešek už je vyčerpáno s vysíláním vesele i zdravě. Ta by vám řekla něco konkrétního a přímo na vaši míru, protože já už to říkal, já nejsem žádný odborník, který by mohl plnými hrstmi rozhazovat rady ohledně zdravé výživy a hubnutí obecně. Tady by to chtělo odbornou lékařskou konzultaci, řekl bych. No ale paní Ludmilo, pokud vy jste takovou konzultací prošla, pokud vám to takhle pomohlo a ulehčilo to, v tomto případě ani nejde o to, abyste byla hezká v plavkách, ale o to, abyste se mohla s tou svojí diagnózou hýbat, s tím zúženým míšním kanálkem, říkám to doufám správně.
1: Ale můžu vám říct, pane Borku, že to má i moje dcera, která je zdravotní sestra a přišli na to tak, že v prvním ročníku zdravky na lyžích spadla a oni začali píchat to inzulin, ne, píchali ty jehličky, aby ona spíš myslela na ty bolest od těch jehliček, než od těch zad. A zjistili ji v 17 letech, že má taky ten páteřní kanál.
0: Takže je to genetické, se ptám.
1: Ona má 48 kilo měla. A ona normálně podstoupila 5 operací. Byla zdravotní sestra a chtěla, která je, nedoporučovali ani těhotenství, protože můj spolužák je přednosta kliniky v Bohunicích neurologie.
0: To už zabíháme do hodně velkých podrobností, ano.
1: No, ale, no a tak, má to po mně, jo? Teď má 44 roku, má 2 děcka, dělá zdravotní sestru, ale můžu vám říct, že bolesti má pořád. A cvičí, jezdí na kole, každý den cvičí, od rána do večera je v práci a říká mami, já když přijdu domů, já se plížím, dětka na mě, říkají velmi, ale mi nechceme, aby se umřela. A není to těma kilama vůbec, jo?
0: No, musí děti trošku víc pomáhat s domácími pracemi. No, takhle bych to viděl já.
1: Jo.
0: Ludmilo, děkuji moc krát za váš telefonát. Jsem rád, že jste se dovolala, být to bylo hodně specifické.
1: Ohledně toho Ozempiku. No a tak,
0: to bych raději nechal bokem, on by to někdo mohl vnímat jako nevyžádanou reklamu. Omlouvám se, paní Ludmilo, nebudeme o tom mluvit, ano?
1: Takže já jsem to musela vynechat, tak mě ty kila šly zpátky hned, jakmile jsem to přestala pít. Víte co?
0: Rozumím. Jojo efekt se dostavil, i když trošku jiný, než je obvykle myšleno. Děkuji paní Ludmilo a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Já vám taky. Naschledanou, dobrou.
0: Kila dolů, nejen do plavek, to je téma noční linky, kterou posloucháte. Píšete do ní a Pavel napsal na web rozhlas.cz/linka. Tak je to asi tak rok a půl, co jsem opravdu hodně přibral. A vždycky jsem měl kolem 68 kg a najednou mám 1,90 a mám teda pěkný bříško. Ale nejsem úplně proti, ale taky si to úplně neschvaluji. Kamarádka mi poslala švihadlo, už jsem s ním byl 2x před bytečkem a párkrát jsem si zaskákal. Ale jinak jsem se k tomu ještě vůbec nedostal. Ale mám to v plánu. To je tak jediný, co bych tak mohl dělat, protože určitě nebudu běhat, ani plavání moc ne. Takže asi to švihadlo a sem tam po ránu trošku si zacvičit, jakože jen tak ruce a nějaký pohyby, což mě asi kila moc neschodí. Ale to je teďka momentálně jediný, co pro sebe dělám. Takže snad se to do budoucna trošku podaří schodit. Budu si fandit. Přeji všem dobrou noc. Pavle, my vám držíme palce, pěsti a všechny končetiny, ať se vám to podaří. No a pokud napíšete, jak to dopadlo, třeba za půl roku, po plavkové sezóně, tak to bude fajn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Svět. Přeju dobrý večer či klidnou noc všem, kteří jsou správně naladěni a poslouchají noční linku Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jak těžké nebo jak je to možná lehké pro některé z vás dostat nadbytečná kila dolů. A platí to zejména před tou takzvaně plavkovou sezónou. No prostě před letními prázdninami to na mnohé z nás přijde. Je, tady je nějaká okrasná pneumatika. Ale Luboš říkal, že bychom měli mít rádi svoje tělo. A já, když už jsme tak u toho, říkám, že s tím, čemu říkáme kila dolů, tedy s tím hubnutím, nám může pomoct i dostatečný spánek. Pravidelně bychom měli chodit spát v určitou dobu a probouzet se také ve stejnou dobu. A ono s tím souvisí ještě něco. Naposledy bychom měli jíst, mě osobně se to osvědčilo, 2 hodiny před zalehnutím do postele. Já si v tu chvíli dávám třeba ještě jablíčko. Ale teď už jsou připraveny další rady v podání paní Evy. Zdravím vás k Břeclavi.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý
1: zdravím
0: večer.
1: Všechny posluchače. No, já se mývala také hodně nadváhu a pár diet mám za sebou. Nejhorší byla, když po porodu, to jsem zhodila 20 kilo, a já jsem měla vajíčkovou dietu a od té doby vajíčka nemocím.
0: Vylečilo vás to, jo?
1: Ano, ne, ale tak jako průběžně také jsem se snažila jezdit hodně na kole, jako cvičit jsem chodila, ale tak jsem měla trochu nadváhy. Ale teď, jako jsem, mám špatnou stabilitu a jako už mám vozík. A každý rok jezdím teď s kamarádkou do lázní. A to si platíme za deset dní. Ale teď jsme se dozvěděli, že nám nemůžou dát otevírací vanu do naše ministerstvo zdravotnictví, že nás budou pouštět do té vany na Šibenici, a nebo musíme mít méně než 80 kilo.
0: Takže je před vámi důležité rozhodnutí, jestli se budete nechat spouštět tím kladkostrojem, vy jste řekla Šibenici, ono to zní docela hrozně, tak proto jsem použil tohle slovo, a nebo budete muset jít po těch 80 kilo.
1: Ne, ale já jako jsem právě onemocněla a ono ty kila šly, za ten rok mám dole ale 7 kilo. Takže je to dobrý.
0: No, to je sice dieta hodně drastická, tedy v tom smyslu, že to zavinila nemoc.
1: A mě bolel žaludek a já už jsem si teď zvykla, ten žaludek se tak jako spravil, že už nežeru jenom jim.
0: Ano, rozumím tomu, co říkáte, i když to možná někomu přišlo až příliš hrubé. Já vám rozumím.
1: Ale
0: moc dobře.
1: Ještě můžu, ale já hodně chodím. Já každý den ujdu tak 2-3 kilometry, chodím s vozíkem a je výhoda, když mám ten vozík, třeba tady chodím kolem rybníku, si vždycky sednu chvíli, odpočinu si a mažu dál. A opravdu mě to chození pomáhá, jako na udržení váhy i na to, jako na tu stabilitu.
0: Znovu tedy potvrzujete to, co jsme si říkali už s naším posluchačem Lubošem, mimochodem zdravotníkem. My jsme tady vychválili chůzi, respektive pohyb jako takový. No a vy jste toho jasným potvrzením. Tak doufám, že poslouchá třeba i moje máti, která má už taky to chodítko, vozítko s těmi kolečky, ale zatím je to jenom ta chodba je to chodba paneláku.
1: Já mám ještě další problém. Mě hodně, jako já úplně stuhnu. Nikdo neví proč, takže já opravdu musím jako chodit, třeba někdy i v noci se zbudím a musím se jít rozchodit. To je i ze zdravotních důvodů, víte?
0: Nesouvisí to třeba s úbytkem kostní hmoty? Nebo s takzvanou osifikací?
1: Halo?
0: Ano, já vás poslouchám. Ptám se, jestli to nesouvisí, jestli třeba jste to nezmínila před vaším lékařem.
1: Já žádný doktorom nepůjdu.
0: Nepůjdete?
1: Už jsem to všechno zdala a snažím se tak, abych se o sebe postarala.
0: No, to je sice chválihodné, ale nemůžu s tím úplně souhlasit. Asi byste měla vyhledat lékaře. pokud no. máte tenhle problém.
1: Tak jo.
0: Paní Jevo, to jsem vás nepotěšil, já vím. Takže nejhorší byla ta vajíčková dieta po porodu. Od té doby se nemůžete podívat na vajíčka, jo?
1: Ale už jo, trochu. Ale to už je víc než 50 roků.
0: No, ale tak o takových receptech si můžeme povídat, pokud fungovaly.
1: No,
0: děkuji.
1: Tak jo.
0: Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc přeji všem.
0: Kila dolů. Nejen do plavek. Tak zní téma noční linky, kterou právě posloucháte. A nebyla by to noční linka, aby do ní nenapsal František, samozřejmě. Nikdy jsem neřešil svou postavu. Jedl jsem třeba dva obědy, večer jsem se taky nacpal a vážíval jsem tak kolem 70 kilo při výšce 180. Ale musím připomenout, že moje fyzické zatížení tak do 60 roku bylo abnormální. Jako zedník jsem toho volna moc neměl. Po nástupu nového systému se mě změnil denní režim a začalo se to na mě projevovat. Kila šla nahoru, a to až na 115 kilogramů. V současnosti je moje váha okolo 108. Na plovárny se nechodím chlubit se svojí postavou. František ze Židlochovic. Františku, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a za 3 minuty tady bude nový den. To už bude sobota 27. června. Ale i v té první hodince příštího dne bude platit téma Kila dolů, tedy při našem povídání v Noční lince. A já v ní vítám paní posluchačku Jitku.
1: Jitku.
0: Dobrý večer. Já jsem si vás píšu, ale teď jsem si sám zakryl vaše jméno. Jitko, vy telefonujete odkud?
1: Z Brna.
0: Přímo? No tak sousedka.
1: Přímo z Brna.
0: Tak nám
1: ano,
0: řekněte.
1: Nejen... Bydlím tady pod Kraví horou.
0: No, malý kousíček, malý kousíček. Řekněte ovšem všem, kteří poslouchají v celé republice a nejen v ní, co vám pomohlo zhubnout do plavek, protože tématem jsou kila dolů.
1: No, já vím kila dolů, ale já jako postava se mě trošku měnila, ale nemusela se měnit čatník. Bylo údobí, že jsem trošku byla baculatější, ale všechno mám. Co jsem si pořídila za mlada, tak ještě pořád nosím a jsem 41. ročník, na Silvestra dokonce.
0: No teda, vy ušetříte za oblečení.
1: No, já fakt nosím všechno a je mě delší teďka. Protože rostu do země.
0: No, to je tím, jak se nám sesedá páteř. Takže vy jste nikdy neměla problém s tím, že byste třeba se do něčeho nevešla?
1: Ne, neměla. Říkám, já jsem měla tři domácnosti.
0: A jak to děláte?
1: Manžel byl ze Slovenska, tam jsme měli chalupu, ubytovně jsme měli chalupu a domácnost, takže jsme to prostě, měla jsem pohyb, zahrádku, pěstovali jsme všechno možné, vypěstovali, zavařili, usušili, cukroví jsem dělala celé rodině. No,
0: takže
1: tak
0: fyzická aktivita,
1: pořád.
0: To je podle
1: ano,
0: vás
1: ano, to bylo
0: návod, jak se udržet váhu.
1: A teďka teda jsem sama už dlouho a chodím na procházky, nemusím ani hůlky nosit zatím, ale rostu do země trošku. No, protože mě je všechno delší trošku, ale tak nic, zatím je to všechno dobrý.
0: Tak to trošku zapošijete a bude to dobrý, no nějaká sousedka vám s tím hofne.
1: Ono se to tak nosí, tak ta móda je pořád stejná, takže to jde.
0: No,
1: já říkám, já už jsem 41. ročník, takže už to není tak hrozný, no. Horší je ta samota, no, že už manžel odešel a že jsou tady sama.
0: Tomu rozumím. A záviděli vám třeba kamarádky, že se nemusíte starat o svoji štíhlou nebo prostě přiměřenou postavu, když jste byla třeba mladší?
1: Naštěstí mám kamarádku, která je tak stejně stará, jak já a nemá taky problémy s váhou.
0: No to se vám to žije, když se vám nikdo nesměje.
1: No, žádnou vaculku kolem sebe nemám, takže nevím, nemám ty zkušenosti.
0: A tak je dobře, že jste se nám aspoň pochlubila. Paní Jitko, děkuji mockrát.
1: Hlavně
0: a
1: hodně zdravíčka.
0: V té fyzické aktivitě.
1: Děkuji. No, chodím. A přeji moře zdravíčka, mějte se krásně a buďte pořád tak veselej.
0: Děkuji, mějte se hezky. To já díky vám.
2: Noční linka.
0: Dámy a pánové, vítejte v novém dni. Je sobota 27. června. Svátek mají Ladislavové a Ladislavy. A já nositelům a nositelkám tohoto jména gratuluju ze srdce. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Otvírám další hodinu noční linky na téma kila dolů, ovšem nejen do plavek. S vašimi radami a třeba i návody pro ty, kteří při pohledu na plavky před odjezdem na dovolenou mírně zašíleli. Tak co byste jim tak nejvíc poradili? Aby si plánovali jídlo dopředu? Aby vsadili na zdravé potraviny? Aby jedli hodně zeleniny? Aby jedli v klidu a pohodě? A bez stresu? Aby nehltali? To všechno jsou rady, které se opravdu hodí. Ale taky nezapomínejme na pohyb. Už několikrát to tady bylo zmíněno, že ten je klíčem k tomu, aby nás nebolelo tělo, aby nám bylo dobře, no a jako bonus ztratíme sem tam nějaké to nadbytečné kilo. Nezapomeňte na to, že pít vodu je velmi dobré při případném hubnutí a taky na to, že to je o motivaci a o vytrvalosti. Teď se mi to tam nějak dostalo, asi si budu muset otevřít okno. To horko je i ve studiu. Tak doufám, že jste přežili včerejší horký den a jste připraveni na hodně horký víkend. Pokračuje Noční linka na téma kila dolů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přál bych si, abyste nezůstali sami v tom problému, kterému říkáme mírná nebo i větší nadváha, abyste načerpali sem tam nějakou tu radu během dnešní noční linky. Její vysílání je totiž dnes na téma kila dolů. A byl tady sice už jeden muž, zdravotník Luboš, se kterým jsme mluvili o tom, co je nejpřirozenějším způsobem shazování kilogramů, konkrétně o přirozené chůzi, ale teď přichází po několika dámách další telefonát od muže, posluchače. Lumíre, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Marku, zdravím i všechny posluchače. A já jsem zhubl, no, dalo by se říct 30 kilo. Když jsem s váma mluvil v lednu, tak už si pro mě chystal Charon loďku, že mě převeze na druhý břeh, protože jsem měl těch chorob trošku víc, kolaboval jsem na plicní embolii, no, zjistili mě chudokrevnost a bohužel dost velký nádor na tlustém střevě. Takže jsem začal hubnout, dá se říct, leden, únor. No, já jsem začal hubnout už v loni. A to jsem se snažil hubnout takzvaně řízeně, že jsem hubl zhruba od ledna, února loňského roku tak kilo, kilo a půl za měsíc. Což si myslím, že ty odborníci docela doporučujou, aby nenastal ten jeho efekt. Ovšem potom se to hubnutí začalo zrychlovat a já jsem to zřejmě podcenil, až jsem prostě se sesypal na ulici 28. listopadu. No tak následovalo dvoz do nemocnice a tam teda kompletní vyšetření, které odhalilo právě tyhle ty problémy, že jo, hlavně toho nepřítele ve střevě. No, takže následovaly vyšetření, nechuť k jídlu a tohle, takže jsem hubnul. Moje maximální váha, jestli se pamatujete, když jsme se viděli před 2 lety, tak jsem měl břicho, jako kdybych byl v 9. měsíci.
0: No tak byl jste to, čemu v Itálii říkají uomo di rispetto, muž s respektem.
1: No, no a takže prostě následovali vyšetření a 24. února mě teda úspěšně odoperovali, za což teda musím děkovat lékařům, sestřičkám a všechno. 24. února mě operovali a 4. března, den po narozeninách, mě pustili dom a byl jsem docela fit. No a teď mám trošku opačný problém, protože s tou váhou mi odešel nejenom přebytečný špek, ale částečně i svalovina. Takže to se musím snažit prostě dostat zase to svalstvo trošku zpátky, což v tomhle vyšším věku už není tak jednoduchý. S nohama už je to v pohodě, každý den si zapínám krokoměr, no a kromě těch veder, tak se snažím kolem těch 10 000 a více kroků, zatím jsem udělal rekord kolem 17-18 000 kroků, což je tak 10-11 kilometrů. No a asi takových 7-8 kilo jsem dostal zpátky, no, takže jsem tam, jsem docent, jsem tam, mi tu docenturu odeberou, no a takže se snažím teda jíst střídmě, jo, měl jsem teda vždycky rád rajčata, hlavně teda lečo, ale i tak syrový, ano, to je dobrý i na tu organickou vodu, jo, takže to pomáhá s tím pitným režimem. No a takže doporučit někomu, aby zhubl díky nemoci, to samozřejmě nelze, že jo. To bych nikomu nepřál ani za nic a sám už bych si to taky zopakovat nechtěl. No ale prostě těch mých bývalých 125 až 130 kilo, tak teďka si právě uvědomuji, jak byl tak trošku blout, že jsem s tím nedělal nic dřív. Asi bych se nevyhnul tomu velkému problému s tím nádorem, ale teď jsem pod kontrolou, každý 3 měsíce chodím na kontrolu, takže si myslím, že když nebudu sám si to zdraví kazit, tak bych tady mohl být. Hebrejci mají krásný přípitek, já to samozřejmě hebrejsky neumím, ale oni si připíjejí při každé oslavě do 120.
0: Zrovna do 120? To víte?
1: No, tak jako tak dlouho asi ne. Jo. Ale s plným zdraví, proč bych se jaksi nedožil? Můj prastrýc, on teda žil v Izraeli, tak ten se dožil 100 let, zemřel před půl druhým rokem před Vánocema. Byl rok starší než můj otec, který bohužel zemřel v 45 právě na tenhle ten zdravotní problém, který já jsem s úspěchem překonal.
0: Takže... Jsem rád, že jste za tou velkou překážkou, Lumíre. Držte se, a vy jste to vlastně zmínil tak trošku mimo děk. Hodně věcí se dá upravit v hlavě, přepnout v hlavě.
1: No určitě, určitě. Já prostě, když jsem se tak úspěšně z toho probíral, že jo, v úterý mě operovali, ve středu už jsem zkoušel, v úterý večer ještě po operaci, tak přišla sestra a říká, pane Habermann, zkusíme se postavit. Ale když by vás to příliš bolelo, tak nemusíte se přemáhat. No, tak samozřejmě jsem se postavil trošku se skřípěním zubů. Druhý den už jsem začal s chodítkem, samozřejmě sestra vedle mě. To bylo ve středu. Ve čtvrtek už jsem s tím chodítkem jezdil rally po recepci sám. V pátek už jsem říkal nic, už ho nechci. Chodil jsem úplně sám. V pátek mě taky dali na obyčejný pokoj z ára. A paradox bylo, že sobotu za mnou přišla fyzioterapeutka a říká, pane Habermann, budeme se učit chodit. A říkám, cože?
0: Podívejte se, jak já běhám. A hned jste to vypálil, že jo?
1: Já už chodím sám a zítra chci běžet nahoru na Andrlák. To je takový kopec, kusy na trlici. To snad nemyslíte vážně. Já říkám, no, ten Andrlák vážně nemyslím, ale chodím sám, se zeptejte tady kolegů na pokoji pacientů.
0: No ne, důležitá motivace, asi jste ji měl, Lumíre.
1: A za zhruba tak, já nevím, 14 dní, co mě pustili, tak už jsem si jezdil po výletech, no.
0: No gratuluju. Lumíre, děkuji za váš telefonát, i když to bylo hubnutí opravdu nežádoucí, tedy v tom smyslu, že to bylo zapříčiněno nemocí. Takže vám naopak přeju, abyste se dostal brzo do takové formy, jakou si sám přejete, a abyste si ji udržel. Mějte se hezky.
1: Tak jo, dobrou díky noc. Za přání a zdravím všechny.
0: Naslyšenou. Jana napsala na rozhlas.cz lomítko linka tyto řádky. Tak jelikož už mi dávno není 20, tak svou postavu už moc neřeším. Jen mě zamrzí, když si třeba rodiče rýpnou, že je škoda, že už nejsem jako proutek. Jenže já si myslím, že důležité je, abych se líbila nejvíc sama sobě. A já si nechci hrát na modelku. Tak asi tak. Samozřejmě obezitu ale nevyznávám. Dokud mě má plnoštíhlost neomezuje na zdraví, tak si z toho moc nedělám. Tak hezký, rozpálený večer přeje Jana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu dnes na téma Kila dolů, nejen do plavek. Už to tady zaznělo několikrát. Ano, takovéto nárazové hubnutí právě před letní sezónou je věc jedna a věc druhá je, řekněme, o dlouhodobějším účinku změny životního stylu, která zahrnuje třeba i zdravé potraviny, sezónní potraviny, pití méně sladkých nápojů a pokud možno je vynechat úplně. Rafinovaný cukr, to je taky kapitola sama pro sebe. A jsem zvědavý, jak na kila dolů šla paní Eliška, která teď čeká na telefonu. Zdravím do Olomouce.
1: Dobrý večer, Borečku, já vás taky zdravím a musím se přiznat k jedné věci. Já jsem kdysi vážívala 53 kilo, a to teda dlouho. Mm-hmm. No samozřejmě potom po čase jsem přibrala a dnes je mě 93 let, vážím 63 kilo. A tak si musím dělat to, abych nepřibrala, protože nakonec jsem přestala chodit. Mm-hmm. To se mě stalo jednou do rána, že jsem ráno stala, nemohla se postavit na nohy, tak jsem si zavolala sanitku. Odvezli mě do nemocnice a zjistili, že ta naše generace byla zanedbaná už od mládí. A ty kosti jsou tak už ve stáři zesláblí, že stačí v noci se otočit a ono se ta páteř zlomí. No a tak já jsem nesměla. No tak jsem moc nic nedělala, ale nemohla jsem přibrat. No tak jsem ležela chvíli v té nemocnici a pak za mnou. A je to asi, byla jsem tam asi 14 dní, tak mě nacvičovali. Kapačky jsem dostávala. Ano a potom jsem přijela za mnou dcera, ta nejstarší, a dovezla mě z Loumina takový chodítka. Já jsem nemohla vůbec chodit, ani v té nemocnici. A ty chodítka mě přivezla a říká, mami, teď staneš, veme si ty to takové, co se přehazují předem, ty chodítka. A veme si ty chodítka, uděláš dva kroky. Já si říká, já to nedokážu. Dokážeš to. Tak jsem šla a udělala jsem, a ono to šlo, dva kroky, a ona a teď dojde tady k tomu umývat. Tak zase jsem došla, teď zpátky a nacvičila mě a pak spěchala na vrak, tak jela domů a já si pořád nacvičovala. A víte, co jsem udělala? Já jsem se nacvičovala, že jsem přesla v nemocnici tu chodbu s tím chodítkem a myslím si, jak ten pán přede mnou říká, že je to v hlavě, tak opravdu, podle tady tohoto, je to opravdu všechno v hlavě. A já jsem přišla celou tu chodbu a do

0: sympa. Ten je tak čoutně zlomená. A že sa mne narústlo, že nemohli mi operovať, páč vysoké viek, to nešlo. No a že mne nemusí operovať, že mne tam narústla taková hmota. A to je tým, že mám ten pohyb.
1: Mm-hmm.
0: A ten pohyb mne udělal hodne, takže ja, potom mi pani doktorka napsala ten vozek, tak ten mám, ale chodím denne, kilometr, nejenom dva, ale za každého počasí a pořád. Nemusím si dětka našat, ty moji pravnuci obdivují, co dokážu. A já si myslím, že to je... Necítím, že by... A i v té stravě teda. Já ráno vstávám, je tak už deváté, stanu, obleču se a jdu ven. A vracím se kolem poledne, a nesnídám nikdy. A vracím se kolem poledne, já mám vždycky odpoledne vařívám, tak mám polivku uvařenou, dám si po 11. hodině, po 12. polivku a jsem na 11. A pak mě chytne hlad zase kolem 4. hodiny. Tak já ve 4. obědvám.
1: Vy jste jako řekyně. Takhle to dělají podobně v Řecku. Oni teda jí ještě o něco později, tak zhruba v 6 si dávají tu začátek.
0: Taky někdy já v 6. Taky. Necítím hlad. No a pořád se držím té své váhy, takže snažím se, abych nepřibral, ale já si myslím, že ne, protože já jsem pořád v pohybu. Já se snažím, já mám takovou pevnou vůli, ale já si myslím, že už je to vypěstovaný od toho mladí. Víte, kde jsem vyrostla v Kamence? To je samý vrch, samý kopec
1: mm-hmm.
0: v Brně.
1: Ano.
0: Takže my jsme mývali velký pohyb už jako dětka, takže mě to vůbec nedělá nějaký potíže nebo něco. Vždycky, nejenom, že teď mám pohyb. Já jsem to používala vždycky. Chodila jsem běhat, závodit, jsme bydeli jenice, tam jsem závodila. Takže jsem byla pořád takovým trapu.
1: Pořád v pohybu. A já si myslím, paní Eliško, že je jenom dobře, že jste, byť je váš případ, ať už vzhledem k vašemu věku, či k vašemu zdravotnímu stavu, trošku specifický, že je dobře, že jste vlastně společně s těmi předchozími posluchači a posluchačkami udělala další kapitolu té chvály pohybu, protože ten je při udržování zdravého těla, a nemluvme jenom o kilech dolů, byť je to téma,
0: ne.
1: To nejdůležitější.
0: Já mám tak vypěstovaný svalstvo na nohou, na rukou, protože já se držím toho vozejka a to. Já jsem třeba dneska šla na tramvaj a ona už přijížděla a já dokážu utíkat, ale ne pomalu, ale hodně. Vozejk se sebou a zdrhám.
1: No ale dávejte si pozor, protože v těchto vedrech se vám snadno zamotá hlava a nechci vidět ty konce. Paní Eliško, děkuji vám za váš telefonát a držím vám pěsti, ať jste pořád v pohybu. Naslyšenou.
0: Děkuji, mějte se pěkně. Dobrou noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a povídáme si v ní o tom, jak se vám povedlo anebo nepovedlo dostat kila dolů, nejen do plavek ovšem. Teď jsem zvědavý, který ten příběh vlastně má připraven Magdalena, jestli se jí týká to první nebo to druhé. Magdaleno, dobrý večer.
1: Já přeji všem krásný večer.
0: Povedlo se, když jste zkoušela zhubnout do plavek nebo změnit vůbec svoji postavu, nebo nepovedlo?
1: Nepovedlo, protože jsem před lety dostala covid a potom covidu se na mě hrnula jedna nemoc za druhou. A jak jsem přestala sportovat, tak jsem začala nabírat i kila. Bohužel mě i tu moji váhu schvaluje paní diabetoložka. Říká, že lepší hubená, lepší to, co mám na sobě navíc, než hubená. A já jsem do té doby dlouho měla do 50 kilo jako už čtvrtá, pátá generace, prababička, babička, táta, já, kdy jsme opravdu vážili i z postelí snad těch 50 kilo, ale pak jsem se začala rozvádět a začala jsem přibírat. Ale ne moc. A protože jsem odjakživa měla sladký, tak asi jsem se přestala ovládat v tom sladkým a vynahrazovala jsem si sladký život sladkým jídlem.
0: No, to tak bývá při rozvodech. Já už slyšel mnoho o rozvodových dietách a konec konců jednu jsem zažil na sobě. Ale takže vy jste sledovaná diabetoložkou, ano?
1: Ano, já mám těch nemocí jako víc. Byla jsem operovaná po covidu na srdce, přestože do té doby jsem sportovala. Já jsem vychodívala ještě i ráno běhat. Protože bydlím kousek od Labe, takže jako Klaby to byly krásný rána na jaře a na podzim. A bohužel teď se přidala další nemoc s dýcháním, takže já toho moc neujdu, ale dneska jsem dostala impuls díky noční lince, že musím zatnout zuby. A přestože každý den cvičím, ale cvičím málo, jak se zadýchává, tak cvičím málo a ono to chce cvičení prostě, aby se člověk zapotil. A jakmile se nezapotí, tak to nic moc nepomáhá.
0: Říká se, tedy nevím, jestli to budu reprodukovat úplně přesně, že těch prvních 10, možná 15 minut spalujeme pouze cukry a potom teprve přijde na spalování tuku, ale pokud se mýlím, tak znovu musím říct, nejsem takový odborník, jako třeba právě už zmíněná doktorka Cajd-Hamlová, jo, to nejsem.
1: Asi by to tak mělo být, jak říkáte, jo? Takže asi se musím přemáhat, protože moje dcera i vnučka, když viděli, jak jsem začala přibírat a jak mi to hrozně mrzí, takže se hlídají, ale myslím, že to ani nemají zapotřeby, jako můj otec, babička, prababička to taky nikdy neměli zapotřeby. I když v jejich době, kdy žili, tak asi toho jídla nebylo moc. Ale můj táta, ten snad ještě v 80. jako blbnul s noučatama, běhal s nima, lesníma po stromech, myslím teda na žebříku. Takže tam by to mohlo být geneticky, no ale já jsem spohodlněla tím zlomením nejdřív kotníku, kdy jsem dlouho nemohla chodit a přestože jsem si to neudělala ve sportu, tam jsem neměla nikdy žádný vážný úraz a tady jsem si zlomila kotník na umrzlým chodníku, protože jak jsem byla pořád v běhu, tak jak jsem jí běhla ze vchodu a umrzlý chodník, tak jsem sebou řachla, bylo to hned.
0: No, a to je...
1: Mrzí mě to, protože je to moje vina, jo? Myslím si, že kdybych se hlídala a nepřeháněla to a nelitovala se, kdo... Už jsem se přestala litovat a jako říkám si, no, není to tak nejhorší. A když vidím, protože mám kousek školu, takže když jsem se sousedkama venku, takže vidím, jak ty mladí děvčata, jak bych to slušně řekla, mají ty zadečky větší než vlezu do dveří a tak si říkám, ježiši, tohle to by asi nemělo být. No.
0: Vy jste mě rozesmála, protože mám zrovna teď před sebou Milanův vzkaz na webu rozhlas.cz/Linka a on píše, co mě znepokojuje, je, že obzvlášť plno mladých aj dám, takže dám, se vymódí na odiv tak, že bývají odhalené jejich kypré kila. A to si říkávám, když jdu kolem nich. Děkuju, Milane, za tenhle vzkaz. Jste v synergii s paní Magdalenou. No, paní Magdaleno, nezapomeňme na jednu důležitou věc, že, no důležitou, já to tak vidím, že všechno je v hlavě, nebo hodně věcí, které se týkají právě těch kil dolů, je v hlavě. Ale na druhou stranu, máte-li zdravotní problémy nebo dokonce souběh několika nemocí, tak o to víc je dobře, že jste sledovaná diabetoložkou a o to víc je důležitá sice soustavnost, ale nepřepínání se, protože tělo už tak dost může trpět třeba právě těmi nemocemi.
1: No, teď to skončilo těma vedrama, protože, abych vám pravdu řekla, já mám o sebe strach.
0: No, já se vám vůbec nedivím. Teď je v Brně 26 stupňů, já se dívám na teploměr a to máme po půlnoci.
1: Já jsem sice dopoledne byla venku, včera jsem byla na kontrole na plicním nemocnici, takže já ty vedra prostě nesnáším a jako nepřeháním to, protože opravdu mám o sebe strach a já... Teď začínají prázdniny, mě přijedou, nebo nám přijedou s dcerou vnučka s dětma a já si jako jich užívám, aby neseděli u mobilu a to, takže já jako s nima dovedu blbnout, ale není to jako už to sportování, který bych jim chtěla věnovat, ale přesto takový to plavání a že je pro ženu, aby spolu soutěžili třeba v běhání a čutáme do balónu a takže takhle trochu aspoň, ale mrzí mě to prostě. Chtěla bych nějaký to kilo ještě schodit, ale jak jsem řekla, dnešní noční linka mě k tomu nakopla a opravdu se budu snažit, abych nějaký ještě to kilo schodila.
0: Moc vám držím pěsti, paní Magdaleno, ať vám to vyjde. Nezapomeňte, že sladké byste měla omezit. Já vím, že občas člověk dostane chuť játra, občas dávám čokoládu, jo? Tak jednou týdně minimálně. Ale když už tedy vypustíte třeba sladké minerálky, tak jste zase o krok dál.
1: Já jenom vodu a já toho sladkého moc necním, ale neměla bych vůbec. Já jsem tam si dopřeju kousíček ty čokolády a možná dva kousíčky, tři kousíčky.
0: Ale víte, člověk si musí udělat občas i radost. Paní Magdaleno, děkuji a přeji vám hodně úspěchů. Naslyšenou.
1: Já taky hezký večer a hezký léto. Díky.
0: Na webu se kromě Milanova vzkazu objevila i tahle zpráva od, cituji, Maciny. Tak to napsáno. Dobrý večer. Jen taková zajímavost k vašemu tématu. Já přibrala 20 kilo po porodu. A vtipné je, jak vás pak okolí vnímá jinak. Teď mám 5 kilo dole a cítím se dobře. Jen ty lidi, co řeší každé kilo, ztratili i humor a nadhled.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ještě jednou dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. No vzhledem k tomu, že máme skoro 1/3 na 1, tak bych taky mohl vlastně popřát skoro dobré ráno. A nebo dobrou noc, ale rozhodně rád přivítám už za chvíli další posluchačku, která nám možná poví, jak to u ní šlo s těmi kily dolů. Rozumějme, kilogramy dolů. A to nejen do plavek. Už jsme tady měli několik přímo od na pohyb, taky na zdravý pohyb ve formě chůze, když bych měl být konkrétnější. A samozřejmě jsme si mockrát řekli, že důležitá je motivace a to, že to musíme mít takzvaně přepnuto v hlavě. Chceme-li nejen s těmi kily samotnými, což může být až potom ta třešnička na dortu, ale se svojí životosprávou a vůbec životem a tělem dělat. Paní Staňko, dobrý večer.
1: Já vás srdečně taky zdravím a zdravím posluchače. Dobrý večer nebo dobré ráno?
0: Nebo dobré ráno, za všechny děkuji. A ptám se rovnou, zkoušela jste někdy hodně drastickou dietu, když jste potřebovala třeba zhubnout do plavek?
1: Ne, neskoušela, i když jsem ty plavky nosila často, poněvadž jsem lítala po světě, ale nepotřebovala jsem to až po třetím dítěti. Jenže to už zas byly trošku jiné starosti, psychika, takže se to odrazilo opačným tím, že jsem kynula. No, ale řeknu vám tolik, že jsem měla doma i odstrašující případ, kdy manžel měl 105 kilo a odcházel po 2 letech se svou diagnozou z tohohle světa z 35 kila. Takže jsem to brala tak jako dvousečnou zbraň. A jak tak slyším ty různé diagnozy, které vám tam jako proplouvají pod rukama, tak já jako správný zdravotník jsem si to odzkoušela na sobě, 11 operací, 2 cévní mozkové příhody a jako těžkou diabetickou neuropatii, cysty na ledvinách, ale tvrdím jedno, že jsem trošičku mrzák na nohy, ale ne na hlavu. Takže opustit supermarkety a říct si, nejsme tady proto, abychom jedli, ale jíme proto, aby jsme tu byli. A opravdu se mi teďkom daří pohybem a nechci vozíček, chodím s těmi sportovními neboli turistickými holemi, poněvadž ráda cestuji. A konstatuji opravdu, že jsem mrzák na nohy, ale ne na hlavu. A všechno je v té hlavě. Člověk opravdu musí začít ne kvůli někomu, ale kvůli sobě.
0: Mít se rád.
1: Víte, já mám 2 slabosti. Já chodím pořád v černém. Je to profesionální deformace. Když mi někdo vytýká černé hadry, tak se na něj kouknu a říkám si, blbec bude chytrý člověk bude sticha a blbec mě nemůže urazit. To je jedna věc. A když mi někdo dřív řekl, že jsem silnější, nechtěl mi říct tlustá, tak si říkám radši tlustá než blba.
0: Mě říkávali kdysi dávno a já jsem taky mýval 116 kilo. Ty ses pěkně spravil.
1: Ano, přesně tak. Já jsem říkala, já pěstuji socialismus. Teď bychom mohli říct, pěstujem kapitalismus. No a není nám žádné zle, ale já opravdu spíš proto, že jsem se rozhodla něco dělat a zprotivily se mě brambory. Teďkom k jaru ty klíčky v těch bramborech, víte? A říkám si, no tak to určitě není zdravý brambor, když to vidíte, co tam z toho všechno pluje ven. No a dala jsem se na okurky. Jo?
0: Já jsem takže zrovna včera večer, nemůžu říct dneska, protože už máme 1/3 na 1, zrovna včera večer jsem dělal caciky. Jogurt, okurky, kopr, ano. Česnek, trošku máty.
1: Ano, taky. A co se týče toho, tak já, dejme tomu, hodně mám ráda guláš. Nezahušťuju moukou, cibuli, dělám guláš výhradně z kuřecího masa, z kuřecích prs. A do toho třeba dám trikoloru, ty 3 papriky, víte? A ochutím to svým kořením a jsem s ním spokojená. Jo? A jako přílohu můžu vám říct, že ani skoro žádnou k němu nepotřebuji, poněvadž to maso je libové a zelenina, jak cibule, tak paprika zdravá, víte?
0: Paní Staňko, já vás musím zarazit, my mluvíme o kilech dolů a vy to říkáte tak krásně, že já už mám sliny v koutcích a já nemůžu jíst v jednu nebo o půl druhé, tedy když se vrátím domů. To mě nedělejte takovýhle věci.
1: Ano, a zeleninová polívka. Mražený celer, mražená mrkev a pohanka do toho. Hmm. A nepotřebujete opravdu žádné nudle, žádné vajíčka. A jde to dolů, jde to skutečně, ty kila jdou dolů, ale taky všeho s mírou, ne plný talíře, víte? Hmm. Stačí malá miska.
0: Menší porce a průmyslově ano, nespracované potraviny.
1: Ano, přesně tak.
0: Paní Staňko, děkuji za tenhle recept.
1: Mějte se krásně, opatrujte se, zdravím všechny posluchače a na světě je krásně.
0: Tak ať na něm krásně zůstane. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O tom, jak jdou nebo jak nejdou kila dolů, pokud chcete třeba zhubnout před letní sezónou do plavek, si povídáme celou noční linku a už se pomalu blíží její závěr. Možná to bude potvrzení toho, co jsme tady už několikrát říkali. Něco o pohybu, něco o přepnutí v hlavě, něco o zdravých potravinách, něco o pitném režimu, omezení cukru a tak dále, tak dále. Možná to bude ale taková kontrastní třešnička, kterou nám teď řekne Ruda. Podle toho, co naznačoval, tipuju spíš tu dvojku. Rudo, zdravím do Šlapanic.
1: Ano, přesně tak. Taky zdravím všechny, co ještě poslouchají. A chtěl bych vám vyprávět můj příběh s nedobrovolným hubnutím. Mm-hmm. To jsem dělával tehda v dolech, bylo mě asi 20 let. A jak bývaly ty krásné podzimy, to babí léto, tak jsem na zahradě rýl. Byl jsem spocený, tehda byly ty šumáky, tak jsem si to dal do 3-litrové konvičky od mlíka. Zapichl jsem to tady do potoka, aby to bylo chladný. No a tady u nás vlastně bejvávala kdysi ta dechtochema, která zaneřádila ty spodní vody tím fenolem. A ona, ta konvička, mě potvora povíjela z toho zapichnutí do bahna a jak ten fenol plave na hladině, tak mě částečně natekl do té konvičky, do toho šumáku. No a jak já jsem byl rozpařený a žíznivý, tak jsem to popadl. Samozřejmě jsem to hned ucítil, no ale už jsem si lokl. Takže to se mnou tak zatřepalo, že jsem za 14 dní zhubl o 7 kilo. Normálně jsem teda dělal, jako v práci a všecko, ale většinou, co jsem snědl, tak ze mě vyšlo ven, buď vrchem nebo spodem. No a po 14 dnech, když jsem se vrátil domů, tak jsem zjistil, co jsem ten den večer měl k večeři, protože chudák pések, já když mě to poprvní vzalo, tak jsem měl blíž na dvůr než na záchod, tak jsem vyběhl ven, pések mě vyběhl naproti, takže jsem to trefil na něho, no a za 14 dní jsem mu našel réžu v těch uších, takže jsem věděl, že ten večer jsem měl k večeři réžu.
0: No Rudo, ale řeknu vlastně... vám, to je dobře, že jste to přežil, protože to mohla být definitivní otrava taky.
1: No, je, mohla, protože bylo to při otrávení. A fungovalo to teda fakt drsně, že jsem hubl za 14 dní 7 kilo.
0: No tak no, ve světle vašich zdravotních problémů je to vlastně strašně povrchní téma, když se tady bavíme o tom, jak kila dostat dolů do plavek. No ale poslouchám vás ještě dál.
1: No. Ještě to mělo dohru, havíři, když sfárajou dolů na nějaký to patro, tak pak jdou ještě ty 3 kilometry nějakýma těma chodbama a vykládajou o vším možným, co bylo třeba v televizi, nebo jak dopadl fotbal, nebo prostě se vykládá, než se jde na ty pracoviště. No a tak já jsem tam potom taky, teda byla debata o dietách, tak jsem tam přihodil tady tu moju zkušenost o těch 7 kilech za těch 14 dní, jo, to zhubnutí. A zrovna jsme měli nízký rubání, jenom 50 cm, měli jsme tam novýho kluka, takového poněkud otylejšího, a on se chudák trápil, protože tam byl natěsno v těch 50 cm. Tak to poslouchal, tu debatu, jak jsme teda šli, a až jsme šli naspátek už potom domů, tak se ke mně přitočil a říká mě, ty kolego, kde se dá ten fenol koupit, já bych to zkusil taky. Tak jsem se zhrozil, protože jsem si říkal, kdyby to někde zehnal, tak to by teda dopadlo škaredě.
0: No, tak to jste tomu dal naštěstí docela dobrou korunu, no, že neprozradil jste mu, jo, doufám, kde se to kupuje. Že stačí jenom nabrat v těch spodních vodách, jak říkáte.
1: Spucoval a hned jsem mu to vysvětlil, protože on to úplně nepochopil, jako, jo, že to nebylo dobrovolní, ale že to bylo nechtění.
0: Jasně, no tak no, existují lidé, kteří se chytají každého stébla, třeba kvůli tomu, že jsou, řekněme, mírně obézní.
1: On ten fenol je částečně vlastně v uzeninách, proto lékaři doporučují toho moc nejest, protože se to vyskytuje v tým. No a jak jsme to tak měli v té havírně, tak zase bylo téma o udírnách. Tehda frčeli udírny, každý stavěl udírnu, udíl, nakládal, šil jak všecko to a o tým se vykládalo. A zase teda platilo tam, že kdo vyudil, tak musel donést vzorek ukázat. A zas nový kluk, neskušený toto, ale 2 měsíce přišel a říkal, hoši, tak jsem teda taky už tu udírnu postavil, vyudil a tady je vzorek. No ono to bylo černý jak uhlí, štípalo to, pálilo to, to se nedalo vůbec jíst. Tak my jsme říkali, pro boha, co jsi to udělal? A on říká, hoši, jste břídilovi, protože vy jste vykládali, že se to udí 20 hodin a já jsem to měl za 2 hodiny vyhůzený.
0: On to dal přímo do ohně. No.
1: Ne. Tak mi pav na něho, víte, kde byl ten zádrhel? Tam se na šachtě kradli buď impregnovaný pražce tím karbolínem, anebo čistý, jako ty dubový. On samozřejmě vzal ty karbolínový a to bylo to černisko, který vytvořil. A to taky, říkáme, okamžitě to vyhoď, nebo seš tady, dneska tě vidíme na poslední. Protože to muselo být prosáklý jak hrom.
0: Rudo, já vám děkuji i za tenhle odstrašující příklad, vlastně odstrašující příklady, které jste uvedl. No a přeju vám jenom šťastná kila dolů anebo nahoru a hlavně ať jste se sebou spokojený. Ono, nějaké to kilečko nahoru, víte, co se říká o ženských, jo?
1: Jo, ale já to mám dobrý, ku podivu, mě to těličko funguje fantasticky, protože já celý život mám 180 na vejšku a 80 kilo.
0: No bomba.
1: A furt plus minus přes zimu 2 kila přiberu, ale hned je zas hodím, potom úplně nádher, jsem spokojený.
0: Gratuluju, Rudo, a děkuju, že jste zatelefonoval a naslyšenou.
1: Taky, nápodobně, mějte si, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Teď už opravdu definitivně dobrou noc, protože za 22 hodin začíná další noční linka. Bude jí moderovat Honza Macon a jím tématem bude Když člověk neumí říct pravdu. U mikrofonu byl Borek, přeju vám krásné sny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Často říkáme spíchou, že jsme jako Češi národem humoristů. Oháníme se takovými jmény, jako je Havlíček, Hašek, Poláček, Jirotka a další. Ale platí to o nás i dneska? Jsem přesvědčen, že ano, a důkazem je i tento pořad s už stovkami odvysílaných dílů. A to vždy s jednou osobností českého humoru. Ten seznam dneškem rozšíříme o další jméno a doplníme i o důkazy. K poslechu vás srdečně zve Patrik Rozehnal.
2: Říkal jsem si, dneska přijdou jenom skalní.
1: Proč myslíte?
2: Televize je totiž fotbal.
1: Já myslel, že řeknete kvůli muži, který se narodil 9. července 1943 v Praze. Mluvím o vás. Ale ono to bude tím počasím venku, co?
2: Teplo, žár.
1: Tak si dopřejme další porci klasiky českého humoru. Nachystány jsou ukázky z televize, rozhlasu i filmových komedií.
2: To všechno vám umožní odreagování, jaké může poskytnout pouze hladovému jídlo, žíznivému roušek, vásníkovi čistíli z papíru a neukojenému žena.
1: Prosím vás, jak jste na tohle přišel?
3: To jsem viděl v televizi.
1: Tak pane Čechu, tady jste v rozhlase a začíná pořad s vámi, s Františkem Ringo Čechem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Jsem rád, že František Ringo Čech už k nám dorazil, tedy díky písni. Mimochodem, tento muž má tolik přívlastků jako snad nikdo jiný, kdo v našem pořadu už byl. Nazvat ho můžeme scénáristou, zpěvákem, hercem, spisovatelem, malířem, fotbalistou, muzikantem, principálem, kapelníkem, ilustrátorem, komikem a třeba i bubeníkem. Ale v téhle chvíli je i naším hostem, protože usedá k mikrofonu pořadu
1: Hvězdné návraty.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a zvu je k poslechu našeho vynikajícího programu.
0: Už víme, že jste se narodil 9. července roku 1943 v Praze, ale co ještě nevíme, čím byli vaši rodiče?
2: Můj tatínek byl profesionální hudebník, absolvent Vídeňské konzervatoře na housle a moje maminka byla švadlena.
0: Šila i na vás doma?
2: Já jsem maminku jako švadlenu nikdy nezažil, protože ona byla vlastně v domácnosti. Od okamžiku, kdy se provdala, tak nevytáhla paty z baráku a starala se o mě a o bráchu.
0: No a tatínek byl ten, který vás ovlivnil. Právě od něj můžeme odvinout ty vaše hudební touhy?
2: Tak samozřejmě rodina, ve které vyrůstáte, vás strašně ovlivní. Jo. To znamená, když vyrůstáte v herecké rodině, když vyrůstáte v hudební rodině, když vyrůstáte v lékařské rodině, už je to tak jako částečně předurčeno. Není to, nevíde to vždycky, ale tak já jsem vyrůstal v muzikantském prostředí a protože jsem já i brácha měli hudební sluch, můj brácha dokonce absolutní, tak bylo jasné, že se budeme věnovat hudbě.
0: Co tedy rozhodlo, že jste začal studovat toho radiomechanika a televizního opraváře?
2: Protože můj tatínek měl tatínka v té Vídni, to byl umělecký truhlář, který zastával názor, že teda člověk by měl dělat něco pořádného, než se věnuje umění, tak tatínkovi řekl, že ho bude podporovat na konzervatoři, když se vyučí truhlářem. Tak tatínek se u svýho tatínka vyučil truhlářem a když dostal výuční list, tak šel na konzervatoř a vystudoval jí. No a samozřejmě inspirovalo ho to, přestože já jsem v mládí slyšel na dědečka výtky a zlobení, co to vlastně, jak ho připravil o 4 léta učení, tak mi pak udělal úplně to též. Se to opakovalo, akorát mi chtěl polepšit, tak mě nechal vyučit televizním mechanikem a radiomechanikem.
0: No a my se teď do televize, nebo raději do filmu, také podíváme. Na začátku 80. let ho totiž do své úspěšné komedie obsadil i Dušan Klein. Ano, jak svět přichází o básníky. František Ringo Čech se tu představil jako muzikant, zpěvák, ale pozor, také jako vedoucí sauny, kam přichází i Štěpán a Candy.
3: Co to je?
4: Nemluvit! Pravidelně dýchat! Musí se vám prohřát v plicích krev a kosti!
3: On nás zavřel! Otevři, Paganini, nebo to vyrazím.
4: Vaše poznámka svědčí o tom, že ještě nemáte prohřáté hlavové kosti. Dávám vám ještě 2 minuty k dobru, chlapci.
3: Hajzl, ten bude hrát divadlo, i kdyby byl hluchoněmý.
5: Za tenhle horor mu to vystavím politicky a nevykroutí se. Bude fidla třeba i na jevišti. Mrzák.
4: Ještě minutu, chlapci.
5: Takový morbidní nápady může mít ten vygumovaný, vykastrovaný eunuch Bouchal.
3: Stejně neumíš hrát na housle, ty srabe.
4: 4, 3, 2, 1.
6: Tak to vidíte, chlapci. Zbavení bolestí střev a zubů, trudovitosti kůže. Odevzali jste špatné a přijali dobré v nejdemokratičtějším chrámu, jaký lidé postavili.
0: A zpátky do života Františka Ringo Čecha. Po vyučení odešel studovat na státní konzervatoř v Praze, kde vystudoval bicí nástroje u profesora Vlasáka a folklor u profesora Pecky. Františku, kde ale bylo to první profesionální setkání s hudbou?
2: No, nezapomeňte, že my jsme všichni začínali už ve škole, jo. To nám komplikovalo taky ty studia, protože už jsme začali vydělávat peníze. Já jsem velmi brzo začal hrát tradiční jazz. Hrál jsem u Smetáčkovců ve studijní skupině tradičního jazzu. Hrál jsem v Dixielandu Herberta Warda, amerického basisty. To mi dalo strašně moc. Takže vlastně hrál jsem při škole až do třetího ročníku. Pak mě komunisti zavřeli do vězení, dostal jsem 3 roky za hanobení republiky, urážení představitelů strany a vlády a členů socialistické soustavy. To bývaly ty majáles na Petříně a já jsem je organizoval a taky jsem za to byl potrestán.
0: To je pravda. V roce 1965 ho během majálesu kdosi udal a František Čech strávil 4 měsíce ve vazbě. Podmíněně byl odsouzen za podvracení republiky na 3 roky vězení. Nicméně ještě týž rok dostal dispens a odjel do Spojených států. K tomu se také dostaneme, ale teď nás čeká ukázka ze zábavného pořadu Mr. GS, kde byl František Ringo Čech také hostem.
7: Dámy a pánové, František Ringo Čech.
8: Já už jdu, už mám všechno hotový, vždyť už jdu, snažím se být odpilný.
9: Ahoj.
8: Ahoj.
9: Díky.
7: František Ringo Čech. Vlastně ty se pohybuješ už dlouho, že jo, v muzice a v umění.
9: No, když jsem maturoval s Hermanovou.
7: Kdo tě objevil? Vím asi sám, jasně.
9: Geniové se objevují sami, prostě přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Přijdeš a vidíš, že jsi lepší než ty druhý. Ale zase, když jsi opravdu dobrý, neopovrhuješ těma druhejma. Prostě říkáš si, měli smůlu, jsou mým talentovaný, jsou trošku hloupější, blbečkové jsou to, ale mají právo na život stejně jako ty. A ty jsi tady proto, abys je potěšil, aby si přines radost a za to dostal nějaký peníze od nich.
7: Ty jsi psal texty, že? Hodně textů pro písničky, to bylo jako takový, jako byly vtipný, s nadsázkou, ale dneska už takový texty nejsou.
9: No víš, kolik jsem jich udělal, Geňo?
7: Typni
9: si. Kolik jsem, pod čím jsem podepsaný, typní číslo. Teď mi to vyjeli v rádiu z počítače. Přes 1300.
7: Textů?
9: Představte si, jak jsem byl dlouho ve studiu. Když si vemete muzik, jedna písnička, 4 minuty, jak jsem byl dlouho ve studiu. 1300x4.
7: Co jde?
9: Dobrý počet.
7: No dobře, no když vezmeme ty tvoje nejslavnější texty, že jo, nebo pro nás, jo.
10: Že jsi dělal různý texty, že jo, že jsi dělal pro Gota.
7: Nápoj lásky číslo 10.
9: Pro božskýho Karlušu jsem jich udělal 14. A pro něj je těžký dělat. To je samá dlouhá A, E, I, O. Jiný písmena, ne? Když děláš 14. text a furt jenom A, E, I, O.
10: No, pojedeme dál, jo? Máš třeba víc drážistů?
9: No, asi ne. Na co?
7: Ne, vypadá to jako, že jsi změnil jako image, řekl jsi jako dlouhý vrasy, zarůz, jo?
9: Ne, to je...
7: Je živej ten vizážista?
9: Vizážista. Vizážista je zbytková profese změkčilý civilizace. Prostě, kdo se neumí učesat, je kretén.
0: Tohle byla ukázka pod režijním dohledem Ondřeje Sokola. Ale když se vrátíme k té hudbě, Františku, která byla ta první skupina, kde jste se nějak projevil?
2: První skupina byla právě, byla Dixielandová skupina Storyville Jazz, kde jsem se poprvé sešel v 16 letech s Ivo Pešákem a s Ivanem Látkem. My jsme tak jako Beatles začínali spolu na škole, tak my taky jsme takhle hráli Dixieland a tradiční jazz, to byl moje začátky, no.
11: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
12: Mám po tobě tobě v srdci jizvu čas od času rozbolí, když

0: František Ringočech nás dnes baví a společně s ním vzpomínáme i na jeho bohatý život.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za svůj život nahrál více než 32 LP desek a 217 těch krátkých. A hudební archív Českého rozhlasu eviduje více než 1300 titulů, u kterých najdete jméno Ringo Čech. Dozvěděli jsme se, že začínal v kapele s Ivanem Mládkem. Františku, kam jste ale pokračoval dál? Kam šel ten hudební vývoj? Jak jste se měnil?
2: Vyvíjel jsem se i já. Ten tradiční jazz miluju, dneška mě velmi jaksi uspokojuje, ale chtěl jsem dělat hudbu živou, taky náhoda hodně. Mirek Klempíř, můj spolužák z konzervatoře, mě přivedl do skupiny, která se zakládala, a to byl Olympik právě. Tam jsem poprvé viděl Jandu, Chrastinu, Berku, Klempíře. Klempíř mě tam teda přivedl, no, takže jsem, a to se mi líbilo, rock and roll byl živá muzika, takže jsem ji začal hrát a taky jsem na to měl techniku, já jsem byl technicky velmi zdařilej, povedený kluk, a pak přišli Beatles a zcela jsem tomu propadl. Já jsem pyšnej na to, že jsem generace Beatles, to je největší kulturní událost minulého století.
0: Jak k vám pronikali tehdy Beatles v tom socialistickém bloku?
2: Jednak jsme poslouchali Luxemburg, Pavel Bobek ho dokonce nahrával, vedl si poznámky, kdo je hrál, jak se hrajou, hodnotil je. No a pak prostě tak poslouchali jsme zahraniční rozhlas a v Praze v kině u Hradeb byl týden anglického filmu a ten týden začínal, taky tam dávali zvětšeninu, no ale ten týden začínal perným dnem Hard Day's Night. A taky jsme šli, celý Olympik jsme si koupili lísky a já jsem tam úplně zešílel, když se ozval ten první akord, ten

0: Já jsem myslel, že se mi to zdá. Já jsem byl tak rozrušený a tak vzrušený, že vlastně v životě jsou tři takhle silný emotivní zážitky. Jo. Právě jeden z nich je teda to, když jsem viděl Beatles poprvé, Hard Day's Night, druhý, když Slávie vyhrála ligu ještě za Cypra poprvé a potom Nagano, vítězství hokejistů v Naganu, to byly tři moje největší emotivní zážitky v životě. A to počítám v to s taky svatbou a tak dále.
1: Máš nějaký zvíře na baráku?
2: No, měl jsem, ale já mám alarm a když máš alarm, tak buď alarm nebo zvíře. Protože když máš zvíře, tak ho nemůžeš zapnout. Měl jsem kocoura Mikeši a když jsem každý druhý den přijel, tam byla 158 se samopalama a za oknem Mikeš takhle. Tak...
1: Mikeš Botáš
2: asi. Říkal Mikeši, musíš z baráku.
3: Co jsi s ním udělal s Mikešem?
2: No tak jsou lidi, kteří jedí zvířata. To je prostě... To nepřijde na zmar.
4: To byla krátká ukázka z pořadu Mr. GS z televize Nova. Františka Ringa Čecha si teď ale představíme jako malíře. Maluje už delší dobu. Dokonce vystavoval více než 50krát. Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách v galeriích v Praze, Paříži, Berlíně, Varšavě, Moskvě, Frankfurtu nad Mohanem, také ve Vídni, Torontu, Remeši, Lausanne, Lyonu, Tokiu, Kyotu nebo Madridu. Ale Františku, co vás k tomu vlastně přivedlo?
0: To je strašně dlouhý a přivedla mě k tomu v podstatě moje žena, která mi koupila v Holandsku, ovlivněná svým kolegou z Černého divadla Jiřím Andrlem, mi přivezla malířské potřeby a od té doby maluju, čili přes 35 let maluju a po těch 35 letech už vás začnou brát na vědomí i jako naivistu. No. Tak malování vlastně ze všech činností, které vykonávám, mě nejvíc živí, ale nejvíc miluju literaturu, psaní knížek, to je, já miluju prostě knížky, no, přestože umírají jako takový, tak a já mám rád věci, které odcházejí, nakonec já už jsem taky na odchodu, tak prostě, tak já miluju knížku, já se cítím být literátem, víc než hudebníkem.
4: Dobrá, tak odteď je tedy František Ringo Čech pro nás literát, ale také malíř, protože, jak řekl, ho to dobře živí. To i Karla Gotta. Oba se kdysi setkali v pořadu horoskopy činy Karla Šípa.
5: Františku, já jsem tě tady představil jako malíře, tady visí tvůj obraz, vlastně visíš vedle Karla Gotta. Já bych ale nic... se chtěl zeptat naopak Karla. Karle, když tady vidíš Frantův obraz, ty jako znalec umění, mohl by ses k tomu nějak detailněji vyjádřit, protože vím, že malířství rozumíš, té technice nebo...
6: Ale to je nějak... Peter Bruegel.
5: Cože to je?
6: To je Bruegel.
5: Je to takový Bruegel, on nic jiného nemaluje, Franta. Takovej, nevyzná se v tom člověk.
6: To je spíš Frantův naivní pohled na ten Bruegel.
5: Ano, ale to snad není špatně,
6: Franta. To je ten tanec...

0: Ten se tam nevešel, ale ten Bruegel se tam vejde, tak jsem namaloval toho Bruegla.
1: A ty maluješ víc takhle klasiků, jako podle předlohy nějakých slavných obrazů. Proč to děláš, Františku?
0: Ano, to je, jak směřujeme do Evropy, tak já se snažím ukázat, že ani Bruegel, ani Picasso, ani Rembrandt nebyli tak veliký, abychom my Češi to... To je dokonalá kopie, Karle.
1: Ano. A levnější než ten Bruegel.
0: A barevnější.
1: Ano, ano. A kolik můžeš prozradit, za kolik tak by si prodal takovýhle obraz?
0: 10 deka jako kilo svíčkový, to je moje cena. Ty nevíš, kolik stojí svíčková. Já taky ne.
1: Ne. Františku, tady visí obraz Karla Gotta.
2: No.
1: Tebe pochválil, tak. Vyjádři se k jeho malířské technice. A řekni nám, co se ti na tom líbí, co mu závidíš.
2: Řekni upřímně.
0: To je nádhera.
1: Co z toho neumíš.
0: Teda, Karle, to je nádhera. Já jsem úplně konsternovaný. Můžu něco říct?
1: Ano.
2: No, prosím.
0: Karle, ty nejseš jenom Goldene Stimme Ausprák. Ty seš Goldene Štětec Ausprák.
3: Majitelům obrazů Františka Ringo Čecha patří třeba režisér Roberto Enrico nebo herec Jean-François Balmer, tenistka Martina Navrátilová, prezident Václav Havel, herečka a ambasadorka Shirley Temple Blacková, profesor Texaské univerzity dr. Rones Vostrovsky, bývala to i herečka Annie Girardotová anebo vnučka generalisima Franka. Nevím, jestli to byl záměr, ale jako milovník umění se František Ringo Čech představil i v hudební komedii pro mladé Mezi námi kluky, kde si zahrál jakéhosi kustoda v galerii umění. A byla to role zpívaná. No a co nás teď čeká?
4: Tak si teď umyjete uši a za 5 minut se sejdeme před internátem. A ve svátečním, aby bylo jasno.
3: Doplním, že režíroval Radim Cvrček.

0: teď už budeme pokračovat další písní Františka Ringo Čecha.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: František Čech. Tak se jmenuje komik, herec, muzikant, jak jsme řekli, hlavně literát. Ale mezi ta dvě jména se vkládá ještě jedno. Ringo. Františku, jak jste k němu přišel?
2: Když jsem přijel z Ameriky, tak jsem měl jsem nový bicí Rogers. Já jsem chodil na hodiny k Buddy Richovi, k jedinému bubeníkovi bílýmu, běložskému, kterýho černoši jako uznávají. A tak jsem přijel do Prahy a vymykal jsem se tím nádherným nástrojem a tím, že jsem přijel z Ameriky, kde jsem strávil 14 měsíců a Jan Křídil Sýkora, hudební publicista, mě vyzval, že bych neměl mít jenom dvě jména, když jsem takhle významný člověk s bubnama a vrátivší se z Ameriky.
1: Tak jste si ho vybral sám nebo někdo ho určil?
2: Já jsem Ringa napodoboval. Česal jsem si jako on, házel jsem vlasama jako on, hrál jsem jako on, držel jsem paličky jako on. A prostě takže přidal mi doména Ringo a já jsem na to byl pyšnej a už mi to zůstalo dneška.
3: To je zajímavý. Ať řekneš sebevětší pitomost, když to podáš náležitě vědecky, vždycky se najde nějaký blbec, který ti zatleská.

0: Neměl jste pak problémy s tím, že jste byl v té Americe?
1: Já jsem tam byl s Černým divadlem, takže já jsem tam byl oficiálně jsem pracoval jako člen Černého divadla Jiřího Sence. Takže s tím jsem problémy neměl. No, měl jsem problémy potom s vlasama, jako všichni za bolševika s rock'n'rollem byly velký problémy, ale tak byli jsme mladí, mladýmu člověku hodně věcí nevadí. Dneska bych se asi hodil mašly, ale tenkrát jsme se tomu smáli a bolševikovi jsme se posmívali. Tak nezapomeňte, že já jsem zažil bolševika, když už modral, když už se přestali zabíjet mezi sebou, už 50. leta byli pryč, přišli 60. 70. a to už bylo o něčem jiným.
0: V té Americe, když jste tam přijel, bylo něco, co vás překvapilo, na co jste nebyl připravený, nebo naopak udělal jste třeba nějakou chybu, kterou byste dnes už po těch zkušenostech napravil?
1: No, já si do dneška nejsem jistý, jestli jsem neudělal chybu, že jsem se vrátil. I když vlastně já jsem spjatý s češtinou, jo, já si neumím. No, ale pokud bych se naučil tak dobře anglicky, tak podívejte se Forman, jak prostě uspěl. To je naprostý totální úspěch. Hodně Čechů v zahraničí. No tak, ale chybu jsem udělal, chybu, že jsem místo, aby jsme se rozdělili, šli bydlet, já to byl s manželkou, šli bydlet každý jinám, tak jsme celý ten svobod bydleli pohromadě, takže jsme byli v Češi v jednom baráku a místo, abych se pořádně naučil anglicky, tak jsme mezi sebou mluvili česky, takže možná, že jsem tam měl zůstat v tom Vegas a možná, že jsem se měl naučit líp anglicky, no.
2: To by se mu určitě hodilo i v jeho pozdější politické kariéře, protože v roce 1991 František Ringo Čech vstoupil na politickou scénu, a to jako nezávislý kandidát za KAN. Tehdy volby prohrál, ale po třech letech vstoupil do ČSSD a vyhrál pražské primárky. A konečně v roce 1996 se stal poslancem parlamentu České republiky a také členem jedné komise.
3: To nás hodně zajímá. Člen komise zápor Evropské unie v Paříži pro letectví a astronautiku.
4: Ano, nádhera. Bylo nás tam pět, Češi, ani jeden neuměl francouzsky. A já ti říkal, kluci, o čem to mluvěj? A oni říkali, my nevíme, pane poslanče, taky.
3: Takže nejenom, že jste neuměli francouzsky, ale ještě to bylo o letectví a astronautice.
4: No to jsme věděli, že to je o astronautice. Ale
3: ty k tomu máš nějaký vztah?
4: Co si říkaj?
3: Ty k tomu máš vztah nějaký?
4: Ne, to se losovalo. Někdo dostal astronautiku, někdo dostal životní prostředí, někdo uhlí, já jsem měl štěstí, protože ta astronautika mě přišla, připadal jsem si jako, že jsem hodně dobrý. Potom já jsem si ty spisy, měl jsem vyčítky prostě, že za peníze pracujícího lidu tam jenom čumím. Tak jsem si vzal ty materiály domů a že mi to dcera přeloží z francouzštiny a v Praze jsem zjistil, že jsem si vzal ty materiály z toho životního prostředí.
0: Když jsme u těch televizních pořadů, napadá mě Sešlost, Luďka Nekudy, to bylo období, kde vám také, nebo vás zakázali představit s tím ringem uprostřed. Je to tak?
1: Ano, já jsem byl dlouho FR Čech, F.R. Čech. Tak všichni věděli, co je to RT. Já jsem vlastně oproti třeba Rangers, kteří se museli změnit v plavce a dalších, jsem z toho vyšel poměrně dobře s tím FR.
0: Jak vzpomínáte na Luďka Nekudu?
1: Byl to velmi vtipný člověk, velmi kultivovaný, milej. Byl to můj kamarád. Byl to můj kamarád, on miloval Suchýho, on se viděl v semaforu a myslím, že se taky hodně přiblížil té poetice. Malých. On je jeden z těch, který ještě uměli, jako třeba já dneska, nebo Uršula Kluková. Ona už nás moc není. My, co umíme dělat malý formy.
5: František R. Čech. Že by snad muž, který za každých okolností překvapuje? Ano! Ano, to je ten pravý slogan. František Čech.
6: Děkuji Luďkovi za takové hezké uvítání. Já akorát jsem chtěl vyjádřit takovou malinkou nelibost nad tím, že při tolika titulech, kterými mě poctil, zapomněl na ten, který já mám vlastně nejradši, a který si nejvíc vážím, a to je, že já jsem vlastně taky fotbalista, že já jsem hlavně fotbalista. Já se velice rád čistě a pečlivě oblékám na fotbal a jak vidíte, budím respekt. Když přijdu na hřiště, tak soupeř ten je z toho vedle. Hned mě taky hlídají tři, protože já jsem pravý křídlo klasický, tak mě hlídá levej back, levej half, i levý křídlo stojí u mě, nehnou se ode mě, říkají si, to je řízek. To bude jízda. Ale nic, přátelé, já tam stojím, podepisuju památníky, bavím se s lidma na tribuně, hledám čtyřlístky a tak pomalinku ode mě odcházejí a nakonec tam zůstanu sám. Na tu šanci čekám, v ten moment mi záložník posílá míč, bývá to zpravidla někdo z rychlých záložníků, Jarda Satoranský nebo Roman z Kamene. Ten míč mi jde přes hlavu, já ho chytnu takhle, ňaf, o, to se nepovedlo, ale prostě takhle ho chytím v letu, pošlu si ho k rohovýmu praporku, tam ho doženu, tam zpravidla mě, přátelé, teprve taky dobíhá zmatený obránce. To, já ale vím, že lidi přišli, zaplatili si, chtějí svoji zábavu, tak já se s ním vrátím, s tím obráncem před tribunu, tam ho zesměšním, dám mu dvakrát, třikrát jesle, utíkám zpátky k rohovýmu práporku, o tam tať centruju. Přátelé, centr je náhodně kopnutý míč. To je ten naservín, to je přinesený balón. Já totiž, jistě jste slyšeli, říká se tomu Didyho padající list. Já mám podobnou specialitu, málo kdo to umí kopnout. Těch 25 metrů z toho rohu do toho velkého vápna, říká se tomu Čechův kravinec. Já vím, možná, že vám to přijde trochu vulgární, ale je to podle typického zvuku dopadnutí míče, páč on letí a udělá... Zůstane stát, neodrazí se. Je to těžký to tak kopnout. A z toho moji spoluhráči velice, velice snadno dávají branku. Když se stane, já i taková je to, že nejsou disponováni fotbalově, tak já se tam vracím pomalinku z toho křídla a ze země, přátelé, dám hlavou takovou pecku, že to se prostě, to se nedá chytat.
2: Mimochodem, poté, co se František Ringočech vrátil ze Spojených států, hrál 2 roky po jazzových klubech západní Evropy a po návratu domů do Československa založil i vlastní rockovou skupinu Shut Up. Současně se stal šéfem orchestru divadla Semafor v Praze, kde účinkoval v představeních Šimka a Grossmana. A jako hráč na bicí nástroje vystupoval i s Jiřím Šlitrem ve hře Ďábel z Vinohrad a s Rudolfem Roklem v pásmu Tak co, pane barone? Tak... Co si teď dát zase nějakou muziku?
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: téhle zahraniční písni od skupiny Queen of Hearts napsal český text František Ringo Čech a zpívala Barbora Lišková. A my se těm zahraničním písním budeme ještě věnovat i teď s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když jste mluvil o tom, že jste si písně vybíral z těch cizích, to prostě šlo, že jste si řekl, tuhle udělám, vyrazil jste do vydavatelství a řekl, já chci dělat tohle.
2: No tak já jsem šel, doba byla taková, přišel jsem do Suprafonu, řekl jsem, chtěl bych točit ten a ten titul a natočili jsme ho. Ten text musel projít schvalovacím řízením, většinou ty texty mě spíš vytýkaly to, že jsou lascivní a ubohý a primitivní a blbý, což bylo programový ode mě. Já jsem vždycky chtěl dělat takovou bluesovou, jednoduchou formu textovou, ale a ideologicky já jsem s nikým nebojoval. A když jsem chtěl vlézt bolševiky do prdele, tak se vždycky to bylo příšer, vždycky se tomu vysmáli. Když jsem třeba udělal text o utrpení černého lidu, chtěl jsem se zavděčit, mě byl nějaký malér se Schlingrem, tak jsem dělal text, jak bílý otrokář zabíjí černošský malý děti a jejich maminku se na taky zabije a to oni všichni se smáli, mohli se potrhat smíchy, já to prostě neumím. V tom Suprafonu se tomu smáli, nebo protiválečná píseň, když jsem napsal, hej amíku, pojď mi píku, já tě píchnu do pupíku. Oni to nebrali jako protiamerickou píseň, takže, ale to byly jen ojedinělý pokusy, já jsem na tohleto pole, jako na pole kapitána Mynaříka jsem nikdy nevkročil.
0: František Ringo Čech byl také v polovině 70. let rozhlasovým redaktorem Mikrofóra. A na začátku 80. let začal dokonce organizovat a uvádět i rockové festivaly, třeba takový Beat Salon. A několik let intenzivněji zpíval a vystupoval také s karlovarskou skupinou Metronom. Tak mě napadá, Františku, ukradl vám někdo někdy námět na nějakou skladbu, píseň?
2: Ne, já naopak, já jsem kradl.
0: Komu?
2: Myslím, že chudák Karel Šíp, ten to odnes jednak se Schlingrem, čmajznul jsem mu Schlingra a myslím, že dělal nějakou písničku Moudrý strýček Véna se to jmenovalo. Bylo to o jídle, tak já jsem hned šel domů, udělal jsem písničku, jak co všechno jí. Takový blábol, prostě všechny jídla, které mě napadly, jsem seřadil. A to byla taková legra, že my jsme se na sebe nezlobili.
0: Když už jste narazil na toho Karla Šípa, kdy jste se potkali poprvé?
2: Já jsem zjistil, že existuje Karel Šíp a Uhlíř, až když Pavel Chrastina za mnou přišel, říkal, hele, ty chceš se rozejít se Sodomou, chceš dělat rockovou, tvrdou muziku a já znám nějakého Schlingra, ten je stejně nespokojený ve skupině Faraon, která sice je dobrá, ale on nechce zpívat Dráty pletací a René a Rudolf, chtěl by taky dělat rockovou muziku, tak se nás seznámil v Dynakordu na Vinohradech. A hned jsme si s Jirkou Schlingrem padli do voka a řekli jsme si teda, že budeme dělat spolu a už za týden jsme byli Jirka u mě v kapele.
0: No a teď by mohla následovat logicky ukázka z Šípova pořadu Všechno party, kde byl několikrát hostem i František Ringo Čech. Dokonce i tehdy, když se mluvilo o počítači. Za režijním pultem byl tehdy Viktor Polesný.
3: Teď mě opravuje furt blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozeových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje.
4: No.
3: Furt mi opravuje mi pravopis, to tak já nesnáším.
4: On tomu já počítač myslíš, no, ne Novotný?
3: Ne Novotný může, ale ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba, Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
4: On neví, co je dum-dum.
3: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co si děláš? A já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse a on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty... jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
5: Ano.
3: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
5: Tak na té klávesnici.
3: Ano, ano. Ať vidí.
5: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
3: To je obžaloba.
5: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
3: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
5: Ano.
3: A já ho teda musím psát na něm.
5: Na počítači.
3: Na počítači, no a...
5: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
3: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký blbečku? Vždyť já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den. Všechno. Pořád mě obtěžuje, najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
0: V roce 1985 přestává být hudba pro Františka Ringo Čecha hlavní profesí a zakládá Čechovo prozatímní divadlo, jehož je protagonistou a ředitelem. Jde o divadlo autorské, napsal pro něj spoustu her, třeba Loupežníci na chlumu, Dívčí válka, Titanic, Smích se Shakespearem, Sjest za vaše peníze nebo Oheň a voda. Františku, jak to tehdy šlo za socialismu založit divadlo?
2: Tak on nezapomeňte, že komik... jaksi není moc, není co do vážnosti, nemáte takovou váhu, prestiž společenskou, tak jako spíš se nad váma tak jako ušklívaj. Na druhou stranu to má tu výhodu, že zase vám trošku dají pokoj. Já pokud jsem něco neprovedl, vyloženě se mi nějak nenasral, tak mě komunisti dali pokoj. Zkoušeli to třeba každý druhý, třetí rok přišel agent pro informace, jestli bych náhodou se nestal informátorem, já jsem na to měl poměrně slušnou obranu. Já jsem řekl soudruhu, já bych velmi rád, to prostě to dokonce považuji za svoji povinnost jako socialistického mladého socialistického člověka, abych střežil prostě společně s vámi ten socialismus, ale já se vám musím přiznat, já šíleně chlastám a já se vožeru všechno vykecám, já vyzradím vaše jméno a styčný důstojníky. Já prostě, když se vopiju, já vůbec nevím, co dělám, no tak to oni nade mnou vždycky mávli do koup, že ožralu do svých řad nechtěli.
3: Teď to spustíme a já vám přeju příjemnou zábavu. Díky.
0: Čeká nás tedy poslední ukázka a ta je z autorské hry Dívčí válka, kde si František Ringo Čech zahrál Ctirada. Šárku bude hrát Sabina Laurinová.
3: Už to bez ní nemůžu vydržet. Šárko, kvítečku, lásko moje milovaná.
6: Ach, Ctirade, ani nevíš, jak se mi po tobě stýskalo.
3: Mně taky, Šárko, mně taky. Pojď, půjdem spolu běhat do Březového háje.
6: Co zase běhat do háje? Vždyť jsme tam běhali včera. Já mám lepší nápad. Ctěrady, dej mi hubičku.
3: Fuj! Hubičku. Vždyť ještě nejsme svoji. A potom... mohla bys mít miminko.
6: Cože? Po hubičce, jo? Ty blbečku.
3: Jen nech bejt. Víš, co říká moudrý Lumír? Když Perun dopustí, i sukovice spustí. Počárko, půjdeme běhat do Březového háje a když tě chytím...
6: No když tě chytíš, tak co?
3: Ale já tě stejně nedohoníš.
6: No tak ctěrade, co když třeba náhodou upadnu? Co když zakopnu a upadnu, co potom? No?
3: Když tě chytím, nemůžu říct, to je hrozně zprostý.
6: Tak ctěrade, já se teda otočím,
3: tak
6: jo?
3: Tak se otoč.
6: Tak.
3: Ale je to síla, Šárko.
6: Jen do toho, miláčku, jen do toho.
3: Když tě chytím, taková čuňárna. Musíš mi dát květinu.
6: Víš co, do toho háje si tě sám.
3: A kam půjdeš ty, Šárko, kam půjdeš?
6: Nikam. Budu dnes sama doma. Naši jeli na říp. Jestli chceš, můžeš přijít k nám.
3: Zbláznila jsi se, když vaši nejsou doma? Když jsou na řípě?
6: Na řípu jako na hradu.
3: Když říkám, když jsou na řípě jako na hradě. Šárko, co by tomu řekli sousedi?
6: Myslíš Germáni?
3: Ne, myslím sousedy na vedlejší větvi. Už to mám, Šárko. Půjdeme k vám do srubu a vezmem s sebou Lumíra. Je takový moudrý. Budeme se od něho učit jeho slovanské moudrosti.
6: Moudrosti toho domýšlivého starého papriky? Nerozumím mu ani slovo, říká samý blbosti.
3: Hrložeš! Lumír je boží pěvec a jeho ústy k nám hovoří Perun a ostatní slovanští bohové.
6: Medovina z něho mluví a ne slovanští bohové, z vochlasty jednoho.
0: František Ringočech, náš dnešní host. Já mám pocit, Františku, že ať už děláte cokoliv, malujete, píšete, zpíváte, hrajete, že je pro vás vždycky důležitý humor.
2: Já mám pocit, že to tak má být, že to lidi nejvíc potřebujou. Umírání, týrání, teror, lidi toho mají plno, ale humoru je málo.
0: Tak já vám za ten humor, který máme my díky vám, moc děkuju, přeju hodně spokojených posluchačů, diváků a čtenářů a těším se zase někdy naslyšenou v našem pořadu.
2: Děkuju a hodně štěstí všem.